0: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Lenka Korobotová, herečka. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Náš rozhovor pojede na konci června, tak já si myslím, že je nejvyšší čas pozvat na letní Shakespeareovské slavnosti a vy tam máte vlastně ještě tento rok nebo tuto sezónu dvě hry.
1: No, to je relativní, protože já především zvu na Macbetha, kde hraju, nebo mám tu čest hrát Lady Macbeth, což už hrajeme vlastně pátým rokem v režii Jakuba Crofty. Macbetha hraje Marek Němec a asi narážíte na to, že jsem dřív hrála v Zimní pohádce, ale to byla alternace za Petru Špalkovou, která jedno léto vlastně nemohla z pracovních důvodů tam být celou dobu, takže jsme to zalternovali, ale vlastně tím, že já jsem pak byla vytížená v rámci zkoušek a představení Macbetha, tak jsme se vrátili každá do svých stájí, abych tak řekla. Takže teďka jsem spíš takový pohotovosti, kdyby třeba Petra, nedej bože, něco řešila nebo nemohla, tak prostě tak bych to asi dala ještě. Jsem takový záloze, bych řekla, ale jako už to hraje Petra sama teď.
0: Ale malinká odbočka, než se budeme věnovat Lady Macbeth, tak tu Zimní pohádku jste hrála v Davidském divadle a potom v rámci letních Shakespeareovských slavností.
1: Ano, je to tak a byla to teda unikátní zkušenost, protože to bylo takový přetočení v hlavě v rámci jaksi rozprostření postav men versus skuteční aktéři, že vlastně to bylo takový křížem všecko. Musela jsem se zorientovat vlastně i v rámci škrtů, takzvaně v té hře, to znamená, že to byla jiná trošku úprava textová, i když opět v příkladu Martina Hilského, takže to bylo pro mě takový jako trošku ze začátku těžký se zorientovat, ale je neuvěřitelný, co ten mozek je vlastně schopen pojmout a jak jsem vlastně díky zkušenostem už asi taky trochu vycvičená na nečekaný takovýhle jako zvraty. No, takže jsem se tak jako lidově řečeno přešaldrovala a vlastně jsem v rolích, kde jsem potkávala u nás v Davidském divadle Davida Novotného a Martina Mišičku například, tak v těchto rolích se se mnou na nahradě objevil Saša Rašilov, nebo já s ním, a jsem se spíš objevila Saša Rašilov a buď Michal Isteník, nebo vlastně Martin Hoffman.
0: Hrajete ráda v Blankversu? Máte to ráda?
1: Jako mám k němu velký respekt, protože to je fakt jako disciplína. Na druhou stranu si myslím, že když člověk jde opravdu po smyslu děje, po textu, po těch situacích významově správně, tak ho ten blank vers vlastně už nese sám často, že v tom smyslu ten Shakespeare neuvěřitelně vlastně čistý a jedinečný, že v podstatě ten verš tak jako pluje, jako kdybyste plula na takovým vánkem po moři, tak vlastně, ale musí člověk opravdu vědět, co říká, komu to říká, s jakým záměrem, jaké je situaci. Jinými slovy, řeknu to zase lidově, za mě Shakespeara neočuráte. Prostě ve všech směrech, jako jak to říkám prostě.
0: A je pravda, že Martin Hilský je opravdu mistr těch překladů, že se to dobře hraje?
1: Určitě. A zrovna včera jsme se bavili s Jiřím Havelkou u nás v divadle, nějak jsme o to zavadili, že vlastně kdykoliv člověk poslouchá přednášky Martina Hilského, což já jsem měla tu čest několikrát, dokonce jsem i vystupovala, jako že jsem právě přednášela ty, které ženské postavy v jeho přednáškách, tak vždycky vás tak jako uhrané tím popisem a rozborem Shakespeara, že vždycky myslím, že nejen já, ale spoustu dalších kolegyň a kolegů má vlastně chuť toho Shakespeara znovu dělat, protože on ho Martin Hilský tak rozkraje po všech stránkách současně vlastně v rámci těch soudobých kulis, abych tak řekla, že prostě máte na to chuť. A sám pan profesor říká, že v podstatě je to za něj geniální celý to jeho dílo v tom, že se vlastně mění s dobou jenom ty kulisy. To znamená, že když jdete po čistotě toho textu, po čistotě toho děje a nemáte tendenci tam přidělávat efekty, vymýšlet věci navíc, tak vlastně zase, jako, že ten Shakespeare je tak jako nadčasový, že vlastně ty kulisy jsou ta doba. Doba jsou kulisy. Takže v tomhle smyslu vždycky mě to překvapí, jak je to vlastně za mě pravdivý.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Se mnou je Lenka Krobotová, zároveň Lady Macbeth. Patří Lady Macbeth mezi ty postavy, které si chtějí herečky zahrát postupem času? Něco jako když je vám třeba 16 a chcete tu Julii, potom později tu Lady Macbeth?
3: Tak asi to je individuální, nemůžu mluvit obecně za herečky, ale myslím si, že většina bych řekla, že určitě jo, protože je to prostě tak jako vzorová postava ve smyslu určitých, řekla bych, jak to říct, žánrových kolejí, nebo jak to říct, že vlastně v určitém věku si myslím, že je to prostě výzva a jako já jsem i někde už říkala, že třeba když teďka sleduju některé minisérie třeba na Netflixu nebo i třeba některé scénáře prostě v rámci nějakých filmových děl a tak, že si uvědomuji čím dál tím víc, jak opravdu, protože proto jsem použila to slovo vzorové, je často cítit, že se skoro, nechci říct, že se Shakespeare vykrádá, ale že vlastně ten model se opakuje.
2: Jo,
3: že
2: vlastně, archetyp?
3: Ten archetyp, ano, ano, děkuju. No, ten archetyp, že vlastně se opakuje a teď mám konkrétně v hlavě jednu minisérii, kde jsem se několikrát říkala, tyjo, to je model Macbethů. To jsou ty dvě hlavy, z nichž ta žena pak začne tou dračí hlavou kroutit prostě víc a je to vlastně ten archetyp, jak říkáte, no.
2: A dá se v té postavě najít i něco světlého?
3: To je otázka, no spíš já jsem se snažila tam najít nějakou, jak to říct, nějaký jako lidský pochopení ve smyslu žalu z toho třeba, že nemá děti. Protože tam ona vlastně vrací k tomuhle tématu v jistý pasáži. K tomu, že vlastně je to trošku ztracená osobnost vedle silného chlapa, ale relativně silného, jak se potom že ukáže, a vlastně je trošku osamělá a tyhle ty vlastně věci okolo ty vlastnosti lidský, které vlastně dovedou k tomu jako jít doslova přes mrtvoly, že to nechci to teďka, aby to vyznělo, že to obhajuju, ale že to z nějakého úhlu jako se dá s tou postavou vlastně jako kdyby trochu jít, že jsme všichni jenom prostě lidi, kteří dělají chyby, dělají průšvihy, prostě jsou takzvaně potopitelný a neseme si všichni nějakou karmu. Jo, to znamená, že ten čin má důsledek a prostě tak to je.
2: Na druhou stranu, vy musíte pochopit, abyste ji mohla zahrát, tak ji vlastně musíte pochopit a vlastně i trošku si opodstatnit to její chování. Jinak byste ji nenáviděla, tu postavu.
3: Ano, to já jsem takhle vlastně se snažila vždycky během let přemýšlet o spoustě různých postav, že vždycky by z toho vyšlo, ano, přesně jak říkáte, že si to musím vlastně načíst tak, abych ji, i když to je třeba v úzovkách nějaká skoro právě diskutabilní, až třeba zrůdná postava, snažila se pochopit její jednání. A i jsem byla myslím si, v určitým úhlu pohledu takhle vychovaná herecky, nejen mým otcem, který vedl určitou dobu Davidský divadlo, co se týká humoru a poetiky, ale vlastně i myšlení, čímž se dostávám k tomu, co s tím úzce souvisí, že já se vždycky snažím spíš za tu postavu myslet a přemýšlet, než se do ní vžívat. A vlastně ten obrat, jak někdo říká, vy se do toho musíte vžít a tak, beru trošku s rezervou, protože kdybych se měla do každé postavy vžít, tak jsem asi dávno už blázinci. Takže si spíš myslím, že je zajímavější. Neříkám, že to je nějaký recept na to, jako každý k herectví může přistupovat po svém, ve výsledku má každý své postupy, ale mně je hrozně blízký vlastně snažit se za tu postavu vlastně myslet jako v jednání, co jí k tomu, kterému činu vlastně vede. Jo, nebo proč se usměje v tu chvíli, proč v tu chvilku jedná, jak jedná a tak dále.

0: každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: Jedny z nejúspěšnějších zpěvaček všech dob v hlasování. Letos 60letá Janet Jackson a famózní Rhythm Nation 1840. Nebo fenomenální Whitney Houston a její debutové bezejmenné album? Janet nebo Whitney? Hlasujte na našem Facebooku.

0: Lenky Vahalové. Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou, taky s Lenkou Krobotovou, a než jsme začali natáčet, tak já jsem i vyhodila na Instagram takovéto otázkové okno. Přišlo tam několik dotazů a jeden se dokonce opakoval. A ten mě docela zarazil, protože to vlastně není pravda. A ten dotaz zněl něco ve smyslu, jak vypadalo to, když vás táta přijímal do Davidského divadla, ale on vás tam nepřijímal. Ne. Jste se tam paradoxně nedostala přes tátu.
2: Já se vždycky takový otázkám divím, protože v mém věku už jsem to řekla snad jako nesčetněkrát, ani nechci říkat nějakou číslovku. Prostě jsem v několika desítek rozhovorů řekla, desítkách, že vlastně mě k mému šoku a překvapení oslovil tehdejší režisér Davidského divadla Lukáš Hlavica na zkoušení Bratrů Karamazových, kde, protože mě znal z Damu, jsem mu přišla do oka jako tehdy typově. Jako Grušenka, na postavu Grušenky. To představení bylo velmi složitý naskoušet. Byla jsem tam takzvaně hozena do vody,

0: když to řeknu takhle neobratně mezi bardy, už tam v tu dobu byl Ivan Trojan, hostoval tam Radek Holub, Igor Chmela, David Novotný, Martin Mišička, takže já jsem vlastně, to bylo jasný, že prostě buď prokážu nějaký schopnosti a obhájím si takzvaně to zkoušení, tu svoji postavu tam v rámci všeho, a nebo prostě budu odejta, protože co by tam se mnou táta dělal, kdybych dál, jako se ukázalo, že jsem prostě neschopná, nebo si tam nehodím typově. A musím říct, jestli to některý posluchači mysleli tak, že jako jsem to mohla mít nějak snažší, tak věřte si, čemu chcete, ale opak je pravdou. Naopak se mě až často kolegové zastávali, že vlastně nemusí mi potom během dalších zkoušení dávat otec najevo takovou přísnost, že vlastně vědí, že si mám o to těžší obhájit svoji pozici tam, kor v těch úplných začátcích, kdy jsme se pak potkali při práci s Petrem Zelenkou. Jo, máme vlastně velký první zkoušení s tátou, nebylo ani pro jednoho z nás lehký, protože jsme právě čekali, jestli nám to vůbec půjde, jestli jsme schopní oddělit ty rodinné vazby, a v tomhle smyslu se ukázalo, že jsme toho schopní, že prostě jsme režisér a herečka, a kdyby to vyšlo, tak si myslím, že bych byla v tu ráno přeobsazená, a to byl Oblomov. To byla moje první velká práce, kdy jsem vlastně hrála velký složitý vztah s Ivanem Trojanem tehdy, a to prostě byla jako, to byly velký magisterský zkoušky, když to tak řeknu. Takže
1: hlavně, a když si představím Mirka Krbota, tak si nedokážu představit, že to je člověk, který tlačí svoji dceru. To vůbec k němu nepasuje.
0: Naopak, jako naopak. Bystří pozorovatelé možná naší rodiny si všimli, že třeba moje maminka s ním téměř nikdy tolik nepracovala, takže to není, že by za každou cenu jako ta rodina, a hlavně u toho herectví je to fakt specifické, protože vlastně to všichni příčetní lidi asi tuší, že prostě, jak říkám, když by člověk tak si na tom jevišti nefungoval, jak má, no tak proč tak to neobhájí nikdo.
1: Ani pán Bůh nepomůže.
0: Přesně tak, to je to, ten talent i na hereckých školách vlastně jako neúprostná kapitola. Že?
1: Co je těžšího než Dostojevský?
0: No málo co bych řekla.
1: Právě.
0: No, takže
1: jste si prošla peklem, a pak už nechci říct, že to bylo jednoduché v Davidském divadle, ale
0: ano, je pravda, že to bylo opravdu, jak jsem řekla na začátku, opravdu hození do hlubokých vod, a teďka prostě si poraď, jo. A v tomhle smyslu jsem za to zpětně hrozně vděčná, protože to byla opravdu zkouška ze všem všudy, a jako určitě mi kolegové hrozně pomohli svým přístupem. I mě herecky jsem cítila, že mi jakoby pomáhají jako pracovat dál, nebát se toho, a tak, aby jsme byli opravdu všichni na jedné lodi, takže na to vzpomínám moc ráda. A ještě bych jenom k tomu, aby jsme to mohli možná už opustit, řekla, že třeba to málo kdo ví, že pak jsme třeba dělali na malém jevišti její pastorkyňu, Gabrielu Prajzovou, kde já jsem tenkrát měla hrát tu hlavní postavu Janufu, a vlastně tu matku, Táňa Medvecká a Števa, David Novotný a Laca, Ivan Trojan, takže jako skvělý obsazení, ale prostě se to tak někdy stane, že jak si ta představa nevíde, na tom malém prostoru je to fakt těžký, takže přes všechny peripetie, odklady a nároční zkoušení nakonec můj táta řekl, že vlastně ten tvar nezapadá a že vlastně mu to hrozně líto, ale že by se trápili všichni, a myslím si s odstupem času zase, že měl pravdu. Takže to není jako, že bych za každou cenu odfajfkoval všechno, v čem já jsem hrála, prostě jako.
1: A tohle slyším poprvé.
0: Ano, to já jsem možná nikdy ani neřekla. A teď mi to napadlo v souvislosti s tím, že jako cítím, že když se na to ty lidi hodně ptají, že si třeba právě myslí, že to bylo nějaké jako easy peasy, ale opravdu jsem měla i takovouhle zkušenost, že nám zastavil zkoušení.
1: Na obhajobu posluchačů nebo i sledujících toho Instagramu, já si myslím, že to nemysleli zle, ale zajímalo je to propojení otce a dcery a nástup jako do divadla, protože to není úplně jako standardní.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Bahalové na Rádiu Praha.
1: Se mnou je stále Lenka Krobotová a teď se dostáváme do současnosti Davidského divadla, protože mám pocit, že teď je spousta změn. Jste v novém prostoru, rekonstruuje se. Mm-hmm. Byl tady Martin Mišička a říkal, že snad 1.1.2027 byste se měli vrátit, pokud se od té doby něco nezměnilo.
2: Ano, když to klapne, tak to klapne. Uvidíme, no.
1: Měnil se umělecký šéf, je tam Jirka Havelka a zároveň se i proměnil ten herecký soubor.
2: Ano.
1: Jak to vnímáte vy jako dlouholetá členka, všechny tyhle změny?
2: Vlastně zcela legitimně to vnímám jako logický přirozený vývoj, mm-hmm. protože prostě všichni stárnem a bylo jasný, že buď se rozhodneme, že to divadlo zůstane generační, což bylo jasný v jisté fázi, že asi by bylo kolomný nebo prostě po spoustě stránek nevýhodný, takže se logicky oslovovali mladší kolegové, proto k nám přišla Antonie Formanová, Anička Fialová, která se teď chystá na mateřskou, takže vlastně tam přišli další zajímaví, u nás budou hostovat mladý děvčata. A samozřejmě já se ráda obklopuju mladýma lidma, novýma lidma, protože všechno je zkušenost, takže když to shrnu, tak za ta léta, co tam jsme třeba dlouho třeba s kolegyní Klárou Mališkovou, tak spousta lidí přišlo, spousta odešlo, i dokonce někteří vrstevníci tam třeba si zahostovali nebo hostují dál a jsou takový stálí jako vlastně hosté a myslím si, že to zdravý jádro nějak jako drží i díky tomu, že jsme v určitých ohledech si právě taky prošli různýma zkouškama, logicky, jako když jste s někým ve vztahu, tak buď to ustojíte nebo ne. Takže v tomhle smyslu si myslím, že jsme po určitý stránce docela obohacený a věřím tomu, že Jirka Havelka má s náma snad zajímavý plány. Rozhodně to otevřel za mě velkolepě představením Facka, kterýho si nesmírně vážím, který bylo těžký jako i technicky a tak dál. A je současný ve smyslu reflekce nějak společnosti a předsudků ve společnosti. No, pak jsme měli teďka tu čest hostovat s irským režisérem Wayneem Jordanem.
1: Služebnictvo,
2: ano. A tam právě jsme se pronuli, jako jak bych řekla, starší garda s mladší gardou. Zároveň to byla zkušenost zkoušet v podstatě v angličtině, byť jsme měli samozřejmě překlad chvilkama, ale nutil nás to trošku v angličtině přemýšlet, takže v tomhle smyslu to bylo taky pro mě obohacující. Takže věřím, že si ty věci skládají snad jak mají a pokud o nás třeba pak nebude zájem, no, tak nebude.
1: V rámci té galaxie, tak pro vás jako herečku je to velký skok z toho malého komorního divadla, protože já jsem v té galaxii byla a přiznám se, vlastně to má úplně jinou atmosféru pro mě jako pro divačku.
2: To je zajímavá otázka. No, já myslím taky, že to je strašně individuální, že by vám na to možná každý z nás ze souboru odpověděl po svém. Nicméně pro mě je to skvělá změna, příjemná, dokonce si osobně bojím, že se mi ani nebude chtít zpátky, protože já jsem paradoxně, byť jsem tak dlouho v Davidském divadle, jako mám ráda i ty větší prostory. A i když zase ten malej mě spoustu věcí naučil, jo, a jako je to ve spoustě ohledů super, ale vlastně mám ráda, proto jsem se třeba vracela na ty Shakespeareovky, protože mám ráda pak, když se člověk může občerstvit takzvaně tím větším prostorem, dovolit si větší gesto, jako jinak trošku hrát, jinak pracovat s tělem, s hlasem. Takže já si v tomhle smyslu tu galaxii užívám. Za mě to je takovej právě jakoby trošku punkový prostor. I ten, jak je tam ten bar teďka od Kintery vlastně. Vlastně a je to takový propojený ještě těma jinýma sálama, kde je vlastně divadlo Minor, Dance Connected a Damu tam hrála chvíli. Prostě změna je život a mně to přišlo jako k duhu, abych tak řekla. A baví mě tam hrát a uvidíme, co nabídne ten zrekonstruovaný prostor Davidského divadla, no.
3: Tentokrát jste do hry o body poslali tři novinky a jeden návrh.

0: páté místo, minulá novinka, UDG odletáš. Čtvrtá je další novinka, Taylor Swift a její I Knew It, I Knew You. Na třetí příčce Eva Farna, Perpetuum Mobile. A konečně čtvrtá novinka, která se probojovala do žebříčku, ta je na druhé příčce, Fast Food Orchestra, Správnej směr. První místo, bez změny, Botox a Pyžamo. No a teď už je to zase na vás a vašich hlasech. Hlasujte na praharozhlas.cz. Hit
1: týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Hit týdne.

0: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou, s Lenkou Krobotovou, což je můj dnešní host. V rámci toho Davidského divadla vy tam máte 8 inscenací vlastně na repertoáru, což je poměrně dost. Mám představu, že jste skoro každou chvíli v divadle. Budou se chystat další inscenace. A vy jste i naznačila, že Jirka Havelka má určité plány. Nevím, co můžete prozradit a co ne, ale jaká bude třeba ta příští sezóna?
1: No, tak tahle sezóna se teďka vlastně končí, tak byla trošku ve jménu autorských věcí, protože jak Facka, tak Služebnictvo, tak poslední premiéra Tři zmrzlí vlastně vznikaly z pera jako sice nějakých třeba inspirací a tak, ale vlastně jsou to původní hry. Takže to byl asi tak do určitý míry záměr, taková jako zkouška této sezóny. A v příští rok má zkoušet Jiří Havelka inscenaci Patron. Nechci teďka to rozebírat za něj, ale bude tam většina pánského ansámblu. Pak vlastně Petr Zelenka tam má hostovat a spoustu věcí vzniká. Ten teda má dělat, pokud vím, takovou komornější komedii, myslím, že o čtyřech lidech, takovou vztahovou. Pak má spousta věcí vznikat i vlastně v kavárně Davidského divadla, což je stále v Zelené ulici, prosím vás, v Davidcích, kde my vlastně na té opravdu pidi scénce, my tomu říkáme kavárenská taková scéna, tak tam vlastně hrajeme ty opravdu drobné věci o dvou, o třech lidech. A tam třeba teďka vznikla minulou sezonu Vrahova hygiena, což hraje Klára Melíčková právě s mým tátou, s Mirkem Krobotem, a vlastně je to taková jakoby i komorní opravdu záležitost, dialog prostě dvou lidí, dramatický. No a my tam třeba hrajeme rodinný představení Kuš svině, o kterém
0: ještě
1: jsem
0: pořád
1: mluvila. Ano, ano, teďka jsme trošku začali jezdit i na makový zájezdy první, ale vlastně vzniklo to tam. A budeme tam, pro zajímavost to řeknu, budeme tam 17. září křtít i knihu, která k představení vzniká na motivy skutečných milostných dopisů mojí babičky a dědy, podle kterých to představení hrajeme.
0: Kolik těch dopisů si napsali? Já jsem o tom slyšela a přišlo mi to hrozně krásný.
1: No, je to jako jedinečný. Já myslím si, že zároveň podle odezev spousta rodin si takzvaně hrábne do svých půd a vzpomínek a truhliček, že v podstatě po těch babičkách jako se nachází spoustu takových pokladů a málo kdo má chuť třeba to dát dohromady, tak máma to nacházela postupně a vlastně no, bylo jich dost. Já si myslím, že jich našla minimálně třeba 25, možná i víc, ale v podstatě se z toho muselo vybrat ty dopisy tak, aby mapovali postupně vlastně tu dobu, ten jejich vztah, zároveň jak mamka v tom vyrůstala, pak tam vlastně to je prolínáno tím, jaký můj táta vlastně si namlouval, jak vstoupil jako Moravák do té šumavské rodiny a tak dál. Ale je to, jak říkám, na pozadí, ty dopisy to vlastně jako rámujou a protínají. A no, takže máme...
0: Co by dědeček říkal na to, jak si teď píšeme textovky?
1: No, myslím si, že by koukali všichni, ale vlastně zároveň je to, že jo, úžasný v tom, že vůbec takhle člověk si díky tomu vrátil do toho, co žili, co prožívali, jak řešili i tu dobu nelehkou, že jo, prostě za totalitního režimu a tak dál. No, po nás asi toho moc nezbyne, no. No, ale jenom jsem tím chtěla uzavřít, že vlastně v té kavárně máme takovou další maličkou scénu, kde budou dál vznikat legitimní představení, které by se měly průběžně hrát. Jako...
0: Ale i ta maličká scéna je plnohodnotná, je tam pódium, jsou tam světla, je tam všechno. Radio Praha.

0: jsme ve finále, se mnou je Lenka Krobotová a na ten Instagram přibyla ještě další otázka, mimo jiné všechny bohužel nestihneme probrat, ale ta mi přišla hezká. Jaké chystáte natáčení? Co vás třeba čeká tento nebo příští rok, na co se můžeme těšit? Na co jste kývla?
1: Děkuju, teď jsem měla hodně takový divadelní období, tak jsem si říkala, uvidíme a nakonec mám radost, přišlo ke mně natáčení minisérie v režii Tereze Kopáčové a Jitky Rudolfové pro Českou televizi, který má název Komunita. A je to vlastně příběh, nebo víc příběhů, který se postupně protnou samoživitelek právě s různými osobními příběhy, které se nakonec sestěhují do jednoho statku, protože nemají víceméně jinou možnost a zkouší spolu žít. A je to vlastně taková vztahová komedie taky reflektující vlastně spoustu problémů ve společnosti, respektive vztahových rovin různých a tak. Takže z toho mám radost, hraju tam samozřejmě tu starší jednu matku už, ale potkám tam spoustu zajímavých kolegů, je tam, bude tam třeba Zuzana Bidžovská, Vladimír Kratina, Bára Bočková, Anča Kameníková a tak dál, takže to teďka jsme roztočili, tak z toho mám radost a těším se, bude to dlouhosáhlejší práce, no a teď jsou ještě v jednání nějaký další takové věci, které asi zatím nebudu říkat.
0: Ale mně se hrozně líbilo, vy jste zmínila v nějakém rozhovoru, ale už je to snad někdy z roku 2016, že se vám líbil severský seriál Most, kde byla taková ta blondětá komisařka. Ano. No tak to je přesně můj šálek kávy, tady tyhle ty drsný severský detektivky. A že by se vám líbilo něco takového stvárnit, ale říkám si, jestli vůbec vlastně české podhoubí něco takového může vytvořit, protože ten sever je v tomhle takový jedinečný.
1: Je, já si myslím, že to je prostě i způsob jako by jednak kultury, jednak mentality.
0: Mentality těch
1: vlastně
0: lidí.
1: I to divadlo dělají specificky, že jo, my jsme měli třeba v Norsku možnost vidět s mužem v rámci cest po Norsku, jsme byli v Bergenu, říkám to správně, v divadle na vlastně stvárnění, to, co tady hraje se v divadle komedie Davida Bowieho Lazarus a bylo to famózní a vlastně zase trošku jiný stvárnění, kde kromě té trošku jiný, možná mentality, nevím, jestli není silný slovo, ale jako přístupu řekněme, tak samozřejmě vidíte, že na to mají i prostě víc peněz, že tam prostě byla skvěle použitá technika, 3D takový jakoby efekty, kdy se skoro tomu Bowiemu dostanete do hlavy a tak. Takže řekla bych, že ten sever je napřed i v tom, že na spoustu věcí mají možná víc času, protože na to mají možná větší rozpočty. Všechno souvisí se vším, ale baví mě to, no. A samozřejmě jako i to herectví si myslím, že mají jako by vynikající herce, který jsou strašně jako niterný a zároveň mají super techniku, prostě se na ně dobře dívá. Já mám ráda, když herec má takzvaně schopnost takového vnitřního komentáře, že vlastně vidíte, že přesně, jak jsem říkala na začátku, že si nerve vlasy, ale že přesně ví, kde je a jak tu postavu hraje a vlastně komentuje tím, jak ji hraje. A to mě jako hrozně jako baví. Pozorovat, že vidíte, že ten takzvaný ten herec si tu postavu v podstatě vodí jako kdyby loutku skrytě a i když to vypadá, že to prožívá, tak já už poznám, že přesně ví, co jako, jak s tím zachází a to mě hrozně baví jako tohle pozorovat.
0: A funguje to.
1: No. A ještě bych, jestli můžu teda na závěr posluchače pozvat, protože mi došlo, že vlastně třeba loňský léto jsem sice natáčela klasicky třeba pro Českou televizi, ale vlastně, nebo pro jinou, ale točili jsme s Beloušenkovou v rámci Audiotéky hrozně zajímavou a vtipnou věc, Nesnesitelná horkost bytí. A teďka už je venku, čerstvě se odpremiérovala takzvaně na Audiotéce, tak kdo třeba jezdí velký cesty autem a
0: tak je to super tip.
1: Tak si to může poslechnout.
0: No ale závěrečná otázka ještě pro vás mě napadá, jestli jste typ herečky, co se nechává unášet tím proudem, co takzvaně přichází, anebo jestli si občas myslíte, kromě toho Mostu a té komisařky, jestli si občas na něco myslíte.
1: No tak možná by mě bavilo, tak jako mě občas napadne jako nějaký právě buď příběh vztahově kriminální, jako po vzoru, jak jste zmínila, ty severský, ale to je právě jiná kapitola tam u nich, anebo prostě jako zahrát si třeba psychologicky víc jako nějakou ženu jako ve smyslu historický postavy. Jakože historický film a jako s nějakým v úvozovkách komplikovaným příběhem bolavým, niterným, kdy vlastně můžete rozkrýt tu postavu, tu ženu v úplně jiný době, než žijeme teď. Ale to je zase věc, jako historický film dneska, nebo jiná doba, prostě co zase souvisí s rozpočtem. A...
0: Ale bylo by to něco, co by vás zajímalo, že byste mohla jako pátrat po tom všem, jak je background té postavy nebo té ženy.
1: Jo, jakože třeba když někdy natočil třeba na Větrné hůrce nebo tyhle ty věci, jakoby, které jsou o samocených ženách prostě třeba v minulém století někde na periférii, tak to by mě třeba zajímalo.
0: Tak držím palce, ať to vyjde. Se mnou byla Lenka Krobotová, moc děkuju.
1: Já děkuju za krásný rozhovor, mějte se krásně.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na Rádiu Praha.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové na Rádiu Praha.
1: Host Lenky Vahalové.
2: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Barbara Kanizová. Já vás zdravím, dobrý den.
3: Já vás taky zdravím, dobrý den.
2: A v úvodu, abychom vás představili muzikou, tak bych pustila Auroru, co vy na to?
3: No pojďme na to, protože je to single, takže jenom ať zní.

0: Lenky Vahalové.
1: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je zpěvačka, autorka Barbara Kanizová. Zdravím vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My jsme v úvodu pustili váš, dá se říct, nejnovější počin Aurora. Jak to vzniklo?
2: Tahle píseň vznikla už docela dávno, jsem na ní začala pracovat. Potom jsem vlastně jako oslovila asi za rok svého kamaráda, který žije v Americe, ale žil dlouho v Praze, vlastně v době, kdy já jsem taky žila v Praze. Tak jsme se seznámili, protože jsme pracovali na takovém projektu dlouhodobém a od té doby spolu pracujeme, i když vlastně on už žije jako zase v Americe, vrátil se domů, takže spolupracujeme na dálku, ale on třeba přijede jako v létě a tak jsme právě nahráli vlastně Auroru, ale ještě jeden single Behind Me tady ve Faust Studio v Praze u vás.
1: Ale vy jste skládala primárně v češtině, mám pocit předtím, a teď jste tak jako plynule přešla do angličtiny, ale většinou to bývá naopak, že čeští interpreti začnou v té angličtině a pak naopak přejdou do češtiny.
2: No a právě ono to vlastně tak i bylo. Akorát, že v době, kdy asi mě nějak lidi začali více vnímat, tak už jako zaznamenali jenom tu českou tvorbu. Ale vlastně já jsem začala
1: v angličtině.
2: Mm.
1: A když jste řekla větu, když mě lidi zaznamenali, to byl jaký okamžik?
2: To byl okamžik v divadle Mír, si myslím, vlastně na těch live streamech.
1: V rámci koronaviru.
2: Ano. To bylo vlastně nejlepší období. Po mém návratu z Berlína do Ostravy, jako ano.
1: Spousta umělců řekne kvůli koronaviru a mají takové kyselé úsměvy, ale vy řeknete díky koronaviru.
2: Je to tak, je to tak, no.
1: Mělo to své výhody a nevýhody. Každopádně 15. července vystoupíte na festivalu Colors of Ostrava. Mm-hmm. Byl tady dokonce Filip Košťálek, umělecký ředitel festivalu, tak jsme se o tom chvíli bavili a byl hrdý, že tam má zastoupení i přímo ostravské na festivalu.
2: Ano.
1: Takže 15. července se uděje co?
2: No, budeme hrát teda moji tvorbu v angličtině i v češtině. Vlastně ta tvorba v angličtině si myslím, že ještě že je jako nepoznaná pro mnohé. Takže právě v tomhle období, vlastně v tomhle týdnu máme zkoušky, čtyřdenní zkoušky jako celodenní s kapelou a pracujeme na nových aranžích, aby to bylo dobrý. No.
1: Tak, aby to bylo wow.
2: Aby to bylo super.
1: Už jste si zahrála v minulosti na festivalu Colors of Ostrava?
2: Zahrála jsem si v rámci Krhout kozu v kapeli, takže ano, bylo to skvělé.
1: A tím pádem si odbudeme jednu záležitost s projektem Štěpán Kozub. A Jirka Krhout, teď jste, anebo už nejste, už není čas?
2: Teď jsem ji bohužel opustila před nedávnem, právě kvůli tomu, že se nám kryly termíny mojich zkoušek a koncertů vlastně, takže jsem nad tím dlouho přemýšlela, jako už je to delší doba, kdy jsem chtěla jako by odejít kvůli tomu, abych se mohla soustředit úplně na svou tvorbu, tak se to stalo. No.
1: Plakali
2: se to stalo. Myslím, že je to dobrý. Já občas jako přijedu třeba na ty koncerty jako pozdravit nebo jenom jako přijet, že tam třeba zavezu jako hlavního interpreta a pak zase odjedu. A tak je to v pohodě.
1: Je to
2: jako
1: v pohodě,
2: úplně.
1: Je to prostě život, je to součást té tvorby.
2: Ano, teď tam mají skvělou zpěvačku novou, Johanku, takže prostě si přijďte poslechnout.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Barbara Kanizová. Jenom na chviličku se zastavíme u toho projektu Štěpán Kozub a Jiří Krhut. Kozub Krhut. A pak už půjdeme od toho, protože jsem pochopila z vašich rozhovorů, že ta spolupráce s nimi vám přinesla tu zkušenost pro vaší další práci, abyste si vlastně mohla vykročit pravou nohou v té vaší vlastní kariéře.
2: No, to byla jako velká zkušenost určitě, protože pro tolik diváků jako bych určitě neměla možnost si zahrát. A mě to dalo jako opravdu hodně. Bylo to skvělé, jako vůbec vlastně i jako stát vedle nich na pódiu a vlastně vidět, jak...
1: Jak fungují s publikem.
2: Jak fungují jako s publikem, jak dokážou jako bavit ty lidi a zároveň vlastně ta kapela za náma, vlastně Benjis, jako jak to funguje, jak to ty lidi baví, že opravdu skoro každý koncert jako je vyprodaný a už se to děje, myslím, 5 let. Tak to jako je hodně inspirativní vlastně. Určitě jsem něco jako si vzala z toho.
1: Takže jsou to částečně takový učitelé vaši.
2: Určitě, určitě.
1: Ale objevil vás proto divadlo Mír, kde jste začala zpívat, tak vás vlastně objevil nebo doporučil Jirka Krhut.
2: Jo, Krhut. To je pravda. No. Já vlastně, když jsem se vrátila z Berlína, a tam mě naučili hrát na ulici, protože já jsem to do té doby neznala. Ale oni to tam považují za normální zaměstnání, takže jsem teda z uklízečky v Berlíně šla na ulici. A bylo to jako dobré, hodně teda výhodné. No a potom, když jsem se vracela zpátky do Ostravy, tak jsem si říkala, že si chci vzít kousek toho Berlína sebou. A tak jsem fakt jako asi rok v kuse hrála na ulici.
1: Baskovala.
2: A jako dělala jsem si takovou živou reklamu vlastně. Mm-hmm. Bylo to super. Jako vůbec jsem nepoužívala sítě v té době. Dělala jsem si, sama jsem si psala kartičky, vždycky jsem to dávala lidem, nebo jsem je zvala jako na koncert, který jsem si udělala v Ostravě ve Staré aréně a fungovalo to překvapivě dobře.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Jedny z nejúspěšnějších zpěvaček všech dob v hlasování. Letos 60letá Janet Jackson a famózní Rhythm Nation.

0: Lenky Vahalové.
1: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou. Mým hostem je Barbara Kanizová a musím říct, že málo kdo se z Ostravy přesune do Prahy, z Prahy na ten západ, do Berlína, aby se pak vrátil do Ostravy, kde je mu evidentně nejlépe, což jste právě vy.
2: No, jako já jsem se vracela, vlastně ten důvod byl takový osobnější, protože mě se jako dařilo v tom Berlíně. Dokonce mě tam oslovil manažer, který chtěl se mnou podepsat smlouvu a měl jako se mnou plány, ale mě tam jako přepadla ta samota nějak, že tam jsem jako sama, že za mnou nikdo jako nepřijede. Prostě úplně i ty vztahy rodinné jako nebyly úplně nejlepší. A já jsem se pak rozhodla, že prostě když nemám s kým sdílet tu krásu toho Berlína, a v té době jsem neměla ani přítele, takže nakonec jsem se vrátila jako zpátky, no, do Ostravy.
1: A myslíte, že kdybyste měla jiné rodinné zázemí v té době, že tam třeba zůstanete a zkusíte to, tu smlouvu podepsat?
2: No, možná jo, možná jo. Možná jo, no.
1: A co nabízel, že natočíte desku, nebo že budete koncertovat v rámci Německa, no, nebo jaká by byla ta spolupráce a ta kariéra vlastně v tom Německu?
2: No, on vlastně jako poslouchal všechny ty moje písně v té angličtině a chtěli jsme jako natočit desku a ještě v té době vlastně s mým kamarádem, který se mnou hrál jako na perkuse, tak říkal, že by vzal jako nás, jako duo a že natočíme spolu desku a říkal, že do 3 let bych chtěl, jako, ať se to prostě jako provalí a že mi bude prostě všude nabízet a tak.
1: A teď třeba občas míváte takové nápady, že byste takzvaně znovu zkusila se prosadit v zahraničí? Nebo už vás to přešlo a jste spokojená?
2: Jako... myslím si, že je to ještě takové jako čerstvé pro mě, že se tak jako začínám fokusovat jenom na tu svoji kariéru. Takže takové pianko zatím, jako, ale proč by ne? Jako, já jsem si to jako přála vlastně vždycky spíš do zahraničí, než jako,
1: do Ostravy.
2: No, prostě jak se říká, no, že člověk plánuje a Bůh se směje, takže je to tak.

0: dvakrát reprízu pořadu Host Lenky Váhalové.
1: Na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Váhalovou. Mým hostem je Barbara Kanizová. A když jsme se bavili o tom baskování, tak jste řekla, že v rámci toho Berlína vlastně to byla velmi dobrá práce. Můžete nám prozradit, jak to funguje a kolik třeba hodin denně jste musela hrát, aby to dávalo smysl a byla to ta dobrá práce?
3: My jsme s Antoniem, jmenoval se Antonio, Španěl, vlastně fakt pravidelně každý den. On měl auto, bednu, takže jsme vždycky jako nasedli do auta a jeli jsme tam prostě po těch ulicích, něco podobného jako u nás v Ostravě Stodolní. Tak tam, už nevím, jak se to jmenovalo, jak se ta ulice jmenovala.
2: No nějaká štráse.
3: Nějaká štráse prostě, jo, kde jsou jako bary, restaurace, kavárničky a vždycky před každou kavárničkou jsme prostě zastavili, zahrali jsme třeba 5 písní. Lidi prostě hodili penízky, dokonce i barmani a majitelé restaurací chodili za náma, nebo nám nabízeli jídlo, pití, jako dávali nám z fleku prostě dýška jako svoje. A tak jsme vždycky zastavovali jako na každém, u každé té kavárny, restaurace. A dohromady jsme třeba hráli, já nevím, 6 hodin denně. No, wow, pak se nás někdo třeba pozval jako nějaká restaurace, když nás slyšeli, že chtějí, ať tam hrajeme třeba 3 hodiny a zaplatili nám jako rovnou prostě penízky do kapsy, takže...
2: Co na to říkali vaše hlasivky?
3: Jo, oni to zvládali, protože to bylo jako takové... prostě hrozně příjemné, jako ta energie těch turistů, těch lidí, všichni jsou tam hrozně příjemní, jako pozitivní hrozně. Takže jako moje hlasivky to zvládly.
2: A kolik se dá za den vydělat takhle baskováním v Berlíně?
3: No, teď už nevím přesně, ale jako myslím si, že každý jsme měli okolo třeba 100 až 150 euro. Nevím, teď už nevím.
2: Různě.
3: Třeba je to blbost. Nevím už.
2: A když jste se vrátila do Ostravy, tak když to řeknu jednoduše, publikum pro to baskování je naučené na to sdílet tu kulturu na ulici? Protože Berlín, bych řekla, je proto stvořen.
3: Úplně, jasně.
2: A další evropská města.
3: Ano.
2: Ale u té Ostravy, přestože jsem tam byla několikrát, i několikrát na festival Kolem Ostrava, tak si to úplně nedokážu představit, jak
3: je to
2: tam funguje.
3: Je to přesně, se dobře ptáte, protože já jsem měla taky tu obavu, protože jsem nikdy neviděla nikoho baskovat v Ostravě. No a tak jsem to, jak se u nás říká prubla, a vyrazila jsem tam a byla jsem fakt překvapená, jako že lidi se fakt zastavovali, někdy i tančili třeba, nebo si prostě sedli, pak za mnou chodili a říkali, že děkují, jako že moc děkují, že se mohli zastavit v tom dni a v té svojí rutině a že jim to zvedlo jako náladu. A to bylo vlastně hrozně příjemné, to jsem si říkala, to je vlastně to, proč to jako dělám, že to je...
2: Že to dává smysl.
3: No, jasně, no.
2: No a máte třeba v současné době čas jít někdy na ulici?
3: No to už jsem dlouho nešla, ale přemýšlím vždycky v létě, že bych tak jako třeba zašla, ale nějak jsem se k tomu nedokopala. Ale jako mám to tam pořád někde, že bych jako to chtěla nějak jako udržet, nebo...
2: Zachovat si to v tom životě.
3: Nějak ano, no, že vlastně to bylo hrozně příjemné, jako těm lidem zpříjemňovat ten den. Díky bohu se mi nikdy nestalo, že by mě někdo jako poslal do háje, že se jim to nelíbí, nebo že tam je moc jako hluku. Ale musím teda říct, že možná mě odradilo, to je další téma, které můžeme probrat, jako romští občané, kteří,
2: ale...
3: no, kteří prostě ty peníze i kradli, jako...
2: Tak jste jim měla říct, že vy jste jejich.
3: No právě, ale...
2: Nepomohlo to.
3: Oni to nikdy na mě nepoznají, takže pokud to neřeknu, to oni se diví jako hodně. A to mě jako štvalo hodně, no. Takže už vlastně potom před Karolínou jsem tam vůbec jako už nechodila. To mě hodně odradilo. No, tak jedině na tom Masarykově náměstí, jako je to, je to v pohodě.
2: Ale je pravda, že když zpíváte a hrajete na kytaru a teď někdo kolem jde a udělá nějaký takový ten úkon, tak
3: ano.
2: Vy nestihnete ani
3: zareagovat.
2: Ne, to
3: nejde, takže v podstatě se stáváte i charitou, jako protože...
2: Zároveň.
3: Nebo tam třeba někdo hodí nějakou papírovku a zafouká vítr a prostě to letí, že?
0: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

Bože, co já teď ctím? Lásko, co já teď ctím?

0: posloucháte Rádio Praha, se mnou je Barbara Kanizová a v rámci toho baskingu byla to pro vás v vozovkách taková škola, že když potom jste začala jako vystupovat v rámci divadla, v rámci svých kapel, tak už vás nic nepřekvapilo?
1: Já jsem hrozný trémista, takže jako ono mi přijde, že ty zkušenosti, že to je úplně jedno, jaké máte zkušenosti, kolik máte koncertů za sebou.
0: Takže vás to nevycvičilo, to hraní na ulici?
1: Jako já nemám ten pocit, ale třeba když mě po několika letech jako viděli vystupovat moji kamarádi, se kterými jsem hrála v Praze prostě kdysi dávno, tak říkali, že mají pocit, že to je jako mnohem sebejistější, že to jako, že jsem uvolněnější. Ale já nevím, no, já vždycky hrozně pochybuju o tom. No.
0: A je větší odvaha jít hrát na ulici, anebo jít se zahrát před ten vyprodaný sál?
1: Máte strašně dobré otázky.
0: Obyčejný, mě to zajímá.
1: Pro mě bylo horší jít na tu ulici. Protože jsem měla pořád pocit, že narušuju nějak ten veřejný prostor a že to prostě nemusí mít každý náladu, jako na to poslouchat nějakou prostě zpěvačku, jo? Nějakou její tvorbu tam, jako a fakt musím zaklepat, že nikdy se to nestalo, že vždycky byla ta odezva pozitivní.
0: Vidíte, a zrovna v Ostravě si říkám, že by mohl, a teď nebudu používat žádná slova,
1: ano,
0: ale že by mohl někdo zavolat, ať už jste zkrátka ticho.
1: No, jako ne, fakt se to nestalo a dokonce jsem se ptala, jako i, to asi nebudu říkat radši vlastně.
0: Není to prezentovatelné
1: asi
0: pro
1: ne,
0: Český rozhlas?
1: No, jako prostě všichni byli velmi vstřícní, i policie, takže v pohodě, prostě.
2: Rádio Praha 107,1 FM a DAB+.

0: Jsme ve finále, se mnou je Barbara Kanizová a vy jste vydala desku Vzpomínka, říkám to...
1: Vzpomínky.
0: Vzpomínky v roce 2021 a já jsem si tu desku pouštěla a úplně mě zaujala písnička Babička.
1: Jo?
0: Ta je krásná.
1: No,
0: takže
1: oblíbená.
0: To je opravdu vaše reálná babička, kterou jste takhle zvukomalebně popsala.
1: Ano. No, je to tak, no, protože já mám teda romské kořeny.
0: A ze strany maminky nebo tatínka?
1: Tatínka. A já jsem se to dozvěděla fakt jako až v 6. třídě, takže prostě můj taťka jako nevypadá úplně jako Rom, nikdy doma nemluvil romsky, my jsme nenavštěvovali moc tu rodinu, jenom občas a proto možná já mám takové jako živé obrazy té mojí babičky pořád jako v paměti. Ona byla hrozně specifická, ona taky nevypadala jako cigánka, vypadala jako indiánka, prostě ona byla bílá, měla modré oči a černé dlouhé vlasy, rovné. A prostě je mi líto vlastně, že už není a že jsem nemohla jí víc věnovat jako času, že vlastně jsem to tak brala jako, že ne, tam jako ne, tam je to trochu špinavé a tam jako se mi nelíbí. No a vlastně jsem nikdy, když jsme byli na té oslavě třeba, prostě tam byl na mě moc jako hluk a moc cigaret a moc jako alkoholu a oni tancovali a zpívali úplně jiné písničky, jako mě zajímal Michael Jackson a Zuzka Navarová a oni to jako nebrali, takže když jsem babičce zpívala nějakou písničku, tak se na mě jako dívala, že jako aspoň víc nahlas jako zpívej, jo? Že jako nebrala to vůbec, no. Tak je mi to trošku líto, no. Teď vždycky, když projíždím občas kolem toho domečku, kde bydlela v Ostravě, tak vždycky říkám, babi, přišla bych na polívku, protože ona dělala prostě skvělou polívku, domácí nudle a no. Tak jsem si říkal, že jí napíšu aspoň píseň.
0: A umíte romsky?
1: Ne, právě vůbec.
0: Takže vlastně ani nemůžete, i když jste skladatelka, autorka, tak vlastně se nemůžete vyjádřit v romštině.
1: No vůbec.
0: Ale v úzovkách v češtině a v angličtině.
1: Jo, jo. Ale pozor, zrovna teď se snažím o takovou jako píseň, kterou vlastně hudbu vymyslel Michal Mihok, který hraje na akordeon.
0: Znám, ten je
1: jo.
0: Úžasný.
1: No, on je úžasný.
0: Úžasný akordeonista.
1: A on je taky na půl rom.
0: On
1: se tím chlubí, ale rád. Na něm to vůbec jako, já bych to na něm nepoznala. No a tak jsem právě říkala, tyjo, protože on taky, myslím, neumí romsky, my jsme se o tom, myslím, bavili.
0: Neumí.
1: A, ne, že ne. A já jsem říkala,
0: Tybor Žida, kytarista, ho občas učí.
1: Jo. No, tak musíme někdy jako udělat nějakou píseň, kde aspoň tam zazní věta, jo, já vlastně ani nemám se koho zeptat, jestli to je jako romsky správně, protože můj taťka jako on rozumí, ale jako nemluví, takže už ani nevím vlastně, jak jsem na tu větu přišla, ale mám teďka jako pár nových věcí, na kterých pracuji právě s Míšou, jsou to české věci a padne tam právě jedna romská věta. No, až teď jakoby se snažím vnímat trošku tu romskou jako kulturu a nějak trošku aspoň tam jako.
0: Ale cit pro tu hudbu a vnímání té melodie mám pocit, že máte.
1: No a to taky
0: což je
1: zajímavé.
0: Což je pro Romy typické,
1: je
0: že prostě typické, na to mají vlohy.
1: Ano, akorát, že jako u nás, jakože, abych to odkoukala, možná, že můj děda, jo, jsem slyšela, že on jako hrál na akordeon, na klavír, ale vlastně já jsem ho nezažila ani můj, on vlastně umřel, když můj taťka měl asi 13 let a v té rodině, když jsem se dostala na tu oslavu teda, tak tam nikdo nehrál na žádný hudební nástroj, nikdo jako zpívali ty svoje romské písničky, které se mi prostě nelíbily vůbec a tančili ten svůj jako tanec, ale vlastně já jsem to viděla právě u té druhé strany rodiny, protože vlastně moje matka a její sestra zpívali a hráli na kytaru právě Zuzku Navarovou, Nedvědy, Žalmana a Kryla, jo. A já jsem to takhle jako nasávala a myslím si, že to právě, že to mám spíš z té strany rodiny, jako no. Ale nějaký temperament určitě prostě tam musí být, samozřejmě.
0: Na druhou stranu možná tím jste jedinečná. Že to je prostě tak, jak to je, že to je mix obojího.
1: Yeah.
0: Se mnou byla Barbara Kanizová a ještě jednou zveme 15. července na festival Colors of Ostrava. Moc děkuju.
1: Taky děkuju.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Váhalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na Rádiu Praha.

0: Je 6 hodin, posloucháte Rádio Praha, vstáváte s námi do pondělí 29. června. Máme pro vás zprávy s Aničkou Haškovou.
1: Ráno. Česko má nový absolutní teplotní rekord. V Doksanech bylo včera skoro 42 stupňů. Praha 10 spustí do konce srpna senior taxi. Zemětřesení ve Venezuele má 1450 potvrzených obětí. Dnes čekejte jasno až polojasno, přehaňky nebo bouřky a teploty do 35 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Česku padl nový absolutní teplotní rekord. Stanice v Doksanech na Litoměřicku včera naměřila 41,9 stupně Celsia. Na sociální síti X o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Stanice tím překonala i dosavadní rekord ze soboty. Teploty tam ukazovaly přesně o stupeň méně. Vůbec poprvé v historii také naměřil Český hydrometeorologický ústav teplotu nad 41 stupňů. Meteorologové upozorňují, že na ověření nového absolutního rekordu je ještě potřeba počkat. Po Praze 10 bude jezdit senior taxi. Radnice spustí službu nejpozději na konci srpna. Určená bude pro obyvatele starší 75 let, kteří ji budou moci využít při cestách k lékaři, na poštu nebo na úřady. Jednorázové jízdné bude 50 korun. Pilotní provoz potrvá 12 měsíců a radnice pak vyhodnotí zájem i fungování služby, říká mluvčí městské části Jan Bruno Trop.
3: Navrhovanou cílovou skupinou pilotního projektu jsou občané desítky ve věku 75 let a starší. Každý z nich bude mít v rámci služby nárok na 2 přepravy měsíčně při splnění podmínky volného místa v konkrétním termínu. Cílem tohoto pilotního projektu je ověřit zájem občanům desítky o tuto službu.
1: Školy ve středních Čechách dostanou od kraje 49 milionů korun na stavební úpravy a nové vybavení. Peníze hejtmanství rozdělí mezi 5 zařízení. Jde například o učiliště v Kladně nebo střední průmyslovou školu v Mělníku, říká krajský radní pro vzdělávání Milan Vácha z Hnutí STAN.
4: Podpoříme například mělnickou stavební průmyslovku, která chce vybudovat laboratoře pro výuku odborných a přírodovědných předmětů a učebnu výpočetní techniky a zrekonstruovat dílny.
1: Venezuelské úřady aktualizovaly počet obětí středečního zemětřesení na 1450. Je to o 20 potvrzených obětí více, než uváděl poslední zveřejněný údaj. Desítky tisíc dalších lidí se ale stále pohřešují. Podle svědka citovaného britskou stanicí BBC jsou v nejvíc zasažené oblasti La Guaira desítky budov, ve kterých po přeživších ještě nikdo nepátral. Už navíc skončilo časové okno, během kterého je podle odborníků největší šance najít živé osoby. 6 českých tenistů zasáhne dnes do úvodního dne Wimbledonu. O postup do druhého kola budou na trávě v All England klubu bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková a dále Karolína Muchová, Kateřina Siňaková, Nikola Bartuňková, Daria Vindmanová a Dalibor Strčina. Dnes bude v Praze a okolí jasno až polojasno, od západu bude přibývat oblačnosti. Zpočátku se přehánky a bouřky vyskytnou výjimečně, během dne pak místy. Nejvyšší teploty 33 až 35 stupňů, povane mírný severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A podíváme se na silnice po zprávách. Dnes ráno bude tyhle informace z dopravního infocentra zajišťovat Kuba Vodička. Zdravím tě.
5: Ahoj, hezké ráno. Já budu mít zatím vesměs dobré zprávy. Jediné upozornění mám na z příjezdu do Prahy po D5, kde je silnější provoz mezi 5. a 2. kilometrem, tedy od sjezdu na Rudnou. Na 2. kilometru stojí kamion v odbočovatel v odstavném pruhu. Lehce zasahuje do pravého pruhu, v místě se zpomaluje, ale to zdržení je na několik málo minut, jinak Praha zatím krásně průjezdná.
0: Díky moc a hezké ráno.
5: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Minut po 6. startuje pondělní ranní vysílání Rádia Praha s datem 29. června. Svátek mají Petr a Pavel, tak všechno nejlepší chlapi. A co nás čeká? Olivia Rodrigo a Drop Dead. Taky Amy McDonald a Is This What You've Been Waiting For a spousta dalších. Hezké ráno, přeje Honza Chlaň.
2: Rádio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM.

0: To byly Shawn Mendes a Camila Cabello. Je 6:45, posloucháte Rádio Praha. Já připomínám, že do dnešního poledne můžete rozhodnout o tom, co budeme hrát dneska večer v 9 ve vinilu. Bude to Janet Jackson a deska Rhythm Nation 1814 nebo Whitney Houston a její bezejmená deska Whitney Houston. Je to na vás, vy rozhodnete. Palec nahoru pro Janet, srdíčko pro Whitney. Momentálně je tam 86 hlasů, jeden je neplatný, 35 si odnáší Whitney Houston a 50 hlasů má Janet Jackson. Vypadá to tedy docela jasně, ale jak jsem říkal, hlasuje se až do dnešního poledne. Praha je nej.
1: Petřínská rozhledna stojí na vrchu Petřín už od roku 1891 a patří mezi nejvyšší dominanty hlavního města. Měří téměř 60 metrů a vznikla během pouhých 4 měsíců. Pražané si ji okamžitě zamilovali. Na vrchol vede 299 schodů a za jasného počasí je odtud vidět nejen Praha, ale třeba i Krkonoše. Vznikla po návratu českých turistů ze světové výstavy v Paříži, kde je okouzlila Eiffelova věž. A právě proto chtěli podobnou stavbu i nad Prahou. Praha je nej. Rádio
0: Praha. Dnes bude jasno až polojasno, od západu bude oblačnosti pomalu přibývat, zpočátku se přehánky a bouřky vyskytnou výjimečně během dne, místy i bouřky velmi silné. Pokud budou silné, tak mohou být doprovázeny přívalovými srážkami kolem 50 mm, kroupami nad 2 cm a nárazy větru mezi 70 a 90 km za hodinu. Prostě to bude docela náročné. Maximální teploty 33 až 35 stupňů Celsia, teď jsme na 24 a foukat bude mírný severní vítr, v bouřkách bude sílit. Jak to vidí Kuba Vodička?
2: Hezké ráno, opatrně v Evropské ulici směrem z centra, kousek za Vítězným náměstím. U tramvajové zastávky Davidská se srazilo osobní auto s dodávkou, blokují pravý pruh, na místě už je sanitka, také hasiči, ale projedete plynule levým pruhem. Na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu už čekejte kolonu od sjezdu na Běchovice k Průmyslové, zde je to zhruba na 10 minut a zdržíte se v tuto chvíli na příjezdu do Prahy od D8, kde pracují silničáři, v Cínovecké se jede pomalu od zdi ke sjezdu na Březině Ves, zdržení také kolem 10 minut.
0: Já ti děkuju, Kubo, měj se.
2: Ahoj.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Hit týdne. Tentokrát jste do hry o body poslali 3 novinky a jeden návrat.

0: místo, minulá novinka, UDG odlétáš. Čtvrtá je další novinka, Taylor Swift a její I Knew It, I Knew You. Na třetí příčce Eva Farna, Perpetuum Mobile. A konečně čtvrtá novinka, která se probojovala do žebříčku, ta je na druhé příčce, Fast Food Orchestra, Správnej směr. První místo bez změny, Botox a Pyžamo. No a teď už je to zase na vás a vašich hlasech. Hlasujte na praharozhlas.cz.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: Hit týdne.

0: Miley Cyrus a Flowers, včera jsem zrovna zaleval zahradu a ty naše Flowers z toho byly úplně vedle, protože vypadaly jako seno skoro. No, každopádně 6:30 dáme si zprávy Rádia Praha s Aničkou Haškovou.
1: Ministr zahraničí Petr Macinka po dnešním jednání vlády oznámí definitivní složení české delegace na summit NATO v Ankaře. V televizi Prima řekl, že vedoucím delegace bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ústavní soud v předběžném opatření určil termín pro akreditaci prezidenta Petra Pavla na pátek. V televizi ministr Macinka také nepřímo potvrdil, že ministerstvo prezidenta akreditovalo. Prezident Petr Pavel tvrdí, že by podle protokolu NATO delegaci měl vést on. Praha 3 rozšíří nabídku veřejných grilovacích míst. Za 830 tisíc korun pořídila dva nové grily do parků Parukářka a Habrová. Lidé si je budou muset předem rezervovat. V provozu budou od 1. července. Dělníci dokončili rekonstrukci bazénu v základní škole Weberova v Praze 5. Kromě opravy ho i rozšířili. Nově má tedy 5 plaveckých drah a na délku měří 25 metrů. Základní škola bude bazén od září využívat pro výuku plavání. Na odpolední hodiny ho bude pronajímat sportovním klubům. Íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi potvrdil, že si Írán nárokuje kontrolu nad Hormuzským průlivem pouze pro sebe. Řekl to v situaci, kdy na sebe Spojené státy a Írán začaly na Blízkém východě znovu útočit, a to navzdory dohodnutému 60-dennímu příměří, které si stanovili pro dojednání konečné mírové dohody. Mezi zasažené cíle patřil tanker s katarskou ropou v Hormuzském průlivu nebo americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Dnes čekejte jasno až polojasno, později pak přibývání oblačnosti. Objeví se i přehánky a bouřky, zpočátku výjimečně, během dne pak místy. Teploty vystoupí nejvýše na 33 až 35 stupňů. Vítr bude foukat mírný severní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách si dáme dopravní informace, připravil je pro nás Kuba Vodička.
3: Příjemné ráno. Začnu na příjezdu do Prahy po D8, kde začíná kolona už zhruba 2 km před sjezdem na Zdiby. Pomalu se pak v nesouvislé koloně jede až do Cínovecké k nájezdu od Březiněvsi, kde pracují silničáři a zabrali jeden pruh s držením kolem 15 minut. Provoz vázne také na okruhu a Štěrboholské spojce. Kolona už popojíždí od D11 až k Průmyslové, je to zhruba na 20 minut. A pozor stále v Evropské ulici směrem z centra. Kousek za Vítězným náměstím se u tramvajové zastávky Davidská stále řeší nehoda dodávky s osobním autem v pravém pruhu. Projedete levým pruhem, ale bez nějaké výraznější kolony.
0: Já ti děkuju, Jakube, měj se.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Letní měsíce v Biu oko budou patřit dobrákovi, lovci démonů, vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už stokrát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, Nebezpečné známosti Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Biu oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.cz. Mediálním partner je Rádio Praha. Rádio Praha.
0: V ranní Praze po 6:30 Tata Boys a Radio Amatér. A taky Ray Dalton in My Bones.

0: To byl Ray Dalton, In My Bones, je 6:45. Od středy 1. července začne v Česku fungovat nová centrální evidence psů. Majitelé budou muset své psy do státní databáze registrovat, jinak jim hrozí pokuta od 50 do 300 tisíc korun.
1: Je na čase, já vím, že jako je několik těch registrů, sama jsem svýho psa hlásila, teďkon je asi ve dvou registrech.
2: Říká v pražských Rýgrových sadech Aneška, která tu venčí svého psa.
1: Člověk nevěděl kam a když by byl teda jeden nějaký velký, tak asi by to bylo fajn.
2: Povinnost očipovat psy měli jejich majitelé už od roku 2020. Zmiňované registry, které fungují teď, nejsou propojené a práce s nimi je proto komplikovaná, říká ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
3: A nejsou to státní registry, ale soukromé. Proto je podle veterinárního zákona nezbytné, aby chovatel nechal svého psa zaregistrovat do celostátní evidence CEP.
2: O zápis do registru musí majitel psa požádat veterináře. Ten bude mít povinnost do 7 dnů zápis udělat. Není ale potřeba ke zvěrolékaři vyrazit hned 1. července, říká ministr Šebestián.
3: Nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině a štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě.
2: Evidence tedy podle něj bude kompletní do 3 let. Registrace vyjde majitele podle veterinářů na nižší stovky korun. Systém bude provozovat Komora veterinárních lékařů, říká její prezidentka Petra Šinová.
4: My jsme připraveni, spíše nám to bude ubírat samozřejmě čas, který my potřebujeme věnovat na léčení a preventivní péči o naše vlastně klienty, o jejich mazlíčky. Proto velká část veterinárních lékařů to bude dělat také mimo ordinační hodiny.
2: Na povinnosti veterinářů a majitelů psů dohlédne státní veterinární správa. Ta zatím velké kontroly v červenci neplánuje. Registr ale využije při kontrolách takzvaných psích množíren, říká ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerát.
5: Přijde nějaký podnět, tak se podíváme do té databáze, uděláme si výpis všech psů, který má chovatel a už s tím půjdeme k němu a budeme stotožňovat, jestli je to pravda, není to pravda.
2: Při odběru štěňat pak podle Semeráda noví majitelé můžou po chovateli žádat potvrzení o registraci v databázi a bez něj si štěně nebrat. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze jasno až polojasno, od západu bude oblačnosti přibývat, zpočátku se přehánky a bouřky vyskytnou výjimečně, během dne ale budou bouřky i velmi silné. Maxima 33 až 35 stupňů Celsia, pořád jsme na 24. Foukat bude mírný vítr severní, v bouřkách bude sílit samozřejmě. Ty bouřky mohou být opravdu velmi silné a doprovázené přívalovými srážkami kolem 50 mm, kroupami velikosti kolem 2 cm. A nárazy větru až 90 km za hodinu, takže to vůbec nebude legrace. Jakube, zdravím tě do dopravního infocentra, máš slovo.
6: Hezké ráno, opatrně v Cínovecké ulici směrem na D8, tedy ven z Prahy. Zase jezdeme na Čakovice a Ďáblice, blokuje teď levý jízdní pruh. Havarované osobní auto stojí na přívlevém pruhu, kolona je zatím jen kratší, zdržíte se několik minut. Nehoda se stále řeší také v Evropské směrem z centra, hned za Vítězným náměstím u tramvajové zastávky Davidská, kde se srazilo osobní auto s dodávkou v pravém pruhu, zde se kolona netvoří, projedete plynule. A provoz vázne na okruhu a Štěrboholské spojce. Zastavíte se už za nájezdem z D11, pomalu se jede až k Průmyslové, je to aktuálně zhruba na 20 minut. A poměrně dlouhou kolonu čekejte také v Liberecké a v ulici v Holešovičkách. Směrem do centra, auta se zastavují u sjezdu na Hloubětín a pomalu se jede až před tunel Blanka do Nové Povltavské. Celý ten úsek je zhruba na 25 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
6: Ahoj.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Je 7 hodin, ve studiu se mnou Anička Hašková, máme pro vás právě Rádia Praha, přejeme krásné pondělní ráno.
1: Pěkné ráno. Každý čtvrtý Čech si myslí, že o soužití s Romy se nemůže svobodně mluvit, ukazuje to výzkum. Řidiči na cestě z dálnice D7 do Prahy budou muset jezdit jedním pruhem. Pákistán na hranicích s Afghánistánem zabil 29 členů Talibánu, píše o tom agentura AP. Během dne čekejte jasno až polojasno, nejvyšší teploty 33 až 35 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Zhruba čtvrtina Čechů má za to, že nemůže na veřejnosti svobodně mluvit o soužití s Romy. Ukázal to projekt Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd o svobodě projevu. Výzkumu se na přelomu dubna a května zúčastnilo přes 2000 respondentů. Dotazování prováděla agentura Median. Součástí byl i experiment, ve kterém respondenti hodnotili kontroverzní výrok, popisuje analytik Akademie věd Matyáš Marek.
3: Ten kontroverzní výrok je konkrétně, že Romové se nechtějí přizpůsobit a zneužívají výhod sociálního systému. Ptali jsme se na to, jestli si myslí, že lidé, kteří s tímhletím výrokem souhlasí, by byli ochotní říct ho veřejně. Na jedné straně to obecné téma soužití s Romy je vnímané jako citlivé, ale na druhé straně ten jako konkrétní kontroverzní výrok o Romech už je považován za veřejně vyslovitelný.
1: Podle Marka jsou výsledky paradoxní a poukazují na přetrvávající stereotypy a předpojatosti ve společnosti vůči Romům. Kompletní výsledky výzkumu jsou na serveru irozhlas.cz. Ve směru z dálnice D7 do Prahy řidiči ode dneška projedou křižovatkou Aviatická pouze jedním pruhem. Důvodem je pokračující rekonstrukce křížení, kterou ředitelství silnic a dálnic zahájilo na konci dubna. Omezení potrvá do 10. srpna ve směru z metropole do Slaného, zůstane silnice průjezdná ve dvou pruzích. Samotná rekonstrukce křižovatky Aviatická má skončit příští rok v září. Dva automatizované externí defibrilátory pořídilo vedení obce Slapy u Prahy. Přístroje na záchranu lidského života jsou na autobusových zastávkách. Radnice je pořídila z modu s moderními elektronickými informačními panely, přes které se podle nezávislého starosty Františka Neužila boxy s defibrilátory otevírají.
4: Operátor vám řekne PIN, ten vymačkáte na tuhletu tabuli a dole se vám otevře ta krabice, z který je uložen ten defibrilátor.
1: Za informační panely a defibrilátory radnice zaplatila 340 tisíc korun. Od 1. července je obcím a dalším zájemcům pomůže financovat Středočeský kraj, který zřídí fond na nákup těchto přístrojů. Pákistánské bezpečnostní síly provedly pozemní operaci podél hranice s Afghánistánem. Při následných úderech zabili 29 ozbrojenců z pákistánské odnože Talibánu. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na představitele pákistánské vlády. Tamní ministr informací Ataullah Tarar na síti X oznámil, že nejnovější operace reagovala na útoky ozbrojenců po celé zemi. Zaměřila se podle něj na jejich úkryty v příhraničních oblastech. Mluvčí afgánského vládnoucího hnutí Talibán bez bližších informací uvedl, že po pákistánských úderech jsou v pohraničních oblastech desítky mrtvých. Judista Lukáš Krpálek obsadil na Grand Prix v čínském Qingdao třetí místo, a to v nejtěžší váhové kategorii nad 100 kilo. Na turnaji vyhrál 3 ze 4 zápasů. Během dneška bude jasno až polojasno, od západu čekejte přibývání oblačnosti. Zpočátku výjimečně, během dne místy přijdou přehánky a bouřky. Teplotní maxima 33 až 35 stupňů. Foukat bude mírný severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách samozřejmě dopravní informace, s těmi je připravený Kuba Vodička.
5: Hezké ráno. V Evropské ulici směrem z centra se za Vítězným náměstím u tramvajové zastávky Davidská stále dořešuje nehoda dvou aut. Na místě zůstává poslední havarované auto v pravém pruhu. Na místě jsou také policisté. Kolona se zde ale netvoří. Naopak kolony čekejte třeba na Pražském okruhu směrem na letiště, kde se popojíždí od úrovni z Braslavy s přemostění u Radotína. Pomalu se jede až před Ořech. Je to na 20 až 25 minut. Pomalu se jede také na okruhu a Štěrboholské spojce, kde je kolona mezi D11 a Průmyslovou. Zde je to asi na 20 minut. A kolona popojíždí v tuto chvíli také v Liberecké a v ulici v Holešovičkách směrem do centra. Auta se zastavují před sjezdem na Prosek, pomalu se jede až do Nové Povltavské před tunel Blanka, je to zhruba na 15 minut.
0: Já ti moc děkuju, Jakube, hezké ráno.
5: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Radiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do pondělí s datem 29. června. Máme 6 minut po 7. Já vám přeju hezké ráno. Za chvilku Kenya Grace a Strangers. A budou taky Leon a Kalem Scott Stay. Mimochodem ti se vrátili do hitu týdne. Hlasovat můžete na praharozhlas.cz.
2: Rádio Praha a Honza Chlaň.

0: Leony a Caleb Scott, Stay ve čtvrt na 8 na Rádiu Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pondělí 29. června. Svátek mají nositelé mužských jmen Petr a Pavel, tedy Skála a Malý Nepatrný. Obzvlášť velká gratulace na hrad, tam jsou oba najednou. Tady je taky jeden Petr Jungmann, ale svátek mám v únoru. Pěkný den. Chuchelská řeš se odehrála před 145 lety. V roce 1881 se výletní restaurace v Malé Chuchli stala dějištěm bitky mezi českými a německými studenty. Šarvátka se odehrála v době, kdy se rozdělovala i Karlo Ferdinandova univerzita na českou a německou. K události došlo 17 dní po otevření a měsíc a půl před požárem Pražského národního divadla. Existují konspirační teorie, které jsou hru náhod, které způsobily požár a stížily jeho hašení, dávají do souvislosti právě s národnostním napětím. Takzvanou akci 77 tisíc o převodu 77 tisíc úředníků do výroby schválila československá vláda před 75 lety v roce 1951. Nakonec bylo převedeno 51 tisíc lidí. Nejzářivější hvězda hollywoodského nebe, Marilyn Monroe, se potřetí a naposledy vdávala před 70 lety v roce 1956. Ve White Plains v New Yorku se jejím mužem stal spisovatel Arthur Miller. Marilyn konvertovala díky tomu i k judaismu. Manželství nevydrželo ani 5 let. Polských Fiatů 125P jezdívaly tisíce i po našich silnicích. Prostorné licenční auto silo naposledy z výrobní linky před 35 lety v roce 1991. Ve Varšavě se vyráběly 125 skoro 25 let. V předčasných parlamentních volbách v Kuvajtu přesně před 20 lety mohly poprvé volit i kandidovat ženy. Žádná ale nebyla zvolena. Před 140 lety v roce 1886 se v Lucembursku narodil jeden z otců Evropy. Francouzský politik, dvakrát premiér země Robert Schuman. Právě on byl jedním z průkopníků západoevropské integrace a prvním předsedou Evropského parlamentu. Kulatou šedesátku by dneska oslavil zpěvák skupiny Šum Svistu, rodák z Boskovic Daniel Nekonečný. Já přeju pěkné poslední pondělí v červnu a úspěšný nový týden.
0: Dík Petře, to pondělí bude v Praze jasné až polojasné, od západu bude oblačnosti přibývat, zpočátku se přehánky a bouřky vyskytnou jen výjimečně, později mohou přijít i velmi silné bouřky s nárazovým větrem kolem 90 km za hodinu, hodně jako prudkými přívalovými srážkami kolem 50 mm a kroupami nad 2 cm velikosti. Maxima dnes 33 až 35 stupňů a mírný severní vítr, který bude v bouřkách logicky sílit. Jak to vypadá na silnicích, nám teď řekne Kuba Vodička.
5: Příjemné ráno. Na Pražském okruhu směrem na letiště stále silný provoz od Zbraslavy až ke sjezdu na Ořech. Celý úsek pojedete kolem 20 až 25 minut. Nehoda se stále řeší ještě v Evropské. Směrem z centra za Vítězným náměstím u tramvajové zastávky Davidská. Čeká zde na odtažení poslední havarované auto. Teď, co se dívám na kameru, tak už je na místě odtahová služba. Jezdí se levým pruhem, kolona se tvoří, ale jen nárazově. Provoz pak výrazně vázne ještě na okruhu a Štěrboholské spojce. Popojíždí se mezi Černým mostem a Průmyslovou. Je to až na 25 minut. A provoz vázne stále také v Liberecké a v ulici v Holešovičkách směrem do centra. Popojíždí se od sjezdu na Hloubětín až dolů před tunel Blanka. Celý úsek pojedete asi 20 minut.
0: Díky moc, Jakube, hezké ráno.
5: Ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Nemůžete přece zastavit dopravu.
7: Že nemůžu? Tak se dívejte.
6: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. fidlovačka.cz.
3: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
8: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
2: Give me a beat.
8: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Kenya Grace a Strangers. Je půl osmé, dáme si zprávy Rádia Praha s Aničkou Haškovou.
1: Tedy začne v Česku platit povinnost zapisovat psy do nové centrální evidence. Jednotný registr povede kontrola veterinárních lékařů a majitele na něj svá zvířata zapíšou prostřednictvím veterináře, nejpozději při přeočkování proti vzteklině. Provoz systému vyjde stát na zhruba 3 miliony korun ročně a samotný zápis bude stát nižší stovky korun. Praha 5 nechala upravit prostor před Smíchovským nádražím. Do míst, kudy si lidé zkracovali cestu mezi zastávkami, nechala umístit betonové zátarasy. Doplnila také dopravní značení a upravila zeleně na ostrůvcích, které dělí nádraží od silnice. Radnice se tak snaží zvýšit bezpečnost chodců. Nové psí hřiště je v parku Rádiovky v pražských Satelicích. Radnice za něj zaplatila přes 136 tisíc korun. Je v něm houpací lávka, most, přelézací áčko nebo kruh na proskočení. Některé prvky jsou z akátového dřeva, ostatní jsou kovové. Ve Washingtonu se dnes před soudem objeví muž obviněný z pokusu o atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Incident se stal během večeře korespondentů Bílého domu na konci dubna. Jen za atentát hrozí muži podle americké televizní stanice NBC doživotní vězení. 31-letý učitel a herní vývojář z Kalifornie je obviněný také z útoku na federálního agenta. Dnes bude v Praze a okolí jasno až polojasno, od západu bude přibývat oblačnosti. Zpočátku se přeháňky a bouřky vyskytnou výjimečně, během dne pak místy. Nejvyšší teploty 33 až 35 stupňů, povane mírný severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách si samozřejmě dáme dopravní informace, postará se o ně Kuba Vodička.
3: Hezké ráno, pozor, pokud jedete po dálnici D11 směrem z Prahy na Hradec Králové, kolem 13. kilometru začíná kolona v obou pruzích, pomalu se jede na 15. kilometr, kde silničáři udělali nové omezení, pruží se pouze levým pruhem, zdržení ale zatím maximálně do 10 minut. Dlouhá kolona po pojíždí na Pražském okruhu směrem na letiště, zastavíte se na úrovni z Braslavy, pomalu se jede až k Ořechu, je to celé asi na 20 minut. Provoz vázne také na okruhu na druhé straně Prahy, konkrétně na okruhu a následně Štěrboholské spojce, po pojíždí se od Černého mostu až k Průmyslové, je to aktuálně zhruba na půl hodiny. A velmi silný provoz stále také na příjezdu od D8 do centra v Liberecké a v Holešovičkách se popojíždí od sjezdu na Hloubětí až před tunel Blanka. Je to aktuálně asi na 20 minut.
0: Já ti moc děkuju, Jakube, měj se.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Po půl osmé na rádiu Praha třeba Zoe Weiss a Go.

0: To byl Pharrell Williams a Happy ve 7:45. Extrémní vedra zasáhla celou naší zemi. V Praze se teploty odpoledne přiblížily ke 40 stupňům Celsia. S ochlazováním pomáhaly kropící vozy nebo mlžítka. Lidé se ale také často před vedrem schovávali do obchodních domů nebo kaváren a restaurací.
1: Já jsem byl zavřený prakticky doma, což jelikož bydlím ve starém baráku, tak tam ani nemůžu mít klimatizaci nic, takže jako snažím se přežívat, no.
2: Říká pan Josef, který stál ve stínu na tramvajové zastávce na náměstí Republiky a dodává.
1: Dneska přímo tak jedu s kamarádem na jídlo, takže prostě bohužel nedá se nic, ale aspoň je klimatizovaná dneska doprava, to je jediný plus.
2: Právě restaurace a nebo kavárny jsou častým místem, kam se lidé v Praze chodí před vedrem schovávat. Podle pana Štěpána, který v jedné pražské restauraci pracuje, se hosté chtějí hlavně ochladit.
3: Několikrát pivečko, potom ještě piva, možná mezi tím nějakou zmrzku, anebo domácí limonádu, protože vedro totální. A zmrzka, drinky, nikdo nechce jíst vůbec, žádné jídlo.
2: Při vysokých teplotách by lidé měli dbát na bezpečnost a zbytečně se nevystavovat přímému slunci, říká mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs.
4: Jednou z nejohroženějších skupin v těchto horkých dnech je člověk v seniorním věku. Dbát na dostatečnou prevenci by však měly všechny věkové kategorie. V souvislosti s horkem doporučujeme pravidelně přijímat tekutiny, ideálně vlažnou minerální vodu, nosit pokrývku hlavy, vyhledávat stinné prostředí, případně pro ochlazení absolvovat vlažnou sprchu nebo chladit hlavu, krk či zápěstí.
2: Záchranáři vyjížděli celý víkend v hlavním městě ke zhruba 40 případům kolapsu z horka denně. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze jasno až polojasno, od západu bude oblačnosti přibývat, zpočátku se přeháňky a bouřky budou vyskytovat výjimečně, během dne ale mohou přijít velmi silné. Maxima mezi 33 a 35 stupni Celsia, teď jsme na 25, foukat bude mírný vítr severní, který bude v bouřkách sílit. No a ještě meteorologové dodávají, že ty velmi silné bouřky mohou být doprovázeny přívalovými srážkami kolem 50 mm, kroupami nad 2 cm a nárazy větru až 90 km za hodinu, takže žádný vtip. Teď zase Kuba Vodička a dopravní informace.
5: Hezké ráno. Opatrně, pokud vyrážíte ven z Prahy na Hradec Králové po D11, kolem 12. kilometru začíná aktuálně kolona v obou pruzích, pomalu se jede až na 15. kilometr, kde je omezení a projíždí se pouze levým pruhem, zdržení až 15 minut. Na pražském okruhu směrem na letiště stále popojíždí kolona, ta už narostla ke sjezdu na Vestec, pomalu se jede až k Ořechu, je to až na půl hodiny. Podle potřeby se pak také omezují vjezdy do obou tunelů v této koloně. Provoz vázne také na Štěrboholské spojce a na okruhu od D11. Pomalu se jede před Průmyslovou, je to asi na 25 minut. V Plzeňské ulici a následně ve Vrchlického směrem do centra popojíždí kolona kvůli omezení od Kotlářky až dolů na Anděl k tunelům. Celý úsek pojedete až 20 minut a velmi silný provoz se stále i v Liberecké směrem do centra. Od sjezdu na Hloubětín pojedete až pod Bulovku do ulice v Holešovičkách zhruba 15 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
5: Hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
7: Pražákům je hej na Rádio Praha.
8: Pražákům je hej.
7: Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta.
8: Pražákům je hej.
7: Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.
9: I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole.

0: Vláda se sejde, aby projednala delegaci na summit NATO v Ankaře. Pražští hygienici zatím letos zkontrolovali 8 dětských pískovišť v hlavním městě. Na problém narazili u jediného. Záchranáři ve Venezuele vyprostili o víkendu z trosek po zemětřesení nejméně 33 přeživších. Dnes bude jasno až polojasno s teplotami do 35 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Vláda dnes bude jednat o roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Kabinet už dříve schválil složení delegace, s prezidentem v něm ale nepočítali. O jeho účasti rozhodl až ústavní soud. Prezident ve čtvrtek řekl, že by delegaci podle protokolu NATO měl vést on.
2: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace. O tom, jestli se zúčastní kterékoliv součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne ministr zahraničí.
0: Podle ministra zahraničí Petra Macenky z motoristů povede delegaci premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Detaily o rozdělení kompetencí v delegaci chce sdělit po jednání vlády. Nebezpečné bakterie našli pražští hygienici v dětském pískovišti v Praze 7. Městská část musela písek obratem nechat vyměnit. Hygienici takto každoročně od jara do podzimu náhodně prověřují dětské hřiště napříč hlavním městem. Z 8 dosud kontrolovaných míst to bylo v Praze 7 jediné nevyhovující, říká mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batok.
3: Pískoviště jsou ve městech permanentně vystavena riziku znečištění, nejčastěji ze strany toulavých koček, psů nebo ptáků. Děti tráví na pískovišti stovky hodin ročně, písek rádi ochutnávají, strkají si špinavé ruce do pusy nebo si jimi protřou oči.
0: Praha 10 rozdělí letos 360 tisíc korun na obnovu dvou památkově hodnotných objektů. Podpoří opravu prosklené stěny v budově kostela Husova sboru ve Vršovicích a obnovu historických oken domů ve Šrobárově ulici na Vinohradech. Schválili to tamní zastupitelé, říká mluvčí městské části Jan Brunotrop.
4: Cílem programu je nejen zabránit chátrání těchto objektů, ale také posílit kontinuitu historické podoby městské části.
0: Trosek zřícených budov po zemětřesení ve Venezuele se během víkendu podařilo zachránit nejméně 33 přeživších. Oznámila to tamní prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. Mezi zachráněnými jsou podle stanice BBC i dva 11-letí chlapci. Francouzským a americkým záchranným týmům se ze sutin i 4 dny po zemětřesení podařilo vyprostit také otce s 12-letým synem. Česká atletka Lourdes Gloria Manuel byla i při třetím letošním startu v diamantové lize v běhu na 400 metrů druhá. V Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku Paulinovou z Dominikánské republiky. Výkonem 49,37 sekundy si Manuel opět vylepšila osobní rekord. V této sezóně je nejrychlejší Evropankou. Ve světových tabulkách je čtvrtá. Dnes čekejte jasno až polojasno, později pak přibývání oblačnosti. Objeví se i přehánky a bouřky, zpočátku výjimečně během dne místy. Teploty vystoupí nejvýše na 33 až 35 stupňů. Vítr bude foukat mírný severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Je po zprávách, takže se podíváme taky na silnice. Ten pohled nám zprostředkuje Kuba Vodička.
6: Hezké ráno. Problémy aktuálně na příjezdu do Prahy po D1. Pozor za průhonicemi, zhruba na 5. kilometru blokuje část levého jízdního pruhu porouchaná odtahová služba s naloženým autem. V tuto chvíli kolona už z 9. kilometru, zdržíte se 10 až 15 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště očekávejte kolonu, ta po pojíždí od Zbraslavy až ke sjezdu na Ořech, je to na nějakých 20 až 25 minut. Provoz vázne také na okruhu od Černého mostu, zastavíte se před sjezdem na D11, pomalu se jede k Průmyslové, je to aktuálně až na půl hodiny. Kolona stále také v Liberecké směrem do centra, od sjezdu na Prosek se pomalu jede do ulice v Holešovičkách a pak následně až před tunel Blanka, je to v tuto chvíli asi na čtvrt hodiny a zdržíte se také na výjezdu z Prahy směrem na letiště od Evropské k samotnému sjezdu na letiště pojedete asi čtvrt hodiny.
5: Díky moc, hezké ráno.
6: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Hold on to me. Hold on. půl minuty po 8. Posloucháte Rádio Praha v pondělí 29. června. Hezké ráno, přeje Honza Klaň. Za chvilku Lenny a Hold On To Me. Budou taky Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love.
1: Rádio Praha a Honza Klaň, 107,1 FM.

0: Wet, Love is all around, ve čtvrt na 9 na Rádiu Praha. Příjemné vstávání, i dneska budeme mít tropy. Bude jasno až polojasno, od západu bude oblačnosti přibývat, zpočátku se přehánky a bouřky vyskytnou jen výjimečně, během dne ale mohou přijít velmi silné bouřky, maxima 33 až 35 stupňů Celsia, teď jsme na 25, foukat bude mírný severní vítr, který bude v bouřkách sílit a ty bouřky mohou být fakt docela zásadní a silné, doprovázené přívalovými srážkami kolem 50 mm, kroupami nad 2 cm, to už je skoro golfový míček, a nárazy větru až 90 km za hodinu. Buďte opatrní. A jak to vypadá na silnicích, to nám řekne Kuba Vodička.
1: Hezké ráno. Na příjezdu do Prahy po D1 pozor za průhonicemi. Na 5. kilometru stále blokuje část levého pruhu porouchaná odtahová služba. V tuto chvíli kolona už skoro z 9. kilometru. Zdržíte se 10 až 15 minut. Problémy jsou také na D11 směrem na Hradec Králové, a to za Prahou. Vjedete do kolony kolem 12. kilometru. Pomalu se jede až na kilometr 15., kde je dopravní omezení. Zdržíte se zhruba čtvrt hodiny. Na pražském okruhu směrem na letiště dlouhá nesouvislá kolona od sjezdu na Vestec až ke sjezdu na Ořech. Čekejte, že celý úsek pojedete až 25 minut. Velmi silný provoz také na okruhu a Štěrboholské spojce od Černého mostu Průmyslové. Je to aktuálně na více než půl hodinu. Zdržíte se také na výjezdu z Prahy směrem na letiště, kde popojíždí kolona před samotným sjezdem na letiště, a to od Evropské, to na čtvrt hodiny. A zdržíte se i v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra od sjezdu na Prosek k tunelu Blanka. Je to na 15 minut.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
1: Ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Hit týdne. Tentokrát jste do hry o body poslali tři novinky a jeden návrat.

0: páté místo, minulá novinka, UDG Odletáš. Čtvrtá je další novinka, Taylor Swift a její I Knew It, I Knew You. Na třetí příčce Eva Farna, Perpetuum Mobile. A konečně čtvrtá novinka, která se probojovala do žebříčku, ta je na druhé příčce, Fast Food Orchestra, Správnej směr. První místo, bez změny, Botox a Pyžamo. No a teď už je to zase na vás a vašich hlasech. Hlasujte na praharozhlas.cz.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Hit týdne.

0: To byla Adel, Oh My God, je 8:30, dáme si zprávy Rádia Praha s Aničkou Haškovou.
1: Vedení hnutí ANO by dnes mělo oznámit další postup ohledně vedení pražské kandidátky, řekl to místopředseda hnutí a ministr průmyslu Karel Havlíček. Do minulého týdne byl lídrem pražské kandidátky dosavadní zastupitel hlavního města a Prahy 11 Ondřej Prokop. Po kritice kvůli nepřiznaným pražským bytům oznámil odchod z politiky. O nominacích do říjnových senátních a komunálních voleb bude výbor jednat odpoledne. Praha 1 rozdělí v příštím roce 3 miliony korun na podporu sociálních služeb a protidrogové prevence. Peníze poputují na projekty, které pomáhají seniorům, rodinám s dětmi, lidem se zdravotním postižením nebo osobám v krizové situaci. V pražském klubu Sasazu dnes vystoupí americký herec a baskytarista Keanu Reeves se svou kapelou Dogstar. Jeho kalifornská skupina se do Česka vrátí po 2 letech. Její členové se včera setkali s prezidentem Petrem Pavlem, se kterým si na Pražském hradě dali pivo. Reeves je známý například z filmů Matrix nebo John Wick. Švýcarsko vrátí Nigérii 14 artefaktů ukořistěných v období kolonialismu. Takzvané beninské bronzy, pravděpodobně ukradené v 19. století, budou uložené v Nigerijském národním muzeu v Lagosu. Některé sošky měly náboženský význam a vyobrazovaly například významné postavy královského dvora. Švýcarská vláda už je v březnu formálně vrátila objekty do vlastnictví Nigérie. Teď se ale navrátí do země i fyzicky. Během dneška bude jasno až polojasno. Od západu čekejte přibývání oblačnosti. Zpočátku výjimečně během dne místy přejdou přeháňky i bouřky. Teplotní maxima 33 až 35 stupňů. Foukat bude mírný severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je po zprávách, takže koukneme na silnice s Jakubem Vodičkou.
3: Hezké ráno. Problém je stále na příjezdu do Prahy po dálnici D1, a to kousek za průhonicemi na 5. kilometru. Blokuje část levého pruhu stále nepojízdná odtahová služba s naloženým autem. Auta zde projíždí velmi pomalu. Kolona od zhruba 9. kilometru začíná za Pražským okruhem, zdrží vás asi 15 minut. Problémy čekejte za Prahou na D11 směrem na Hradec Králové. Od 12. kilometru se jede v koloně na kilometr 15., kde se v omezení jezdí pouze levým pruhem, zdržení až na 20 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště velmi silný provoz před sjezdem na Ořech. Kolona popojíždí od sjezdu na Vestec, celkové zdržení kolem 30 minut. Velmi silný provoz také na okruhu a Štěrboholské spojce. Auto popojíždí od Černého mostu k Průmyslové, je to aktuálně na nějakých 35 minut. A zdržíte se stále na výjezdu z Prahy směrem na D7, a to před sjezdem na letiště, kde je dopravní omezení. Od Evropské je to zhruba na 15 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Je 8:45 a přichází Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Hudba, tanec a letní atmosféra pod širým nebem. Zahrádky na Letenské pláni nabízejí v pondělí kurz latinskoamerických tanců. Můžete tam obdivovat vystoupení zkušených tanečníků, sledovat jejich umění z bezprostřední blízkosti nebo se sami zapojit do otevřené lekce a vyzkoušet si první taneční kroky pod vedením zkušených instruktorů. Přijít můžete sami, v páru i s přáteli. V Letenských sadech můžete tohle zažít v pondělí od 18 hodin. Další termíny jsou na programu 5. a 6. července. A začíná letní divadelní scéna na Harfě. Těšit se tam můžete na herecké výkony Lukáše Langmajera, Lucie Zedníčkové, Jana Čenského nebo Dany Morávkové. Nebudou chybět ani stand-up komici Adéla Elbl a Lukáš Pavlásek. Pobavit se tam můžete až do konce srpna. A příjemný start do nového týdne přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Praha je kulturou.
0: Dneska to bude v Praze zase o vedru, protože čekáme 33 až 35 stupňů Celsia, teď jsme na 26. Navíc, krom toho, že budeme mít jasno až polojasno, bude od západu přibývat oblačnosti a přijdou přehánky a bouřky, mohou být i velice silné. V případě, že budou, tak čekáme přívalové srážky kolem 50 mm, kroupy mohou být až nad 2 cm a nárazy větru kolem 90 km za hodinu, takže vůbec žádná legrace. A jak to vidí Kuba Vodička, co se týče dopravy?
3: Hezké ráno. Pro

0: Je světelná šipka, průjezdné tedy dva pruhy. V tuto chvíli kolona opět trochu narostla, začíná na 9. kilometru, to zdržení je kolem 15 minut. Kolona popojíždí také na Pražském okruhu ve směru k letišti. Aktuálně se auta zastavují u sjezdu na Vestec, pomalu se jede až před sjezd na Ořech, celý úsek je asi na půl hodiny. Velmi silný provoz stále také na okruhu od Černého mostu směrem k mostu Lanovému. V tuto chvíli kolona k Průmyslové až na 35 minut. Zdržíte se také na výjezdu z Prahy směrem na D7. Popojíždí se už kousek před Evropskou a pomalu se jede až do samotného sjezdu na letiště do Aviatické ulice, kde je omezení zdržení 20 minut.
1: Díky moc, hezké ráno.
0: Ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha.
4: Na Rádiu Praha.
3: Jedny z nejúspěšnějších zpěvaček všech dob v hlasování. Letos 60-letá Janet Jackson a famózní Rhythm Nation.

0: jezdit jedním pruhem. Některá přírodní koupaliště v Česku vyhlásila zákaz vstupu do vody kvůli přemnoženým sinicím. Ve Vatikánu dnes pražský arcibiskup Stanislav Přibyl přijme od papeže tzv. Pálium. Dnes čekejte jasno až polojasno, přehánky nebo bouřky a teploty do 35 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Ve směru z dálnice D7 do Prahy řidiči ode dneška projedou křižovatkou Aviatická pouze jedním pruhem. Důvodem je pokračující rekonstrukce křížení, kterou ředitelství silnic a dálnic zahájilo na konci dubna. Omezení potrvá do 10. srpna. Ve směru z metropole do Slaného zůstane silnice průjezdná ve dvou pruzích. Samotná rekonstrukce křižovatky Aviatická má skončit příští rok v září. Po Praze 10 bude jezdit senior taxi. Radnice spouští službu nejpozději na konci srpna. Určená bude pro obyvatele starší 75 let, kteří ji budou moci využít při cestách k lékaři, na poštu nebo na úřady. Jednorázové jízdné bude 50 korun. Pilotní provoz potrvá 12 měsíců. Radnice pak vyhodnotí zájem i fungování služby, říká mluvčí městské části Jan Brunotrop.
2: Navrhovanou cílovou skupinou pilotního projektu jsou občané desítky ve věku 75 let a starší. Každý z nich bude mít v rámci služby nárok na dvě přepravy měsíčně při splnění podmínky volného místa v konkrétním termínu. Cílem tohoto pilotního projektu je ověřit zájem občanům desítky o tuto službu.
0: Jihočeští hygienici zakázali koupání u Podolska na Orlické přehradě. Ve vodě se tam přemnožily sinice. Kromě toho část hladiny přehrady kvete. Vyplývá to z informací hygieniků. Zákaz koupání už platí od poloviny června také v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku. Druhý nejhorší stupeň z pěti pak platí na domanínském rybníku u Nového města na Moravě nebo stříbrném rybníku v Hradci Králové. Koupání je tam na vlastní nebezpečí. Jinak je voda ve většině sledovaných rybníků a nádrží v Česku dobrá. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl ve Vatikánu přijme od papeže Leva XIV. Takzvané pálium. Jedná se o součást slavnostního církevního oděvu. Pruh bílé vlněné látky uděluje papež tradičně na svátek svatého Petra a Pavla nově jmenovaným metropolitním arcibiskupům. Duchovní ho nosí na krku a má připomínat jejich roli pastýře. Přibyl vnímá přijetí štoly jako zodpovědnost.
3: Mě tak jako mrazí z toho, že člověk se dostal do takové jako úzké společnosti a čím je v užší společnosti, tím víc jsou na něj kladeny nároky a teď je to ten nárok prostě nosit ty ovce, to znamená starat se opravdu o ty, kteří jsou mi svěřeni.
0: Přibyl pálium od papeže převezme na slavnostní bohoslužbě, a to společně s arcibiskupy například ze Spojených států, Kanady, Austrálie, Polska nebo Rakouska. Na jeho západě Londýna začne v poledne nejslavnější tenisový turnaj Wimbledon. Úvodní den se na travnatém Grand Slamu představí šest českých singlistů. Jako první v zahajovacích zápasech Daria Vidmanová v souboji s Američankou Pegulovou a také Dalibor Svrčina, který se utká s krajanem zmíněné favoritky Tienem. O pár hodin později půjde na kurt ke svému duelu Karolína Muchová, kterou čeká v prvním kole Zachorovová z Ruska. Muchová získala v sobotu titul v německém Bad Homburgu a věří, že si teď poradí i s hektickým přesunem.
4: Docela unavená, protože jsme přiletěli nějak před půlnocí. Doufala jsem, že budu možná v té spodní půlce, abych hrála až v úterý. Tak je to takový strašně rychlý. Myslím, že jsem to ještě ani moc nestřebala, že jsem vyhrála turnaj. Na druhou stranu dobrý zápasy v nohách na té trávě, je to fakt jiný, specifický, takže jsem ráda, že jsem se i dobře rozehrála.
0: Odpoledne vstoupí do Wimbledonu také Nikola Bartuňková, která se utká s Američankou Stearnsovou. Barboru Krejčíkovou čeká souboj s domácí Kulgmanovou a Kateřinu Siňakovou zápas proti Číňance Cheng. Dnes bude v Praze a okolí jasno až polojasno. Od západu bude přibývat oblačnosti. Místy se objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 35 stupňů. Povane mírný severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Po zprávách se samozřejmě podíváme na silnice. Ty informace pro nás připravil Kuba Vodička.
6: Hezké ráno, začnu na D11 za Prahou, pokud míříte na Hradec Králové, tak opatrně kolem 13. kilometru vyjedete do kolony, pomalu se jede až na 15. kilometr, kde se v omezení projíždí pouze levým pruhem, zdržení kolem 10, maximálně 15 minut. Kolonu očekávejte na okruhu ve směru k letišti, aktuálně se auta zastavují na úrovni sjezdu na Vestec, pomalu se jede přes oba tunely až ke sjezdu na Ořech, celkové zdržení aktuálně až 20 5 minut. Poměrně silný provoz stále také na okruhu a Štěrboholské spojce. Kolona začíná na úrovni Černého mostu, pomalu se jde až k Průmyslové. Zde je to až na půl hodiny. V koloně navíc opatrně u nájezdu z Dolních Počernic, kde se v levém jízdním pruhu srazila dvě auta. Kolona ale pokračuje i za nehodou. A zdržíte se stále také na výjezdu z Prahy směrem na D7. Od Evropské se popojíždí až do omezení v Aviatické u letiště. Je to na 10 až 15 minut.
5: Já ti moc děkuju, Jakube. Měj se.
6: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Probouzíte se do pondělí 29. června s Rádiem Praha a Honzou Chlaněm. Já vám přeju hezké ráno.

0: byla Cindy Marso a Fell in Love with a Feeling. Je 9:15 a vy posloucháte Rádio Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pondělí 29. června. Svátek mají nositelé mužských jmen Petr a Pavel, tedy Skála a Malý Nepatrný. Obzvlášť velká gratulace na hrad, tam jsou oba najednou. Tady je taky jeden Petr Jungmann, ale svátek mám v únoru. Pěkný den. Chuchelská řeš se odehrála před 145 lety. V roce 1881 se výletní restaurace v Malé Chuchli stala dějištěm bitky mezi českými a německými studenty. Šarvátka se odehrála v době, kdy se rozdělovala i Karlo Ferdinandova univerzita na českou a německou. K události došlo 17 dní po otevření a měsíc a půl před požárem Pražského národního divadla. Existují konspirační teorie, které souhru náhod, které způsobily požár a stížily jeho hašení, dávají do souvislosti právě s národnostním napětím. Takzvanou akci 77 tisíc o převodu 77 tisíc úředníků do výroby schválila československá vláda před 75 lety v roce 1951. Nakonec bylo převedeno 51 tisíc lidí. Nejzářivější hvězda hollywoodského nebe, Marilyn Monroe, se potřetí a naposledy vdávala před 70 lety v roce 1956. Ve White Plains v New Yorku se jejím mužem stal spisovatel Arthur Miller. Marilyn konvertovala díky tomu i k judaismu. Manželství nevydrželo ani 5 let. Polských Fiatů 125P jezdívaly tisíce i po našich silnicích. Prostorné licenční auto sjelo naposledy z výrobní linky před 35 lety v roce 1991. Ve Varšavě se vyráběly 125ky skoro 25 let. V předčasných parlamentních volbách v Kuvajtu přesně před 20 lety mohly poprvé volit i kandidovat ženy. Žádná ale nebyla zvolena. Před 140 lety v roce 1886 se v Lucembursku narodil jeden z otců Evropy. Francouzský politik, dvakrát premiér země Robert Schuman. Právě on byl jedním z průkopníků západoevropské integrace a prvním předsedou Evropského parlamentu. Kulatou 60 by dneska oslavil zpěvák skupiny Šum Svistu, rodák z Boskovic Daniel Nekonečný. Já přeju pěkné poslední pondělí v červnu a úspěšný nový týden.
0: To pondělí bude jasné až polojasné, od západu bude přibývat oblačnosti, přijdou přehánky a bouřky, mohou být i velmi silné. Meteorologové předpovídají přívalové srážky kolem 50 mm, víc než 2 cm kroupy a nárazy větru kolem 90 km za hodinu. No a maximální dnešní teploty 33 až 35 stupňů Celsia. Jakube, zdravím tě, máš slovo.
5: Hezké ráno. Na Pražském okruhu směrem na letiště popojíždí stále poměrně dlouhá kolona před sjezdem na Ořech. Auta se zastavují už u sjezdu na Vestece. Celkové zdržení kolem 25 minut. Pokud pak pokračujete dále po okruhu, tak další zdržení čekejte před sjezdem na letiště, kde je dopravní omezení od evropské zdržení na dalších 10 až 15 minut. Nově jsou problémy také na příjezdu do Prahy po dálnici D7, kde u letiště silničáři zavřeli levý jízdní pruh. V tuto chvíli kolona ze 4. kilometru asi na 10 minut a silný provoz stále také na okruhu a Štěrboholské spojce mezi Černým mostem a Průmyslovou se zdržíte kolem 20 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
5: Ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Scrollujete? Jen si klidně

0: Ed Sheeran a jeho Thinking Out Loud. Je 9:30, posloucháte Rádio Praha. Dáme si zprávy s Aničkou Haškovou.
1: Ministr zahraničí Petr Macinka po dnešním jednání vlády oznámí definitivní složení české delegace na summit NATO v Ankaře. V televizi Prima řekl, že vedoucím delegace bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ústavní soud v předběžném opatření určil termín pro akreditaci prezidenta Petra Pavla na pátek. V televizi ministr Macinka také nepřímo potvrdil, že ministerstvo prezidenta akreditovalo. Prezident Petr Pavel tvrdí, že by podle protokolu NATO měl delegaci vést on. Praha 3 rozšíří nabídku veřejných grilovacích míst. Za 830 tisíc korun pořídila dva nové grily do parků Parukářka a Habrová. Lidé si je budou muset předem rezervovat. V provozu budou od 1. července. Dělníci dokončili rekonstrukci bazénu v základní škole Weberova v Praze 5. Kromě opravy ho i rozšířili. Nově má tedy 5 plaveckých drah a na délku měří 25 metrů. Základní škola bude bazén od září využívat pro výuku plavání a na odpolední hodiny ho bude pronajímat sportovním klubům. Íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi potvrdil, že si Írán nárokuje kontrolu nad Hormuzským průlivem pouze pro sebe. Řekl to v situaci, kdy na sebe Spojené státy a Írán začaly na Blízkém východě znovu útočit. A to navzdory dohodnutému 60-dennímu příměří, které si stanovili pro dojednání konečné mírové dohody. Mezi zasažené cíle patří tanker s katarskou ropou v Hormuzském průlivu nebo americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Dnes čekejte jasno až polojasno, později pak přibývání oblačnosti, místy přijdou i přehánky a bouřky. Teploty vystoupí nejvýše na 33 až 35 stupňů. Vítr bude foukat mírný severní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a my se podíváme na to, jak to vypadá na silnicích. Tyhle informace pro nás má připravené Kuba Vodička.
3: Hezké ráno. Problémy čekejte aktuálně na výjezdu z Prahy směrem na Hradec Králové po D11. Nejprve je zde nehoda, zhruba na 13. kilometru narazila dodávka do kamionu a dále pak kolona pokračuje až na 15. kilometr, kde je dopravní omezení a provoz veden pouze jedním pruhem. Kolona začíná na 11. kilometru za sjezdem na Jirny a zdržíte se až 20 minut. Na Pražském okruhu popojíždí velmi dlouhá kolona směrem na letiště, zastavují se auta už u sjezdu na Veste, zpomalu se jede k Ořechu. Pak dále, ale čekejte kolony také před letištěm, zde se popojíždí od Evropské až k samotnému sjezdu na letiště, je to na nějakých 15 minut. Na příjezdu do Prahy po D7 jsou také problémy před sjezdem na letiště, zde nové omezení, uzavřen levý jízdní pruh, kolona už ze 4. kilometru na 10 až 15 minut a zdržíte se pak ještě na okruhu a Štěrboholské spojce mezi Černým mostem a Průmyslovou se zdržíte 20 minut.
0: Já ti moc děkuju, Jakube, zatím ahoj.
3: Ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Je 10:15, posloucháte Rádio Praha. Naše létající redaktorka Monika Doležalová objevila místo, kde najdete nejvíc starých unikátních arkádových automatů. O jaké místo se jedná? Zdravím tě, Moniko.
1: Dobré ráno, já jsem na Chodově objevila prostor, který připomíná návrat do časů starých heren a videoautomatů. Nejde tady jen o nostalgii, člověk tu vlastně vidí celý vývoj těch videoher od 80. a 90. let až po dnešní moderní simulátory, a to z celého světa. Třeba unikátní japonské stroje. Jsou to klasické arkádové automaty, které lidé znali z heren, tedy hry, kde šlo hlavně o rychlou reakci, jednoduché ovládání a postupně těžší úrovně. Právě na tom byly arkádové hry postavené. Naučit se je trvalo pár minut, ale zvládnout je opravdu dobře, tak to už byly hodiny tréninku. Najdete tu legendární tituly jako Pac-Man, Mortal Kombat nebo Street Fighter. Mají tu i staré počítače a konzole z 80. a 90. let, na kterých si můžete zahrát třeba Prince of Persia nebo Counter-Strike ve starších verzích. A člověk si přitom uvědomí, jak moc se hry za poslední dekády proměnily, zatímco ty dnešní hry často sází na realistickou grafiku, starší arkády, ty byly hlavně o těch reflexech, o tom zdokonalování a zážitku.
0: Teda mě úplně dostává, jak se v tom vyznáš, čověče. No a ještě nám řekni něco o historii těch automatů.
1: No tak ta historie, tam vlastně 80. a 90. léta, průřez těch automatů, mě ale zaujaly ty modernější atrakce, třeba 4D simulátor hororové hry Dark Escape. Viděla jsem tu bednu velkou, jo. Člověk dostane 3D brýle, sedí na takové pohyblivé sedačce, kolem něj fouká vzduch a hra dokonce reaguje na tep hráče. Pokud je moc v klidu, vymyslí mu nové nástrahy. Velký zájem je prý i o japonské simulátory vlaku, jo, kde můžete ovládat ty vlaky, přepínat koleje a je tam obří obrazovka před váma. A nebo když sedíte přímo v kabině auta, to je taky úplně neuvěřitelné, že vlastně využívají ten zvuk, ten prostor všude kolem toho hráče. Celý ten prostor s těmi automaty v té fan aréně působí jako takové živé muzeum videoher. Můžete tam zažít hraní těch starších her. Viděla jsem i ty herní konzole z 80. let a to je opravdu něco neuvěřitelného, když si představíte všechny ty PlayStationy a Xboxy vlastně dnešní doby. Já bych to nazvala takový, jakože to je taková interaktivní svatyně pro každého hráče.
0: No tak teď jsi mě úplně dostala, já se tam snad musím vydat a něco si zahrát, protože to bude vzpomínka na dětství. Monika Doležalová, naše létající redaktorka, moc ti děkuju, hezký den.
1: Naslyšenou.
2: Praha je nej.
0: Dneska budeme mít v Praze jasno až polojasno, ale od západu bude přibývat oblačnosti, přijdou přehánky a možná i velmi silné bouřky. Podle meteorologů může napršet až 50 mm, můžou přijít kroupy větší než 2 cm a nárazy větru až 90 km za hodinu, což není vůbec legrace. Dnešní maxima 33 až 35 stupňů Celsia, teď jsme na 27 a foukat bude mírný vítr severní, který, jak už bylo řečeno, v těch bouřkách bude sílit. Jakube, zdravím tě, povídej.
3: Hezké ráno, opatrně na D11 směrem z Prahy na Hradec Králové. Vjedete do kolony hned za sjezdem na Jirny na 9. kilometru. Pomalu se jede na 13. kilometru, kde se aktuálně řeší srážka dodávky s kamionem a projíždí se jen velmi pomalu jedním pruhem. Zdržení je více než 20 minut. Na příjezdu do Prahy po D7 se u letiště projíždí v novém omezení pouze pravým pruhem. V tuto chvíli kolona skoro od středoklu ze 4. kilometru, zdržení 10 až 15 minut. Novou nehodu máme ve Strakonické směrem do centra, to hned za Chuchelským závodištěm. Srazila se zde dvě auta v pravém pruhu, kolona z Lahoviček na 10 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště pak čekejte kolonu před sjezdem na Ořech. Auta se zastavují u sjezdu na Vestec, celkové zdržení 20 až 25 minut. A silný provoz stále také mezi Černým mostem a Průmyslovou na okruhu a Štěrboholské spojce, zdržení asi 20 minut.
0: Kubo, moc děkuju za dnešní spolupráci a přeju ti hezké pondělí i celý týden. Ahoj.
3: Hezký den, ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: z této vlny veder nejteplejší. Prostor před Smíchovským nádražím je podle radnice Prahy 5 bezpečnější. Prezidenti Číny a Běloruska se setkali v Pekingu. Během dne čekejte jasno až polojasno a teploty do 35 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Noc na dnešek byla pravděpodobně nejteplejší v této vlně veder. Na svých sociálních sítích to napsal Český hydrometeorologický ústav. Třeba v centru Prahy teplota v noci neklesla pod 25 stupňů Celsia. Na většině území byly teploty mezi 24 a 19. I dnešní den bude horký, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku. Podle meteorologů ale ze západu Česka během dne se bude postupně ochlazovat a hrozí také silné bouřky. Praha 5 nechala upravit prostor před Smíchovským nádražím. Do míst, kudy si lidé zkracovali cestu mezi zastávkami, nechala umístit betonové zátarasy. Doplnila také dopravní značení a upravila zeleně na ostrůvcích, které dělí nádraží od silnice. Radnice se tak snaží zvýšit bezpečnost chodců. Podle mluvčí Prahy 5 Lucie Fialové jde o dlouhodobě jedno z nejrizikovějších míst v této městské části.
2: Obrovská koncentrace lidí a dopravy na malém prostoru a nedávné tragické nehody ukázaly, že k úpravám tady musí dojít hned, ještě před dokončením nového smíchovského terminálu.
0: Dva automatizované externí defibrilátory pořídilo vedení obce Slapy u Prahy. Přístroje na záchranu lidského života jsou na autobusových zastávkách. Radnice je pořídila spolu s moderními elektronickými informačními panely, přes které se podle nezávislého starosty Františka Neužila boxy s defibrilátory otevírají.
3: Operátor vám řekne PIN, ten vymačkáte na tuhletu tabuli a dole se vám otevře ta krabice, z který je uložen ten defibrilátor.
0: Za informační panely a defibrilátory radnice zaplatila 340 tisíc korun. Od 1. července je obcím a dalším zájemcům může financovat Středočeský kraj, který zřídí fond na nákup těchto přístrojů. Čínský prezident Xi Jinping v Pekingu přijal běloruského vůdce Alexandra Lukašenka. Řekl mu, že Čína podporuje Bělorusko v ochraně jeho národní suverenity, nezávislosti a územní celistvosti. Lukašenkovi podporu vyjádřil v době zvýšeného napětí mezi Běloruskem a Ukrajinou. Podle Kyjeva se totiž ruský prezident Vladimír Putin snaží přimět Bělorusko k větší podpoře ruské války proti Ukrajině. Moskva i Minsk to popírají. Fotbalisté Kanady v úvodním zápase vyřazovací části mistrovství světa porazili Jihoafrickou republiku 1-0. O postupu pořadatelské země do osmifinále rozhodl gólem v nastaveném čase záložník Estakio. Playoff pokračuje večer zápasy Brazílie s Japonskem a Německa s Paraguají. Ráno českého času se utká Nizozemsko s Marokem. Během dneška bude jasno až polojasno, od západu čekejte přibývání oblačnosti. Během dne se místy objeví přehánky a bouřky. Teplotní maxima 33 až 35 stupňů. Foukat bude mírný severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Na pražské silnice se vydáme s Jakubem Vodičkou. Hezké dopoledne.
5: Hezké dopoledne, začnu kousek za Prahou, konkrétně na dálnici D11 směrem na Hradec Králové. Na 13. kilometru se řeší větší srážka dodávky s kamionem. Dálnice v tuto chvíli je neprůjezdná, kolona rychle narůstá, začíná zhruba na 8. kilometru a vzhledem k tomu, že je uzavřen kvůli omezení sjezd na Jirny, tak doporučujeme, ať řidiči vůbec nenajíždí na D11, zůstanou na pražském okruhu, objíždí místo ideálně přes starou silnici přes Horní Počernice. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 je u letiště nové omezení. V tuto chvíli se projíždí jen pravým jízdním pruhem kolona od středu kluk ze 4. kilometru asi na čtvrt hodiny. Na pražském okruhu směrem na letiště pak čekejte tradiční nesouvislou kolonu před Ořechem. Popojíždí se od sjezdu na Vestec celkové zdržení asi 25 minut. A následně, pokud jedete dál za Ořech, tak čekejte kolonu i před sjezdem na letiště. Od Evropské je to asi na 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Dobrý den, tady je dopolední Praha, jak už zaznělo ve zprávách. Máme za sebou nejteplejší noc v rámci této vlny veder a před sebou další velmi horký den. Máme ale dobré zprávy, Česko čeká ochlazení. Detaily ve vysílání už za chvíli. No a co se muziky týče, po 10. hodině zazní Charlie XCX. A taky Imagine Dragons. No a na samotný začátek toho dopoledního vysílání Joel Corey a Emeny Kay. Hezký poslech vám přeji, Vojtěch Přívětivý, 10 hodin na 6 minut.

0: ve 10:15 posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha, tak vám v noci bylo takové vedro. Není se čemu divit, noc na dnešek totiž byla v Česku pravděpodobně nejteplejší v této vlně veder. Na 12 místech teplota neklesla pod 25 stupňů Celsia. Na Facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav. Na téměř polovině měřících míst byla noc tropická, během níž teplota neklesla pod 20 stupňů. Máme ale dobré zprávy, po historicky nejteplejším víkendu se v týdnu v Česku postupně ochladí. Dnes ještě teploty dosáhnou rekordních hodnot a hrozí i silné bouřky s kroupami a větrem. Tak na sebe dávejte pozor, ve druhé polovině týdne ale teploty klesnou na 22 až 27 stupňů Celsia. Detaily najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Když se postavíte na eskalátor ve stanici Náměstí Míru, čeká vás nejdelší cesta dolů v celé Praze. Náměstí Míru je totiž nejhlubší stanicí pražského metra a dokonce celé Evropské unie. Nástupiště se ukrývá 53 metrů pod zemí. Právě proto sem vedou i nejdelší pražské eskalátory. Měří přes 87 metrů a samotná jízda trvá více než 2 minuty. Stanice byla otevřena v roce 1978 a původně sloužila jako konečná zastávka linky A. Praha je nej. Rádio
0: Praha. Dálnice D11 směrem z Prahy na Hradec Králové je po srážce dodávky s kamionem opět průjezdná, a to jedním pruhem. V koloně z 8. kilometru čekejte zdržení víc než půl hodiny. Kolony čekejte kvůli omezení taky před sjezdem na letiště v obou směrech. Směrem z Prahy je kolona už před Evropskou na 20 minut. Směrem do Prahy kolona ze 4. kilometru na 10 až 15. Nové omezení je ve Kbelské, směrem na Hloubětí na nájezdem z Cínovecké je uzavřen levý pruh. Kolona začíná v Cínovecké za sjezdem na Zdiby. Zdržení 20 minut. A provoz vázne i na Štěrboholské spojce směrem na Nový most od sjezdu na Běchovice k Průmyslové, je to na asi 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Damiano David nás ve vysílání Rádia Praha dovedl k dalším aktuálním zprávám. Po půl jedenácté je pro vás má Anna Hašková.
1: Od středy začne v Česku platit povinnost zapisovat psy do nové centrální evidence. Jednotný registr povede Komora veterinárních lékařů a majitelé do něj svá zvířata zapíšou prostřednictvím veterináře nejpozději při přeočkování proti vzteklině. Provoz systému vyjde stát na zhruba 3 miliony korun ročně a samotný zápis bude stát nižší stovky korun. Nové psí hřiště je v parku Rádiovky v pražských Satelicích. Radnice za ně zaplatila 136 tisíc korun. Je v něm houpací lávka, most, přelézací ačko nebo kruh na proskočení. Některé prvky jsou z akátového dřeva, ostatní jsou kovové. Školy ve středních Čechách dostanou od kraje 49 milionů korun na stavební úpravy a nové vybavení. Peníze hejtmanství rozdělí mezi 5 zařízení. Jde například o učiliště v Kladně nebo střední průmyslovou školu v Mělníku. Spojené státy a Írán se shodli na přerušení vzájemných útoků. Zítra se mají jejich představitelé setkat na jednání v katarském Dauha. S odvoláním na vysokého představitele americké administrativy to uvedl server Axios. Teherán a Washington se na příměří dohodli teprve před 11 dny. V poslední době ale údery obnovili kvůli rozdílným výkladům memoranda o porozumění, které země podepsaly. Rozcházeli se hlavně v pohledu na plavbu přes Hormuzský průliv. Dnes bude v Praze a okolí jasno až polojasno, od západu bude přibývat oblačnosti. Místy se objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 35 stupňů. Povane mírný severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na silnicích sleduje Jakub Vodička.
3: Hezké dopoledne. Problémy jsou stále na výjezdu z Prahy po dálnici D11 směrem na Hradec Králové. Po srážce kamionu s dodávkou zhruba na 13. kilometru už se projíždí jedním pruhem. Dálnice nějakou dobu byla uzavřena. Kolona začíná na 8. kilometru. Čekejte stále zdržení kolem půl hodiny. Nehoda se aktuálně řeší také na příjezdu do Prahy po dálnici D10. Na 6. kilometru havarovalo osobní auto. Projíždí se také jen jedním pruhem v koloně od Brandýsa nad Labem z 10. kilometru se zdržíte asi čtvrt hodiny. Kolony čekejte kvůli omezení před sjezdem na letiště, a to dnes v obou směrech. Směrem z Prahy je kolona od Evropské na 20 minut. Směrem do Prahy se pak zastavíte za sjezdem na středu Kluky na 4. kilometru a naberete zpoždění asi 15 minut. A nové omezení je ve Kbelské ulici směrem na Hloubětín. Za nájezdem z Cínovecké je uzavřen levý jízdní pruh. Kolona začíná proto už v Cínovecké. Kousek za sjezdem na Zdiby, zdržení 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi. ČT1. Vražda vyhazovače nevěstince. Může malý žeton dovést kriminalisty k pachateli? Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Tajným agentem se proti své vůli stane legendární mistr chaosu. Pierre Richard v komedii Velký blondýn s černou botou. A ČT Art uvede komedii o životních radostech i starostech v inscenaci komorní scény Divadla na Fidlovačce. Tři holky jako květ. Pondělní večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Hezké dopoledne, děkujeme, že ten horký začátek nového týdne trávíte s Rádiem Praha. Sbírka savců Národního muzea je o stovky jedinců bohatší. Muzeum dostalo mimořádně cenný a rozsáhlý dar. Detaily ve vysílání v reportáži už za chvíli.

0: you now.
1: Skupinu We Are Dome jste poslouchali v dopolední Praze. Dobrý den. Národní muzeum v Praze získalo neobvykle rozsáhlou a cennou sbírku savců z Nové Guineje. Na tropickém ostrově ji během své expedice před lety nazbíral zoolog František Vejmělka a nedávno ji muzeu daroval. Jde o 780 exemplářů, které dokumentují více než 60 druhů savců z pralesa nejvyšší hory Papui Nové Guineje.
2: Tady ten největší sud, tam je ta největší chlouba, to je ta velekrysa, kdybychom ho měl srovnat taky zhruba velikosti naší ondatry.
3: Kurátor sbírky savců Národního muzea Petr Benda právě vytahuje ze sudu jednoho z největších myšovitých hlodavců světa, Malomys istapantap.
2: Je to teda největší hlodavec vůbec té australazijské oblasti.
3: Cítíme, že to je naložené v lihu.
2: Je to v 70% roztoku alkoholu.
3: Právě velekrysu, která může vážit až 2 kg. František Vejmělka z Biologického centra Akademie věd jako první zdokumentoval v jejím přirozeném prostředí. V sudech a krabicích s alkoholem je toho ale mnohem víc. Hlodavci, vakomyši, kuskusové nebo klokani.
2: Takhle, když se podívám do něčeho jiného.
3: Petr Benda otevírá malou plastovou krabici.
2: Ale tady už máme místní krysu, je tady mnohem menší zvířátko, které žije v pralese, které tu naší krysu připomíná, ale asi poloviční velikosti a má taky mnohem kratší ocas.
3: Doslova pokladem, ale byl pro Františka Vejmělku jeden z nejmenších hlodavců. Extrémně vzácná mikrohydromyš.
4: Je unikátní v tom, že má na předních horních hřezácích podélnou rýhu. Ale to, že se jedná o dva druhy, jsem zjistil až po pár letech po genetickém zkoumání.
3: Při expedici pro něj byla důležitá spolupráce s místními Papuánci, kteří znali terén i zvířata.
4: Já jsem o nich odkupoval jich lovená zvířata, snažil jsem se je doprovázet i na nočních lovech.
3: Ve sbírce je tak od místních i několik kosterních exemplářů, například vyúzené lebky, které mají Papuánci jako posvátné předměty.
2: Takhle se můžeme podívat. To byste mohla poznat.
3: Připomínáme to trošku ježuru.
2: A je to skutečně ježura. A to je právě vidět tady krásně, že to je vlastně vyuzená lebka, která visela někde, protože oni je měli jako posvátné, zavěšené ve svých chýších.
3: Říká Petr Benda, takto rozsáhlý a cenný dar za svou kariéru nepamatuje.
2: No já jsem tady 29. rokem a vlastně takováto sbírka nikdy přijímána nebyla. Je to materiál, který nesnese srovnání.
3: Kolekce zůstane v depozitářích Národního muzea a bude sloužit pro další výzkum. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
1: No a jak to vypadá na pražských silnicích? Dálnice D11 směrem z Prahy na Hradec Králové je po srážce dodávky s kamionem na 13. kilometru průjezdná stále jen jedním pruhem. V koloně ze 7. kilometru se tak zdržíte více než půl hodiny. Nehoda se řeší také na příjezdu do Prahy po dálnici D10 na 6. kilometru. Havarovalo osobní auto, projíždí se pouze levým pruhem a v koloně od Brandýsa nad Labem z 10. kilometru se zdržíte kolem 15 minut. Bouralo se také na pražském okruhu směrem na letiště před sjezdem na Ořech na 18. kilometru se srazil kamion s osobním autem. Stojí už s policií v odstavném pruhu, ale kolona od Braslavy vás stále zdrží asi 20 minut. Kolony čekejte kvůli omezení před sjezdem na letiště v obou směrech. Směrem z Prahy je kolona už před Evropskou na 20 minut, směrem do Prahy kolona ze 4. kilometru na asi 10 minut. A omezení brzdí provoz ve Kbelské směrem do Hloubětína a za nájezdem z Cínovecké je uzavřen levý pruh. Kolona začíná v Cínovecké kousek za sjezdem na Zdiby, zdržení kolem 20 minut.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Je pondělí 29. června, Radio Praha teď vysílá další aktuální zprávy. Anna Hašková je připravila. Dobré dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Bude 11 hodin.
1: Policisté čekají už 8 let na nové vrtulníky, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Dvě nová grilovací místa pro veřejnost připravila Praha 3 v parcích Habrová a Parukářka. Záchranáři ve Venezuele vyprostili o víkendu z trosek po zemětřesení nejméně 33 přeživších. Odpoledne čekejte polojasno s přeháňkami a teplotami do 35 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Letecká služba policie ani po 8 letech nedostala plánované nové vrtulníky. Při kontrole na ministerstvu vnitra to zjistil Nejvyšší kontrolní úřad. Lehké vrtulníky mají sloužit k zajištění 24-hodinové pohotovosti pátrací a záchranné služby. Další dva vrtulníky pak měla letecká služba policie využívat k přepravování speciálních jednotek. Rezort tak podle mluvčí úřadu Hany Kadečkové nesplnila letitý cíl, který prezentovala hned v několika koncepcích.
3: Kontrola NKÚ ukázala, že ještě v prosinci 2025 ministerstvo vnitra, pod které letecká služba spadá, tyto vrtulníky nemělo k dispozici. Kontrola dále ukázala, že hangár na hlavní základně letecké služby v Praze je již 20 let v havarijním stavu.
1: Na špatný stav hangáru přitom podle Kadečkové kontrolní úřad upozornil už v roce 2006. Vyjádření ministerstva vnitra zjišťujeme. Praha 3 rozšíří nabídku veřejných grilovacích míst. Za 830 tisíc korun pořídila dva nové grily do parků Parukářka a Habrová. Lidé si je budou muset předem rezervovat. V provozu budou od 1. července. Pokud se nová místa osvědčí, chce radnice v budoucnu zařídit další, říká radní Prahy 3 Jan Bartko z Pirátů.
4: Nové dvě grilovací místa budou mít veškerý potřebný komfort, související infrastrukturu. Díky rezervačnímu systému si každý bude moct být jistý, že se na grilovací místo vejde.
1: Nebezpečné bakterie našli pražští hygienici v dětském pískovišti v Praze 7. Městská část musela písek obratem nechat vyměnit. Hygienici takto každoročně od jara do podzimu náhodně prověřují dětská hřiště napříč hlavním městem. Z 8 dosud kontrolovaných míst bylo to v Praze 7 jediné nevyhovující, říká mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batok.
5: Pískoviště jsou ve městech permanentně vystavena riziku znečištění, nejčastěji ze strany toulavých koček, psů nebo ptáků. Děti tráví na pískovišti stovky hodin ročně, písek rádi ochutnávají, strkají si špinavé ruce do pusy nebo si jimi protřou oči.
1: Trosek zřícených budov po zemětřesení ve Venezuele se během víkendu podařilo zachránit nejméně 33 přeživších. Oznámilo to tamní prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. Mezi zachráněnými jsou podle stanice BBC i dva 11-letí chlapci. Francouzským a americkým záchranným týmům se ze sutin i 4 dny po zemětřesení podařilo vyprostit také otce s dospívajícím synem. Podle svědků z místa jsou v nejvíce zasažené oblasti La Guaira desítky budov, ve kterých po přeživších ještě nikdo nepátral. Pohřešovaných jsou 10 tisíce, potvrzených obětí je 1450. Judista Lukáš Krpálek obsadil na Grand Prix v čínském Qingdao 3. místo, a to v nejtěžší váhové kategorii nad 100 kilo. Na turnaji vyhrál 3 ze 4 zápasů. Odpoledne bude v Praze a okolí polojasno, od západu postupně oblačno až zataženo. Místy se vyskytnou přeháňky a bouřky, někde i velmi silné. Nejvyšší teploty 33 až 35 stupňů. Povane mírný severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: S Jakubem Vodičkou se podíváme na pražské silnice. Dobré dopoledne.
6: Příjemné dopoledne. Začnu výjezdem z Prahy po dálnici D11 směrem na Hradec Králové. Zde se na 13. kilometru po srážce dodávky s kamionem stále projíždí pouze jedním pruhem. Kolona začíná na úrovni uzavřeného sjezdu na Jirny na 8. kilometru. Čekejte zdržení až půl hodiny. Nehoda se stále řeší také před Prahou na dálnici D10, tedy na příjezdu do Prahy po D10 na 6. kilometru. Nabouralo osobní auto, projíždí se pouze levým pruhem. kolona od sjezdu na Brandýs nad Labem z 10. kilometru na 4 hodiny. Kolony kvůli omezení čekejte na příjezdech k letišti, a to v obou směrech. Směrem z Prahy je kolona delší, začíná už za Karlovarskou a zdrží vás až 25 minut. Směrem do Prahy pak kolona od Středokluk z 5. kilometru na 4 hodiny a omezení brzdí provoz ve Kbelské ulici směrem do Hloubětína. Za nájezdem z Liberecké a Cínovecké je uzavřen levý jízdní pruh. Kolona proto začíná už v Cínovecké, kousek za sjezdem na Zdiby, zdržení 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Jsme rádi, že to pondělí 29. června trávíte právě s námi. No a před námi další muzika, po 11. Alex Warren. Taky skupina Jelen. Zůstaň ještě jednu noc, přece nechci zas tak moc. No a 30 umělců a jedna šedivá zeď. Mural Ruzině se stane třetím nejdelším v Evropě. Podrobnosti přidáme už za chvíli. Teď ale Maroon 5 nebo Lady Gaga a Bradley Cooper. Hezký poslech vám ze 107,1 FM. Přeje Vojtěch Přívětivý. Tady je Rádio Praha.

0: Legendární záležitost, Mary J. Blige a Family Affair. Posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha, je 11:45. Teď se přesuneme do Ruzyně. Zeď v ulici Vlastina byla ještě nedávno šedivá a nevýrazná. Teď se doslova před očima mění v barevnou přehlídku street artového umění. 30 street artových umělců na ní totiž společně tvoří obří venkovní malbu. Projekt Mural Ruzyně tak promění 700 metrů dlouhou betonovou zeď na barevnou galerii pod širým nebem. Každý umělec pracuje na své části a výsledné dílo o rozloze přibližně 1800 metrů čtverečních propojí téma krása města v pohybu. Mural Ruzyně vzniká díky Praze 6 a jde o kurátorsky vedený celek, ve kterém budou jednotlivé části na sebe vizuálně navazovat. Po dokončení se Mural Ruzyně stane třetím nejdelším kolaborativním muralem v Evropě. Celou reportáž kolegyně Sabiny Vosecké si můžete poslechnout na našem webu praha.rozhlas.cz. No a jak to vypadá na pražských silnicích? Na výjezdu z Prahy po D11 směrem na Hradec Králové se po nehodě dodávky s kamionem na 13. kilometru stále projíždí pouze jedním pruhem. Kolona z 8. kilometru vás zdrží až 25 minut. Bouralo se na příjezdu do Prahy po dálnici D10 na 6. kilometru, havarovalo osobní auto, projíždí se pouze levým pruhem v koloně od Brandýsa nad Labem z 10. kilometru. Pojedete asi čtvrt hodiny. Kolony jsou kvůli omezení před sjezdem na letiště v obou směrech. Směrem z Prahy je kolona už za Karlovarskou na více než 20 minut, směrem do Prahy kolona od Středokluk z 5. kilometru na asi 15 minut. A omezení brzdí provoz Vekbelské směrem do Hloubětína. Za nájezdem z Cínovecké se projíždí pouze pravým pruhem, kolona z Cínovecké od sjezdu na Zdiby vás zdrží až 20 minut. Šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
3: Give me a beat.
2: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Hašková.
1: Vláda dnes jedná o roli prezidenta Pavla na summitu NATO v Ankaře. Kabinet Andreje Babiše z ANO minulý týden schválil složení delegace, ale prezidenta do něj nezahrnul. O účasti Petra Pavla rozhodl později předběžným opatřením ústavní soud. Pavel tvrdí, že podle protokolu NATO by měl z pozice prezidenta vést delegaci on. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů ale delegaci povede premiér. Praha 1 rozdělí v příštím roce 3 miliony korun na podporu sociálních služeb a protidrogové prevence. Peníze poputují na projekty, které pomáhají seniorům, rodinám s dětmi, lidem se zdravotním postižením nebo osobám v krizové situaci. V pražském klubu Sasazu dnes vystoupí americký herec a baskytarista Keanu Reeves se svou kapelou Dogstar. Jeho kalifornská skupina se do Česka vrátí po 2 letech. Její členové se včera setkali s prezidentem Petrem Pavlem, se kterým si na Pražském hradě dali pivo. Reeves je známý například z filmu Matrix nebo John Wick. Švýcarsko vrátí Nigérii 14 artefaktů ukořistěných v období kolonialismu. Takzvané beninské bronzy, pravděpodobně ukradené v 19. století, budou uložené v Nigerijském národním muzeu v Lagosu. Některé sošky měly náboženský význam a vyobrazovaly například významné postavy královského dvora. Švýcarská vláda už v březnu formálně vrátila objekty do vlastnictví Nigérie, teď se ale do země navrátí fyzicky. Odpoledne čekejte polojasno, postupně oblačno až zataženo. Místy se objeví přeháňky a bouřky, můžou být i velmi silné. Teploty vystoupí nejvýše na 33 až 35 stupňů. Vítr bude foukat mírný severní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Na pražské silnice nás vezme Jakub Vodička, hezké dopoledne.
4: Příjemné dopoledne. Začnu opět upozorněním z dálnice D11, kousek za Prahou, směrem na Hradec Králové. Po nehodě dodávky s kamionem na 13. kilometru se po D11 stále projíždí pouze jedním pruhem. Kolona se pomalu zkracuje, aktuálně začíná na 9. kilometru, ale čekejte stále zdržení kolem 20 minut. Lepší zprávu budu mít z příjezdu do Prahy po D10 na 6. kilometru. Se podařilo havarované auto odtahnout, nic nebrání provozu. Kolona odbrání Dýsa nad Labem z 10. kilometru se postupně rozjíždí, zdržíte se už jen několik málo minut. Lepší zprávu budu mít také z Gbelské ulice směrem do Hloubětína. Za nájezdem z Cínovecké už v tuto chvíli skončilo dopravní omezení, projíždí se oběma pruhy několik minut. Kolony ale stále začínají v Cínovecké u sjezdu na Zdiby. Čekejte tak zdržení asi čtvrt hodiny, ale kolona se postupně rozjíždí. Kolony naopak stále očekávejte před omezením ve sjezdu na letiště, a to v obou směrech, směrem z Prahy kolona od Karlovarské na 20 minut, směrem do Prahy od Středokluk z 5. kilometru. Asi na čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
3: Dobrý den, 3,5 minuty po 11:30 pokračuje dopolední vysílání Rádia Praha, které jsme rádi, že posloucháte. Možná vás překvapím, jak malí tvorové můžou zastavit velké věci. V Benešově musela demoliční firma pozastavit bourání poloviny táborských kasáren kvůli jiřičkám. Podrobnosti nám už za chvíli řekne naše reportérka, do té doby třeba Harry Styles nebo skupina Jelen. Hezký poslech.
2: Rádio Praha a Vojtěch Přívětivý.

0: horký začátek nového týdne trávíte s vysíláním Rádia Praha a bude 11:45. Demolici táborských kasáren v Benešově komplikují jiřičky. Hnízdí totiž na římsách a demoliční firma musí kvůli něm přizpůsobit postup prací do té doby, než vyvedou mladé. Jak moc velká komplikace to je, zjišťovala naše reporterka Věra Hajková. Věro, zdravím tě, dobré dopoledne.
1: Přeji pěkné dopoledne.
0: Věro, v jaké fázi tedy bourání budovy je a co hnízdící jiřičky pro demoliční firmu znamenají?
1: No tak v současné chvíli je celá budova bez střechy, kvůli jiřičkám teď ale demoliční firma nemůže pokračovat s bouráním obvodových zdí. Od 15. července je bude moci začít bourat v té polovině, kde hnízda nejsou, nesmí se ale přiblížit k hnízdům blíž než na 30 metrů. Od 15. srpna, kdyby mělo hnízdění skončit, by mohla firma pokračovat podle potřeby. Nicméně předtím ale pracovníci z odboru životního prostředí provedou na místě kontrolu, pokud by tam ptáci ještě byli, museli by se práce ještě o něco pozdržet.
0: Kolik tam těch jiřiček je?
1: No já jsem je nepočítala, protože jsem se tam samozřejmě nedostala, ale aktuálně je tam podle pracovníků životního prostředí 5 hnízd, přičemž jiřičky mohou mít až 6 mláďat. To, že musí mít v době hnízdění zajištěnou ochranu, ukládá zákon. Odbor životního prostředí počítá i s tím, že na část, kde teď hnízda jsou, nainstaluje ještě i umělé hnízdící podložky, kdyby se tam chtěly usadit ještě další jiřičky. Ne, že by je měla ta umělá hnízda nalákat, ale je to kvůli tomu, aby případně začaly zakládat nová hnízda v té části, která by se měla začít bourat už v polovině července.
0: No a posune to ten konečný termín demolice?
1: Já jsem se na to ptala mluvčí radnice Terezy Lípové a ta mi říkala, že to vypadá, že termín bude dodržený. Bourat začala firma v polovině března a hotovo má být za 7 měsíců. To zbourání vyjde na 3 440 000 korun. Velká část stavebního materiálu bude znovu využitá, cihly a beton budou nadrceny na recyklát pro zásypy a zpevnění ploch v areálu, kovové prvky pojedou zase do šrotu. No a i to snížilo cenu za demolici. Město původně počítalo s tím, že bude stát kolem 10 milionů korun. No a ještě asi připomenu, že o zbourání budovy rozhodli občané města loni v referendu. Místo ní by měla časem vyrůst nová základní škola.
0: V Benešově musela demoliční firma pozastavit bourání poloviny táborských kasáren kvůli jiřičkám. Téma jsme ve vysílání probrali s naší kolegyní Věrou Hajkovou. Věru, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a taky se podíváme na to, jak to vypadá na silnicích. Na výjezdu z Prahy po D11 směrem na Hradec Králové se na 13. kilometru po nehodě dodávky s kamionem stále projíždí pouze jedním pruhem. Kolona z 9. kilometru vás zdrží zhruba 20 minut. Omezení komplikují provoz před sjezdem na letiště v obou směrech. Směrem z Prahy je kolona od Karlovarské na více než 20 minut. Směrem na Prahu se popojíždí od Středokluk z 5. kilometru a je to na 15 minut. Provoz vázne i na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most, od sjezdu na Běchovice k Průmyslové pojedete 10 minut a pomalu pojedete i na magistrále směrem z Holešovic do centra, od Florence k muzeum je to na 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Nemůžete přece zastavit dopravu.
4: Že nemůžu? Tak se dívejte.
3: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
5: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
6: Vinyl. Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio
7: Praha. Jedny z nejúspěšnějších zpěvaček všech dob v hlasování. Letos 60letá Janet Jackson a famózní Rhythm

0: pondělí 29. června, Praha vysílá polední zprávy, ve studiu s nimi Anna Hašková. Dobré poledne.
1: Dobré poledne.
0: Bylo 12 hodin.
1: Řidiči na cestě z dálnice D7 do Prahy budou muset jezdit jedním pruhem. Dnešní noc byla podle meteorologů z této vlny veder nejteplejší. Papež Lev XIV. Předal pražskému arcibiskupu Přibylovi pálium, tedy symbol služby věřícím. Zbytek dne čekejte polojasnou, místy přeháňky a bouřky a teploty do 35 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ve směru z dálnice D7 do Prahy řidiči ode dneška projedou křižovatkou Aviatická pouze jedním pruhem. Důvodem je pokračující rekonstrukce křížení, kterou ředitelství silnic a dálnic zahájilo na konci dubna. Omezení potrvá do 10. srpna. Ve směru z metropole do Slaného zůstane silnice průjezdná ve dvou pruzích. Samotná rekonstrukce křižovatky Aviatická má skončit příští rok v září. Rekordní počet výjezdů měla o víkendu vodní záchranná služba Českého červeného kříže na Slabské přehradě. Ke zraněným a tonoucím lidem vyjížděla 14krát. Sobota a neděle tak patřila k nejnáročnějším v její historii, potvrzuje mluvčí vodní záchranné služby Daniel Vičan.
3: Došlo ke dvěma případům tonutí, z nichž jeden skončil tragicky. K přímému ohrožení života došlo celkem v 5 případech. Od zahájení sezóny, tedy od 1. června tohoto roku, tak máme na kontě již 54 výjezdů.
1: Noc na dnešek byla pravděpodobně nejteplejší v této vlně veder. Na svých sociálních sítích to napsal Český hydrometeorologický ústav. Třeba v centru Prahy teplota v noci neklesla pod 25 stupňů Celsia. Na většině území byly teploty mezi 24 až 19 stupni. I dnešní den je horký, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku. Podle meteorologů se ale ze západu Česka během dne postupně ochladí a hrozí i silné bouřky. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl obdržel od papeže Lva 14. pálium, tedy symbol služby věřícím. Pruh tenké bílé látky z ovčí vlny dostávají metropolité, tedy arcibiskupové stojící v čele církevních provincií. V Česku ho nosí arcibiskup pražský a olomoucký. Společně s Přibylem pálium ve Vatikánu obdrželo dalších 34 církevních představitelů, například ze Spojených států, Austrálie nebo Polska. Mistrovství světa ve fotbale pokračuje večer dalšími zápasy play-off. V 19 hodin českého času se Brazílie utká s Japonskem. V 10:30 večer pak nastoupí Německo proti Paraguaji. Němce čeká další jihoamerický soupeř. Ve skupině prohráli s Ekvádorem 1-2. Útočník Kai Havertz si myslí, že se tým musí bezpodmínečně zlepšit.
4: Od začátku vidíme, že na šampionátu se často favorité trápí. V zápase s Ekvádorem jsme poznali, kolik kvalitních fotbalistů mají. S jihoamerickými týmy moc zkušeností během roku jako evropský národ nenabereme. Jsou na hřišti agresivní, působí sjednoceně, mají vášnivé fanoušky. Tentokrát musíme předvést mnohem lepší výkon.
1: Ve 3 hodiny ráno se ještě utká Nizozemsko s Marokem. Během odpoledne bude v Praze a okolí polojasno, postupně od západu oblačno až zataženo, místy přijdou přehaňky a bouřky, někde i velmi silné. Teplotní maxima 33 až 35 stupňů. Foukat bude mírný severní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích sleduje Jakub Vodička. Dobré poledne.
6: Příjemné poledne. Na výjezdu z Prahy po D11 směrem na Hradec Králové stále čekejte kolonu před nehodou na 13. kilometru. Srazila se tam dodávka s kamionem, projíždí se jen jedním pruhem a kolona z 9. kilometru vás zdrží zhruba 20 minut. Ve Kbelské ulici směrem na dálnici D8 stojí před sjezdem na Cínoveckou nepojízdné auto, průjezdný pouze jeden pruh, kolona od Novopatské na 10 až 15 minut. Omezení komplikuje provoz před sjezdem na letiště, a to v obou směrech. Směrem z Prahy čekejte kolonu skoro od Karlovarské na 20 minut. Směrem na Prahu je pak kolona od středu Kluk z 5. kilometru na 4 hodiny. Provoz vázne také na okruhu a Štěrboholské spojce směrem Lanový most. Od D11 k Průmyslové nesouvislá kolona na 4 hodiny. A pomalu se jede stále na magistrále z Holešovic do centra. Mezi Florencií a muzeem se zdržíte 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: Dobrý den, 5,5 minuty po 12. hodině posloucháte polední vysílání Rádia Praha. Přes 1000 skautských táborů, desítky tisíc dětí a tisíce dobrovolníků. Děti balí spacáky, ešusy a karimatky a vyrážejí na letní dobrodružství. Co všechno se odehrává na skautských táborech? Proč jsou pořád tak populární? A co si z nich děti mají odvážet do života? To už za chvíli probereme s vedoucím skautského střediska v Horních Počernicích Damianem Kochem. Hezký poslech.
5: Pražákům je hej na Rádio Praha.

0: Začaly letní prázdniny a s nimi i vrchol skautského roku. Letos má podle Junáka českého skauta vyrazit na přibližně 1300 táborů asi 38 000 dětí. V době mobilů, klimatizovaných pokojů a online světa tak 10 000 dětí dobrovolně míří na louky do podsadových stanů a často dokonce bez elektřiny a telefonů. Proč to pořád funguje? I to dnes probereme s vedoucím 27. střediska Oheň v Horních Počernicích Damianem Kochem. Damiane, vítej, ahoj.
1: Dobrý den všem posluchačům a díky za pozvání.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Damiane, když se řekne skautský tábor, co si pod tím mám v roce 2026 představit?
1: Já myslím, že oproti jiným táborům je tam velký specifikum třeba v tom, že si sami vlastně stavíme to zázemí. Jo. Když přijedeme, tak všechny ty týpka, stany, jídelnu i sklady a podobně, tak si vlastně staví jak ty vedoucí, tak ty děti sami. A nějaký tohle to nepohodlí, tak je prostě jako velká důležitost toho skautingu a snahy nějak se prostě připravit na situace, které nás v životě potom čekají. Pak si myslím, že všechny ty hry a programy, které tam máme, tak mají s nějakou červenou linku, to znamená nějaký příběh, nějaký rituály. Může to být prostě třeba, já nevím, Starý Řecko, nebo Star Wars, nebo i Zaklínač a podobně. A pak si myslím, co je velký specifikum oproti všem, v podstatě bych řekl asi všem ostatním táborům, je, že ty vedoucí jsou opravdu čistě dobrovolníci. Nikdo za to nedostává zaplaceno, často si na to i ty pracující už vybírají dovolenou. A vlastně za tohle já jsem hrozně vděčný a chtěl bych za to i všem poděkovat, že to dělají, protože je nás opravdu desítky tisíc a přijde mi to jako ohromující a skvělý v dnešní době, že je někdo ochotný tomuhle tomu takhle věnovat čas.
0: Je fakt, že když já jsem se stal ve skautu rádcem, tak ten tábor pro nás začínal už ve chvíli, kdy jsme ho přijeli stavět a potom samozřejmě na konci léta jsme to i bourali, protože jsem byl ve středisku, které mělo vlastní tábořiště. Damiane, skauti letos mluví o rekordním počtu táborů. Těch táborů má být kolem 1300. Čím si vysvětluješ, že v roce 2026 pořád ten zájem tak roste?
1: No, já si myslím, že skaut hrozně hezky reaguje na výzvy dnešního světa. A je to vidět vlastně na těch dětech na začátku třeba toho tábora, že se tam vlastně prožívá nějaký úplně jako digitální detox. Dneska opravdu ty obrazovky a nějaká pozornost dětí tak je strašně jako roztříštěná. A na tom táboře bez těch mobilů v té přírodě, při nějakém soustředění prostě na práci a na program, tak člověk zažívá úplně jako jiný zážitky, než co mu ten běžný svět nabízí. A tohle si myslím, že je hrozně potřeba a je to velký zájem a je to vidět i třeba na zpětných vazbách pak těch dětí nebo i těch rodičů, že opravdu se z toho tábora vrací trošku jiný člověk a zažije něco, co prostě jinde v takovýhle intenzitě, v takovýhle formě nemá šanci zažít.
0: Ty tábory jsou často už dost dopředu vyprodané, nicméně, kdyby třeba teďka poslouchal nějaký rodič, který by zjistil, že je ještě nějaký skautský tábor třeba koncem léta, který vyprodaný není, tak kdyby teď nějaký rodič poslouchal a neznal vůbec skauting, dokázal bys mu jednou větou vysvětlit, proč by tam to své dítě měl poslat na ten skautský tábor?
1: Jo, myslím si, že skaut je jednak parta kamarádů na celý život. Člověk tam zažije spoustu her, stráví spoustu času v přírodě a ještě se u toho naučí praktické dovednosti. A tohle jsou věci, které si myslím, že se hodí úplně každému, ať je jaký je.
0: Říká skautský vedoucí Damian Koch, můj dnešní host, za chvíli pokračujeme. Ale pojďme podívat ještě na pražské silnice. Na výjezdu z Prahy po D11 směrem na Hradec Králové se na 13. kilometru po nehodě dodávky s kamionem stále projíždí pouze jedním pruhem. Kolona z 9. kilometru vás zdrží zhruba 20 minut. V Ekbelské směrem na dálnici D8 stojí před sjezdem na Cínoveckou nepojízdné auto, projíždí se pouze jedním pruhem a v koloně od Novopatské se zdržíte 10 až 15 minut. Omezení komplikují provoz před sjezdem na letiště v obou směrech a směrem z Prahy je kolona od Karlovarské na více než 20 minut. Směrem na Prahu se popojíždí od Středokluk z 5. kilometru a je to na čtvrt hodiny. Provoz vázne i na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Od dálnice D11 k Průmyslové pojedete asi 15 minut a pomalu pojedete i na magistrále směrem z Holešovic do centra. Od Florence k muzeum je to na 10 až 15 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Posloucháte Rádio Praha, je velká škoda, že teď nevidíte, jak to v tom studiu vypadá, protože naproti mně sedí mladý muž ve skautském kroji. Můžete si ale samozřejmě pustit webové kamery na webu praha.rozhlas.cz, abyste ho viděli. Mým dnešním hostem je totiž vedoucí střediska v Horních Počernicích Damian Koch, se kterým mluvíme o letních táborech. Damiane, ještě jednou vítej, ahoj.
1: Ahoj.
0: Jak vypadá takový úplně obyčejný den, pakliže se to dá nazývat obyčejným dnem na skautském táboře, od budíčku až po večerku?
1: Tak no, určitě každý ten den na tom táboře je neobyčejný, když to srovnáme s tím běžným životem, ale když bych projel ten harmonogram, tak ráno vždycky začneme budíčkem a rozcvičkou, potom se opláchneme v potoce, potom je snídaně a potom je nástup, kdy vlastně stojíme kolem toho stožáru všichni v těch krojích, styčujeme státní vlajku, a ráno zpíváme junáckou hymnu, večer se ten nástup pak opakuje, tam zpíváme státní hymnu a během toho nástupu si řekneme, co nás ten den čeká, aby jsme všichni byli informovaní. Potom vlastně přichází služby, kdy se každý zapojí do chodu toho tábora, v kuchyni, mytí nádobí, nošení vody, příprava dřeva a podobně. A potom už je dopolední program, kdy většinou hrajeme nějaké hry nebo právě nějaké programy, u kterých se něco naučíme. Oběd, potom nějaký polední klid, aby jsme si taky odpočinuli, zase služby, protože prostě ten chod z tábora vyžaduje té práce opravdu spoustu. Pak zase nějaký další odpolední program, pak večeře, zase večerní nástup, jak jsem říkal, pak ještě nějaký večerní program, třeba zpívání nebo povídání u ohně a pak se jde spát, ale pro některý ten den ještě nekončí, protože máme i noční hlídky, kdy vlastně se střídáme většinou zhruba tak po hodině, aby to tábořiště vždycky někdo hlídal, že se v něm nic neděje. Vždycky jednou za nějaký čas by měla ta hlídka ten tábor obejít a zkontrolovat, že všechno v pohodě. Případně, kdyby třeba někomu bylo špatně, tak může se domluvit s tou hlídkou, která probudí nějakého vedoucího, který je na to připravený a tak.
0: No pokud se nepletu, tak na těch hlídkách se v noci hlídá i to, jestli není ukradnuta táborová sekera.
1: Některý oddíly to tak dělají, že se třeba domluví, samozřejmě musí to být po předchozí domluvě, aby z toho nebyl nějaký velký bezpečnostní incident, ale můžou se domluvit oddíly mezi sebou, že se právě pokusí ukrást tu vlajku a tím vlastně zkontrolují, jestli opravdu ta hlídka probíhá správně, jestli řádně hlídá, jestli by si všimla toho, jestli se jí tam nějaký cizí skauti nepotulují.
0: Jak konkrétně vypadá ten tábor, na který jezdí skauti z Horních Počernic? Protože já vím, že ty skautské tábory jsou různé, některé mají zázemí s elektřinou, některé mají už dokonce i internet. Jsou tábory, kde se dá chytnout signál. Já jsem jezdil na tábor, kde se signál chytnout nedalo. Tak jak vypadá ten váš?
1: U nás signál někde je, někde není, tak je to důležité.
0: Museli vybíhat na kopec vždycky.
1: Přesně tak, nastavit si out of office. Dokonce na jednom táboře vím, že měli hodně vysoký stožár, dávali mobily do pytlíku a potom ho vytahovali nahoru, aby ten signál chytli, přijali ty SMSky a zase si to pak zobrazili dole. U nás máme vlastně různý tábory, že ty nejmladší, tak ty jezdí do chalupy, to jsou děti jenom v první třídě a mají ten tábor jenom týdenní, aby vlastně nebyli v takovém stresu, protože pro spoustu lidí je to nejdelší čas bez maminky, bez tatínka, který kde stráví, takže tak začínáme jakoby pozvolna. A potom už vlastně od druhé třídy až do nějakých 16, tak jezdíme do týpek nebo do podsadových stanů. Máme dvě tábořiště, protože jsme velký středisko. A tam jsme prostě úplně odříznutý od civilizace v přírodě. A pak vlastně ještě, když je člověk starší, těch 15, 16, 17 let a víc, tak pořádáme i putovní tábory, které nemají vůbec vlastně žádný zázemí. Všechno, co potřebujeme, tak si neseme na zádech a uděláme nějakou prostě túru 100, 200, 300 kilometrů. Prostě někde ujdeme, občas někde zakotvíme. Případně jsem měl jeden tábor, kde jsme týden putovali pěšky, týden jsme jeli na kole a týden jsme jezdili na vodě.
0: Takže
1: to se dá.
0: Zmiňoval jsi ty mladší děti. Jak pracujete s těmi úplně nejmenšími, které třeba opravdu poprvé v životě jsou 2-3 týdny bez rodičů?
1: No tak je to náročný a zároveň se snažíme na to ty vedoucí připravit. Máme spoustu vzdělávacích kurzů, hodně často o tom mluvíme a je to prostě o velký individuální.

0: Posloucháte vysílání Rádia Praha. Skautský tábor není jen sled her. Skautská metodika zdůrazňuje, že tábor má mít výchovné cíle, rozvíjet samostatnost, spolupráci, vztahy v oddíle i osobní růst. Naproti mně dnes sedí muž ve skautském kroji, který má na pravém rukávu nášivku se třemi orlými pery, která dokazuje, že prošel jednou z nejtěžších skautských zkoušek, tedy že 24 hodin nejedl, 24 hodin mlčel a 24 hodin strávil mimo skautský tábor. Musel být úplně sám. Ale musel mít přehled o tom, jak to vlastně v táboře chodí. Musel pozorovat ten tábor. Gratuluju k třem orlým perům. To není legrace. Mně to trvalo asi na třikrát to udělat. Mlčení byl největší problém. To možná vysvětluje, proč dělám tuto práci. Damian Koch sedí naproti mě. Damiane, když se budeme bavit právě o té skautské metodice, tedy nejenom o těch hrách. Co vlastně je cílem toho skautského tábora? Protože ono to není jenom zabavit děti na 3 týdny.
1: Určitě. U nás se o těch výchovných cílech bavíme měsíce dopředu, kdy se to vlastně plánuje a vychází to i obecně z potřeb toho samotného oddílu, protože my s těma dětma pracujeme kontinuálně přes celý rok a vlastně ty sami vedoucí si říkají, jakoby OK, v našem oddíle se prostě moc nedaří třeba spolupráce starších s mladšíma, tak na tom táboře tohleto intenzivně zařadíme, prostě programy, kde se ty skupiny co nejvíc promíchají, aby se od sebe učili navzájem a podobně. Takže ty cíle bych řekl, že jsou jako individuální, ale obecně vycházíme ze skautské výchovné metody, která má několik bodů, kde třeba právě práce s přírodou, družinový systém, že se pracuje v nějakých skupinkách,

0: kdy to má vždycky nějakýho rádce, který pomáhá těm mladším. Je tam učení se zkušeností, že opravdu to nejsou nějaký teoretický přednášky, ale ten program probíhá tak, že ty sám si to prostě vyzkoušíš. Bych řekl, když člověk jede na dovolenou, tak je to prostě nějaký all inclusive. Na táboře je to spíš takový all exclusive, kdy vlastně pokud si chceš něco udělat, tak se musíš do toho zapojit. Jo? Pokud si chceme tady prostě udělat oběd, tak musíme si ho jako uvařit. Pokud tady chceme mít čisto, musíme si uklidit. Pokud chceš mít večer oheň v týpku, musíš si prostě během toho poledního klidu dojít do lesa na dřevo. Hmm. Takže tak.
1: A kdo vlastně staví ten program toho tábora? Jak to funguje? A jak dlouho to trvá? Jak dlouho se ten program vytváří před tím táborem?
0: No, zrovna u nás bych řekl, že můžeme na tomhle tom zapracovat, aby se ty programy začaly připravovat trochu dřív, ale je to hrozně jakoby hezký, že se člověk učí prostě od útlýho věku až prostě po dospělost. Vlastně to máme v celém tom skotu, že se učíme pořád a třeba právě pro vedoucí si myslím, že to je taky forma nějakého se učení, přípravy, time managementu, nějakého zamyšlení se nad cílema, že vlastně musí ten program připravit a učí se nějakému, když bych to řekl, tak korporátní nějakému event manažerství, přípravě toho harmonogramu. U nás se o těch táborech, bych řekl, začínáme bavit zhruba v lednu, kdy se vlastně už plánuje, kdo kam pojede, jaký to bude mít třeba logistický výzvy, kdo povede tu stavbu a podobně. A potom ten samotný program, tak ten se intenzivně připravuje, bych řekl, tak 2-3 měsíce dopředu. Ale určitě jsou i střediska v republice, který prostě na tom makají celý rok a dokonce bych řekl, některý vedoucí se hodně realizují v těch hrách, že prostě baví třeba nějaký to téma, nějakýho zaklínače nebo něčeho, že si připravují tu hru prostě 3 roky dopředu a prostě je to potom opravdu jejich nějaký opus magnum, že mají prostě totálně vymazlený kostýmy. Jeden vedoucí u nás si pořídil speciální kontaktní čočky, aby vypadalo opravdu jako jedna ta postava, který tam potom na tom táboře nosil. A je to hrozně hezký v tom vidět, jak se jako spousta lidí v tom sebe realizuje. No.
1: Jakou celotáborovou hru budou mít skauti z Horních Počernic letos?
0: No a tohle to já vůbec nevím. Já Aha. jsem vedoucí střediska, takže já už řeším spíš ty, jakoby bych řekl, projektový management toho střediska Aha. a tohle to už je prostě daleko. U nás těch oddílů máme 12, takže Jasně. vůbec už prostě tohle to nestíhám. Spíš se těším, že nějaký přijedu navštívit, tak se to tam dozvím a bude to pro mě nějaký překvapení.
1: Damian Koch, skautský vedoucí, je dnes mým hostem. Pražákům je hej na Rádio Praha. Pojďme se podívat také na pražské silnice, situaci na nich sleduje Lukáš Miller.
2: Hezké odpoledne, tak kolony čekejte na dálnici D7, a to na příjezdu a také na výjezdu z Prahy do Chomutova. U letiště je omezení a teď obousměrně a ty kolony jsou také obousměrně od karlovarské D6 z okruhu a také na D7 od středu Klug, je to vždy k letiště asi na 20 minut. Na pražském okruhu jsou pak kolony také směrem z D1 na letiště od Lochkovského tunelu zase na Barrandov, čekejte mezi 15. a 17. kilometrem asi 15 minut navíc. Ve Kbelské ulici směrem do Letňan stojí před s jízdem na Cínoveckou na D8 nepojízdné auto, projíždí se okolo pouze jedním pruhem, v koloně od Novopatské se zdržíte asi 15 minut. Pomalu se pak jede na příjezdech do centra Prahy po magistrále, ve Vilzenově 10 minut naberete od Bulhara k muzeu, 10 minut se zdržíte také na Nuselském mostě do Legerovy a 10 minut se stojí v koloně i v Bělohorské z centra, a to před křižovatkou Vypich. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Posloucháte vysílání Rádia Praha. Mým dnešním hostem je vedoucí 27. střediska Oheň v Horních Počernicích, scout Damian Koch. Damiane, my jsme se chvilku zpátky bavili o třech orlých perech. Pojďme se chvilku věnovat té skautské symbolice. Zmiňovali jsme skautskou hymnu, zmiňovali jsme to, že nosíte kroje během těch nástupů, ne samozřejmě celý tábor, když možná šátky.
1: No, ani ty šátky většinou, jasně, protože je to taky součást nějaký jakoby uniformy, který bychom se měli nějak chovat slušně, jasně, takže spíš to máme na ty oficiální části toho tábora.
0: Jasně, pak je tady plnění odborek, já jsem zmiňoval ta tři orlí pera. Konkrétně tři orlí pera, pojďme se u nich na chvilku zastavit. Mm. Ona mají podle Skautského institutu posilovat sebezapření, trpělivost a překonání sebe sama. Jak se na tuhle tradici díváte dnes? Stále se najdou odvážlivci, kteří se je chtějí splnit?
1: Určitě, i teď na táboře to čeká spoustu z nás a myslím si, že to je naprosto jako nadčasová záležitost, protože to sebeovládání, to se člověku hodí v životě a myslím si, že to jako nikdy nepřestane být aktuální. U nás bych ještě k těm třem orlým perům přidal, že máme vlastně u té třetí části, kdy člověk musí strávit 24 hodin mimo tábor, tak aby ho nikdo neviděl, tak tam máme speciální část, že musí rozdělat oheň na tři sirky, mm-hmm, a potom ten oheň přes noc udržovat a ráno, když se vrátí do tábora, tak si musí přinést jedno polínko sebou a v táboře z toho jednoho polínka rozdělat potom oheň, aby se ještě vlastně ta zkouška o něco stížila.
0: Takže u skautů v Horních Počernicích to vůbec není zadarmo.
1: No to ani omylem. Proto taky většina z nás dává až na ten třetí pokus a někomu se to nepovede třeba vůbec.
0: Jasně. A co třeba skládání skautského slibu praktikujete na tábore?
1: Určitě. Je to takový vyvrcholení toho tábora. Vždycky na konci, předposlední den před odjezdem, tak máme slibový oheň, kdy vlastně se člověk zaváže být opravdu tím skautem na celý život. Můžeme asi i znění toho slibu tady říct, je to slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe, sloužit nejvyšší pravdě a lásce věrně a v každé době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské. A
0: v tom případně je vlastně k tomu mi dopomáhají Bůh. Pak,
1: pokud je člověk věřící, může si to tam přidat. Vlastně ono celý to skautské hnutí začalo na nějakých křesťanských hodnotách. Dneska je to dobrovolná část, komu to vyhovuje, ten si to přidá. A v tom slibu si myslím, že je vlastně úplně obsažený všechno, co ty skautské hodnoty znamenají. A i na ten slib se vlastně během toho tábora připravujeme. Máme skupinu těch slibovanců, který mají v plánu slibovat a vždycky s nějakým vedoucím se o těch třeba jednotlivých částech slibu baví, co to pro ně znamená. A před tím samotným slibovým ohněm tak odchází každý slibovanec sám na několik hodin třeba do lesa na takzvanou vigíli, kde se zamýšlí nad hloubkou toho slibu, píše si nějaký poznámky, který potom může i s tím vedoucím probrat, aby vlastně si uvědomil, co ten slib znamená a co to pro něj na ten celý život bude znamenat a jakou to má hloubku a jaký to pro něj má význam.
0: Jestli jsem jako dítě něco naprosto nesnášel ve chvíli, kdy jsem někomu řekl, že jsem scout, tak to byla a ta reakce a vy tam plníte ty bobříky, tak bych jenom rád řekl, rád zdůraznil, že to určitě nejsou bobříci, že se tomu říká odborky. Kolik takových odborek na vašem táboře se vykoná?
1: No tak přesný číslo to nevím, ale myslím si, že jako většina těch dětí si aspoň jednu za ten tábor většinou udělá, ale záleží i na tom, jak který oddíl na to dává důraz. Přece jenom těch táborů opravdu jsou přes 1300, tak na některých táborech třeba na to takový důraz není. Ale já třeba určitě jsem dělal, myslím, divadelníka a spisovatele, a v těch skautských letech, to znamená nějakých 11 až 15, tak myslím, na každém tom táboře jsem si nějakou jednu splnil.
0: No. No a co to znamená divadelník nebo spisovatel pro posluchače? Co vlastně musím splnit, abych takovou odborku mohl získat?
1: Tak já už taky přece jenom tyhle ty skautské léta už mám dlouho za sebou, tak na konkrétní úkoly nevím, jestli si vzpomenu, ale je tam vždycky nějakých jako 15 výzev, který člověk z nich musí splnit, myslím, aspoň 10 nebo nějaký prostě konkrétní počet. A může to být třeba nacvičit si nějaký výstup, postavit improvizovaný pódium, případně u toho spisovatele napsat nějaký text nějakého žánru nebo interpretovat text a podobně. A potom jsou i tohle jsou takový, jakoby, já jsem hodně humanitně zaměřený, ale jsou tam určitě i odborky technického rázu, kdy třeba člověk pracuje se dřevem, nebo je to fyzická aktivita, prostě uběhnout nějakou vzdálenost za nějaký čas, skočit nějak daleko, uplavat něco a podobně.
0: Říká vedoucí skautského střediska v Horních Počernicích Damian Koch, můj dnešní host. A pojďme se ještě podívat na pražské silnice. Kolony jsou na dálnici D7 na příjezdu a výjezdu z Prahy do Chomutova. U letiště je omezení obousměrně a kolony jsou od karlovarské D6 a také od Středokluk vždy na 20 minut. Na pražském okruhu jsou pak kolony směrem z D1 na letiště, a to od Lochkovského tunelu za sjezd na Barrandov. V koloně budete čekat asi 20 minut. V Ekbelské směrem na dálnici D8 stojí před sjezdem na Cínoveckou nepojízdné auto, projíždí se jen jedním pruhem a v koloně od Opatské se zdržíte 10 až 15 minut. Pomalu se jede na příjezdech do centra, po magistrále, ve Vilzonově asi 10 minut naberete od Bulhara k muzeu a 10 minut se zdržíte i na Nuselském mostě do centra. 10 minut se pak stojí také v koloně v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Letní měsíce v Biu oko budou patřit Dobrákovi, Lovci démonů, Vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už stokrát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, Nebezpečné známosti, Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Biu oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.cz. Mediálním partner je Rádio Praha.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Posloucháte Rádio Praha. Skautské letní tábory jsou dnes možná zajímavější než dřív, právě protože děti díky nim na 2 až 3 týdny vyrůstají v úplně jiném světě, než který znají. Podle České rady dětí a mládeže skoro polovina táborů vůbec nepovoluje mobily ve volném čase a dalších 44 je minimálně omezuje. A mým dnešním hostem je vedoucí 27. střediska Oheň v Horních Počernicích Damian Koch alias inspektor skautskou přezdívkou. Damiane, když zavítáš na nějaký tábor, byť vím, že jakožto vedoucí střediska na to nemáš tolik času, ale co pozoruješ, co se stane s dítětem, kterému na 2 týdny zmizí mobil?
1: No úplně jako vykvete, si myslím, a prostě je to jako velká proměna, kdy vlastně třeba vidím, i jsem to viděl jakoby z mojí zkušenosti v průběhu toho tábora, že opravdu začne jako líp spolupracovat, líp na sebe reagovat, začne ho bavit věci víc jako do dílky, dokáže se prostě líp soustředit a tak, no. Je to bomba úplná podle mě.
0: Myslíš si, že je dnes pro děti, třeba i kvůli tomu internetu, sociálním sítím, mobilům, těžší být samostatné než dřív?
1: Tak zase, abych asi mladou generaci nepodceňoval, myslím si, že každá doba má nějaké svoje výzvy. Co se týče samostatnosti, tak naopak mi přijde, že vlastně dnešní doba volá k nějaký individuálnosti, a v tom skautu se právě učíme spolupracovat a spoléhat se na sebe a říkat si, že je normální jako být v té skupině. A že nejde o to jenom podat nejlepší výkon, ale pokud prostě jeden článek z té skupiny, z té družiny selže, tak většinou celá ta družina potom nemůže. Když vyráží skupina na puťák, tak se jde podle toho, kdo je prostě nejpomalejší a nejmladší.
0: Pojďme možná vysvětlit, co je to puťák.
1: Puťák, když vyrází prostě na nějaký pěší výlet, u nás spouštíme i ty družiny po nějakých 6-7 lidech třeba společně. A tam právě opravdu jde o to, že se čeká vždycky na toho posledního a jde se společně s ním, aby se každý cítil součástí té party. A rozhodně tohle právě není individuální, že jde o to být v cíli co nejrychlejc, ale jde o to tam dorazit společně jako jedna parta.
0: To mě vlastně krásně přivádí k další otázce. Mluvíš o jedné partě, vlastně ten scout je o tom, aby se každý cítil jako součást té komunity. Nicméně ne každé dítě má možnost třeba si, nebo každá rodina nemá úplně možnost zaplatit byť 3 000 za letní tábor. Já jsem koukal, že scout v dubnu vypsal sbírku, která se jmenuje Dostupný scouting, pokud se nepletu, aby mohlo odjet 430 dětí z rodin, které by si tábor jinak nemohly dovolit. Bylo potřeba vybrat 900 000 korun, vybralo se víc jak milion. Říkám si, jak se právě řeší, aby dítě z chudší rodiny nebylo v oddíle stigmatizováno?
1: Tak na tohle už my máme jako zavedený mechanismy. Pořád to rodičům opakujeme, že není opravdu za co se stydět. Já sám jsem z 5 dětí a pobírali jsme vždycky tyhle všechny výhody, protože jsme na tom taky nebyli finančně dobře, tak to říkám i já jako vždycky těm rodičům, že mám tu zkušenost, že je to úplně v pořádku, že to chápeme, že člověk může zažít nějakou finanční tíseň a i u nás ve středisku jsme vlastně o ten dostupný scouting žádali. A díky tomu několik z těch dětí, který právě teď jsou na táboře, tak jsou tam díky téhle podpoře. A máme na to nějaký kritéria, že prostě se ten vedoucí toho oddílu, který to dítě a toho rodiče, se kterým je v kontaktu, tak je dobře zná, tak to dokáže nějak vyhodnotit a společně potom anonymně hlasujeme, jestli jako je to za nás v pořádku, aby to bylo opravdu schválený a aby to mělo nějaký transparentní podmínky, za kterých to dítě tu podporu dostane.
0: A ještě úplně poslední věc. Vy teďka v Horních Počernicích, a nejenom v Horních Počernicích, řešíte rekonstrukci klubovny, což vlastně spadá tedy opravdu do té tvé kompetence jakožto vedoucího střediska. Je to náročné zrekonstruovat klubovnu ve chvíli, kdy vlastně scout nemá prostě dává to jako logiku, že nemá tolik peněz.
1: No, ta klubovna, tak to je to, kde se ta scoutská výchova děje, to, kde se každý týden týden scházíme, takže to zázemí je hrozně důležitý a tuhle tu výzvu z těch 500 středisek, tak myslím asi 100 z nich je právě v aktuální situaci, že rekonstruuje nebo se na nějakou stavbu nebo rekonstrukci připravuje. Takže je to opravdu velká výzva a všechny posluchače, prosím, pokud se jim líbí, co děláme nebo co dělá skautský oddíl v jejich okolí, tak budeme určitě rádi za podporu. A za sebe bych řekl, že vlastně je hrozně jako vtipný, když já jsem takhle vedoucí toho střediska, že mám prostě každý moment 10 nějakých věcí, které musím řešit. A jedno z toho je, že se mi tady prostě dva vedoucí pohádali, tak je potřeba je urovnat. A vedle toho další problém je, že tady ještě musím sehnat 5 milionů prostě od nějakých ochotných dárců. A prostě já na tohle nemám vzdělání, nemám na to schopnosti, ale prostě v té funkci jsem, tak se s tím musím popasovat. A tohle řeší vlastně všichni skauti. To je to, co prostě, o čem ten scouting je a co mi to taky dává a za co jsem hrozně vděčný.
0: A do toho musíš občas zajít do Českého rozhlasu na rozhovor.
1: Nebo tak.
0: Děkuju za to. Damian Koch byl dnes mým hostem. Děkuju.
1: Díky a hezký den všem posluchačům.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha, společně jsme dospěli ke 13. hodině. Anna Hašková ve studiu a zprávy připravené. Ani vítej.
1: Pěkné odpoledne. Prostor před Smíchovským nádražím je podle radnice Prahy 5 bezpečnější. Některá přírodní koupaliště v Česku vyhlásila zákaz vstupu do vody kvůli přemnoženým sednicím. Pákistán tvrdí, že na hranicích s Afghánistánem zabil desítky ozbrojenců k Talibánu. Podle Kábulu jsou oběťmi civilisté. Odpoledne čekejte polojasno s přeháňkami a teplotami do 35 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha 5 nechala upravit prostor před Smíchovským nádražím. Do míst, kudy si lidé zkracovali cestu mezi zastávkami, nechala umístit betonové zátarasy. Doplnila také dopravní značení a upravila zeleně na ostrůvcích, které dělí nádraží od silnice. Radnice se tak snaží zvýšit bezpečnost chodců. Podle mluvčí Prahy 5 Lucie Fialové jde dlouhodobě o jedno z nejrizikovějších míst v této městské části.
3: Obrovská koncentrace lidí a dopravy na malém prostoru a nedávné tragické nehody ukázaly, že k úpravám tady musí dojít hned, ještě před dokončením nového smíchovského terminálu.
1: Po Praze 10 bude jezdit senior taxi. Radnice spustí službu nejpozději na konci srpna. Určená bude pro obyvatele starší 75 let, kteří ji budou moci využít při cestách k lékaři, na poštu nebo na úřady. Jednorázové jízdné bude 50 korun. Pilotní provoz potrvá 12 měsíců a radnice pak vyhodnotí zájem i fungování služby, říká mluvčí městské části Jan Bruno Trop.
4: Navrhovanou cílovou skupinou pilotního projektu jsou občané desítky ve věku 75 let a starší. Každý z nich bude mít v rámci služby nárok na 2 přepravy měsíčně při splnění podmínky volného místa v konkrétním termínu. Cílem tohoto pilotního projektu je ověřit zájem občanům desítky o tuto službu.
1: Jihočeští hygienici zakázali koupání u Podolska na Orlické přehradě. Ve vodě se tam přemnožily synice. Kromě toho část hladiny přehrady kvete. Vyplývá to z informací hygieniků. Zákaz koupání už platí od poloviny června také v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku. Druhý nejhorší stupeň z 5 pak platí na Domanínské rybníku u Nového Města na Moravě nebo Stříbrném rybníku v Hradci Králové. Koupání tam je na vlastní nebezpečí. Jinak je voda ve většině sledovaných rybníků a nádrží v Česku dobrá. Pákistánské bezpečnostní síly útočily podél hranice s Afghánistánem. Podle Pákistánu zabili 29 ozbrojenců vládnoucího hnutí Talibán. Afgánská vláda ale tvrdí, že zemřelo 38 civilistů. Dalších více než 160 lidí, včetně žen a dětí, je podle Kábulu zraněných. Pákistán útoky odůvodnil nejnovějšími operacemi afgánských ozbrojenců na svém území. Islamabad Kábul viní z ukrývání lidí, kteří útoky na Pákistán plánují. Afghánistán to odmítá s tím, že ozbrojenci jsou vnitřním problémem Pákistánu. V Londýně začal tenisový Wimbledon. Hned na úvod se hraje v mužské dvouhře Dalibor Svrčina proti Američanu Tienovi a mezi ženami Daria Vidmanová proti favorizované Američance Pegulové. V dalším programu dne nastoupí ještě Karolína Muchová, Nikola Bartuňková, Barbora Krejčíková a Kateřina Siňaková. Odpoledne bude v Praze a okolí polojasno, od západu postupně oblačno až zataženo. Místy se vyskytnou přehánky a bouřky, někde i velmi silné. Nejvyšší teploty 33 až 35 stupňů. Povane mírný severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A je tu po 13. hodině také Lukáš Miller, se kterým se podíváme na D7, D1 a na další problematická místa při rozpálených silnicích. Lukáši, vítej.
5: Hezké odpoledne, tak v Praze čekejte silný provoz na některých místech, třeba na dálnici D7 na příjezdu a výjezdu z Prahy do Chomutova. U letiště je omezení teď obou směrně, no a ty kolony jsou jak z okruhu od karlovarské D6, tak také v opačném směru na D7 od sjezdu na Středokluky. Vždy k letišti naberete asi 20 minut. Na pražském okruhu je pak silný provoz z D1 směr letiště a to okolo sjezdu na Barrandov. Čekejte zdržení asi 10 minut. Pomalu se jede na příjezdech do centra Prahy po magistrále, a to jak ve Vlzenově, na příjezdu k muzeu naberete od Bulhara 10 minut. 10 minut se stojí také na Nuselském mostě před semafory v Legerově. Komplikace jsou v Karlovarské ulici z centra, kousek za Bílou horou se tam srazila dvě auta, kolony začínají před Vypichem, zdržení 20 minut a pomalý provozy na jižní a Štěrboholské spojice obou směrně před Průmyslovou, kolony jsou z Černého i Lanového mostu, směrem do centra to zdržení je delší asi 20 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne, letně žhavé, dnes 29. června, kdy mají svátek Petr a Pavel, takže všechno nejlepší téhleté dvojici, která je asi nejobsazenějšími jmény v naší republice. Takže určitě bude večer co slavit, ať už bude bouřka nebo nebude. No a jak bude vypadat odpoledne hudebně s námi, s Ale Farben a René Millerem? Dál přijdou Sugar Babes. Taky tedy Swims. A jako první v téhle hodině s námi The Kid Laroi a Justin Bieber.
2: Rádio Praha a Olda Burda.

0: Sugar Babes s námi na rádiu Praha ve 13 hodin a 15 minut a to v pondělí 29. června. No a protože je kolik hodin, tak o vinilu na dnešní den je rozhodnuto. V poledním a posledním hlasováním jsme vám dali vybrat ze dvou ženských hvězd alb 80. let Whitney Houston a Janet Jackson. No a v poledne na tom byla lépe nejmladší z 10 dětí rodu Jacksonu, Janet. Dnes večer tedy její album Rhythm Nation 1814 z roku 1989. No a co v dalším hlasování? Opět velmi těžká volba. Pet Shop Boys a jejich nejslavnější album Actually, anebo Depeche Mode a tušíte správně, Violator. Tak to určitě bude nelehká volba. Rozhodně všechno bude na našem Facebooku a předem za všechny vaše hlasy děkujeme. Dnes si tedy užijte Janet Jackson po 21. hodině. A teď se podíváme na aktuální dopravu. Zdržení je na D7 na příjezdu a výjezdu z Prahy a také do Chomutova. U letiště je omezení obou směrně a kolony jsou z okruhu od Karlovarské D6 a také na D7 od Středokluk. Vždy je to k letiště asi na 20 minut. Pomalu se jede i na příjezdech do centra po magistrále ve Vilzonově. 10 minut naberete od Bulhara k muzeu a 10 minut se zdržíte i na Nuselském mostě do centra. Pomalý provoz je na jižní a Štěrboholské spojce obou směrně před Průmyslovou. Kolony jsou z Černého Ila Nového mostu směrem do centra, zdržení je delší na 15 minut a 10 minut se jede pomalu ve Kbelské z Hloubětí na Doletňan k nájezdu na D8. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Tentokrát jste do hry o body poslali 3 novinky a jeden návrat.

0: páté místo, minulá novinka, UDG odletáš. Čtvrtá je další novinka, Taylor Swift a její I Knew It, I Knew You. Na třetí příčce Eva Farna, Perpetuum Mobile. A konečně čtvrtá novinka, která se probojovala do žebříčku, ta je na druhé příčce, Fast Food Orchestra, Správnej směr. První místo, bez změny, Botox a Pyžamo. No a teď už je to zase na vás a vašich hlasech. Hlasujte na praharozhlas.cz.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.

0: Hity, doprava a informace. S námi teď Tears for Fears na rádiu Praha, ale protože je z 13.31, je tu i Anna Hašková a aktuální zprávy.
1: Majitelé psů budou muset nově zapisovat svá zvířata do centrální evidence psů, a to nejpozději při příštím přeočkování proti vzteklině. Povinnost začne platit od středy. Zápis na žádost majitele provede veterinář, který na něj bude mít 7 dní. Podle ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD není potřeba vše vyřídit hned po spuštění registru. Karlovarský festival uvede v premiéře další dva české projekty. Prvním je celovečerní film Bojovník režisérů Vojtěcha Friše a Tomáše Dianišky. Společně natočili příběh o boxerovi, který chce po letech uspět mezi bojovníky MMA. Na filmové přehlídce bude mít zvláštní uvedení také šestidílná miniserie Filtr o dospívání a hledání svého místa ve světě. Seriál připravil pro Českou televizi režisér David Semler. Nebezpečné bakterie našli pražští hygienici v dětském pískovišti v Praze 7. Městská část musela písek obratem nechat vyměnit. Hygienici takto každoročně od jara do podzimu náhodně prověřují dětská hřiště napříč hlavním městem. Z 8 dosud kontrolovaných míst bylo to v Praze 7 jediné nevyhovující. Ve Washingtonu dnes před soudem stane muž obviněný z pokusu o atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Incident se stal během večeře korespondentů Bílého domu na konci dubna. Jen za atentát hrozí muži podle americké televizní stanice NBC doživotní vězení. 31-letý učitel a herní vývojář z Kalifornie je také obviněný z útoku na federálního agenta. Odpoledne čekejte polojasno, postupně oblačno až zataženo. Místy se objeví přehánky a bouřky, můžou být i velmi silné. Teploty vystoupí nejvýše na 33 až 35 stupňů. Vítr bude foukat mírný severní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jsme s vámi také na žhavých silnicích, abychom si řekli, kde to vázne, někde dokonce 20 minut, jinde jen 15 nebo 10. A kde taková místa jsou, to ví Lukáš Miller.
3: Dneska odpoledne také zdržení stále čekejte na dálnici D7 na příjezdu a výjezdu z Prahy do Chomutova. U letiště je omezení obou směrně a ty kolony jsou jak z okruhu od karlovarské D6, tak také na D7 od sjezdu na Středokluky. Vždy je to k letišti asi na 20 minut. Komplikace jsou pak v Praze na Štěrboholské spojce z Černého mostu Průmyslové u nájezdu z Hradecké dálnice D11. Nehoda, osobní auto se srazilo s kamionem. Menší kolona je asi na 5 minut od IKEA a silný provoz pak pokračuje i za nehodu Průmyslové, to zdržení je tam celkově 15 minut. Pomalu se jede i na příjezdech do centra po magistrále, jak ve Vilzenově, od Bulhara k muzeu je to na 10 minut, 10 minut se zdržíte i na Nuselském mostě do centra. Plní se pak třeba i Kbelská, obou směrně mezi Hloubětínem a Novopatskou, a komplikace jsou v Podolí na Podolském nábřeží směrem do centra k Vyšehradu, kousek před plaveckým stadionem u Dvoreckého mostu se srazilo osobní auto s autobusem, vybočuje se. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den ve 13 hodin a 25 minut. Dneska asi teplotní rekord úplně nepadne, ale přes 30 stupňů rozhodně je a ještě nějakou dobu určitě bude. No a s horkem přichází také koupání v jezerech a rybnicích. Měli bychom si ale hlídat kvalitu vody a o té budeme mluvit už za chviličku u nás na Rádiu Praha. Teď je November 2.

0: Na Rádiu Praha jsme se vrátili do počátku 90. let s KLF a Temi Vinette. My se ale teď budeme věnovat současnosti a vodě, protože ve většině přírodních koupališť v Praze a Středočeském kraji je vhodná voda ke koupání. Situaci ale můžou zhoršovat právě vysoké teploty a tvorba sinic, takže před cestou k vybranému rybníku nebo jezeru by bylo fajn ověřit si informace, jak daná situace vypadá. To potvrdí i kolegyně Laura Hajková, která je se mnou teď ve studiu. Lauro, vítej.
1: Hezký den. Ano, je to tak, než lidé vyrazí k vodě, vyplatí se podívat na stránky příslušných hygienických stanic. Ty kvalitu vody pravidelně kontrolují. Nejdřív sledují vodu přímo na místě a odebírají vzorky. Sledují třeba průhlednost, výskyt sinic nebo bakterií. Výsledky pak zveřejňují na webu a lidé je najdou i na portálu koupacivody.cz, říká mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
2: Kvalitu vody hodnotíme pomocí pětistupňového systému smajlíků. Zelený usměvavý znamená nejlepší kvalitu vody, naopak černý značí úplný zákaz koupání.
1: Podle posledních měření je voda ve většině přírodních koupališť v Praze i ve Středočeském kraji ke koupání vhodná.
0: No a kde bychom si naopak měli dát větší pozor? Přiznám se, že jsem koukal o víkendu na Berounku a tam už se někde objevují takové ty zelené řasy.
1: Na několika místech hygienici upozorní na zhoršené smyslové vlastnosti vody. V Praze to jsou konkrétně koupaliště Šeberák, Džbán, Hostivař a Branická pláž. Právě Branická pláž je jedním ze dvou nových míst, které pražští hygienici monitorují. Druhým nově monitorovaným místem je jezero Lipenec, kde je voda vhodná ke koupání. Dál to platí třeba i na Lhotce, v Radotíně, v Motole nebo Divoké Šárce.
0: Já už jsem to naznačil tou Berounkou, my se vydáme teď ještě úplně víc do Středočeského kraje, tak povídej, jak je to tam.
1: Tam je situace podle posledních měření ještě lepší. Hygienici značkou zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody označili pouze přírodní koupaliště Vyžlovka, jezero Ostrá a Písník Bakov nad jezerou. Hygienici nejnovější vzorky odebírali právě dnes, výsledky zveřejní ve čtvrtek. Podle mluvčí Středočeské hygienické stanice Dany Šalamunové se ale může kvalita vody kvůli vysokým teplotám v dalších dnech zhoršovat. Teplá voda totiž vytváří vhodné podmínky pro množení sinic a řas.
3: Pokud tedy ještě předtím, než budou známy výsledky, se budete chtít jít někam vykoupat, doporučujeme provést vizuální kontrolu toho koupacího místa, to znamená, jestli je průhledná voda, jestli na povrchu neplavají nějaké nečistoty a také, jestli ta voda nemá podivný zápach.
1: Lidé by si měli podle ní také vždy po návštěvě přírodního koupaliště opláchnout čistou vodou.
0: Právě jsme si v éteru zaplavali s Laurou Hajkovou, také příjemné osvěžení i vám a Lauro, díky za informace.
1: Naslyšenou.
0: Teď se podíváme na aktuální dopravu. Zdržení je na D7 na příjezdu a výjezdu z Prahy a do Chomutova. U letiště je omezení obousměrně kolony z okruhu od Karlovarské D6 a také na D7 od Středokluk. Vždy je to k letišti asi na 20 minut. Komplikace jsou na Štěrboholské spojice z Černého mostu Průmyslové, u nájezdu z Hradecké dálnice D11, nehoda osobní auto s kamionem a menší kolona na 5 minut. Silný provoz pak pokračuje i za nehodu k Průmyslové, zdržení je tady 15 minut. Pomalu se jede na příjezdech do centra. Po magistrále ve Vilzonově asi 10 minut naberete od Bulhara k muzeu a 10 minut se zdržíte i na Nuselském mostě do centra. Plní se k Belská obousměrně mezi Hloubětínem a Novopatskou, zdrží vás to tady 10 minut. Nehoda překáží na Podolském nábřeží do centra u Dvoreckého mostu. Se srazilo osobní auto s autobusem a vybočuje se tam. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: century. Sunrise 7 News s námi na rádiu Praha teď ve 14 hodin. Do studia vstoupila Denisa Žižková, znamená to, že jsou připravené zprávy. Deniso, vítej.
1: Děkuju, hezké odpoledne. Do Národního divadla v Praze si loni koupilo vstupenku necelých 550 tisíc diváků, je to méně než v roce 2024. Všeobecná zdravotní pojišťovna letos očekává nižší schodek, než plánovala. V severní Itálii se kvůli sesuvům půdy po bouřkách museli evakuovat desítky lidí. Dnes má být polojasno, od západu postupně oblačno až zataženo a teploty až 35 stupňů.
2: Radio Praha. Zprávy.
1: Vstupenku do Národního divadla si loni koupilo víc než 545 tisíc diváků. To je asi o 35 tisíc méně než v roce 2024. Od loňského září navíc kvůli rekonstrukci chybí nová scéna a některé inscenace se proto přesunuly do náhradních prostor. Průměrná návštěvnost přesto přesáhla 85%. Soubor během loňského roku odehrál 1001 představení. Největší zájem byl o balety Šeherezáda a Louskáček. Z činohry o audienci u královny a z oper o kouzelnou flétnu. Meteorologové dál varují před vysokými teplotami. Na Moravě můžou odpolední maxima překročit i 37 stupňů Celsia. Od odpoledne navíc hrozí v Čechách a na Vysočině velmi silné bouřky s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru až 90 km za hodinu. Smogová situace kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu dál platí pro Prahu a střední Čechy. Všeobecná zdravotní pojišťovna letos čeká nižší schodek, než plánovala, a to zhruba 16 miliard korun. To je o 3 miliardy méně, než byl původní předpoklad. Hospodaření zlepšil mimo jiné větší výběr na pojistném, říká ředitel VZP Ivan Duškov.
3: A ten druhý trend spočívá v tom, že je nižší produkce u ambulantních specialistů, než byla plánována, a tam nejvíc zasahuje segment stomatologie, protože kolegové předpokládali, že v oblasti hrazení bílých plomb to bude mít razantnější dopad do našeho rozpočtu, než mělo.
1: Do schodku pojišťovna zahrnuje i přerozdělení zhruba 8 miliard korun menším pojišťovnám. Platbu VZP podle Duškova odeslala na začátku tohoto měsíce. Region Jižní Tyrolsko na severu Itálie zasáhly silné bouřky. Podle agentury ANSA místy napršelo až 50 mm srážek za hodinu. V okolí města Merano se kvůli sesuvům půdy museli evakuovat desítky lidí. Na místě zasahoval i vrtulník. Poškozené jsou tři obytné budovy a propadla se také místní silnice. Varování před bouřkami v oblasti trvá i nadále. Spolu s ním zůstává v platnosti i nejvyšší stupeň výstrahy před vysokými teplotami. Fotbalisté Brazílie vstoupí v 19 hodin českého času do play-off mistrovství světa zápasem s Japonskem. O postup do osmifinále pak od 10:30 večer zabojují Němci proti Paraguaji a ve 3 ráno se střetnou Nizozemci s Marokem. Tenistka Darja Vidmanová při svém debutu na Grand Slamu prohrála v úvodním kole Wimbledonu s Jessicou Pegulovou 5-7 a 3-6. Čekejte polojasno, od západu postupně oblačno, až zataženo, místy se vyskytnou přehánky, bouřky, někde i velmi silné, a teploty dnes 33 až 35 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Máme pro vás aktuální postavení auta na silnicích, někde se zdržíte až 25 minut. Kde přesně, Lukáš Miller ví?
4: Hezké odpoledne, tak to největší zdržení, které si zmiňoval, těch 25 minut, tak je na dálnici D7, tam se ucpává výjezd z Prahy směrem do Chomutova, je to kvůli omezení u letiště, tam pracují silničáři obou směrně, ty kolony jsou teď ale hlavně z Prahy od Evropské, je to právě na těch zmiňovaných 25 minut. Komplikace čekejte na Štěrboholské spojice z Černého mostu k průmyslové k Europarku, u nájezdu z hradecké dálnice D11 řeší nehodu osobního auta s kamionem, menší kolona je tam od IKEA na 5 minut a silný provoz pak pokračuje i za nehodou průmyslové, zdržení pak směr Lanový Most 15 minut. Pomalu se jede na příjezdech do centra po magistrále, a to jak na Nuselském mostě, zdržení 10 minut, a 10 minut se zdržíte také v úseku od Bulhara k muzeu, a nebo také na Věčné k IP Pavlova. Stále kolony čekejte ve Kbelské obousměrně mezi Novopatskou a Hloubětínem, to zdržení je tam vždy asi 10 minut, a nehoda překáží na Podolském nábřeží do centra. U Dvoreckého mostu se srazilo osobní auto s autobusem, vybočuje se bez kolon. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den po 14. hodině. Venku panuje zatím řádné vedro, ale už to začíná foukat, tak se dá předpokládat, že bouřky přijdou. Pozor, meteorologové slibují, že by mohly být i kroupy. No uvidíme, jak to bude. U nás je ovšem jasno a stále jasno bude. The Weeknd. Na Rádiu Praha i Ava Max. A s hymnou probíhajícího mistrovství světa ve fotbale Shakira a Barna Boy. Bohužel už bez nás, ale s námi i další skvělé hvězdy hudebního nebe. Ať se vám daří.
2: Radio Praha a Olda Burda.

0: Take My Breath, víkend s námi na rádiu Praha je 14 hodin a 16 minut a máme 29. června. Dá se předpokládat, že dovolená je ještě před mnohými z nás. Budete cestovat letadlem a poletíte z letiště Václava Havla? Pokud ano, tak byste měli počítat nejen s vyšším provozem na terminálech, ale také s dopravními komplikacemi kvůli rekonstrukci křižovatky Aviatická. Letiště počítá, že letos bude odbavovat rekordní počet cestujících. No a může vás překvapit i nějaká jiná věc. Jaká třeba, to se můžete dozvědět z rozhovoru s Denisou Hejtmánkovou, mluvčí letiště Praha. Tenhle rozhovor najdete určitě na našich stránkách na praha.rozhlas.cz. Pokud se tedy chystáte na dovolenou, bude fajn se na něj podívat.
1: Jednu z největších soch v Praze najdete v Karlíně. Obří žena jménem Lilith měří 24 metrů, váží 35 tun a doslova objímá moderní budovu Fragment. Autorem monumentu je sochař David Černý. Lilith představuje bájnou první ženu, která podle legend vznikla ještě před Evou. A zajímavostí je, že každou noc po půlnoci otočí hlavu o 180 stupňů. Celý dům má symbolizovat lidskou sounáležitost a sílu lidí, kteří se navzájem podporují.
0: A kde se zdržíte v rozpálených autech? Na D7 ucpává se tam výjezd z Prahy do Chomutova. U letiště pracují silničáři obou směrně a kolony jsou hlavně z Prahy od Evropské na 25 minut. Silnější provoz je taky na jižní a štěrboholské spojce obou směrně před Průmyslovou. Pomaleji pojedete od Běchovic i Lanového mostu. Vždycky vás to zdrží na 10 minut. Nehoda u Hradecké D11 už nepřekáží. Pomalu se jede na příjezdech do centra po magistrále na Nuselském mostě před Legerovou a zdržení 10 minut je i ve Zonově od Bulhara k muzeu. Plná je dál Ječná, Karlova náměstí na IP Pavlova a 10 minut se jede pomalu ve Kbelské Zloubětí na Doletňan k nájezdu na D8. Nehoda překáží na Podolském nábřeží do centra u Dvoreckého mostu, se srazilo osobní auto s autobusem a vybočuje se tam. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Scream, Prince nás přivedl na rádiu Praha ke 14. hodině a 30. minutě, a tedy ke zprávám s Denisou Žižkovou.
1: Dobré odpoledne. Historii Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro nově uchovává Národní archiv. Český festival s 80-letou historií mu dnes daroval tištěné programy koncertů, plakáty, novinové výstřižky, smlouvy i výroční zprávy. Podle šéfa Pražského jara Roberta Hanče to pomůže ke snadnému a profesionálnímu zpřístupnění historie akce budoucím generacím. Meteorologové oznámili nový teplotní rekord z neděle. V Doksanech na Litoměřicku naměřili teplotu 41,9 stupně. Potvrdil to Český hydrometeorologický ústav. Podle meteorologů zároveň 9 z 10 nejvyšších teplot, co kdy v Česku byly zaznamenané, naměřili tento víkend. 5 lidí bylo dnes zabito při střelbě ve městě Stade na severu Německa. Podezřelý byl zadržen. Oznámila to podle agentury DPA policie. Motiv činu je zatím neznámý. Policie na síti X vyzvala lidi, aby se vyhnuli oblasti zásahu. Čeští fotbalisté si v žebříčku reprezentací FIFA po vyřazení ve skupinové fázi na mistrovství světa pohoršili o 8 míst a klesli na 48. příčku. Jsou nejníže od dubna 2019. V čele pořadí zůstali obhájci zlata z minulého šampionátu Argentinci. Na druhém místě Francie vystřídala Španělsko. Aktualizovaný žebříček na začátku vyřazovací fáze turnaje v Americe zveřejnila na sociální síti X FIFA. Bude polojasno, od západu postupně oblačno a zataženo, místy se vyskytnou přehánky, někde i velmi silné bouřky a teploty 33 až 35 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu

0: iRozhlas.cz.
1: Máme pro vás i přehled událostí na silnicích, co se tam děje právě teď, ví Lukáš Miller.
2: Hezkého zpoledne, tak na dálnici D7 teď už je pouze menší zdržení na výjezdu z Prahy do Chomutova. Před omezením u letiště je ta kolona aktuálně asi na 5 minut. Silnější provoz pak je na spojkách, tedy na Jižní a na Štěrboholské, vždy obou směrně před sjezdem do Průmyslové ulice. Pomaleji se jede od Běchovic i z Lanového mostu, vždy zdržení asi 10 minut. Nehoda u Hradecké dálnice D11 pak už nepřekáží. Pomalu se jede na příjezdech do centra po magistrále, a to jak na Nuselském mostu, před Legerovou je zdržení 10 minut. Ve Velzonově se 10 minut stojí od Bulhara k muzeu, plná je pak i Ječná z Karlova náměstí na IP Pavlova. 10 minut se pak jede v koloně pomalu Vekbelské z Hloubětí na Doletňan k nájezdu na dálnici D8 a nehoda stále překáží na Podolském nábřeží do centra. U Dvoreckého mostu se srazilo osobní auto s autobusem a vybočuje se. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
1: Krásné odpoledne, dobrý den, 14.33, s námi Dua Lipa, také Felix Jen nebo Thomas Robin a Petr Jungmann. Ten přinese události dnešního dne v historii za 10 minut.

0: Berný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pondělí 29. června. Svátek mají nositelé mužských jmen Petr a Pavel, tedy Skála a Malý Nepatrný. Obzvlášť velká gratulace na hrad, tam jsou oba najednou. Tady je taky jeden Petr Jungmann, ale svátek mám v únoru. Pěkný den. Chuchelská řeš se odehrála před 145 lety. V roce 1881 se výletní restaurace v Malé Chuchli stala dějištěm bitky mezi českými a německými studenty. Šarvátka se odehrála v době, kdy se rozdělovala i Karlo Ferdinandova univerzita na českou a německou. K události došlo 17 dní po otevření a měsíc a půl před požárem Pražského národního divadla. Existují konspirační teorie, které jsou hru náhod, které způsobily požár a stížily jeho hašení, dávají do souvislosti právě s národnostním napětím. Takzvanou akci 77 tisíc o převodu 77 tisíc úředníků do výroby schválila československá vláda před 75 lety v roce 1951. Nakonec bylo převedeno 51 tisíc lidí. Nejzářivější hvězda hollywoodského nebe, Marilyn Monroe, se potřetí a naposledy vdávala před 70 lety v roce 1956. Ve White Plains v New Yorku se jejím mužem stal spisovatel Arthur Miller. Marilyn konvertovala díky tomu i k judaismu. Manželství nevydrželo ani 5 let. Polských Fiatů 125P jezdívaly tisíce i po našich silnicích. Prostorné licenční auto silo naposledy z výrobní linky před 35 lety v roce 1991. Ve Varšavě se vyráběly 125 skoro 25 let. V předčasných parlamentních volbách v Kuvajtu přesně před 20 lety mohly poprvé volit i kandidovat ženy. Žádná ale nebyla zvolena. Před 140 lety v roce 1886 se v Lucembursku narodil jeden z otců Evropy. Francouzský politik, dvakrát premiér země Robert Schuman. Právě on byl jedním z průkopníků západoevropské integrace a prvním předsedou Evropského parlamentu. Kulatou 60 by dneska oslavil zpěvák skupiny Šum Svistu, rodák z Boskovic Daniel Nekonečný. Já přeju pěkné poslední pondělí v červnu a úspěšný nový týden.
4: V Praze je teď klidnější provoz na D7, teď už jen menší zdržení na výjezdu z Prahy směrem do Chomutova před omezením u letiště, kolona asi na 5 minut. Silnější provoz je na jižní a štěrboholské spojce obou směrně před Průmyslovou, pomaleji se jede od Běchovici Lanového mostu, vždy vás to zdrží 10 minut. Pomalu se jede na příjezdech do centra, po magistrále na Nuselském mostě před Legerovou, zdržení je 10 minut i ve Wilsonově od Bulhara k muzeu a plná je i Ječná z Karlova náměstí na IP Pavlova. 10 minut se jede i Vekbelské z Obětí na Doleťan k nájezdu na D8. Nehoda překáží na Podolském nábřeží do centra, u Dvoreckého mostu se srazilo osobní auto s autobusem a vybočuje se tam. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naladte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Nobody's Son, Sabrina Carpenter s námi na rádiu Praha. Teď je tady také Denisa Žižková, protože odbyla 15. hodina a máme pro vás zprávy.
1: Hezké odpoledne. Dala radnicím za 6 let na boj s vedry 575 milionů, podpora postupně klesla. Kriminalita v Česku v posledních letech neroste, přibývá ale agrese dětí. Na Slavonicku hoří les, operační středisko vyhlásilo druhý stupeň požárního poplachu. Bude polojasno, od západu postupně oblačno, až zataženo, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky a teploty 33 až 35 stupňů.
2: Radio Praha. Zprávy.
1: Pražský magistrát rozdělil městským částem na projekty související s bojem s klimatickou krizí za posledních 6 let zhruba 575 milionů korun. V posledních letech nicméně podpora výrazně poklesla. Vyplývá to z dokumentů vyhodnocujících naplňování klimatického plánu, který město schválilo v roce 2021. Mezi opatření radnic patří především výsadba stromů a další zeleně, vodní prvky, revitalizace vnitrobloků nebo opatření pro nakládání s dešťovou vodou. Kriminalita v Česku neroste, loni byla zhruba stejná jako v roce 2024. Vyplývá to z dat nejvyššího státního zastupitelství. Přibývá ale případů s vysokou agresí u dětí, říká mluvčí zastupitelství Petr Malý.
3: K fyzickým potyčkám dochází nejčastěji v prostředí školských a výchovných zařízení a jejich okolí. V některých případech se vyznačují značnou surovostí. Nezřídka bývá pácháno výtržnickým způsobem ve skupině a ve školním prostředí pak byl zaznamenán i nárůst počtu útoků ve formě nebezpečného vyhrožování spolužákům či pedagogům.
1: Podle zprávy se také začíná objevovat takzvané zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká kvůli touze něco zažít, vyzkoušet si hranice nebo získat adrenalinový pocit. Hasiči zasahují v Kadolci u jihočeských Slavonic u požáru lesa. Hoří tam na ploše 200x200 metrů. V nepřístupném terénu zasahuje celkem 9 cisteren z Čech i Rakouska. Detaily má mluvčí jihočeských hasičů Vratislav Malý.
4: Zasahujícím hasičům pomáhají drony i vyžádaná přeshraniční pomoc z Rakouska se třemi cisternami. Těsně po 14. hodině velitel zásahu nahlásil lokalizaci. To znamená, bylo zamezeno šíření požáru a síly a prostředky jsou dostatečné k jeho zvládnutí.
1: Třinecké železárny spustily novou robotickou linku na odlévání oceli. Unikátní zařízení nahrazuje lidskou práci na jednom z výrobních uzlů, kde jsou vysoké teploty. Jak potvrdil generální ředitel železáren Roman Hajde, robotická ramena už v ocelárně zvládají několik úkonů, včetně měření.
5: Tyto úkony byly většinou spojeny s rozstřikem oceli, to znamená jak bezpečnost, tak vysoká teplota a rizikovost. To dnes teda zajišťují s perfektní přesností roboty, který jako jediný na planetě používáme u nás v třineckých železárnách.
1: Fotbalový klub z Karviné stáhl odvolání proti trestu od etické komise Fotbalové asociace České republiky. Ta slezský klub vyloučila z šance ligy za ovlivňování zápasů. O stažení odvolání informoval klub i Ligová fotbalová asociace, která nabídne místo v šance lize druholigovým týmům Táborsku, případně Artisu Brno nebo Dukle Praha. Dnes má být polojasno, od západu postupně oblačno, až zataženo, místy se vyskytnou přehánky a bouřky, někde i velmi silné a teploty 33 až 35 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Lukáš Miller nám představí prázdninový provoz, i když určitá zdržení tady jsou.
6: Hezké odpoledne, no tak ten provoz je opravdu klidnější, prázdninový, ty kolony, které v Praze jsou, tak nejsou zatím nijak dramatické. Na dálnici z D7 je pouze menší zdržení, asi na 5 minut na výjezdu z Prahy do Chomutova. U letiště je tam omezení a, jak jsem říkal, zdržení asi 5 minut. Pardon. Silnější provoz je na jižní a štěrboholské spojice. Obousměrně před Průmyslovou, tam se pomale jede od Běchovic z Lanového mostu, je to vždy na 10 minut. Desetiminutové kolony pak čekejte na příjezdech do centra po magistrále na Nuselském mostě před Legerovou nebo také ve Vilzonově od Bulhara k muzeu, je to na 10 minut a plná je i Ječná z Karlova náměstí na IP Pavlova. 10 minut pak naberete ve Kbelské ulici, pomaleji se jede z Hloubětí na Doletňan k nájezdu na dálnici D8 a na Cínoveckou a nehoda stále ještě překáží na Podolském nábřeží do centra u Dvoreckého mostu, tam řeší nehodu osobního auta s autobusem, provozy ale slabí, kolony do centra Prahy se tam netvoří.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, 15 hodin a 6 minut 29. června. Pokud jste ještě dneska nepřáli k svátku, udělejte to, Petr a Pavel slaví. Jistě v okolí nějaký bude. No a u nás Damiano David. Daniel Pouter. Taky Sam Fender a Olivia Dean. A další skvělé hudební hvězdy, ať se vám daří.
2: Rádio Praha a Olda Burda.
8: A Olda Burda.

0: Bad Day, Daniel Pouter, s vámi je Rádio Praha. Je 15 hodin 17 minut, je rozhodnuto. Začnu tím, že v posledním hlasování, vinylovém hlasování, jsme vám dali vybrat ze dvou ženských hvězd a alb 80. let. Whitney Houston nebo Janet Jackson. No a jak to dopadlo? Dnes v poledne na tom byla lépe nejmladší z 10 dětí rodu Jacksonu, Janet. Takže dnes večer její album Written Nation 1814 a co v dalším hlasování, zase těžká volba. Pet Shop Boys a jejich nejslavnější album Actually. No a nebo Depeche Mode a Violator. Tak to bude určitě velký oříšek. Za všechny hlasy na našem Facebooku předem děkujeme a dnes po 21. si tedy užijte Janet Jackson. Pojďme také na silnice s Lukášem Millerem, který nás zavede na 10-minutová zdržení.
1: Hezké odpoledne, tak v Praze je klidnější provoz, ale velmi silný provoz je, pokud se chystáte na dálnici D5, vyjet z Prahy do Plzně, tak u Berouna na 20. kilometru tam stojí nákladní auto s poruchou, byly u něj i vyteklé provozní kapaliny, ty už jsou odklizené, stále se nicméně projíždí jedním pruhem a ta kolona se natáhla, pomalu se jede už od nájezdu z Pražského okruhu, ta fronta má celkově asi 20 km a zdržení asi půl hodiny v tomto úseku. Silnější provoz je pak na jižní a štěrboholské spojice před průmyslem. Slovou, pomaleji se jede jak od Běchovic, tak i z Lanového mostu, je to vždy na 10 minut, 5 minut naberete i na jižní spojice před Barandovským mostem. Plní se příjezdy do centra po magistrále, typicky na Nuselském mostě před Legerovou se stojí 10 minut, také ve Velzonově 10 minut postojíte od Bulhara k muzeu a plná je i Ječná na příjezdu na IP Pavlova z Karlova náměstí. 10 minut se pak jede pomalu ve Kbelské z Hloubětí na Doletňan na D8 a silnější provozy i na Pražském okruhu, obou směrně před sjezdem na Řech. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Nejvíc tu v digitálu, ale také na FM. S vámi Rádio Praha v 15.31. To je přesně čas, kdy pro vás máme zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Přeji dobré odpoledne. Pražské metro na lince C nepojede od soboty 4. července do pátku 10. července v úseku nádraží Holešovice Pražského povstání. Důvodem je modernizace zabezpečovacího zařízení. Cestující mohou využít náhradní autobusovou dopravu XC. Náhradní autobusy budou kopírovat trasu metra, pojedou po lince nádraží Holešovice Vltavská Florence, hlavní nádraží Muzeum IP Pavlova Vyšehrad a Pražského povstání. Kvůli výluce metra dopravní podnik prodlouží tramvajovou linku 2 z Petřin do zastávek Pražského povstání a vozovna Pankrác. Pražské kanceláře u stanic metra v centru a okolí jsou téměř obsazené. Zároveň jsou to lokality s nejvyššími nájmy. Naopak nejvíc je volných ploch v okolí stanic Žilivského nebo Stodůlky. Nejnižší nájmy jsou pak na Petřinách. Vyplývá to z analýzy realitně poradenské společnosti, kterou má ČTK k dispozici. Podle té blízkost metra patří k hlavním faktorům, které ovlivňuje cenu. Šéf motoristů Macinka se omluvil za nezamýšlenou reklamu festivalu ve Strážnici. Ke svému vystoupení řekl, že určitě nejel provokovat a mrzí ho to. Celý projekt české účasti na

0: Expo 2025 v Japonsku se podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů prodražil z původně stanoveného rozpočtu 290 milionů korun na více než 600 milionů korun. Zájemce o koupi českého pavilonu neexistuje a jediná hospodárná varianta je demolice, řekl dnes ministr po jednání vlády. Na nevypořádané závazky i demolici pavilonu v Osace by podle něj měly jít peníze vyčleněné na nákup nové budovy pro zastupitelský úřad v Kyjevě. Přesun financí musí podle něj schválit sněmovní rozpočtový výbor. Dnes má být jasno nebo polojasno, postupně ale oblačno, vyskytnou se také přehánky a někde i bouřky. Teploty dnes 33 až 35 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Je tady také Lukáš Miller s dopravním přehledem. Lukáši.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze stále zůstává spíše poklidnější provoz. Velmi silný provoz je ale na výjezdu z Prahy po dálnici D5 do Plzně. U Berouna na 20. kilometru už několik hodin stojí nákladní auto s poruchou. Projíždí se okolo pouze levým pruhem a ty kolony jsou nesouvislé, roztrhané už od nájezdu z Pražského okruhu. Zdržení celkově na ten 20. kilometr z Prahy asi půl hodiny. Silnější provoz pak v metropoli čekejte na spojkách, tedy na Jižní a Štěrboholské vždy před Průmyslovou. Je to asi na 10 minut od Běchovic i z Lanového mostu, 5 minut neberete na jižní spojice i na příjezdu k Barandovskému mostu. Pomalu se jede na příjezdech do centra Prahy po magistrále, a to jak ve Velzenově od Bulhara k muzeu, tak také na Nuselském mostě od kongresového centra do Legerovy. Plná je i Ječná z Karlova náměstí nahoru na IP Pavlova, vždy čekejte 10 minut navíc. 10 minut se popojíždí také ve Kbelské, tam jsou nesouvislé kolony z Hloubětí na Doletňan a silnější provoz je na Pražském okruhu obou směrně vždy před sjezdem na Ořech. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Vražda vyhazovače nevěstince. Může malý žeton dovést kriminalisty k pachateli? Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Tajným agentem se proti své vůli stane legendární mistr chaosu. Pierre Richard v komedii Velký blondýn s černou botou. A ČT Art uvede komedii o životních radostech i starostech v inscenaci komorní scény Divadla na Fidlovačce. Tři holky jako květ. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
2: Pěkné odpoledne, dobrý den, 15 hodin, 35 minut. Celá řada z nás teď řeší, kam se jít vykoupat. Tak na koupaliště Džbán to bohužel už od roku 22 nejde. Budoucnost ale řeší Praha 6. A my si řekneme, jak to s tou budoucností může třeba i vypadat. Už za 10 minut se problematikou Džbánu budeme zaobírat.

0: Duran Duran s námi na rádiu Praha v 15:45 se vzpomínkou na koncert v O2 aréně, který proběhl minulý týden. Není bez zajímavosti, že za 2 roky budou slavit 50 let na scéně, tak a tím to dál takhle skvěle hraje. Teď ale na jiné téma na rádiu Praha. Uzavřené koupaliště Džbán v Praze 6 by mohlo koupit hlavní město. Prosazuje to vedení městské části. Budoucnost areálu, který je vlastní soukromá společnost a je od roku 2022 uzavřený, dnes řeší zastupitelé Prahy 6. Je u toho i kolega Petr Kastner, takže Petře, vítej v našem vysílání.
1: Hezký den. Bod o koupališti Džbán zatím ještě zastupitelé nezačali projednávat. Teď se svými interpelacemi vystupují občané. Zprávu o budoucnosti koupaliště by pak měl přednést nezařazený zastupitel Štěpán Barták, který je pověřencem právě pro uzavřený areál. Odkoupení bývalých lázní Džbán od soukromé společnosti zastupitelé už v minulosti schválili. Vše ale záleží na ceně, za kterou společnost Molepo bude ochotná koupaliště prodat hlavnímu městu. Praha 6 by potom měla zájem koupaliště spravovat.
0: Souhlasí současné vedení Prahy s odkupem tohle areálu?
1: Pražský radní pro oblast majetku Adam Zábranský z Pirátů nám dnes potvrdil, že Praha má zájem o odkup areálu. Před rokem si hlavní město nechalo udělat posudek, podle kterého je koupaliště naceněné zhruba na 79 milionů korun. S touto částkou ale společnost Molepo nesouhlasila. Magistrát si proto nechá udělat další, aktuálnější posudek. Snažili jsme se dnes kontaktovat i zástupce firmy, která v roce 2022 areál uzavřela, ale zatím jsme nezískali odpověď.
0: Zastupitelé Prahy 6 řeší taky jiné otázky. Například projednali i převzetí pozemků centra Červený vrch od hlavního města. Proč chce radnice ty parcely spravovat?
1: Vedení městské části chce se soukromým developerem jednat o tom, co má být součástí výstavby centra Červený vrch, a proto chce držet ve správě přilehlé pozemky. Developer by tam měl vystavět obchodní centrum, ale taky lékařské ordinace nebo komunitní prostory. Zastupitelé městské části dnes budou jednat taky o výstavbě kulturního centra na Vítězném náměstí, které by mělo být pod takzvaným čtvrtým kvadrantem, tedy pod chybějící zástavbou v severozápadní části náměstí mezi ulicemi Evropská, Šolínova a Jugoslávských partizánů.
0: Zastupitelé Prahy 6 řeší možnou budoucnost koupaliště Džbán a další otázky. Zasedání sleduje Petr Kastner. Díky za informace, Petře, a naslyšenou.
1: Není zač a přeji hezký den.
0: A my se podíváme také na aktuální dopravu. No a co se aktuálně na silnicích děje, to ví určitě Lukáš Miller.
2: Hezké odpoledne, tak v Praze už sílí provoz. Na Pražském okruhu je pomalý provoz směrem z D1 na letiště. Ty kolony jsou teď nesouvislé od Lhokovského tunelu až za sjezd na Barrandov a Ořech k nájezdu na dálnici D5. Zdržení celkově k D5 asi 20 minut. Silný provoz je pak také na jižní a Štěrboholské spojice vždy před Průmyslovou. Kolony jsou jak od Běchovic, tak i z Lanového mostu. Čekejte vždy asi 10 minut navíc. Pomalu se jede na příjezdech do centra po magistrále. Plný je Nuselský most do Legerovy, také Vlzenova od Bulhara k muzeu, stejně tak i Ječná z Karlova náměstí na IP Pavlova. Pomalu se pak jede i ve Kbelské ulici, tam jsou ty kolony z Hlubití na Doletňan, k nájezdu na dálnici D8 je to asi na 10 minut a ucpaná je teď aktuálně i Novopatská od sjezdu na Satalice do Kbelské, zdržení z Černého mostu a z D10 asi 10 minut. A na dálnici D7 se ucpává výjezd a také příjezd do Prahy z Chomutova, u letiště pracují silničáři obousměrně, také kolony jsou tam v obou směrech na 10 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Speak to me, Roxette s námi v 16 hodin na rádiu Praha a také Denisa Žižková, která už má aktuální zprávy.
1: Hezké odpoledne.

0: Kvůli extrémním teplotám a poruchám klimatizace omezily České dráhy provoz některých souprav City Elephant v Praze a okolí. Vyšetřování v kauze Bitcoin je u konce, státní zástupce má měsíc a půl na podání obžaloby. Silné bouřky přinesly na jih Čech přívalové deště i několika centimetrové kroupy. Dnes má být v Praze polojasno, postupně ale oblačno, zataženo, bouřky a přehánky a teploty až 35 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Vlakové soupravy City Elephant Českých drah mají problémy s klimatizací. Můžou za to extrémní vedra. Dnes ráno bylo mimo provoz v Praze a okolí 11 těchto jednotek. Na některých spojích proto jezdí místo dvou souprav jen jedna, říká mluvčí dopravce Petr Šťáhlavský.
2: Naši technici v depu nyní pracují na maximum, aby se vozidla co nejrychleji vracela zpět do provozu. Prioritou je pro nás co nejrychlejší stabilizace provozu a omezení dopadů na cestující.
0: Národní centrála proti organizovanému zločinu ukončila vyšetřování v bitcoinové kauze, oznámil to náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. V případu darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti od odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiříkovského jsou obvinění 4 lidé. Ti mají teď do poloviny července čas prostudovat spis a případně navrhnout doplnění vyšetřování. Pokud státní zástupce nepodá do 14. srpna obžalobu, bude Jiříkovský propuštěn z vazby. Silné bouřky zasáhly odpoledne Jihočeský kraj. Na Prachaticku napršelo během krátké doby až 60 mm srážek. Bouřky komplikují dopravu a zastavily provoz vlaků mezi Vimperkem a Čkyní. Meteorologové zaznamenali v Pošumaví a Novohradských horách i několika centimetrové kroupy. Pokračuje Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Vyskytly se takzvané supercely vnořené, což jsou vlastně intenzivní bouřky, které jsou schopné produkovat i kroupy kolem 5 cm, což se stalo na některých místech v tom Pošumaví v jižních Čechách. Ty kroupy i přes 5 cm byly.
0: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů se omluvil za nezamýšlenou reklamu folklornímu festivalu ve Strážnici. Dodal, že jeho úmyslem nebylo nikoho z účastníků provokovat. Mrzí ho, že na medializaci jeho vystoupení festival a město doplácí. V pátek na Strážnickém folklorním festivalu publikum nejdříve vypískalo ministra kultury Otu Klempíře za motoristy. Macinka tam o den později chtěl také vystoupit, ale diváci ho odmítli. Na to Macinka festival označil za spolitizovaný. Tenista Dalibor Svrčina vypadl na Wimbledonu v prvním kole. Američanu Tienovi podlehl 1-3 na sety. Při své premiérové účasti na Grand Slamu skončila i Daria Vidmanová, která prohrála s Američankou Pegulovou 0-2. Dnes má být postupně oblačno až zataženo, měly by se vyskytnout přehánky, bouřky, někde i velmi silné, a teploty 33 až 35 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Po 16. hodině se obvykle silnice v Praze zaplňují. Je tomu tak i dnes? Ptám se Lukáše Millera.
5: Hezké odpoledne, tak v Praze sílí odpolední provoz, byť ta špička i díky prázdninám je dneska výrazně slabší. Na Pražském okruhu se pomaleji jede směrem z D1 na letiště, ty kolony jsou nesouvislé od Lhokovského tunelu až k nájezdu na plzeňskou dálnici D5, to zdržení je celkově asi 15 minut. Silný provoz pak čekejte také na jižní a na Štěrboholské spojce, vždy před sjezdem do Průmyslové ulice, pomalu se jede od Lanového mostu, také v opačném směru od Běchovic, je to asi na 10 minut. 10-minutové kolony čekejte i na příjezdech do centra po magistrále, a to jak po Nuselském mostě, tak také ve Vilzenově od Bulhara k muzeu. 10 minut se pomalu jede i ve Kbelské, nejprve z Hloubětí na Doletňan k nájezdu na dálnici D8, a plní se předtím i Novopatská od sjezdu na satelice do Kbelské, to je dalších 10 minut navíc. Regulován je průjezd tunely Blanka, menší kolony na pár minut čekejte v Dobříšské, v Radlické nebo i v Plzeňské ulici. A na dálnici D7 vázne provoz na výjezdu i příjezdu do Prahy z Chomutova, u letiště pracují silničáři obousměrně, také kolony obousměrně jsou na 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Krásné odpoledne po 16. hodině, obzvláště pak Petrům, tedy těm, co slavím dneska svátek, a Pavlům, kteří určitě slaví svůj svátek, takže všechno nej. No a s námi budou v následujících minutách Offenbach a Portugal The Man. Těšit se můžete i na Holly Humberstone. Nebo kapelu Muse. Ať se vám daří, ať už je u vás slunečno nebo zataženo, od mikrofonu Rádia Praha přeje Olda Burda.

0: Pěkné odpoledne a dobrý den v 16 hodin a 15 minut. S vámi je Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAP+. Pojďme se podívat k vodě, když je takové horko. No a to i s trochou historie, protože historická památka, která slouží vodním sportům nejdéle v Praze, tedy jako loděnice českého jachtklubu, tak funguje už od roku 1912 a to nepřetržitě. Je opravdu nejstarší v Praze a měla už v době svého vzniku takové vymoženosti jako tekoucí vodu, elektřinu a co je úplně nejcennější, tak to, že dodneška slouží svému účelu a na výtazích z roku 1912 se pořád vytahují motorové lodě. Pokud chcete vidět fotodokumentaci a dozvědět se další perličky z téhleté loděnice z roku 1912, tak se podívejte na naše stránky na praha.rozhlas.cz. A z vody na silnice za Lukášem Millerem.
1: Hezké odpoledne, tak v Praze stále stejná situace, silný provoz na hlavních tazích, pomalu se jede po Pražském okruhu a to obousměrně před sjezdem na Ořech. Ty kolony jsou jak od Lochkovského tunelu, tak také od plzeňské D5 směrem na letiště, to zdržení delší asi na 20 minut. Pomalý provoz je pak také na jižní a Štěrboholské spojice, tam ty kolony jsou obousměrně před sjezdem do Průmyslové a to jak od Lanového mostu, tak také od Běchovic, je to vždy na 10 minut. 10 minut se jede v koloně také na jižní spojice před Barandovským mostem od sjezdu na Krč do Vídeňské. V Ekbelské ulici je pomalý provoz směrem do Letňa, na to z Hloubětína, zdržení 10 minut. 10 minut naberete na Novopatské a to mezi sjezdy na Satalice a Ekbelskou, ty kolony na 10 minut jsou tam teď obousměrně a probíhá také regulace tunelů, takže kolony jsou třeba před vjezdy do nich v Dobříšské, v Radlické, Plzeňské nebo třeba také v Povltavské ulici v Troji. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: News s námi na rádiu Praha v 16 hodin a téměř 30 minut a to je přesně čas, kdy na 107.1 FM a v DAB Plus pro vás máme zprávy. Dnes s Denisou Žižkovou.
1: Český hydrometeorologický ústav dnes před 16. hodinou odvolal smogovou situaci v Praze a středočeském kraji, kde platila kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu od nedělního odpoledne. Prezident Petr Pavel bude mít vlastní letadlo na cestu na summit Severoatlantické aliance do Ankary. Premiér Andrej Babiš a zbytek delegace se dopraví po vlastní ose, řekl po dnešním jednání kabinetu ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Ministerstvo zahraničí podle něj domlouvá podrobnosti o delegaci s Hradem. Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat. Vláda dnes schválila návrh na zrušení pravidelné valorizace a zachování ceny roční známky 2570 korun. Na tiskové konferenci pojednání vlády o tom informoval ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Na srpnovém mistrovství Evropy v Paříži bude startovat 12 plavců v čele s Barborou Sémanovou, jež bude obhajovat tituly na tratích 100 a 200 metrů volný způsob. Na stříbro z kraulařské stovky bude moci navázat Barbora Janíčková a na bronz z motýlkářského sprintu Daniel Gracík. Nominaci na bazénové disciplíny zveřejnil Český svaz plaveckých sportů. Počasí čekejte polojasné, během dne ale oblačné, přehánky a bouřky, teploty dnes až 35 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Lukáš Miller předá ještě přehled toho, co se děje na silnicích právě teď.
3: Dneska odpoledne tak v Praze je silný provoz, ale bez zásadních komplikací. Je znát, že jsou prázdniny. Pomalej se ale jede po jižní Štěrboholské spojice vždy obou směrně před Průmyslovou. Ty kolony jsou jak od Běchovic, tak také v opačném směru od Lanového mostu. Čekejte vždy asi 10 minut. 10 minut se popojíždí po jižní spojice také mezi Barandovským mostem a magistrálou. Tam je to obou směrně to zdržení. Vázne provoz ve Kbelské ulici a to zhloubětí nad Letňan. Čekejte 15 minut navíc. Regulován je průjezd, tunely, kolony jsou kvůli tomu tak třeba v Dobříšské, v Radlické, od Motorletu, také v Plzeňské na Smíchově nebo i v Povltavské ulici v Troji. Komplikace jsou teď nově hlášeny ve Strakonické ulici směrem z centra a to u Hornbachu v Chuchli je hlášená nehoda. Kolona začíná kousek za Barandovským mostem, zdržení asi 10 minut. A pomalý provoz je pak obou směrně na Pražském okruhu, vždy před sjezdem na Ořech od Plzeňské D5, také od Lochovského tunelu, čekejte 15 minut navíc. A plné jsou příjezdy do centra po magistrále ve Velzonově od Florence k muzeu, tak pak také po Nuselském mostě do Legerovy nebo i věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, je 16 hodin 32 minut, za chvilku Linkin Park, Will Smith nebo Rolling Stones a také Jirka Štefl s pražskými tipy. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha 16:46. Pojďme otevřít pražské typy Jirky Štefla.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Jaké to je vyrůstat na pomezí dvou kultur, konkrétně té české a větnamské? Přesně tuhle otázku si klade výstava Little Hanoi Next Generation. Představuje příběhy druhé generace Vietnamců v Česku skrze portréty a osobní výpovědi. Expozice otevírá témata identity, kořenů a hledání vlastního hlasu mezi dvěma světy. Na speciální velkoformátovou výstavu zve České centrum, které najdete na Václavském náměstí. A nebo se vydejte do letního kina v Doxu. Pod vzducholodí budou promítat film s Jimem Carreym Truman Show. Ten prozkoumává moc médií a stále méně zřetelnou hranici mezi skutečností a jejím mediálním nebo virtuálním obrazem. Snímek z roku 1998 začíná v letním kině v holešovickém Doxu v úterý ve 21:30. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: Lukáš Miller pro nás má aktuální dopravu, pojďme na to.
2: Dneska odpoledne, tak v Praze je silný odpolední provoz, navíc komplikace ve Strakonické z centra u Hornbachu v Chuchli překáží nehoda v pravém pruhu, kolona je od Barandovského mostu na okruh asi na 15 minut. Na pražském okruhu čekejte pomalý provoz obou směrně před sjezdem na Ořech, kolona směr letiště, ale delší od Lochovského tunelu čekejte 20 minut navíc. Pomalý provoz je na spojkách Jižní a Štěrboholské vždy před Průmyslovou, a to jak od Běchovic, tak od Lanového mostu, je to vždy na 10 minut. 10 minut naberete na jižní spojice i mezi Magistrálou a Barandovským mostem obou směrně. Pomalu se jede na příjezdech do centra Prahy po Magistrále, na Nuselském mostě před Legerovou zdržení 10 minut, také ve Vilzenově 10 minut naberete od Bulhara k muzeu. 10 minut se jede v koloně pomalu ve Kbelské, z Hloubětí na Doletňan k nájezdu na dálnici D8, regulují také průjezd tunely Blanka, takže kolony jsou třeba v Dobříšské, Radlické, Plzeňské nebo i Povltavské v Troji, a 10 minut se zdržíte v kolonách i v Bělohorské před Pichem obou směrně. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Týdne. Tentokrát jste do hry o body poslali tři novinky a jeden návrh.

0: místo, minulá novinka, UDG odlétáš. Čtvrtá je další novinka, Taylor Swift a její I Knew It, I Knew You. Na třetí příčce Eva Farna, Perpetuum Mobile. A konečně čtvrtá novinka, která se probojovala do žebříčku, ta je na druhé příčce, Fast Food Orchestra, Správnej směr. První místo, bez změny, Botox a Pyžamo. No a teď už je to zase na vás a vašich hlasech. Hlasujte na praharozhlas.cz. Hit
1: týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Hit týdne.

0: Durar. Jsou tady zprávy na 17. hodinu, které připravila do vysílání Denisa Žižková. Deny, příjemné, i když stále tedy ještě dusné odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Prostor před Smíchovským nádražím je podle radnice Prahy 5 bezpečnější. Postup vlády ohledně účasti prezidenta na summitu NATO je podle Petra Pavla v rozporu s usnesením ústavního soudu. Vláda doporučila úřadům zvýšit podíl českých potravin při zajišťování stravování. Cílem je až 65% nákladů. Zítra bude převážně oblačno, večer přehánky a bouřky a teploty zítra 28 až 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha 5 nechala upravit prostor před Smíchovským nádražím. Do míst, kudy si lidé zkracovali cestu mezi zastávkami, nechala umístit betonové zátarasy. Doplnila také dopravní značení a upravila zeleň na ostrůvcích, které dělí nádraží od silnice. Radnice se tak snaží zvýšit bezpečnost chodců. Podle mluvčí Prahy 5 Lucie Fialové jde dlouhodobě o jedno z nejrizikovějších míst v této městské části.
3: Obrovská koncentrace lidí a dopravy na malém prostoru a nedávné tragické nehody ukázaly, že k úpravám tady musí dojít hned, ještě před dokončením nového smíchovského terminálu.
1: Postup vlády k účasti prezidenta na summitu v Ankaře je podle prezidenta Petra Pavla v rozporu s předběžným opatřením ústavního soudu. Ten má vyjádření vládě ukládat, aby nebránila účasti hlavy státu ani jeho doprovodu a postupovala podle dosavadních zvyklostí. Prezident to napsal na síti X. Podle něj tak má mít prezident možnost zastupovat Česko jako vedoucí delegace na neformální večeři lídrů i na jednání NATO. Premiér Andrej Babiš z ANO ale pod dnešním jednání vlády řekl, že delegaci povede on. Pavel vyzval k dohodě o rozdělení účasti mezi prezidenta a premiéra na jednotlivých částech summitu. Státní a veřejné instituce mají podle vládního usnesení víc využívat české potraviny při zajišťování stravování zaměstnanců i na veřejných akcích, které pořádají. Informoval o tom ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD. Do roku 2028 by měli na domácí potraviny vynakládat až 65% rozpočtu na nákup jídla. Podle Šebestiána má opatření podpořit české zemědělce a potravináře a postupně se rozšířit i na další státní instituce a samosprávy. Při střelbě ve městě Štáde na severu Německa zemřelo 5 lidí. Policie zadržela 2 podezřelé a další nebezpečí podle ní nehrozí. Německý deník Tagesspiegel uvedl, že útočník střílel v blízkosti centra pro mládež. Podle policie ale mezi oběťmi nejsou žádní nezletilí. Zatím není jasný přesný počet zraněných i motiv činu. Majitel fotbalové Dukly Matěj Turek je po konzultaci s právníky přesvědčený, že podle platných řádů by místo vyloučené Karviné měl první ligu hrát jeho pražský klub. Krajní možností je i soudní cesta, řekl Turek ČTK. Nesouhlasí s výkladem Ligové fotbalové asociace, která účast v nejvyšší soutěži nabídla Táborsku a Dukla je až třetí v pořadí, pokud by odmítli Táborsko a po něm i Artis Brno. Zítra má být převážně oblačno, večer od jihu možné přehánky a bouřky, někde i silné a teploty 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už dopravní informace a Lukáš Miller.
4: Dneska odpoledne tak v Praze stále je silný provoz na hlavních tazích, třeba na Pražském okruhu se pomalu jede obousměrně před sjezdem na Ořech. Ty kolony jsou jak od Lochovského tunelu, tak také od plzeňské D5 a směrem na letiště je zdržení delší asi na 15 minut. Pomalejší provoz pak čekejte na spojkách, tedy na jižní Štěrboholské vždy před Průmyslovou ulicí. Ty kolony jsou jak od Běchovic, tak také od sjezdu na Zahradní město čekejte asi 10 minut navíc. 10 minut se pak po jižní spojce popojíždí také směr Smíchova, to před Barandovským mostem, pomalu se jede od sjezdu na Pankrác. Plní se pak Kbelská ulice, kolony začínají v Hloubětíně, pokračují až do Letňan, čekejte 10 minut navíc. Ucpané jsou i příjezdy do centra Prahy po magistrále, ve Vilzenově 10 minut postojíte v úseku od Bulhara k muzeu, 10-minutová kolona je pak také na Nuselském mostě nebo i Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. A regulují také průjezd tunely Blanka, takže kolony čekejte třeba v Dobřížské, Radlické, Plzeňské nebo třeba také i v Povltavské ulici v Troji. To zdržení vždy asi 10 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Po 17. hodině tady budou Selena Gomez a Benny Blanco. Pak třeba Panic at the Disco. A nebo Lady Gaga. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemný den.

0: Tak to byl Phil Collins a teď už o tom, co budeme hrát dneska večer po 21. hodině po zprávách. Jako vždycky v pondělí to bude náš pravidelný hudební speciál, o kterém rozhodujete vy, naši posluchači. Vinyl, jediný tedy hudební speciál, který je ve vašich rukou, vždy vám dáváme tu důvěru a hlasovali jste do dnešní 12. hodiny na Facebooku Rádia Praha, jestli si pustíme některé z album z 80. Janet Jackson, to byla jedna volba, Rhythm Nation 1814, čtvrté její studiové album z roku 89, anebo debut Whitney Houston z roku 85. A nakonec jste rozhodli a to hlasování nebylo tentokrát jednoznačné a hlavně se proměňovalo během týdne, jednou vedla ta, jednou ta, ale nakonec tady vyhrála Janet Jackson, takže si pustíme Rhythm Nation 1814 dnes po 21. hodině. A jak to momentálně vypadá v dopravě, tak to už nám prozradí Lukáš Miller.
1: Hezké odpoledne, tak v Praze je silná odpolední špička, ale je pravda, že ten provoz není až tak třeba silný, jako býval. Je znát, že jsou prázdniny, pomalej se jede po jižní Štěrboholské spojce obou směrně před Průmyslovou, asi 10 minut naberete jak od Běchovic, tak také v opačném směru od sjezdu na Zahradní město. 10-minutové zdržení je také ve Kbelské ulici, tam ty kolony směr Letňany začínají v Hloubětíně, pomalu se pak jede až za sjezd na Prosek a Letňany a pak už se to rozjíždí směrem k dálnici D8. Plné jsou příjezdy do centra Prahy po magistrále, kolony tradičně ve Vilzenově od Bulhara k muzeu na 10 minut. 10 minut se stojí také na Nuselském mostě do Legerovy nebo i Věčné, tam je kolona od Karlova náměstí nahoru na IP Pavlova. Regulují také průjezd tunely Blanka, takže kolony jsou teď zejména v Radlické ulici nebo také v Dobřížské ulici. Stejně tak se popojíždí i v Troji v Povltavské ulici, vždy směr tunely. A na Pražském okruhu silný provoz obou směrně přece zde na Ořech, pomalej se jede od Jinočan a také z Lochkovského tunelu je to vždy na 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha.

0: Dobré odpoledne. Český hydrometeorologický ústav dnes před 16. hodinou odvolal smogovou situaci v Praze a Středočeském kraji, kde platila kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu od nedělního odpoledne. V noci na dnešek skončila zhruba po třech dnech s ohledem na zlepšené rozptylové podmínky i smogová situace v Ústeckém kraji. Vláda ve sněmovně podle očekávání nepodpoří ústavní novelu poslanců opozičního hnutí STAN, kteří chtějí zrušit přestupkovou imunitu a omezit trestní imunitu zákonodárců. O svém postoji informovala po dnešním zasedání kabinetu na svém webu. Proti novele se postavila téměř všechna ministerstva, která se předlohou zabývala. Vyplynulo to z předkládací zprávy na vládním webu. Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat. Vláda dnes schválila návrh na zrušení pravidelné valorizace a zachování ceny roční známky na 2570 korunách. Návrh zachovává i slevy pro nízkoemisní auta. Voda zaplavila při odpoledních bouřkách některé ulice v Jihlavě. Na Vysočině zaměstnalo hasiče také odstraňování popadaných stromů, které zastavily i provoz železnice. Kvůli úklidu spadlých stromů museli vyjet rovněž hasiči v Královéhradeckém kraji. Vyplývá to z vyjádření krajských hasičů. Od 15 hodin vyjeli hasiči na Vysočině asi k 70 událostem. Zítra bude v Praze převážně oblačno, večer možné přeháňky nebo bouřky a teploty 28 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A po zprávách jako vždy doprava a Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze ten provoz postupně slábne, kolony se zkracují, největší zdržení teď aktuálně nejspíše na magistrále ve Vilzonově, 10 minut se popojíždí v úseku od Bulhara k muzeu, stejně tak 10-minutová kolona je na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy a chvíli se zdržíte i Věčné, tam se pomalu jede z Karlova náměstí na IP Pavlova. Probíhá ještě regulace tunelu Blanka, to zejména na severu metropole, tam jsou menší kolony v Povltavské ulici v Troji a také na jihu, tam zase čekejte zdržení. Břížské a také v Radlické ulici, tam je to od motorletu asi na 10 minut směr tunely. Silný provoz a nárazové kolony pak čekejte na jižní a Štěrboholské spojice a to vždy před Průmyslovou od Běchovic i Spořilovské a také před Barandovským mostem, pomaleji se jede od sjezdu na Krč do Vídeňské. A 10-minutové kolony nesouvislé čekejte i na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech, pomalu se jede od Lochkovského tunelu a také od Plzeňské D5-ky. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
2: Bylo by ideální vědět přesně, jaké počasí nás čeká během dovolené. Nemuseli bychom si brát oblečení pro déšť i slunce. Jenomže desetidenní předpovědi bývají jenom přibližné, přesto může

0: pas, letenka, zbalený kufr a informace o počasí. Asi každý chce vědět, jak bude během jeho dovolené. Jenže, když si otevřete třeba 3 aplikace, každá může ukazovat něco trochu jiného. Máme tip, jak se v tom zorientovat. Existují totiž stránky, které spojují téměř všechny numerické modely, ať už celosvětové nebo lokální. A čím více se jejich předpovědi shodují, tím vyšší je pravděpodobnost, že právě takové počasí na vaší dovolené bude.
1: A je to všechno na jedné stránce a člověk si může nastavit místo, které ho zajímá, takže pojedeme k moři a dáme si tam třeba Split.
2: Martin Pecha z Českého hydrometeorologického ústavu to teď zadává do vyhledávacího řádku stránky meteorologic.com, kterou si můžeme, a to je velká výhoda, přepnout i do češtiny.
1: A teď si tam vyjedeme prostě všechny dostupné modely. Jo, a můžeme si tady nastavit 3 dny a vidíme prostě, že trochu se to načítá, jak moc se ty modely liší od sebe.
2: A proto je nejbližší 3 dny vypadají skoro stejně. My tady vidíme graf, kde jsou dny a teploty. Každý ze zhruba 10 předpovědních modelů má svou vlastní barvu. A jsou to vlastně takové vlnky, sinusoidy, podle toho, jestli je den anebo noc.
1: Vidíme, že v nejbližší době, co se týče těch modelů, tak jsou docela sjednocený, že nebudou tam v těch nejbližších 5 dnech nějaký velmi významný teplotní rozdíly.
2: Graf si ale můžeme přepnout i na tlak, vítr, anebo a já to teď zkusím, očekávané srážky. A tady vidím, že polovina modelu předpovídá na začátek července ve Splitu přece jen trochu deště.
1: To vypadá velmi dobře, maximálně přijde nějaká bouřka.
2: A podobně je to i na německé stránce weathercentral.de. Také tady jsou předpovědi počasí různých světových modelů i na 9, 14 nebo 16 dnů. A to pro kterékoliv místo na světě.
3: Co se týče teplot, tak ta předpověď má opravdu vysokou spolehlivost třeba až na nějakých 10 dní dopředu. Problematické jsou srážky. Spolehlivost předpovědi po nějakých 3 dnech výrazně klesá.
2: Vysvětluje Monika Hlavsová z Ústavu globální změny Akademie věd, která se podílí i na webu Intersucho.
3: Ale většinou dáváme k dispozici předpověď na 9 dní dopředu.
2: Pro dovolenkový výhled počasí je ale nejpodstatnější, jestli se modely shodují, anebo se po prvních 3 dnech velmi rozchází.
1: Každých 6 hodin se ty modely přepočítávají, pak se třeba i ty ansámbly sjednocují a třeba už druhý den člověk ví, tak dobrý, budeme mít štěstí, vyjde ta slunečnější a teplejší varianta.
2: Různá předpověď počasí je dána rozlišením. Lokální modely řeší každé zhruba 2 km čtvereční, globální cílí na plochu asi 5x větší. Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: A jak to momentálně vypadá na silnicích, tak to už nám prozradí Lukáš Miller.
4: Hezké odpoledne, tak v Praze vrcholí odpolední špička, byť je dnes byla o něco slabší i díky prázdninám. Pomalu se stále tak třeba jede po Štěrboholské spojce, tam ty kolony jsou z Černého mostu, aktuálně k Průmyslové na 15 minut, 10 minut se pak jede i na jižní spojce směr Černý most, a to od Lanového mostu k Průmyslové. Vázne provoz také ve Kbelské ulici, a to obou směrně, nejprve směrem do Letňan, pomalej se jede od Novopatské až k nájezdu na Cínoveckou, to je na 10 minut, a 10 minut se v koloně stojí i ve Kbelské ulici směr Průmyslová, a to od Novopatské do Hloubětína k semaforům. Plní se příjezdy do centra Prahy po magistrále, to jak na Nuselském mostě, zdržení 10 minut. 10 minut se stojí také ve Vlzenově ulici, tam je to od Bulhara k muzeu. Regulují stále ještě průjezd tunely, takže kolony, předvězdy do nich jsou třeba v Dobřížské, v Radlické, pomalej se jede i v Povltavské ulici, tam ty kolony jsou od Bulovky asi na 10 minut. A silný provoz je na Pražském okruhu obou směrně před sjezdem na Ořech. Pomalej se jede od sjezdu na Jinočany, také od Lochovského tunelu, obou směrně to na 10 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin, jedině na Rádiu Praha.

0: Hardrocková klasika AC/DC Highway to Hell. 18. hodina je tady, další dnešní zprávy a Denisa Žižková. Příjemný podvečer.
1: Dobrý podvečer. Dvě nová grilovací místa pro veřejnost připravila Praha 3 v parcích Habrová a Parukářka. Prezident Pavel má podle premiéra Babiše přehodnotit svou účast na summitu NATO. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat do 19. července. Zítra má být převážně oblačno, přehánky a bouřky a teploty maximálně 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha 3 rozšíří nabídku veřejných grilovacích míst. Za 830 tisíc korun pořídila dva nové grily do parků Parukářka a Habrová. Lidé si je budou muset předem rezervovat. V provozu budou od 1. července. Pokud se nová místa osvědčí, chce radnice v budoucnu zařídit další, říká radní Prahy 3 Jan Bartko z Pirátů.
3: Nové dvě grilovací místa budou mít veškerý potřebný komfort, související infrastrukturu. Díky rezervačnímu systému si každý bude moct být jistý, že se na grilovací místo vejde.
1: Prezident Petr Pavel má podle premiéra Andreje Babiše z ANO přehodnotit svou účast na summitu NATO v Ankaře, řekl to po jednání vlády. Podle Babiše by to přispělo k uklidnění sporů mezi Hradem a vládou. Zúčastnit by se prezident mohl příští rok. Předseda ODS Martin Kupka řekl, že je v zájmu Česka, aby zastoupení na summitu bylo silné a přesvědčivé. Spory o účast prezidenta podle něj ničemu nepomáhají.
4: Nechápu sice slova premiéra, který vyzývá prezidenta, aby nakonec přehodnotil svoji účast, když je úplně jasné, že v našem společném zájmu je, aby účast České republiky byla co nejsilnější, abychom tam dokázali co nejlépe uplatnit národní zájmy.
1: Delegaci na summit NATO podle rozhodnutí vlády povede premiér Babiš. Prezident Pavel uvedl, že kabinet postupuje v rozporu s předběžným opatřením Ústavního soudu a v čele delegace by měl stát on. Babiše vyzval ke společnému dialogu. Vláda rozhodla, že regulace cen pohonných hmot bude pokračovat až do 19. července. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se prodej nafty a benzínu od 20. července k běžné praxi. Regulaci vláda zavedla kvůli konfliktu na Blízkém východě v dubnu. Dosud platné opatření počítalo s jejím ukončením na konci června. Region Jižní Tyrolsko na severu Itálie zasáhly silné bouřky. Podle agentury ANSA místy napršelo až 50 mm srážek za hodinu. V okolí města Merano se kvůli sesuvům půdy museli evakuovat desítky lidí. Na místě zasahoval i vrtulník. Poškozené jsou tři obytné budovy, propadla se také místní silnice. Varování před bouřkami v oblasti trvá i nadále. Spolu s ním zůstává v platnosti i nejvyšší stupeň výstrahy před vysokými teplotami. Čeští tenisté Dalibor Svrčina a Darja Vidmanová vypadli při debutu v hlavní soutěži Wimbledonu. V prvním kole 23-letý Svrčina prohrál s turnajovou 16-kou Američanem Tienem 1-6, 4-6, 7-6 a 3-6 a stejně stará Vidmanová nestačila při Grand Slamové premiéře na jeho krajanku a nasazenou čtyřku Jessicu Pegulaovou podlehla jí 5-7 a 3-6. Zítra čekejte v Praze převážně oblačno, večer od jihu možné přehánky nebo bouřky, někde i silné a teploty 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už doprava a Lukáš Miller.
5: Hezký podvečer, tak v Praze teď provoz brzdí zejména regulace tunelu Blanka. Pomalej se tak jede v Dobříšské ulici, také v Hradlické nebo i v Povltavské ulici v Troji a to zdržení směr tunely je vždy asi 10 minut. Pomalu se jede na příjezdech do centra Prahy po magistrále a to jak na Nuselském mostě, na příjezdu do Legerovy, zdržení od kongresového centra 10 minut. 10 minut se popojíždí také ve Vilzenově od Bulhara k muzeu. Ve Kbelské pak čekejte zdržení obou směrně mezi Novopatskou a Hloubětínem, je to vždy na 10 minut. 10 minut naberete i v Bělohorské obou směrně před křižovatkou Vypich, anebo také i v Českobrodské na příjezdu do Běchovic směrem z centra Prahy. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Pražský update.
6: Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
8: Praze nepojede o víkendu metro.
9: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
0: V dnešním pražském updateu vám například naše létající redaktorka poradí, kde můžete najít nejvíce starých herních automatů pohromadě. Majitelé psů budou mít od středy novou povinnost. Své mazlíčky budou muset zapsat do státní centrální evidence psů. Kolik na to budou mít času, jak psa zapíšou a kolik to bude stát, řekneme už za chvíli. A jako vždy v této hodině uslyšíte perný den Petra Jungmana. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký večer.
2: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update.
1: Od středy začne v Česku fungovat nová centrální evidence psů. Spustí ministerstvo zemědělství. V databázi budou identifikační údaje o psech a jejich majitelích. Ti mají od července povinnost svého psího mazlíčka do státní databáze zaregistrovat. Bez registrace hrozí chovatelům a majitelům psů pokuty od 50 tisíc do 300 tisíc korun.
2: Je na čase, já vím, že jako je několik těch registrů, sama jsem svýho psa hlásila, teďko je asi ve dvou registrech.
3: Říká v pražských Rýgrových sadech Aneška, která tu venčí svého psa.
2: Člověk nevěděl kam a když by byl teda jeden nějaký velký, tak asi by to bylo fajn.
3: Povinnost očipovat psy měli jejich majitelé už od roku 2020. Zmiňované registry, které fungují teď, nejsou propojené a práce s nimi je proto komplikovaná, říká ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
4: A nejsou to státní registry, ale soukromé. Proto je podle veterinárního zákona nezbytné, aby chovatel nechal svého psa zaregistrovat do celostátní evidence CEP.
3: O zápis do registru musí majitel psa požádat veterináře. Ten bude mít povinnost do 7 dnů zápis udělat. Není ale potřeba ke zvěrolékaři vyrazit hned 1. července, říká ministr Šebestián.
4: Nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině a štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě.
3: Evidence tedy podle něj bude kompletní do 3 let. Registrace vyjde majitele podle veterinářů na nižší stovky korun. Systém bude provozovat Komora veterinárních lékařů, říká její prezidentka Petra Šinová.
5: My jsme připraveni, spíše nám to bude ubírat samozřejmě čas, který my potřebujeme věnovat na léčení a preventivní péči o naše vlastně klienty, o jejich mazlíčky. Proto velká část veterinárních lékařů to bude dělat také mimo ordinační hodiny.
3: Na povinnosti veterinářů a majitelů psů dohlédne státní veterinární správa. Ta zatím velké kontroly v červenci neplánuje. Registr ale využije při kontrolách tzv. Psích množíren, říká ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerád.
6: Přijde nějaký podnět, tak se podíváme do té databáze, uděláme si výpis všech psů, který má chovatel a už s tím půjdeme k němu a budeme ztotožňovat, jestli je to pravda, není to pravda.
3: Při odběru štěňat pak podle Semeráda noví majitelé můžou pochovateli žádat potvrzení o registraci v databázi a bez něj si štěně nebrat. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský
1: update. A teď pražská doprava a Lukáš Miller.
7: Hezký podvečer, tak v Praze stále dopravu brzdí regulace tunelu Blanka. Kolony kvůli tomu jsou tak před vjezdy do tunelu v Dobřížské, Radlické nebo i v Pohltavské v Troji. To zdržení směr tunely ale není nikterak velké, maximálně pár minut. Pomalu se stále jede na příjezdech do centra po magistrále, a to jak na Nuselském mostě zhruba z poloviny mostu do Legerovy, a je to na asi 10 minut, a do 10 minut se zdržíte i ve Velzonově ulici, tam teď kolona začíná už za křižovatkou Bulhar, pokračuje pak k muzeu. Plnější je stále Ječná ulice, z Karlova náměstí nahoru na IP Pavlová čekejte zdržení asi 10 minut. 10 minut se popojíždí v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich a silnější provoz a nárazové kolony jsou pak také na Jižní a Štěrboholské spojice. Od Běchovic a také od Lanového mostu vždy k Průmyslové je to asi na 10 minut. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský
1: update. Místo, kde je nejvíce starých herních automatů, objevila naše létající redaktorka Monika Doleželová v Praze na Chodově. A tak šla zjistit, co vše si tam fanoušek videoher může zahrát a proč jsou staré automaty tak unikátní a oblíbené.
2: Dneska ty hry jsou hodně dělané jako přímočaře, že vlastně vás to nikam moc nepustí. A nebo naopak, potom počítačové hry, ty jsou vlastně naopak strašně rozlehlý, že je to svět, do kterého se ponoříte na desítky hodin, dní. Kdežto ty hry dřív trošku to potom hráči něco vyžadovalo, aby ten hráč byl v tom dobrý. On se i říká easy to learn, hard to master, že vlastně jako jednoduchý tu hru pochopit, ale opravdu naučit se to, a to už chce ten skill.
3: Vysvětlil mi rozdíl mezi starými a novými videohrami majitel automatů a velký fanoušek videoher Čeněk Cibien. Zajímalo mě také, co na těch starých hrách fanoušky baví.
2: Dneska hra na PlayStation 5 a na Xbox vypadá prakticky stejně. Můžeme hrát takzvaný crossplay, že můžeme hrát online, jak ty konzoloví hráči s těma počítačovýma na stejných serverech proti sobě. Dřív to tak jako nebylo. Dřív ta hra, když vyšla na třeba 94. roce, 16-bitová hra na Sega Mega Drive a potom vyšla na Super Nintendo Entertainment System na SNES, tak ty hry jsou úplně rozdílné. Mají trošku jiný ovládání, trošku jinou rychlost, jinou grafiku, protože mělo to jinou logiku, nebylo to tak jakoby podobný logiku, myslím, ve smyslu toho operačního systému, který jinak zpracovával obraz, textury, 3D objekty. Tenkrát to bylo hodně na tom znát a to je to, co mě baví. Bylo tam prostě něco, co ty lidi jako bavilo, předháněli se, chtěli to poznávat a hlavně i v té době to bylo něco neuvěřitelného.
3: Na Chodově si můžete zahrát i na herní konzoli z 80. let a porovnat to s dnešními moderními. Z novějších přístrojů je velmi oblíbená japonská hra na ovládání vlaků a z těch starších třeba hra Darius.
2: Tady se dostáváme do další sekce zrovna k automatům, který jsou technicky pro mě taky zajímavý. To je Darius Burst X, je to vlastně arkáda pro 4 hráče. Tenkrát nebylo možné nějak rozumně cenově vyrobit takhle velkou širokou úhlovou obrazovku. Ta obrazovka má zhruba 2 metry na šířku. Ty designéři a technici si poradili tím způsobem. Jedna polovina obrazovky je LCDčko. To LCDčko je schovaný dole v tom těle toho automatu a vykoukáte do zrcadla. Takže vlastně máte bez rámečku vlastně jako dvě LCDčka, přímý vlastně velký displej. Nepoznáte to, že nekoukáte na 2 displeje, máte pocit, že koukáte na jeden velký displej.
3: Pokud fan arénu navštívíte, hru si nastudujete velmi rychle, postupně zkoušíte, no a buď vás to chytne, anebo zkusíte další. Monika Doleželová, Rádio Praha.
0: Pražský update.
4: Pražští hasiči.
5: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
6: V Praze nepojede o víkendu metro.
5: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Je 6:30, v rámci pražského updateu už je připraven souhrn dnešních pražských zpráv s Denisou Žižkovou.
1: Přeji dobrý podvečer. Český hydrometeorologický ústav dnes před 16. hodinou odvolal smogovou situaci v Praze a Středočeském kraji, kde platila kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu od nedělního odpoledne. Pražské metro na lince C nepojede od soboty 4. července do pátku 10. července v úseku nádraží Holešovice Pražského povstání. Důvodem je modernizace zabezpečovacího zařízení. Cestující mohou využít náhradní autobusovou dopravu XC. Pražský dopravní podnik o tom informoval na webu. Náhradní autobusy budou kopírovat trasu metra. Pražský magistrát rozdělil městským částem na projekty související s bojem s klimatickou krizí za posledních 6 let zhruba 575 milionů korun. V posledních letech nicméně podpora výrazně poklesla. Mezi opatření radnic patří především výsadba stromů a další zeleně, vodní prvky, revitalizace vnitrobloků nebo opatření pro nakládání s dešťovou vodou. Praha 6 založí samostatnou Montessori školu. Fungovat bude v základní škole na Dlouhém Lánu. Montessori třídy v této škole existují od roku 2003, ale pro tyto třídy je podle vedení městské části nutné ustanovit vlastní školu a vedení, protože mají jiné potřeby než standardní třídy. Rozhodli o tom dnes zastupitelé městské části. Praha 3 začne od července nabízet lidem možnost po online rezervaci využít dvě místa vybavená elektrickými grily. Ty městská část umístila v areálech svojí příspěvkové organizace Sarab 3 a lidé za hodinu jejich využívání zaplatí 100 korun. Grilovací místa se nacházejí i jinde v metropoli. Zítra bude v Praze převážně oblačno, večer od jihu možné přehánky nebo bouřky i silné a teploty 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to momentálně vypadá na silnicích, řekne Lukáš Miller.
3: Hezký podvečer, tak na pražském okruhu jsou aktuální komplikace směrem z D1 na letiště, za sjezdem na Barrandov na 18. kilometru řeší nehodu kamionu s osobním autem, jsou v odstavném pruhu, nepřekáží, ale kolona je i tak od Lochkovského tunelu asi na 15 minut. Pomalu se stále jede na příjezdech do centra Prahy po magistrále, a to jak na Nuselském mostě před Legerovou, tam je zdržení 10 minut, také ve Velzenově se 10 minut stojí od Bulhara k muzeu. Plní se i Ječna z Karlova náměstí na IP Pavlova, také tam je to asi na 10 minut. Ve Kbelské ulici se 10 minut popojíždí směrem do Hloubětína, a to od Novopatské k Poděbradské k semaforům. 10 minut naberete i v Bělohorské z centra před Vypichem, anebo také na Štěrboholské spojice od Běchovic k Průmyslové. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Letní měsíce v Biu oko budou patřit Dobrákovi, Lovci démonů, Vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už stokrát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, Nebezpečné známosti, Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Biu oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.cz. Net. Mediálním partner je Rádio Praha.
2: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Máme 29. června a na Rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pondělí 29. června. Svátek mají nositelé mužských jmen Petr a Pavel, tedy Skála a Malý Nepatrný. Obzvlášť velká gratulace na hrad, tam jsou oba najednou. Tady je taky jeden Petr Jungmann, ale svátek mám v únoru. Pěkný den. Chuchelská řeš se odehrála před 145 lety. V roce 1881 se výletní restaurace v Malé Chuchli stala dějištěm bitky mezi českými a německými studenty. Šarvátka se odehrála v době, kdy se rozdělovala i Karlo Ferdinandova univerzita na českou a německou. K události došlo 17 dní po otevření a měsíc a půl před požárem Pražského národního divadla. Existují konspirační teorie, které jsou hru náhod, které způsobily požár a stížily jeho hašení, dávají do souvislosti právě s národnostním napětím. Takzvanou akci 77 tisíc o převodu 77 tisíc úředníků do výroby schválila československá vláda před 75 lety v roce 1951. Nakonec bylo převedeno 51 tisíc lidí. Nejzářivější hvězda hollywoodského nebe, Marilyn Monroe, se potřetí a naposledy vdávala před 70 lety v roce 1956. Ve White Plains v New Yorku se jejím mužem stal spisovatel Arthur Miller. Marilyn konvertovala díky tomu i k judaismu. Manželství nevydrželo ani 5 let. Polských Fiatů 125P jezdívaly tisíce i po našich silnicích. Prostorné licenční auto silo naposledy z výrobní linky před 35 lety v roce 1991. Ve Varšavě se vyráběly 125ky skoro 25 let. V předčasných parlamentních volbách v Kuvajtu přesně před 20 lety mohly poprvé volit i kandidovat ženy. Žádná ale nebyla zvolena. Před 140 lety v roce 1886 se v Lucembursku narodil jeden z otců Evropy. Francouzský politik, dvakrát premiér země Robert Schuman. Právě on byl jedním z průkopníků západoevropské integrace a prvním předsedou Evropského parlamentu. Kulatou šedesátku by dneska oslavil zpěvák skupiny Šum Svistu, rodák z Boskovic Daniel Nekonečný. Já přeju pěkné poslední pondělí v červnu a úspěšný nový týden.
1: Radio Praha 107,1 FM a DAB+.

0: Update. Tuzemská kapela Lake Malawi oslovuje svým zvukem a tvorbou nejenom publikum u nás, ale také v zahraničí. Teď představili nový single a klip. Kde vznikal a jak to, se dozvíte už v následující reportáži Sabiny Vosecké.
1: Popová hudební skupina původem z Třince vznikla po rozpadu Charlie Strait. Na představení klipu Let's Cancel the Wedding zahráli novinku přímo naživo.
2: Ona vznikala trošku divoce. My jsme si pozvali takového skvělého top 3 švýcarského producenta Toma Ellera, se kterým kamarádíme už dlouho, už jsme si nějaké písničky dělali. Tak jsme pozvali do Portugalska, on totiž rád surfuje, tak jsme si řekli super, pronajmeme si tam nějaké jako krásné studio. Takže Albert ještě tam se poptával známých a dokonce říkal, hele, doporučili mi to perfektní studio, já jsem tam ani nešel podívat, ale viděl jsem nějaké fotky, vypadá to dobře. No a když jsme tam došli s tímto producentem, krásné hodinky, jakoby připravený, tak jsme otevřeli dveře a byla to vlastně garáž.
1: Popisuje vznik nového singlu baskytarista Jeroným Schubert.
2: Byla to garáž, vedle nás jeden pán montoval kola, někde vedle jakoby túrovali motorky, no ale nás to, že jsme vešli do této jakoby garáže, inspirovalo k tomu, že jsme řekli, OK, je to jak zkušebna, kdyby nám bylo 16, jsou tu nástroje, tak je vezmem a prostě místo toho, abychom se mačkali jako v garáži za počítačem, tak to vlastně vlastně zkusíme, jak kdysi se skládalo, jak třeba Beatles, vezme jenom nástroje a složíme něco.
1: Malé nahrávací garážové studio tak nakonec inspirovalo hudebníky udělat to jinak.
3: Já jsem si sedl za bicí a Jeroným měl basu, ten producent Tom měl kytaru a my jsme to skládali jako na místě. My jsme, ta písnička nám trvala třeba 5-6 hodin a pak, až jsme to měli celé vymyšlené naživo, tak teprve potom se začalo nahrávat, jo? Což je podle mě velice příjemné, je to takový ten starý styl a mě na tom třeba baví i to, že jsem tam nahrál bicí, což úplně není standard, já nejsem bubeník, i když jako několik let jsem cvičil.
1: V klipu si zahrála taky manželka Alberta Černého Bára, ale i další známé osobnosti, třeba Tereza Maxová nebo Matěj Rupert.
3: My jsme se s Bárou to ráno pohádali a já jsem měl takovou blbou náladu, takovou trochu naštvanou a chtěl jsem to ze sebe nějak dostat jako ven. Takže já jsem si sedl za ty bicí, začal jsem do toho mlátit a začal jsem zpívat I get the feeling we should cancel the wedding, whoa. A jim se to právě líbilo, takže až budu zase naštvaný, sednu si za bicí.
1: Stejně jako většina českých kapel je i pro Lake Malawi léto vytíženým obdobím. Zastihnout je můžete na koncertech napříč celou republikou. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
4: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: A teď pražská doprava a Lukáš Miller.
5: Hezký podvečer, tak na pražském okruhu stále ještě opatrně směrem z D1 na letiště za sjezdem na Barrandov na 18. kilometru řeší nehodu kamionu s osobním autem. Blokován je odstavný pruh, nehoda nepřekáží, ale přesto se zpomaluje zdržení od sjezdu na Barrandově asi na 5 minut. Kromě toho už provoz v Praze poměrně výrazně zeslábl, pouze kratší kolona je na Štěrboholské spojce na příjezdu průmyslové směr Lanový most, zdržení asi 5 minut od sjezdu na Štěrboholy, 5 minut se popojí také na konci Kbelské ulice před semafory v Loubětíně, anebo také na konci Nuselského mostu, stejně tak i ve Vilzenově. Kratší fronta je od hlavního nádraží k muzeu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Nemůžete přece zastavit dopravu.
7: Že nemůžu? Tak se dívejte.
6: Dáma na koleji. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
8: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
9: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: A pojďme si ještě říct, jaké nás čeká v Praze počasí dnes v noci a zítra. Tak v noci i zítra oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky, ojediněle mohou být i velmi silné. Noční teploty ještě tropické, 21 až 19 stupňů Celsia. Zítra přes den už budou snesitelnější než v posledních dnech. Budou se tady pohybovat mezi 28 a 30 stupni.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Skvělý Simpler, tam Mick Hucknall. Máme právě teď 19 hodin, jsou tady další dnešní zprávy a ve studiu Denisa Žižková. Hezký večer.
1: Hezký večer. Řidiči na cestě z dálnice D7 do Prahy musí jezdit jedním pruhem. Popadané stromy a poruchy zabezpečovacího zařízení zastavily vlaky na Vysočině a na Kolínsku. Herec Keanu Reeves a jeho kapela Dogstar dnes vystupuje v Praze. Bude převážně oblačno a přehánky nebo bouřky, teploty zítra maximálně 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ve směru z dálnice D7 do Prahy řidiči ode dneška projíždějí křižovatkou Aviatická pouze jedním pruhem. Důvodem je pokračující rekonstrukce křížení, kterou ředitelství silnic a dálnic zahájilo na konci dubna. Omezení potrvá do 10. srpna. Ve směru z metropole do Slaného zůstane silnice průjezdná ve dvou pruzích. Samotná rekonstrukce křižovatky Aviatická má skončit až příští rok v září. Silné bouřky komplikují železniční dopravu na Vysočině a na Kolínsku. Kvůli popadaným stromům nejezdí vlaky na Dačicku a na hlavní trati z Kutné Hory do Kolína. Po úderech blesků je zastavený provoz i na koridoru z Kolína do Pardubic. Pokračuje mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
3: Některé popadané stromy evidujeme i na Jihlavsku a dva případy máme po úderu blesku vyřazený zabezpečovací zařízení, takže tam také je v tuto chvíli zastaven nebo omezen provoz a doporučuji sledovat informační kanály Správy železnic a dopravců.
1: Na odstraňování následků podle Kavky aktuálně pracují hasiči Správy železnic. Kriminalita v Česku neroste, loni byla zhruba stejná jako v roce 2024. Přibývá ale případů s vysokou agresí u dětí, vyplývá to z dat nejvyššího státního zastupitelství. Podle jeho výroční zprávy se také začíná objevovat takzvané zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká kvůli touze něco zažít, vyzkoušet si hranice nebo získat adrenalinový pocit. Podle nejvyššího státního zastupitelství přibývá také projevů násilí mladistvých v online prostředí. Jde často o výhrušky, kyberšikanu nebo sebepoškozování. V pražském Sasazu dnes vystoupí americká rocková kapela Dogstar, ve které hraje na baskytaru herec Keanu Reeves. Skupina vznikla na začátku 90. let. Po 20-leté pauze se znovu dala dohromady v roce 2022 a o dva roky později poprvé koncertovala v Česku na festivalu Rock for People.
4: Zakládajícím členem Dogstar je kromě Reevese také bubeník Robert Milehouse. Později se k ním připojil kytarista a zpěvák Brett Domrose. V polovině 90. let Dogstar předskakovali mimo jiné skupině Bon Jovi. Dnes večer se pražskému publiku představí s písněmi z posledního alba Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, které vyšlo po jejich návratu na scénu. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
1: Miroslav Koubek už není trenérem české fotbalové reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě přijal rezignaci 74-letého kouče. Koubek přebral národní tým v prosinci loňského roku a dovedl ho přes baráž na mistrovství světa. Na šampionátu ale Češi skončili s jedním bodem ve skupině poslední. Bude zítra převážně oblačno, večer od jihu možné přehánky a bouřky i silné a teploty 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jaká je teď situace v dopravě, popíše Lukáš Miller.
5: Hezký večer, tak v Praze je ten provoz plynulý, projíždí se bez zásadních komplikací, opatrně ale v tunelu Blanka směrem Stroje na Břevnov. Na začátku tunelu stojí dodávka v pravém pruhu, vybočuje se ale bez kolon. Menší kolony na 5 minut, pak čekejte na konci Kbelské ulice, směr Průmyslová, to před semafory v Hloubětíně. 5 minut pak naberete i na magistrále od nádraží k muzeu a 5 minut se popojíždí také z poloviny Nuselského mostu na příjezdu do Legerovy. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je hudební menu po 19. hodině. Budou tady Madonna a Sabrina Carpenter. taky Dev Hart. A opět společně Marshmallow, Sting a Pink. Tak tolik k muzice, no a už za chvilku se vypravíme do Národního muzea, které získalo mimořádně cenný a rozsáhlý dar. Prozradíme, co to je, počkejte si na to. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: talk about.
1: Národní muzeum v Praze získalo neobvykle rozsáhlou a cennou sbírku savců z Nové Guineje. Na tropickém ostrově ji během své expedice před lety nazbíral zoolog František Vejmělka a nedávno ji muzeu daroval. Jde o 780 exemplářů, které dokumentují více než 60 druhů savců z pralesa nejvyšší hory Papui Nové Guineje.
2: Tady ten největší sud, tam je ta největší chlouba, to je ta velekrysa, kdybychom ho měl srovnat, tak je zhruba velikosti naší ondatry.
3: Kurátor sbírky savců Národního muzea Petr Benda právě vytahuje ze sudu jednoho z největších myšovitých hlodavců světa, Malomys istapantap.
2: Je to teda největší hlodavec vůbec té australazijské oblasti.
3: Cítíme, že to je naložené v lihu.
2: Je to v 70% roztoku alkoholu.
3: Právě velekrysu, která může vážit až 2 kg. František Vejmělka z Biologického centra Akademie věd jako první zdokumentoval v jejím přirozeném prostředí. V sudech a krabicích s alkoholem je toho ale mnohem víc. Hlodavci, vakomyši, kuskusové nebo klokani.
2: Takhle, když se podívám do něčeho jiného.
3: Petr Benda otevírá malou plastovou krabici.
2: Ale tady už máme místní krysu, je tady mnohem menší zvířátko, které žije v pralese, které tu naší krysu připomíná, ale asi poloviční velikosti a má taky mnohem kratší ocas.
3: Doslova pokladem ale byl pro Františka Vejmělku jeden z nejmenších hlodavců. Extrémně vzácná mikrohydromyš.
4: Je unikátní v tom, že má na předních horních hrzácích odolnou rýhu. Ale to, že se jedná o dva druhy, jsem zjistil až po pár letech po genetickém zkoumání.
3: Při expedici pro něj byla důležitá spolupráce s místními Papuánci, kteří znali terén i zvířata.
4: Já jsem ani odkupoval jich lovená zvířata, snažil jsem se je doprovázet i na nočních lovech.
3: Ve sbírce je tak od místních i několik kosterních exemplářů, například vyúzené lepky, které mají Papuánci jako posvátné předměty.
2: Takhle se můžeme podívat. To byste mohla poznat.
3: Připomínáme to trošku ježuru.
2: A je to skutečně ježura. A to je právě vidět tady krásně, že to je vlastně vyuzená lebka, která visela někde, protože oni je měli jako posvátné, zavěšené ve svých chýších.
3: Říká Petr Benda, takto rozsáhlý a cenný dar za svou kariéru nepamatuje.
2: No já jsem tady 29. rokem a vlastně takováto sbírka nikdy přijímána nebyla. Je to materiál, který nesnese srovnání.
3: Kolekce zůstane v depozitářích Národního muzea a bude sloužit pro další výzkum. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
5: Pražská kultura. Mít týdne.
6: Tentokrát jste do hry o body poslali 3 novinky a 1 návrat.

0: místo, minulá novinka, UDG odlétáš. Čtvrtá je další novinka, Taylor Swift a její I Knew It, I Knew You. Na třetí příčce Eva Farna, Perpetuum Mobile. A konečně čtvrtá novinka, která se probojovala do žebříčku, ta je na druhé příčce, Fast Food Orchestra, Správnej směr. První místo, bez změny, Botox a Pyžamo. No a teď už je to zase na vás a vašich hlasech. Hlasujte na praharozhlas.cz.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: Hit týdne.

Tak to je skvělá formace OMD, která bude opět v Praze, a to teď o letních prázdninách dokonce. 22. srpna OMD dorazí do pražských Holešovic. Tak to je jedna kulturní pozvánka, hudební, a teď už připomenutí počasí, jak bude v následujících hodinách, tedy v noci a také zítra v poslední červnový den. Tak oblačno až zataženo se očekává, místy přehánky a bouřky a ojediněle i velmi silné. To platí jak pro dnešní noc, tak i pro zítřejší večer a noc. Noční teploty z dneška na zítřek ještě tropické, 21 až 19, a zítra přes den už budou snesitelnější rozhodně než poslední.

0: a teď už pravidelné metropolitní tepy a s nimi Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Jaké to je vyrůstat na pomezí dvou kultur, konkrétně té české a větramské? Přesně tuhle otázku si klade výstava Little Hanoi Next Generation. Představuje příběhy druhé generace Vietnamců v Česku skrze portréty a osobní výpovědi. Expozice otevírá témata identity, kořenů a hledání vlastního hlasu mezi dvěma světy. Na speciální velkoformátovou výstavu zve České centrum, které najdete na Václavském náměstí. A nebo se vydejte do letního kina v Doxu. Pod vzducholodí budou promítat film s Jimem Carreym Truman Show. Ten prozkoumává moc médií a stále méně zřetelnou hranici mezi skutečností a jejím mediálním nebo virtuálním obrazem. Snímek z roku 1998 začíná v letním kině v holešovickém Doxu v úterý ve 21.30. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
3: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show o život.

0: turn to dust all that I adored. Tak to byly Bastille na Rádiu Praha. Jsou tady zprávy na 20. hodinu a ve studiu už je připravená Denisa Žižková. Hezký večer.
1: Dobrý večer. Miloš Vystrčil by chtěl obnovit jednání nejvyšších ústavních činitelů. Hasiči kvůli bouřkám vyjížděli přibližně k 250 událostem. V českém USAR týmu ve Venezuele se připojí dalších 19 záchranářů. Zítra bude převážně oblačno, přehaňky a bouřky, teploty maximálně 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS by chtěl, aby se vrátily společná jednání nejvyšších ústavních činitelů. Reagoval tak na dnešní pokračování sporu mezi Hradem a vládou. Premiér Andrej Babiš z ANO oznámil, že bude vedoucím delegace v Ankaře on, ale podle prezidenta Petra Pavla by delegaci měl vést nejvyšší ústavní činitel. Vystrčil dnes Českému rozhlasu řekl, že by uvítal konstruktivní dialog.
3: Právě když není na všechno stejný názor, tak je dobře se scházet a hledat nějaká společná, třeba i kompromisní řešení. A některé schůzky ústavních činitelů, kterých jsem se já zúčastnil, tak vypadaly. Že tam byl Miloš Zeman, Andrej Babiš, Miloš Vystrčil a Radek Vondráček. Neměli tam všichni stejný názor.
1: Jednání tohoto formátu se účastnil prezident, premiér a předsedové obou komor parlamentu. Koordinovali na nich zahraniční a bezpečnostní politiku. Naposledy se měli sejít letos v lednu. Prezident ale kvůli zpoždění některých politiků zrušil. Hasiči dnes vyjížděli přibližně k 250 zásahům spojeným s bouřkovou vlnou, která prochází Českem. Šlo hlavně o technickou pomoc. Nejvíc práce měli hasiči ve středních Čechách, Jihomoravském kraji a na Vysočině, říká mluvčí hasičů v jižních Čechách Václav Plný.
4: Evidujeme zvýšený počet zásahů souvisejících s čerpáním vody, odstraňování spadlých stromů nebo zabezpečení poškozených střech.
1: 19 českých záchranářů dnes večer odletí z Curaçaa slovenským speciálem do zemětřesením zasažené Venezuely, uvedla to mluvčí hasičů Klára Ochmanová. Část českého USAR týmu musela na ostrově čekat kvůli nedostatečné kapacitě prvního letadla. Český záchranářský tým ve Venezuele bude po jejich příjezdu kompletní. Majitel fotbalové Dukly Matěj Turek se domnívá, že místo vyloučené Karviné by měl první ligu hrát jeho pražský klub, řekl to ve vysílání Českého rozhlasu. Právní interpretaci týmu působícího na Julisce ale už přezkoumala Ligová fotbalová asociace a s výkladem Dukly nesouhlasí. S nabídkou hrát šance ligu LFA jako první oslovila druhý tým druhé ligy Táborsko. Pak by případně nabídka mířila do brněnského Artisu a až potom na Duklu. Turek mluví o tom, jak by celá kauza mohla teď pokračovat.
5: Pokud shledáme, že to vysvětlení, které jsme dostali, není dostačující, tak budeme žádat náhradu škody finanční. Ano, tak tam, jakmile se to rozhodne a spustí, tak tam žádné jiné řešení není. Jako nemáme problém s tím, že tam bude hrát někdo jiný. Ten problém je, že se domníváme, že nám bylo upřeno právo, které jsme měli my.
1: Zítra bude v Praze převážně oblačno, večer od jihu možné přehaňky a bouřky a teploty 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A ještě stručně z dopravy po 20. hodině, tak v Praze v hlavním městě už by měla být doprava klidná. Podíváme se tady za Prahu na D5, plzeňskou dálnici. 11,5 km ve směru z Prahy na Plzeň. Tady by mělo být odstavené porouchané vozidlo, zřejmě nákladní vozidlo, tak opatrně, šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to je hudební nabídka po 20. hodině Lola Young. Xindl X.
6: Chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolit trochu víc.
0: A třeba Tatey McRae. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemný předposlední červnový večer.

0: One Man in My Heart a Human League na Rádiu Praha. Zatímco většina souborů na konci června uzavírá sezonu a odjíždí na prázdniny, Laterna Magica míří do Avignonu. 4. července uvede v rámci OFF programu tamního divadelního festivalu světovou premiéru inscenace Perpetuum Havel v režii Petra Boháče. Jedná se o historicky první premiéru Národního divadla ve Francii.
1: Kdy se v roce 1989 v lednu dostal do vězení v rámci Palachova týdne.
2: Vzpomíná znalkyně díla Václava Havla Anna Frajmanová ve 12 let starém dokumentu, který vznikl jako součást uvedení dosud málo známého Havlova díla. Sám autor do něj vepsal řadu režijních poznámek o tom, že by herci měli využívat pantomimu a také prvky cirkusové artistiky. Pod názvem Perpetuum mobile a neb 7 dní pana A ho připravili tehdejší studenti hudební a taneční fakulty AMU Praha. Uváděli jej jako němou absurdní grotesku. Vůbec poprvé libretto zpracoval švýcarský mim Albert Folletti. Na prosbu jeho manželky Lenky Machoninové totiž Václav Havel koncem března roku 1989 pantomimické libretto napsal a v jednom z dopisů Olze Havlové odeslal z vězení. Libretto zaujalo také teoretičku umění a badatelku Ladislavu Petiškovou, která oslovila tehdejší umělce Hamu. A tehdy, v roce 2014, byl mezi nimi i Radim Vizváry, současný šéf Laterny Magiky.
3: Tento text mě velmi se zaujal, protože Václav Havel ho napsal jako vězeňskou pantomimu. A mě jako mima přišlo fascinující, že Václav Havel napsal něco pro nonverbální divadlo.
2: Vzpomíná Radim Vizváry, který se na Havlovo Perpetuum rozpomněl, když přišla výzva přivést do Avignonu něco takzvaně od Havla.
3: Je také důležité říci, to originální dílo se jmenuje Perpetuum mobile a my jsme ho trošku aktualizovali, protože Václav Havel zanechal z tvůrců takovou jakousi fakturu, že to dílo můžou zpracovat dle vlastní fantazie.
2: Vizváry k režii dosud téměř neinscenované předlohy přizval Petra Boháče. Téma považuje za stále aktuální. Popisuje situaci člověka, který je potrestán za to, že řekne svůj názor a hájí své morální postoje. Michaela Vetyšková, Český rozhlas.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: feet.
1: Tak máme 8:30 a zhruba tedy za 35 minut tady bude náš pravidelný hudební speciál. Každé pondělí je to vinyl, o kterém rozhodujete vy, naši posluchači, hlasováním na Facebooku Rádia Praha. A hlasovali jste do dnešní 12. hodiny, jak je tomu zvykem. A tentokrát musím říct, že to hlasování, jak se vyvíjelo od minulého úterý až do právě dnešního pondělí 12. hodiny, tak se proměňovalo tentokrát. Někdy, a většinou to tak je, že nasadí tedy opravdu finish, dá se říct si už ze začátku, jeden z těch dvou interpretů nebo skupin a jede to hlasování pro něj až do konce, až do té

A teď se tady přiznám, že mi tady utekla nápověda, ale když už jsem si do toho tak krásně napochodoval, tak doufám, že si vzpomenu. Vím, že to jedno album, o kterém zítra nebo od zítřka na Facebooku Rádia Praha budete hlasovat, jsou Pet Shop Boys z 80. a skvělé album Actually, tam je třeba hitovka It's a Sin a mnoho dalších. A ta druhá deska, teď se nespomenu, kdybyste mě zabili, jak se říká. Vidíte, neměl jsem si do toho nabíhat. Chtěl jsem udělat anonci, zmizel mi tady textík, takže bohužel ji neudělám. Takže Pet Shop Boys jedna volba, ta druhá. Zítra si všechno určitě přečtěte na Facebooku Rádia Praha a hlavně zase začněte nově hlasovat. Dnes si tedy vychutnáme, ještě jednou připomínám, po 21. hodině Janet Jackson.

0: Pas, letenka, zbalený kufr a informace o počasí. Asi každý chce vědět, jak bude během jeho dovolené. Jenomže když si otevřete třeba 3 aplikace, každá může ukazovat něco trochu jiného. Máme tip, jak se v tom zorientovat. Existují totiž stránky, které spojují téměř všechny numerické modely, ať už celosvětové nebo lokální. A čím více se jejich předpovědi shodují, tím vyšší je pravděpodobnost, že právě takové počasí na vaší dovolené bude.
1: A je to všechno na jedné stránce a člověk si může nastavit místo, které ho zajímá, takže pojedeme k moři a dáme si tam třeba Split.
2: Martin Pecha z Českého hydrometeorologického ústavu to teď zadává do vyhledávacího řádku stránky meteorologic.com, kterou si můžeme, a to je velká výhoda, přepnout i do češtiny.
1: A teď si tam vyjedeme prostě všechny dostupné modely. Jo, a můžeme si tady nastavit 3 dny a vidíme prostě, že trochu se to načítá, jak moc se ty modely liší od sebe.
2: A proto je nejbližší 3 dny vypadají skoro stejně. My tady vidíme graf, kde jsou dny a teploty. Každý ze zhruba 10 předpovědních modelů má svou vlastní barvu. A jsou to vlastně takové vlnky, sinusoidy, podle toho, jestli je den anebo noc.
1: Vidíme, že v nejbližší době, co se týče těch modelů, tak jsou docela sjednocený, že nebudou tam v těch nejbližších 5 dnech nějaký velmi významný teplotní rozdíly.
2: Graf si ale můžeme přepnout i na tlak, vítr, anebo a já to teď zkusím očekávané srážky. A tady vidím, že polovina modelů předpovídá na začátek července ve Splitu přece jen trochu deště.
1: To vypadá velmi dobře, maximálně přijde nějaká bouřka.
2: A podobně je to i na německé stránce weathercentral.de. Také tady jsou předpovědi počasí různých světových modelů i na 9, 14 nebo 16 dnů. A to pro kterékoliv místo na světě.
3: Co se týče teplot, tak ta předpověď má opravdu vysokou spolehlivost, třeba až na nějakých 10 dní dopředu. Problematické jsou srážky. Spolehlivost předpovědi po nějakých 3 dnech výrazně klesá.
2: Vysvětluje Monika Hlavsová z Ústavu globální změny Akademie věd, která se podílí i na webu Intersucho.
3: Ale většinou dáváme k dispozici předpověď na 9 dní dopředu.
2: Pro dovolenkový výhled počasí je ale nejpodstatnější, jestli se modely shodují, anebo se po prvních 3 dnech velmi rozchází.
1: Každých 6 hodin se ty modely přepočítávají, pak se třeba i ty ansámbly sjednocují a třeba už druhý den člověk ví, tak dobrý, budeme mít štěstí, vyjde ta slunečnější a teplejší varianta.
2: Různá předpověď počasí je dána rozlišením. Lokální modely řeší každé zhruba 2 km², globální cílí na plochu asi 5x větší. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Tak to byl Brian Adams na Rádiu Praha. Teď už jsou tady zprávy na 21. hodinu, které připravila opět Denisa Žižková. Deny, stále příjemný pondělní večer.
1: Hezký večer.

0: Obec Slapy pořídila 2 mobilní defibrilátory, jsou u autobusových zastávek. Desítky tisíc domácností jsou po silných bouřkách bez dodávek elektřiny. Muž v německém městě Štáde kvůli sporům s manželkou zastřelil 6 lidí. Zítra bude převážně oblačno, přehánky a bouřky, teploty maximálně 30 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: 2 automatizované externí defibrilátory pořídilo vedení obce Slapy u Prahy. Přístroje na záchranu lidského života jsou na autobusových zastávkách. Radnice je pořídila spolu s moderními elektronickými informačními panely, přes které se podle nezávislého starosty Františka Neužila boxy s defibrilátory otevírají.
2: Operátor vám řekne PIN, ten vymačkáte na tuhletu tabuli a dole se vám otevře ta krabice, z který je uložen ten defibrilátor.
0: Za informační panely s defibrilátory radnice zaplatila 340 tisíc korun. Od 1. července je obcím a dalším zájemcům pomůže financovat Středočeský kraj, který zřídí fond na nákup těchto přístrojů. Po silných bouřkách je bez elektřiny 30 tisíc domácností. Podle mluvčí společnosti ČES Soni Hollingerové evidují 630 poruch na vedení vysokého napětí a další desítky na napětí nízkém. Technici aktuálně pracují na obnovení dodávek. Největší problémy jsou podle Hollingerové ve středních Čechách.
3: Zde evidujeme asi 20 tisíc domácností bez elektřiny aktuálně především na Kolínsku a Kutnohorsku. Dále potom evidujeme poruchy také na Moravě, na Šumpersku a východních Čechách, především na Jičínsku. Předpokládáme, že bychom mohli během večera či noci dodávky obnovit.
0: Stát převezme do správy letiště Karlovy Vary, rozhodla vláda. Kromě civilního provozu ho bude využívat i pro armádní potřeby a nově také pro stanoviště letecké záchranné služby. Podle úřadu vlády zajistí ministerstvo obrany modernizaci vzletové a přistávací dráhy tak, aby letiště splňovalo požadavky NATO. Tragické střelbě v severoněmeckém městě Štáde nedaleko Hamburku zřejmě vedly rodinné spory a neměla politický motiv, uvedla to dolnosaská ministryně vnitra Daniela Berencová. 45-letý německý občan s tureckými kořeny tam zastřelil 6 zaměstnanců domova pro matky s dětmi. Podle policie vedl s manželkou spor o dítě. Střelec byl na místě zadržený. Tenista Dalibor Svrčina vypadl na Wimbledonu v prvním kole. Američanu Týnovi podlehl 1-3 na sety. S turnajem se při svém grandslamové premiéře rozloučila i česká reprezentantka Daria Vidmanová, která prohrála s Američankou Pegulovou 0-2. Nikola Bartuňková, Barbora Krejčíková a Karolína Muchová postoupily do druhého kola. Na cyklistické Tour de France budou debutovat Matias Vacek a Jakub Otruba. Pavel Bittner pojede slavný závod po loňské premiéře po druhé. Všichni 3 figurují v nominacích svých týmů, které je dnes oznámili. Tour začne v sobotu časovkou družstev v Barceloně. Zítra bude v Praze převážně oblačno, večer přehánky a bouřky, někde i silné a teploty 28 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu.

0: Dobrý pondělí a tudíž na Praze vinylový večer. Pokaždé nabízíme dvě desky, vyhlasováním rozhodnete, která z nich bude. Za všechny hlasy děkujeme a tentokrát jste v souboji dvou ženských hvězd, Whitney Houston, Janet Jackson, rozhodli pro nejmladší z rodu Jacksonu. Ano, z 10 dětí je právě ona tou nejmladší. Když její bráchové slavili jako Jackson's Five první úspěchy, ona byla ještě batole. To batole letos oslavilo v květnu 60 a prodalo přes 100 milionů desek. Tím se může pochlubit málo kdo. Cestu ke slávě jí otevřela dvě alba z 80. let. Její třetí LP Control a hlavně to čtvrté Rhythm Nation 1814 z roku 1989. A to bude deska, kterou si dneska dáme. Za ní dostala svoji první Grammy za nejlepší video. Janet stejně jako Michael výtečně tančila a hlavně skvěle vypadala. Na svém sex appealu postavila svoji image, i když občas to přehnala. Třeba jako ve finále Super Bowlu v roce 2004, které proměnila v tak trochu striptýzovou show. I když to vypadalo jako nechtíc, později přeci jen přiznala, že to byla choreografie a Justin Timberlake nebyl jen neohrabaným parťákem a sakra dobře věděl, co a jak velmi šikovně provádí. Vraťme se k muzice a desce Rhythm Nation 1814. Ta číslovka 1814 má symbolizovat rok, kdy vznikla americká hymna. Desky se prodalo celkově přes 12 milionů kusů a přinesla neuvěřitelných 8 singlů a top hitů, které se dostaly i k nám. Díky tomu, že ji z čerstva vydalo slovenské nakladatelství Opus, byla tehdy jako málo která aktuální deska k mání i našim diskofilům. A právě ze slovenského vydání dneska budeme hrát. I to mělo přes 61 minut stopáž. Do 10 zahrajeme tedy, co půjde. Tady je Janet Jackson a Rhythm Nation 1814. Dobře se bavte. A ještě jednou díky za vaše hlasy. Zítra začne hlasování a v něm Pet Shop Boys a Depeche Mode. Pěkný večer s Rádiem Praha a Janet Jackson.
1: We are a nation with no geographic boundaries, bound together through our beliefs. We are like-minded individuals, sharing a common vision, pushing toward a world rid of color lines.

0: protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.
1: Je 22 hodin.
2: Extrémním teplotám a poruchám klimatizace omezily České dráhy provoz některých souprav City Elephant v Praze a okolí. Po druhém kole přijímacích zkoušek jsou na středočeských středních školách stovky volných míst. Dálniční známky nebudou pravidelně zdražovat, roční má stát i nadále 2570 korun. Zítra bude převážně oblačno, večer přeháňky a bouřky a teploty 28 až 30 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Vlakové soupravy City Elephant Českých drah mají problémy s klimatizací, můžou za to extrémní vedra. Dnes ráno bylo mimo provoz v Praze a okolí 11 těchto jednotek. Na některých spojích proto jezdí místo dvou souprav jen jedna, říká mluvčí dopravce Petr Šťáhlavský.
4: Naši technici v depu nyní pracují na maximum, aby se vozidla co nejrychleji vrátila zpět do provozu. Prioritou je pro nás co nejrychlejší stabilizace provozu a omezení dopadů na cestující.
2: Prezident Petr Pavel nevyhoví žádosti premiéra Andreje Babiše z ANO, aby přehodnotil svůj postoj a na summit Severoatlantické aliance do Ankary nelétal. Hlava státu to uvedla dnes v živém vysílání na Facebooku. Pavel zdůraznil, že účast je jeho ústavní a pracovní povinností. Zároveň zopakoval, že o koordinaci zahraniční politiky se snažil od nástupu současného kabinetu. Na středních školách ve středočeském kraji zůstává po druhém kole přijímacích zkoušek přes 1200 volných míst. Šanci dostat se na školu tak mají i uchazeči, kteří se zatím na žádný obor nedostali. Volná místa nabízejí gymnázia, licea i odborné školy. Pokračuje krajský radní pro školství Milan Vácha z ODS.
5: Středočeský kraj v minulých letech navyšoval kapacity škol a oborů, takže ve spojení s modernizací škol je studium ve středních Čechách velmi dobrá volba. Vyzval jsem ředitele krajských škol, aby veškerá neobsazená místa po druhém kole vypsali pro kolo třetí. Na středních školách veřejných zřizovatelů jde tedy o celkem 940 míst.
2: Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat. Návrh dnes schválila vláda. Cena roční známky 2570 korun se tak nebude pravidelně valorizovat. Po jednání kabinetu to oznámil ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Návrh zachovává i slevy pro nízkoemisní auta. Novelu o pozemních komunikacích teď dostane k projednání sněmovna. Bednárek také připomněl, že parlament projednává senátní návrh na zavedení 24-hodinové dálniční známky. Ta by nahradila současnou jednodenní známku, platnou pouze pro kalendářní den. Kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na mistrovství světa skončil u české fotbalové reprezentace. Předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovu rezignaci. 74letý kouč uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla i údajná mediální kampaň. V současné atmosféře mu přestala práce u národního celku dávat smysl. Fotbalová asociace o tom informovala na svém webu. Zítra bude v Praze převážně oblačno, večer od jihu možné přeháňky nebo bouřky, někde i silné, a teploty 28 až 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Hit týdne. Startuje

0: a také jednu hodně vysoko nasazenou domácí věc. Tak pojďme na to.
1: Hit týdne. Nasazená novinka.
0: Nizozemské producentské duo Anotr spojilo síly se zpěvákem 54 Ultra. Single Talk to You vznikl během jejich studiového pobytu v New Yorku a stojí na spojení houseové produkce a živějšího organického zvuku. Anotr a 54 Ultra Talk to You.

0: hit týdne.
1: Nasazená novinka.
2: Olivia Rodrigo má venku novinku Stupid Song. Sama ji popsala jako skladbu, která vznikla z radosti, pobláznění a jedné nečekané londýnské situace. Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: hit týdne.
1: Nasazená novinka.
2: Charlotte Gott přichází se singlem I Could Be Mine. Je to současný pop s výrazným beatem, syntetizátory a lehce zastřenou kytarou, ale hlavně skladba o návratu k sobě samé. Charlotte Gott, I Could Be Mine.

David Guetta, Alok a Stick Figure dali dohromady single Run Run River s podtitulem Angels Above Me. Vychází z atmosféry původního songu Angels Above Me od Stick Figure a posouvá ji směrem k tanečnímu festivalovému zvuku. David Guetta, Alok, Stick Figure a Run Run River, Angels Above Me.

Pátou novinkou v nasazení je kapela Krištof z Dominik Alagia. Půlnoční hřích je skladba o touze, která nemusí dojít naplnění a o emocích, které se ozývají právě ve chvíli, kdy se láme den s nocí. Krištof a Dominik Alagia, Půlnoční hřích.

0: rozhlas.cz. Hit týdne.
1: Při pohledu do britského singlového žebříčku zůstává hodně výrazná Taylor Swift. Její I Knew It, I Knew You z filmu Toy Story 5 se dostalo na první místo a podle Official Charts mělo i největší prodejní týden. Zajímavé je i to, že jste tuhle u nás minule nasazenou věc poslali svými hlasy do hry o body, a to ne právě nízko, ale k tomu se ještě dostaneme. Novinky jsme si představili, do britského chartu nakoukli, teď už jdeme na pořadí hitu týdne Rádia Praha tak, jak jste ho poskládali svými hlasy. Desítka a pád ze čtvrtého místa, tady je Sienna Spyro, Material Lover.

0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha. Hit Speed číslo 6.
1: Šesté místo je posun o dvě příčky nahoru. Sigala, Jaxomi, Island Kidron a Riptide.

0: číslo 4. Číslo 4.
1: A další novinka, tentokrát ta, kterou jsme už nakousli, je z filmového světa, konkrétně z Toy Story 5 a postarala se o ní Taylor Swift. I knew it, I knew you.

Třetí místo patří písni, která se po třech koncertech Evy Farné v Edenu drží hodně viditelně i u nás. Minule byla druhá, Eva Farna, Perpetuum mobile. Yeah.

0: Hanzo uchlaně.
1: Čtyři změny v pořadí znamenají také čtyři odchody. Z desátého místa po čtyřech týdnech odchází Miles Smith, Hold Me in the Dark. A po šesti týdnech vypadly The Rolling Stones, In the Stars. Ze sedmého místa po jediném týdnu odchází Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. A největší pád zažila Cindy Marsos. Z třetí příčky po jediném týdnu vypadává její Fell in Love with a Feeling. Jsme na druhém místě a tady je nejvýš postavená novinka. Fast Food Orchestra byli nedávno hosty v pořadu Pražákům je hej a jejich správnej směr jste poslali rovnou na stříbrnou příčku. Fast Food Orchestra, správnej směr.

0: Hit týdne. S Honzou Chlaněm.
1: Za chvíli si představíme vítěze 26. kola hitu týdne v roce 2026, ale teď rekapitulace.

vítěz aktuálního vydání. Na prvním místě zůstávají i tentokrát. V minulém kole měli přes 4,5 tisíce hlasů a i tentokrát si vrchol hitu týdne Rádia Praha pohlídali Botox a Pyžamo.

0: Pro dnešek všechno. Díky, že posloucháte Hit týdne na Rádiu Praha. Od mikrofonu se loučí Honza Chlaň. Hlasovat pro svoje favority můžete jako vždycky na praharozhlas.cz a za týden tu bude zase Petr Jungmann.
1: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Hit týdne. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Naladte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.
2: Rádio Praha.
1: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové.
3: Na Rádio Praha.
4: Lenky Vahalové. Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Barbara Kanizová. Já vás zdravím, dobrý den.
5: Já vás taky zdravím, dobrý den.
4: A v úvodu, abychom vás představili muzikou, tak bych pustila Auroru, co vy na to?
5: No pojďme na to, protože je to single, takže jenom ať zní.

0: Lenky Vahalové.
1: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je zpěvačka, autorka Barbara Kanizová. Zdravím vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My jsme v úvodu pustili váš, dá se říct, nejnovější počin Aurora. Jak to vzniklo?
2: Tahle píseň vznikla už docela dávno, jsem na ní začala pracovat. Potom jsem vlastně jako oslovila asi za rok svého kamaráda, který žije v Americe, ale žil dlouho v Praze, vlastně v době, kdy já jsem taky žila v Praze. Tak jsme se seznámili, protože jsme pracovali na takovém projektu dlouhodobém a od té doby spolu pracujeme, i když vlastně on už žije jako zase v Americe, vrátil se domů, takže spolupracujeme na dálku, ale on třeba přijede jako v létě a tak jsme právě nahráli vlastně Auroru, ale ještě jeden single Behind Me tady ve Faust Studio v Praze u vás.
1: Ale vy jste skládala primárně v češtině, mám pocit předtím, a teď jste tak jako plynule přišla do angličtiny, ale většinou to bývá naopak, že čeští interpreti začnou v té angličtině a pak naopak přejdou do češtiny.
2: No a právě ono to vlastně tak i bylo. Akorát, že v době, kdy asi mě nějak lidi začali více vnímat, tak už jako zaznamenali jenom tu českou tvorbu. Ale vlastně já jsem začala v angličtině.
1: Mm. A když jste řekla větu, když mě lidi zaznamenali, to byl jaký okamžik?
2: To byl okamžik v divadle Mír, si myslím, vlastně na těch live streamech.
1: V rámci koronaviru.
2: Ano. To bylo vlastně nejlepší období. Po mém návratu z Berlína do Ostravy, jako ano.
1: Spousta umělců řekne kvůli koronaviru a mají takové kyselé úsměvy, ale vy řeknete díky koronaviru.
2: Je to tak, je to tak.
1: Mělo to své výhody a nevýhody. Každopádně 15. července vystoupíte na festivalu Colors of Ostrava. Mm-hmm. Byl tady dokonce Filip Košťálek, umělecký ředitel festivalu, tak jsme se o tom chvíli bavili a byl hrdý, že tam má zastoupení i přímo ostravské na festivalu.
2: Ano.
1: Takže 15. července se uděje co?
2: No, budeme hrát teda moji tvorbu v angličtině i v češtině. Vlastně ta tvorba v angličtině si myslím, že je jako nepoznaná pro mnohé. Takže právě v tomhle období, vlastně v tomhle týdnu máme zkoušky, čtyřdenní zkoušky jako celodenní s kapelou a pracujeme na nových aranžích, aby to bylo dobrý. No.
1: Tak, aby to bylo wow.
2: Aby to bylo super.
1: Už jste si zahrála v minulosti na festivalu Colors of Ostrava?
2: Zahrála jsem si v rámci Krhout kozu v kapeli, takže ano, bylo to skvělé.
1: A tím pádem si odbudeme jednu záležitost s projektem Štěpán Kozub. A Jirka Krhout, teď jste, anebo už nejste, už není čas?
2: Teď jsem ji bohužel opustila před nedávnem, právě kvůli tomu, že se nám kryly termíny mojich zkoušek a koncertů vlastně, takže jsem nad tím dlouho přemýšlela, jako už je to delší doba, kdy jsem chtěla jako by odejít kvůli tomu, abych se mohla soustředit úplně na svou tvorbu, tak se to stalo. No.
1: Plakali
2: už se to stalo. Myslím, že je to dobrý. Já občas jako přijedu třeba na ty koncerty jako pozdravit nebo jenom jako před, že tam třeba zavezu jako hlavního interpreta a pak zase odjedu. A tak je to v pohodě.
1: Je to jako v pohodě, úplně. Je to prostě život, je to je součást to té tvorby.
2: Ano, teď tam mají skvělou zpěvačku novou, Johanku, takže prostě si je přijďte poslechnout.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Barbara Kanizová. Jenom na chviličku se zastavíme u toho projektu Štěpán Kozub a Jiří Krhut. Kozub Krhut. A pak už půjdeme od toho, protože jsem pochopila z vašich rozhovorů, že ta spolupráce s nimi vám přinesla tu zkušenost pro vaší další práci, abyste si vlastně mohla vykročit pravou nohou v té vaší vlastní kariéře.
3: No, to byla jako velká zkušenost určitě, protože pro tolik diváků jako bych určitě neměla možnost si zahrát. A mě to dalo jako opravdu hodně. Bylo to skvělé, jako vůbec vlastně i jako stát vedle nich na pódiu a vlastně vidět, jak
2: fungují s publikem.
3: Jak fungují jako s publikem, jak dokážou jako bavit ty lidi a zároveň vlastně ta kapela za náma, vlastně Benjis, jako jak to funguje, jak to ty lidi baví, že opravdu skoro každý koncert jako je vyprodaný a už se to děje, myslím, 5 let. Tak to jako je hodně inspirativní vlastně. Určitě jsem něco jako si vzala z toho.
2: Takže jsou to částečně takový učitelé vaši.
3: Určitě, určitě.
2: Ale objevil vás pro to divadlo Mír, kde jste začala zpívat, tak vás vlastně objevil nebo doporučil Jirka Krhut.
3: Jo, Krhut. To je pravda. No. Já vlastně, když jsem se vrátila z Berlína a tam mě naučili hrát na ulici, protože já jsem to do té doby neznala, ale oni to tam považují za normální zaměstnání, takže jsem teda z uklízečky v Berlíně šla na ulici. A bylo to jako dobré, hodně teda výhodné. No a potom, když jsem se vracela zpátky do Ostravy, tak jsem si říkala, že si chci vzít kousek toho Berlína sebou. A tak jsem fakt jako asi rok v kuse hrála na ulici.
2: Baskovala.
3: A jako dělala jsem si takovou živou reklamu vlastně. Mm-hmm. Bylo to super. Jako vůbec jsem nepoužívala sítě v té době. Sama jsem si psala kartičky, vždycky jsem to dávala lidem, nebo jsem je zvala jako na koncert, který jsem si udělala v Ostravě ve Staré aréně a fungovalo to překvapivě dobře.

neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Lenky Váhalové.
1: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Váhalovou. Mým hostem je Barbara Kanizová a musím říct, že málo kdo se z Ostravy přesune do Prahy, z Prahy na ten západ, do Berlína, aby se pak vrátil do Ostravy, kde je mu evidentně nejlépe. Což jste právě vy.
2: No, jako já jsem se vracela, vlastně ten důvod byl takový osobnější, protože mě se jako dařilo v tom Berlíně. Dokonce mě tam oslovil manažer, který chtěl se mnou podepsat smlouvu a měl jako se mnou plány, ale mě tam jako přepadla ta samota nějak, že tam jsem jako sama, že za mnou nikdo jako nepřijede, prostě úplně i ty vztahy rodinné jako nejsou, nebyly úplně nejlepší a já jsem se pak rozhodla, že prostě když nemám s kým sdílet tu krásu toho Berlína, a v té době jsem neměla ani přítele, takže nakonec jsem se vrátila jako zpátky, no, do Ostravy.
1: A myslíte, že kdybyste měla jiné rodinné zázemí v té době, že tam třeba zůstanete a zkusíte to, tu smlouvu podepsat?
2: No, možná jo, možná jo. Možná jo, no.
1: A co nabízel, že natočíte desku, nebo že budete koncertovat v rámci Německa, no, nebo jaká by byla ta spolupráce a ta kariéra vlastně v tom Německu?
2: No, on vlastně jako poslouchal všechny ty moje písně v té angličtině a chtěli jsme jako natočit desku a ještě v té době vlastně s mým kamarádem, který se mnou hrál jako na perkuse, tak říkal, že by vzal jako nás, jako duo a že natočíme spolu desku a říkal, že do 3 let bych chtěl, jako, ať se to prostě jako provalí a že mi bude prostě všude nabízet a tak.
1: A teď třeba občas míváte takové nápady, že byste takzvaně znovu zkusila se prosadit v zahraničí? Nebo už vás to přešlo a jste spokojená?
2: Jako... myslím si, že je to ještě takové jako čerstvé pro mě, že se tak jako začínám fokusovat jenom na tu svoji kariéru. Takže takové pijanko zatím, jako, ale proč by ne? Jako, já jsem si to jako přála vlastně vždycky spíš do zahraničí, než jako,
1: do Ostravy.
2: No, prostě jak se říká, no, že člověk plánuje a Bůh se směje, takže je to tak.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou. Mým hostem je Barbara Kanizová a když jsme se bavili o tom baskování, tak jste řekla, že v rámci toho Berlína vlastně to byla velmi dobrá práce. Můžete nám prozradit, jak to funguje a kolik třeba hodin denně jste musela hrát, aby to dávalo smysl a byla to ta dobrá práce?
3: My jsme s Antoniem, jmenoval se Antonio, Španěl, vlastně fakt pravidelně každý den, on měl auto, bednu, takže jsme vždycky jako nasedli do auta a jeli jsme tam prostě po těch ulicích, něco podobného jako u nás v Ostravě Stodolní, tak tam, už nevím, jak se to jmenovalo, jak se ta ulice jmenovala.
2: No nějaká štráse.
3: Nějaká štráse prostě, jo, kde jsou jako bary, restaurace, kavárničky a vždycky před každou kavárničkou jsme prostě zastavili. Zahrali jsme třeba 5 písní, lidi prostě hodili penízky, dokonce i barmani a majitelé restaurací chodili za náma, nebo nám nabízeli jídlo, pití, jako dávali nám z fleku prostě dýška jako svoje a tak jsme vždycky zastavovali jako na každém, u každé té kavárny, restaurace a dohromady jsme třeba hráli, já nevím, 6 hodin denně. No, wow, pak si nás někdo třeba pozval jako nějaká restaurace, když nás slyšeli, že chtějí, ať tam hrajeme třeba 3 hodiny a zaplatili nám jako rovnou prostě penízky do kapsy, takže...
2: Co na to říkali vaše hlasivky?
3: Jo, oni to zvládali, protože to bylo jako takové... prostě hrozně příjemné, jako ta energie těch turistů, těch lidí, všichni jsou tam hrozně příjemní, jako pozitivní hrozně. Takže jako moje hlasivky to zvládly.
2: A kolik se dá za den vydělat takhle baskováním v Berlíně?
3: No, teď už nevím přesně, ale jako myslím si, že každý jsme měli okolo třeba 100 až 150 euro. Nevím, teď už nevím.
2: Různě.
3: Třeba je to blbost. Nevím už.
2: A když jste se vrátila do Ostravy, tak když to řeknu jednoduše, publikum pro to baskování je naučené na to sdílet tu kulturu na ulici? Protože Berlín, bych řekla, je proto stvořen.
3: Úplně, jasně.
2: A další evropská města.
3: Ano.
2: Ale u té Ostravy, přestože jsem tam byla několikrát na festival Kolem Ostrava, tak si to úplně nedokážu představit, jak
3: je to
2: tam funguje.
3: Přesně se dobře ptáte, protože já jsem měla taky tu obavu, protože jsem nikdy neviděla nikoho baskovat v Ostravě. No a tak jsem to, jak se u nás říká prubla a vyrazila jsem tam a byla jsem fakt překvapená, jako že lidi se fakt zastavovali, někdy i tančili třeba, nebo si prostě sedli, pak za mnou chodili.

0: pořád někde, že bych jako to chtěla nějak jako udržet, nebo...
1: zachovat si to v tom životě.
0: Nějak ano, no, že vlastně to bylo hrozně příjemné, jako těm lidem zpříjemňovat ten den. Díky bohu se mi nikdy nestalo, že by mě někdo jako poslal do háje, že se jim to nelíbí, nebo že tam je moc jako hluku. Ale musím teda říct, že možná mě odradilo, to je další téma, které můžeme probrat, jako romští občané, kteří, ale... no, kteří prostě ty peníze i kradli, jako.
1: Tak jste jim měla říct, že vy jste jejich.
0: No právě, ale...
1: nepomohlo to.
0: Oni to nikdy na mě nepoznají, takže pokud to neřeknu, to oni se diví jako hodně. A to mě jako štvalo hodně, no. Takže už vlastně potom před Karolínou jsem tam vůbec jako už nechodila. To mě hodně odradilo. No, tak jedině na tom Masarykově náměstí, jako je to, je to v pohodě.
1: Ale je pravda, že když zpíváte a hrajete na kytaru a teď někdo kolem jde a udělá nějaký takový ten úkon, tak ano. Vy nestihnete ani
0: zareagovat. Ne, to nejde, takže v podstatě se stáváte i charitou, jako protože...
1: Zároveň.
0: Nebo tam třeba někdo hodí nějakou papírovku a zafouká vítr a prostě to letí, že?

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

ložnici tma. No mohl jsem se splést, snad si odpustit smím. A dost bylo gest, jsme prohraná hra. Ale jak ji mám snést, tak poraď mi s tím.

0: Praha se jmenuje Barbora Kanizová a v rámci toho baskingu byla to pro vás v vozovkách taková škola, že když potom jste začala jako vystupovat v rámci divadla, v rámci svých kapel, tak už vás nic nepřekvapilo?
1: Já jsem hrozný trémista, takže jako ono mi přijde, že ty zkušenosti, že to je úplně jedno, jaké máte zkušenosti, kolik máte koncertů za sebou.
0: Takže vás to nevysvědčilo, to hraní na ulici?
1: Jako já nemám ten pocit, ale třeba když mě po několika letech jako viděli vystupovat moji kamarádi, se kterými jsem hrála v Praze prostě kdysi dávno, tak říkali, že mají pocit, že to je jako mnohem sebejistější, že to jako, že jsem uvolněnější. Ale já nevím, no, já vždycky hrozně pochybuju o tom. No.
0: A je větší odvaha jít hrát na ulici, anebo jít si zahrát před ten vyprodaný sál?
1: Máte strašně dobré otázky.
0: Jako obyčejný, mě to zajímá.
1: Pro mě bylo horší na tu ulici. Protože jsem měla pořád pocit, že narušuju nějak ten veřejný prostor a že to prostě nemusí mít každý náladu jako na to poslouchat nějakou prostě zpěvačku, jo? Nějakou její tvorbu tam jako a fakt musím zaklepat, že nikdy se to nestalo, že vždycky byla ta odezva pozitivní.
0: Vidíte, a zrovna v Ostravě si říkám, že by mohl, a teď nebudu používat žádná slova,
1: ano,
0: ale že by mohl někdo zavolat, ať už jste zkrátka ticho.
1: No,
0: a jako
1: ne,
0: se.
1: Fakt se to nestalo a dokonce jsem se ptala, jako i, to asi nebudu říkat radši vlastně.
0: Není to prezentovatelné
1: asi
0: pro Český
1: ne,
0: rozhlas?
1: Jako, prostě všichni byli velmi vstřícní, i policie, takže v pohodě, prostě.

0: Hele, se mnou je Barbara Kanizová a vy jste vydala desku Vzpomínka, říkám to...
1: Vzpomínky.
0: Ano, v roce 2021 a já jsem si tu desku pouštěla a úplně mě zaujala písnička Babička.
1: Jo?
0: Ta je krásná. No,
1: to je
0: takže
1: oblíbená.
0: To je opravdu vaše reálná babička, kterou jste takhle zvukomalebně popsala.
1: Ano. No, je to tak, no, protože já mám teda romské kořeny.
0: A ze strany maminky nebo tatínka?
1: Tatínka. A já jsem se to dozvěděla fakt jako až v 6. třídě, takže prostě můj taťka jako nevypadá úplně jako Rom, nikdy doma nemluvil romsky, my jsme nenavštěvovali moc tu rodinu, jenom občas a proto možná já mám takové jako živé obrazy té mojí babičky pořád jako v paměti. Ona byla hrozně specifická, ona taky nevypadala jako cigánka, vypadala jako indiánka, prostě ona byla bílá, měla modré oči a černé dlouhé vlasy, rovné. A prostě je mi líto vlastně, že už není a že jsem nemohla jí víc věnovat jako času, že vlastně jsem to tak brala jako, že ne, tam jako ne, tam je to trochu špinavé a tam jako se mi nelíbí. No a vlastně jsem nikdy, když jsme byli na té oslavě třeba, prostě tam byl na mě moc jako hluk a moc cigaret a moc jako alkoholu a oni tancovali a zpívali úplně jiné písničky, jako mě zajímal Michael Jackson a Zuzka Navarová a oni to jako nebrali, takže když jsem babičce zpívala nějakou písničku, tak se na mě jako dívala, že jako aspoň víc nahlas jako zpívej, jo? Že jako nebrala to vůbec, no. Tak je mi to trošku líto, no. Teď vždycky, když projíždím občas kolem toho domečku, kde bydlela v Ostravě, tak vždycky říkám, babi, přišla bych na polívku, protože ona dělala prostě skvělou polívku, domácí nudle a no. Tak jsem si říkala, že jí napíšu aspoň píseň.
0: A umíte romsky?
1: Ne, právě vůbec.
0: Takže vlastně ani nemůžete, i když jste skladatelka, autorka, tak vlastně se nemůžete vyjádřit v romštině.
1: No vůbec.
0: Ale v úzovkách v češtině a v angličtině.
1: Jo, jo. Ale pozor, zrovna teď se snažím o takovou jako píseň, kterou vlastně hudbu vymyslel Michal Mihok, který hraje na akordeon.
0: Znám, ten je úžasný.
1: No, on je úžasný.
0: Úžasný akordeonista.
1: A on je taky na půl rom.
0: On
1: se tím chlubí, ale na něm to vůbec jako, já bych to na něm nepoznala. No a tak jsem právě říkala, tyjo, protože on taky, myslím, neumí romsky. My jsme se o tom, myslím, bavili.
0: Neumí.
1: A, ne, že ne. A já jsem říkala,
0: Tibor Žida, tak, kytarista, ho občas učí.
1: Jo. No, tak musíme někdy jako udělat nějakou píseň, kde aspoň tam zazní věta. Jo, já vlastně ani nemám se koho zeptat, jestli to je jako romsky správně, protože můj taťka jako on rozumí, ale jako nemluví. Takže už ani nevím vlastně, jak jsem na tu větu přišla, ale mám teďka jako pár nových věcí, na kterých pracuji právě s Míšou. Jsou to české věci a padne tam právě jedna romská věta. No, až teď jakoby se snažím vnímat trošku tu romskou jako kulturu a nějak trošku aspoň tam jako...
0: Ale cit pro tu hudbu a vnímání té melodie mám pocit, že máte.
1: No a to taky
0: je
1: zajímavé.
0: Což je pro Romy typické,
1: je
0: že prostě typické, na to mají vlohy.
1: Ano, akorát, že jako u nás, jakože, abych to odkoukala, možná, že můj děda, jo, jsem slyšela, že on jako hrál na akordeon, na klavír, ale vlastně já jsem ho nezažila ani můj, on vlastně umřel, když můj taťka měl asi 13 let a v té rodině, když jsem se dostala na tu oslavu teda, tak tam nikdo nehrál na žádný hudební nástroj, nikdo jako zpívali ty svoje romské písničky, které se mi prostě nelíbily vůbec a tančili ten svůj jako tanec, ale vlastně já jsem to viděla právě u té druhé strany rodiny, protože vlastně moje matka a její sestra zpívali a hráli na kytaru právě Zuzku Navarovou, Nedvědy, Žalmana a Kryla, jo. A já jsem to takhle jako nasávala a myslím si, že to právě, že to mám spíš z té strany rodiny, jako no. Ale nějaký temperament určitě prostě tam musí být, samozřejmě.
0: Na druhou stranu možná tím jste jedinečná. Že to je prostě tak, jak to je, že to je mix obojího.
1: Yeah.
0: Se mnou byla Barbara Kanizová a ještě jednou zveme 15. července na festival Colors of Ostrava. Moc děkuju.
1: Taky děkuju.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na rádiu.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Už zase se mluví o Radovanu Krejčířovi. Chce do Česka, VR mu ale hrozí do životí. Proč soud stále nerozhodl v kauze vraždy šéfa tamního podsvětí? A co má Krejčíř společného s Rédlem z kauzy Dozimetr? Ptám se na to reportéra Jiřího Hinka ze serveru odkryto.cz. Dnes je pondělí 29. června. Dobrý den, díky, že jste dorazil za námi do Vinohradské 12.
1: Hezký den a děkuji za pozvání.
0: Jiří, řekněte, jak je možné, že soudy v Jihoafrické republice stále nedospěly k verdiktu v případu vraždy vládce podsvětí, za jejíž objednávku je už přes 10 let obžalovaný někdejší český mafiánský boss Radovan Krejčíř. Ten soud stále probíhá.
1: Ty soudy jsou tam v totálním chaosu a není to nic neobvyklého. Ty soudy tam trvají i 20 let, co jsem se ptal právníků. Není divu, tam se vlastně všichni různě omlouvají a obstruují. To je na denním pořádku. Já když jsem byl v té soudní budově, tak mi to připomínalo jakýsi jako hučící úl, kde v podstatě nikdo nevěděl, kde má být, a byl to totální chaos. Do toho samozřejmě se ti jednotliví účastníci řízení snaží házet vidle pod různými záminkami, například jako zdravotní problémy a tak dále. Takže je to v podstatě už někdy od roku snad 2016, soud běží. A ta vražda například toho sama Isi, tak ta se stala...
0: To je ten vůdce právě, to je ten drogový boss.
1: Libanonský šéf jihoafrického podsvětí, tak ta se stala už v roce 2013. Takže je to poměrně dlouhá doba a řeší se formality zatím pouze.
0: Já už jsem říkal, že ta soudní líčení pokračují i letos a vy jste k tomu dodal, že jste byl v té soudní síni, tak to propojíme. Vy jste se byl podívat na Radovana Krejčíře?
1: Mě zajímalo, jestli vůbec je naživu ten člověk, protože dlouho ho nikdo neviděl. Já když jsem tam vlastně přišel k tomu soudu a navíc o tom soudu také nikdo nevěděl, nevěděla o tom ani místní média, nakonec jsem zjistil, že se to ten místní prokurátor snažil utajit, že vůbec se nějaký soud koná. Bylo to údajně z bezpečnostních důvodů. Já jsem se pak tam na místě bavil s tím prokurátorem a on mi říkal, jak jste se to mohli dozvědět, že ten soud je. No tak já jsem jako pátral a mám tam kontakty na některé lidi z policie a ty mi řekli, že ten soud je, novináři o ničem nevěděli.
0: Vy jste tam byl skoro sám v té soudní síni?
1: Byl tam vlastně sám, kromě těch bodyguardů a těch ozbrojenců, kteří tam byli s helmami a neprůstřelnými vestami, tak jako jsem se tam bál, protože to je jako nepříjemné se dívat do hlavně těch samopalů. A vůbec jsem nevěděl, jestli ten Krejčíř přijde, protože vím, jak to tam funguje, že se tam všichni omlouvají, ty soudy se ruší, ale tak pak jsem slyšel takový jako povědomý hlas, který vycházel z podzemí, protože oni ty nebezpečné odsouzence tam vodí podzemní chodbou, oni přijdou do garáže a do té, přímo do té soudní místnosti oni přijdou z podzemí. A když jsem viděl jako světlou hlavu, tak mě bylo jasný, že to bude ten náš uprchlík z Česka.
0: No, co jste si řekli? Měli jste vůbec možnost prohodit pár slov?
1: No já, on vyšel z těch schodů,
0: na co jste se ho ptal?
1: Byli ozbrojenci, já jsem chtěl upoutat jeho pozornost, tak mu říkám dobrý den. A on se na mě podíval a úplně stuhnul. On nechápal. Jako on najednou řekl, proboha, a co se děje? On si myslel, že když jsem tam přijel, že mu nesu nějakou bombu, nějakou zprávu, že se něco přelomového stalo. On v podstatě koukal na mě nevěřícně a já jsem říkal, ne, já jsem se přijel podívat, jak to tady probíhá, ty vaše soudy a nic převratného se neděje. A on si myslel, že mu třeba řeknu, že jedete do Česka.
0: Jo.
1: A jsem se optal vlastně, jak teď budou ty další soudy, jestli se něco plánuje na ty následující dny. On říkal, že ne. Já jsem říkal, a je možný se s váma potkat třeba v tom vězení, udělat nějaký rozhovor, nebo je možný tam přijít do té věznice. On mi říkal, jo, to je možný. No, možný to není. Jo. Tam on je pod takovými bezpečnostními opatřeními, že je sám dokonce na patře té věznice sekce C, což jsou ti nejtěžší vězni.
0: A to v Johannesburgu nebo?
1: Je to v Pretorii. Dříve tam dokonce byly vězni z apartheidu v době konce 80. let a naposledy z té věznice snad někdo utekl v roce 1979. Takže nemyslím si, že ten další bude Radovan Krejčíř. Ale byl jsem se tam vlastně podívat u té věznice a mluvil jsem tam s některými vlastně i bachaři a oni říkali, no to je velmi známá firma, samozřejmě, že ho tady dobře známe všichni, toho Krejčíře, protože on je hrozně podnikavý, on tam zažaloval dokonce ředitele té věznice, že chtěl mít na celé počítač, protože se chce učit programovat a to vypadalo jako úplné sci-fi a nakonec ten soud vyhrál a dokonce ten ředitel věznice, on to, mu to nechtěl stále povolit a soud řekl, že jestli to Krejčířovi nepovolíte, tak půjdete do vězení taky. To řekli tomu šéfovi věznice a to tam zase jako způsobilo poměrně velký rozruch.
2: Takže vládl podsvětí a teď vládne věznici, jo?
1: A internetu zřejmě
2: věznickému. Možná. No, vraťme se k tomu případu, vraťme se do té soudní síně. O čem ten soud byl v momentě, kdy vy jste tam před pár týdny byl? Za co konkrétně, nebo v jaké věci je obžalovan Radovan Krejčíř? Za objednávku té vraždy, ale jaké jsou důkazy proti němu?
1: No tak jsou to zejména svědectví některých spoluobžalovaných a některých lidí, kteří dříve pracovali s Krejčířem, pohybovali se kolem něho a teď svědčí proti němu. Je to například člověk, který se jmenuje Grigoriev. To je muž, který pochází z Bulharska a byl v jedné skupině s Radovanem Krejčířem. A byla to jeho pravá ruka. A stalo se, že v roce 2013 vybuchla bomba v Krejčířově kanceláři a tento Grigoriev byl velmi vážně zraněný a Krejčíř se o něj staral. Mm-hmm. A já jsem v roce 2013 tam přijel, když tam byl takový jako vzrušená situace a natáčel jsem s Krejčířem rozhovor a byl u něj ten Grigoriev a pamatuju se, že Krejčíř se o něj staral a dával mu léky na bolest a tak. A teď on svědčí proti němu, tak mě to přišlo zajímavé, jak se to hrozně mění, jak se mu to tam zbořilo jako domeček z karet. A to jeho svědectví je poměrně zásadní. A vlastně vedlo k tomu, že Krejčíř a další zhruba tři lidi jsou obžalováni z vraždy toho šéfa podsvětí původem z Libanonu Sama Isi. A možná k tomu řeknu ještě další informace. Krejčíř se napojil na něj jako na většinu těch šéfů podsvětí a půjčil si od něj peníze. A řada lidí, od kterých si Krejčíř v Jižní Africe půjčil peníze, už nežijí. To je hrozná náhoda. A zhruba, já nevím, dvě hodiny předtím, než toho ISU někdo zastřelil na křižovatce v Bedfordview, což je taková luxusní čtvrť, vlastně ne zastřelil, ale tam přijeli nějací lidi na motorce a rozstříleli ho s 30 kulkami ze samopalu toho ISU v jeho nějakém terénním autě.
2: Takže ho nezastřelil, tak ale rozstříleli.
1: Předtím měl poměrně vyhrocenou schůzku s Krejčířem v nedaleké, snad 300 metrů vzdálené kavárně, Harbor Cafe.
2: Ten ISA,
1: kde se jako velmi hádali podle svědků právě o ten dluh, který dělal zhruba 20 milionů v přepočtu na české peníze, co si Krejčíř od něj půjčil a samozřejmě mu to nevrátil. Tak teď mu to asi už vracet nemusí. A Krejčíř měl zajímavou restauraci, kde měl dokonce neprůstřelná skla. Nechal si to na své náklady udělat v Harbor Cafe v takovém obchodním centru. Dneska už tam je nějaký fast food, já jsem se tam byl právě podívat. Ale lidi si to tam pamatují, co tam chodili nakupovat a říkali, jasně, Krejčíř, to je ten, co tady byl při té přestřelce. Ono se totiž stalo, že to je poměrně jako luxusní a klidná čtvrť a najednou se tam začalo střílet. Tam někoho rozstříleli v autě a ty lidi zděšení místní dokonce psali petice proti Krejčířovi, že takhle teda ne, tady se stěhoval nějaký Čech a teďka tady máme takovýhle Bronx.
2: Tyjo. Jak se hájí? Jak to vysvětluje? Zajímavý. Jak o tom mluví?
1: Jednak je zajímavý to, že Krejčíř neměl u toho soudu advokáta. A u většiny soudních líčení v poslední době on podle místních novinářů i lidí nemá advokáta. On v podstatě zřejmě z finančních důvodů se většiny těch svých advokátů vzdal. On měl nejlepší advokáty v zemi. On například
2: měl na ně peníze.
1: Měl na ně peníze. Nemá. Na vydání, na proces jeho vydání přijel expert na ústavní právo z Kapského města, jmenoval se Kec, to je pojem. A ten tam dělal takovou tu show, protože je to anglosaské právo a teď se tam překřikovali všichni. A dneska Krejčíř chodí k tomu soudu v podstatě sám. Má jednu advokátku, která shodou okolností teda tam nebyla, ona je na mateřské, teďka má dítě. Mladá, naprosto neskušená advokátka. Takže on u toho soudu mluví sám. Bylo vidět, že se zdokonalil za ta léta v angličtině, že skutečně jako aktivně se snažil s tím soudcem komunikovat. A v této fázi on se snažil upozorňovat na jeho naprosto špatný zdravotní stav, kdy on říká, že má psychické problémy takového rázu, že vůbec není schopen pokračovat v tom soudu, že mu věznice neposkytuje potřebnou lékařskou péči, tam argumentoval. Dokonce říkal, že když šel za ředitelem té vězeňské nemocnice, tak ten mu řekl, že nemám vůbec žádnou vaši dokumentaci, vůbec vás nemůžu ošetřit. A ten soudce mu na to říkal, no ale co já jako s tím mám dělat, to si musíte řešit v té věznici, takže pojďme k věci. A když říkal, ne, prosím vás, můžete mi udělat laskavost, pane soudce, zavolejte do té věznice a řekněte, ať mě tam jako dobře vyšetří. Jo. Takže tam šla 2 hodiny taková diskuze i o to, že Krejčíř žádal přístup k nějaké medikaci, nějakým lékům psychiatrického charakteru. Ale jako nevypadal úplně jakoby ten člověk jako zlomeně, když jsem ho viděl. On potom i se jako smál a vypadal jako úplně jinak, než vypadal před těmi teda 10 lety, kdy no, zničil.
2: Samozřejmě, taky mu je kolem 60, teď už
1: bude mu 60.
2: No. Ale na druhou stranu tak já chápu, že se asi těžce usuzuje, jak na tom skutečně je, do hlavy mu nikdo nevidí. Na druhou stranu má nějaké doklady o tom, nebo vyšetření už proběhla, která by potvrzovala, že má třeba duševní potíže?
1: On tvrdí, že mu ta věznice neumožňuje nějaké hloubkové vyšetření, takže on vždycky řekne, že má nějakou ataku a že prostě požaduje léky. No tak ono na druhou stranu pak, když člověk je tak dlouho na samotce, tak asi to by zanechalo stopy na každém, to jako chápu.
2: Ale že by byl nějaký posudek konkrétně?
1: Ne, to není, ale on teď to začal řešit, ten svůj špatný zdravotní stav. Já jsem se pak sešel s jedním advokátem, který ho hájil na začátku a on říká, hleďte se, my jsme mu radili, ať se k tomu všemu, z čeho je viněný, přizná. Bude to uzavřený a může jednat o vydání do Česka, že to tady bylo uzavřený. Ale on zvolil strategii těchto psychiatrických posudků, což podle těch místních advokátů je poměrně těžký, protože si na to stěžuje každý druhý v té věznici. A tam se musí svolat nějaká komise, mnoha člená, která by se na tom musela většinově jako shodnout, což podle toho advokáta je dost jako sci-fi. Nicméně Krejčíř má vždycky nějaký nápad. Jo. Tak teďka se soustředí tady na to, protože vidí, že ani to vydání nejde tak, jak si myslel a čekají ho tam minimálně ještě 2 další soudy a hrozí
2: a navíc
1: mu tam
2: má těch 35 let, které si má odsadit ve vězení za spoustu věcí, přesně za které tak byl už odsouzený, pokus o vraždu, únos, mučení a tak dále.
1: Držení drog.
2: Tak, no. Dobře, takže podle vás to může být taktika?
1: Může to být taktika.
2: Jo, schánění si papíru na hlavu.
1: Je to taktika.
2: Není
1: to
2: poprvé, co se mimochodem o posudcích...
1: České know-how.
2: České know-how, no ne, ale že to není poprvé, co se o Radovanu Krejčířovi v souvislosti s posudky mluví, že jo. On už o posudcích takhle komunikoval, vy už jste o tom na Odkryto informovali několikrát s Michalem Redlem třeba, to je přesně, hlavní obžalovaný v kauze Dozimetr.
1: To je pravda, dokonce policie zachytila motáky, kde si Krejčíř s Redlem udělal nějakou tabulku, kolik co stojí. Že nějaké je posudek o špatném psychickém stavu, tuším, že tam byla sazba 1 000 000 korun. Takže on s ním takhle jako s Redlem už jednal. Redl byl o krok napřed, ten si sehnal papíry na to, že byl nesvéprávný a nakonec díky tomu tehdy nešel do basy, protože on tehdy byl zainteresovaný v kauze Technology Leasing s Radovanem Krejčířem.
2: Tunelování té společnosti.
1: Tunelování té společnosti a musíme říct, že to je, pozor, je to ten samý Michal Redl, který je hlavní postavou kauzy Dozimetr. Vlastně po v podstatě 20 letech se tady vynořil nesvéprávný, dnes už tedy svéprávný, protože mu do toho policie hodila vidle Michal Redl, takže už tehdy vlastně se bavil o zdravotním stavu s Radovanem Krejčířem.
2: Před 20 lety, to jsou motáky, teda v momentě, kdy byl ještě Radovan Krejčíř v Česku.
1: V Česku, protože jo, on byl ve vazbě v roce 2002. A tehdy policie poměrně se jí povedl husarský kousek, že zadržela všechny motáky, které Krejčíř posílal z vazby. A tam se baví s Redlem právě o tom, že je potřeba vytvořit ty posudky o nezpůsobilosti být ve vazbě. A dále instruoval Redla, jak má tunelovat tu firmu Technology Leasing a vybírat cash peníze. Jo, což bylo neuvěřitelné. No ale úplně neuvěřitelné je také, že policie všechny ty motáky měla a Krejčíř tam píše prostě naprosto osobní věci Redlovi, ahoj Míšo, můj kamaráde, udělej to a to, musíš vybírat peníze v keši. Mu tam píše v jednom tom.
2: Oni se znali skrz otce, ne?
1: No jo, jo, on je seznámil otec vlastně a předal pana Krejčíře juniorovi a oni v tom zdárně pokračovali.
2: A on má Krejčíř teď podobné kontakty i VR? Někoho, s kým by mohl řešit, já bych potřeboval papíry na hlavu?
1: Zajímavá otázka, protože On je teď poměrně izolovaný v té base 10 let.
2: Jo, to jste říkali, má svoje patro.
1: Tak, má svoje patro, takže on to musí zkusit nějak prolomit a do té hlavy, jak jste říkal, nikdo nikomu nevidí, takže když se mu podaří sehrát symptomy nějaké anamnézy, ale tak samozřejmě, že na druhou stranu může trpět nějakou psychickou nemocí, já nechci říkat, že to je fake, když k tomu nemám důkazy, ale musím říct, že jsem byl v Jižní Africe už před těmi jednak 10 lety, ale už i dřív a byl jsem u jednou ze soudů, kde se řešil právě obviněný lékař za to, že Krejčířovi vyrobil falešné zdravotní posudky. Už někdy před 15 lety on se tam nakontaktoval na lékaře slovenského původu, který se jmenoval Marian Tupý. Měl tam svoji urologickou praxi a ten vyrobil Krejčířovi falešné dokumenty, že trpí rakovinou. A na základě těch dokumentů už tehdy on chtěl v podstatě, vlastně to bylo vyrobené směrem k Česku, kdy je chtěl poslat do Česka, aby Česko zrušilo tu žádost o vydání s tím, že on je tak nemocný, že stejně nemůže ani tu cestu absolvovat. A Marian Tupý ale nakonec vlastně skončil před soudem, dokonce dostal nějakou snad podmínku. Já jsem tam u jednoho soudu s ním mluvil, to byl emigrant vlastně, už tehdy před tím 15 lety mu mohlo být 65. A já jsem říkal, a proč jste to dělal? A vy jste nevěděl, kdo je Krejčíř? A on říká, no to jsem si neuvědomil, to jsem si uvědomil až hodně pozdě, jako jo, bohužel. On říkal, že ho vlastně Krejčíř k tomu donutil. A on pak přišel dokonce o tu licenci, ten Marian Tupý, vím, že ho tam doprovázela u soudu dcera. Takže Krejčíř v tom umí chodit.
2: Jo, nějaké ty kontakty mít může.
1: A ještě než utekl z Česka, tak podle policisty Karla Tichého měl připravené posudky, kdyby tady šel do vazby, než utekl z té vily. Tak měl připravené posudky od lidí, kteří byli kolem ústřední vojenské nemocnice a dokonce tam měl být nějaký posudek od psychiatra Cimického.
2: Mm-hmm. Mimochodem, když mluvíte o UVNC, tak teď víme, že policisté obžalovali dva lékaře právě z této nemocnice v kauze potenciálně falešných posudků.
1: Přesně tak. Takže ti samí lidé, ta samá jména už figurovala před těmi 20 lety kolem Krejčíře, což je zajímavé.
2: Krejčíř usiluje teda o nové soudní řízení v Česku, tohle by mohla být cesta? Protože
1: aby byl vydán,
2: Česko tu žádost má poslanou, Jeroným Tejc jako ministr spravedlnosti říká.
3: Samozřejmě bych uvítal, kdyby si nejdříve pan Krejčíř ten trest vykonal, který má uložen v Jihoafrické republice.
2: Ano, usilujeme o to, na druhou stranu, kdyby si Krejčíř odseděl 35 let v JAR, pak jsme ho přesunuli, bylo by to lepší.
1: Ono to nejde, aby Česko úplně vzalo zpátky, právně jsem se o to zajímal. Nicméně nevěřím tomu, že by Česko vlastně ho tady chtělo. Všichni ti lidé, bavil jsem se i s bývalým tehdy ministrem zahraničí Hamáčkem, když byl a všichni říkali, ne, ale oni ho tady samozřejmě nechtějí, protože si jsou vědomi potenciálních problémů, které by to přineslo. Když ještě žila Marie Benešová, tak jsem byl u ní
2: ministryně
1: spravedlnosti, byl jsem u ní, natáčel jsem nějaký rozhovor a pak jsem se bavil s ní o tom Krejčířovi, ona byla taková hodně hovorná, tak jsme asi hodinu o tom mluvili a ona říkala, hleďte, bylo nějaké uzavřené zasedání Bezpečnostní rady státu, kde se řešil Krejčíř a tam bylo řečeno, nesmí sem za žádnou cenu jet. Dokonce jsem měl tehdy Andrej Babiš potkat na nějakém summitu s prezidentem Jižní Afriky a dokonce tam byl návrh, tak ať tam řekne, že s nima uděláme nějaký deal o nějakých dodávkách zbraní, že jim pomůžeme, ale ať nám ho sem neposílají. To mi tehdy řekla Marie Benešová.
2: Aha.
1: A když jsme slyšeli teďka Jeronýma Tejce, který říkal, hele, ať si to tam odsedí, to je jedna věc, ale druhá věc je Jižní Afrika a jak jsem se tam bavil s nimi, tak říkají, hele, ale nejen to, že dobře, my mu řekneme, ať se to tady odsedí, ale Česko nemá uzavřenou dohodu o předávání vězňů. A to je sice formální nějaká věc, ale já si myslím, že právě kvůli Krejčířovi to Česko neuzavře. A když to nebude uzavřený, tak Jižní Afrika řekne, hele, my jsme vám ho rádi vydali, ale vy jste neuzavřeli tu smlouvu.
2: Krejčíř utekl z Česka přes Seychely, se pak dostal právě do Jihoafrické republiky. V Česku má si odsedět, je tam souhrnný trest asi 15 let za x prostě věcí, tam padlo těch rozsudků víc, pokus o tunel Čepra, příprava vraždy celníka, tunel Technology Leasing, o tom jsme mluvili, daňové únos. Podvody, akciové podvody, únos taky,
1: taky únos,
2: je to spousta. Sleduje české podsvětí, co se kolem Krejčíře děje, zajímá to ještě někoho?
1: No děje, no teda sleduje, no protože samozřejmě oni se ho bojí víceméně. Většina toho českého podsvětí se Krejčíře bojí, protože co by se stalo? Krejčíř by sem přijel totálně bez prostředků a chtěl by ty peníze. Chtěl by, aby mu oni pomohli, takže by šel zaprvé na ty lidi, co mu dluží peníze, kterých je hodně. Šel by i na lidi, co ho okradli o peníze, těch je taky hodně. A ti lidé z toho podsvětí se opravdu jako bojí, co by se dělo, kdyby sem přijel. Protože samozřejmě on by nějaké nohsledy tady měl, kteří by mu začali pomáhat, kteří by z toho viděli taky biznis. No a určitě by se bál třeba Jaroslav Starka, příbramský bos, který měl s Krejčířem velké problémy. Dokonce na něj Krejčíř měl poslat někoho, kdo ho postřelil, protože si myslel, že Starka stojí za únosem jeho otce, který byl unesený a potom někde zřejmě zemřel. Takže těch lidí z podsvětí je hodně, co by se ho báli. A navíc ti lidé, kteří tehdy byli s Krejčířem v kontaktu, už jsou dneska někde jinde, to dělají developing a digitální technologie a Krejčíř ustrnul v nějaké době. Takže by to byl velký náraz. Samozřejmě údajně část podsvětí dokonce chtěla vybírat peníze na to, aby se Krejčíř vrátil, protože si mysleli, když se s ním spojí, takže to bude jako super. Ale většina toho podsvětí ho nechce.
2: Nechce. No, taky se ho možná ani nikdy nedočká, protože za tu vraždu drogového bose v JAR libanonského původu hrozí Krejčířovi asi doživotí, ne?
1: Hrozí mu tam až doživotí, takže... nebo dalších těch 25-30 let, což by se sčítalo tady s tím trestem.
2: Současně, kdo ví, kdy padne rozsudek, protože čekáme na něj už od té obžaloby uplynulo 10 let? Nebo
1: přesně tak. A ona, byť se to zdá, že i Krejčíř říká, je to strašně drahý, že mě tady musí hlídat ty těžkoděnci a oni se mě rádi zbaví, ta Jižní Afrika a pošlo mě do Česka, tak když jsem se tam bavil s těmi novináři místními, tak říkají, no to je na omilu. My ho tady máme jakoby takový triumf, že jsme nějaký takový velký zvíře dostali do basy. Byla to politická věc, vystoupila tady policejní prezidentka a řekla, že to je věc národní bezpečnosti, že jsme zatkli Krejčíře. A my se ho nebudeme tak jen tak chtít vzdát a poslat ho do Čech. My ho chceme tady mít jako symbol toho, jak bojujeme proti té korupci.
2: Scénář B, C, D má nějaký?
1: No tak ten B je asi zřejmě teď ta psychologie nebo ty psychiatrické posudky.
2: Tvrdí, že nic prostě neprovedl, že nic neudělal a na tom to staví.
1: Tak to určitě, no. A on je stále, jakoby, to se možná zapomíná, má také sejšelský pas, kromě českého pasu. A má taky jeden z plánů, co uvažuje, co mi říkal ten právník, je nějakým způsobem zaangažovat Sejšely, že by třeba mohli i Sejšely, mohl by požádat, že by si to odkroutil na Sejšelech. Ale to si myslím je taky jako utopie, že to by se všichni taky jako zasmáli, kde tam bude. On tam je údajně nějaký ostrov na Seychelles, kde je jako vězení. Jo, ale ti vězni tam chodí volně na tom ostrově, jakože nemůžou utíct. No. Tak to si myslím, že jsou takové lepší, možná lázně. A to by mu jako nevyšlo. Takže si myslím, že ještě další plán může být a uvažuje o tom obnova těch procesů, že řekne, že to bylo zmanipulovaný, že se objevily nové důkazy a že se objeví svědci, kteří říkají, že falešně svědčili. Jo. Už tam nějaké náznaky byly, že někdo z těch svědků řekl, že ho policie nutila nebo že mu zaplatila nějaké peníze. To se už u jednoho soudu objevilo. Vím, že tehdy Krejčířova rodina to hrozně akcentovala, že mi volali a řekli, hele, to je zajímavý, co se tam to o tom byste měli napsat. Takže je v pořadí to, že by on řekl, že to je celá konspirace, kde byly zapojené i české tajné služby do té konspirace a přesvědčili tu místní policii a ty svědci lhali a oni se tady teď přihlásí a řeknou, že to nebyla pravda a já budu mít obnovu procesu.
2: Dobrá, tak uvidíme. Uvidíme. Moc díky, že jste přišel, že jste byl v JAR a že jste mohl přinést tyhle informace.
1: Také děkuji za pozvání.
2: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Jiří Hynek, investigativní reportér ze serveru Odkryto.cz, který byl před nějakým časem ve Jihoafrické republice a u soudu se potkal s někdejším vládcem českého podsvětí Radovanem Krejčířem. Místo činu, to je jedna z červnových sérií Českého rozhlasu Plus, pokud máte rádi krimi, tak si ji určitě dejte, nabídnout ale můžu ještě cyklus Fotbal a válka nebo portréty indiánských náčelníků, to všechno jsou rozhlasové novinky, kdybyste neměli co poslouchat. My s Vinohradskou 12 se přihlásíme zase v úterý a určitě se v následujících dnech vrátíme k předběžnému opatření Ústavního soudu ve věci cesty na summit Severoatlantické aliance. Tam je taky spousta nového a je to hodně zajímavé. Naslyšenou zítra.

0: Dustin Hoffman, Juliette Binochová nebo Jeffrey Wright. To jsou jen některá jména filmových hvězd, které letos přijedou na Karlovarský festival. Na Pražském hradě uzavřela Česká filharmonie svou sezonu open air koncertem a zároveň tam začaly tradiční letní shakespearovské slavnosti. V kulturním magazínu upozorníme i na jiné kulturní události těchto dní. Dobrý den, přeje Michaela Vetešková.
1: Kultura Plus.
0: Vedení činohry Pražského národního divadla se pod novým generálním ředitelem nezmění. Martin Glázer, který se stane novým šéfem v roce 2028, se domluvil na pokračování spolupráce s duem Scooter. Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský mají pokračovat v péči o stálý soubor a budování moderního divadla s důrazem na aktuální témata.
2: Měla jsem smutná milého. Život bych dala pro něho. Do ciziny se obrátil.
3: Režijní tandem Scooter vede činohru Národního divadla 4 sezóny. Mezi jeho nejúspěšnější tituly patří Erbenova kytice. Ve své práci bude duo pokračovat až do roku 2034. Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský dostanou důvěru i od nového generálního ředitele Martina Glázra, který se do Prahy přesune z Brněnského národního divadla v roce 2028.
4: My jsme po několika měsících rozhovorů se Scootery zjistili, že se shodujeme v podstatných věcech. Jednak v tom, jak by měla být profilována nová scéna po skončení její generální rekonstrukce.
3: Pojmenovává Glázer hlavní úkoly Scooterů v nadcházejícím funkčním období. Šéfové činohry mají podle budoucího ředitele také důkladně pečovat o stálý herecký soubor. Společnou mají i představu o kreativní stránce divadla.

0: digitálně restaurované podobě na festivalu v italské Bologni. Národní filmový archiv tak vrací na plátna jeden z nejslavnějších českých snímků.
1: Alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství.
2: Karel Fiala, Miloš Kopecký, Valdemar Matuška nebo Vladimír Menšík. Před více než 60 lety si Oldřich Lipský a scénárista Jiří Brdečka vystřelili z amerických westernů. Vznikla komedie, kterou dnes znají generace diváků.
3: Padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina.
2: Film dostal také nový anglický název. Zatímco v minulosti byl v zahraničí známý jako Lemonade Joe, nově se bude uvádět pod názvem Soda Pop Joe, říká ředitel Národního filmového archivu Michal Brgant.
4: Očekáváme, že ten film se nejen vrátí k těm, kteří ho už znali, ale hlavně se otevře těm, kteří ho zatím ještě neměli možnost poznat. A díky tomu, že film je restaurován tak, aby se mohl hrát ve velkých kinech, na velkých plátnech, tak jak se to limonádové zaslouží, tak věřím tomu, že to bude jeho další život a další úspěch.
2: Jedním z důvodů restaurátorských prací byly i slavné barevné efekty. Film totiž záměrně napodobuje postupy rané kinematografie a jednotlivé scény střídají různé barevné odstíny. Restaurátoři proto pracovali s dobovými kopiemi, aby co nejvěrněji obnovili podobu, kterou diváci viděli při premiéře v roce 1964.
5: Noci jsou chladné!
6: Jo,
5: to abych si vzal teplé prádlo.
2: Po premiéře v Bologni zamíří digitálně restaurovaný limonádový Joe do českých kin. Boloňský festival uvede také film Varhaník u svatého Víta režiséra Martina Friče z roku 1929. Ten je považovaný za jeden z nejambicioznějších němých filmů natočených v Československu. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
0: Stovky lidí ve středu večer zaplnili pražské Hradčanské náměstí. Česká filharmonie se tam pod širým nebem rozloučila se svou 130. sezonou. Pod taktovkou francouzsko-arménského dirigenta Alana Altinoglu zazněl americký program.
7: Mám rád tuhle vážnou hudbu. Baví mě to a chtěl jsem to vidět takhle naživo v podvečer v těchto krásných kulisách.
8: Říká mladý muž, který má na sobě žabky a kraťasy, stejně jako většina posluchačů. Solistou večera byl klavírista Marek Kozák, který si na koncertě zahrál díky tomu, že před rokem dostal cenu Jiřího Bělohlávka pro mladé hudebníky.
9: Byla to pro mě premiéra s Českou filharmonií, premiéra v tom Gershwinově koncertu a vůbec jako první open air s orchestrem. Já jsem předtím hrál nějaké koncerty venku v Itálii na klavír, ale že bych si zahrál s velkým orchestrem před tolika lidma a navíc v Praze, v městě, kde žiju. Takže jsou to fakt neuvěřitelný zážitek.
8: Součástí večera bylo i vyhlášení nového laureáta ocenění. Tím se stal česko-palestinský houslista Milan Al-Ashab.
10: Pro mě ta cena je mimo jiné potvrzením, že to, co dělám, dává smysl.
8: A dodává, že už má jasno v tom, jakou skladbu představí příští rok na koncertě on.
10: Já bych rád představil skladbu, která se bude dramaturgicky k tomu večeru hodit, která bude svým způsobem temperamentní, výrazová, ale zároveň i efektní.
8: Další příležitost poslechnout si naživo Českou filharmonii budou posluchači mít až po prázdninách, a to 1. září na zahájení pražské koncertní sezóny. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Ve středu večer bylo na Pražském hradě dost rušno nejenom díky koncertu České filharmonie, ale také zahájení letních shakespearovských slavností. Nejvyšší purkrabství se proměnilo ve starobylé Syrakusy a diváci po tradičním projevu Martina Hilského sledovali příběh o záměnách, pletichách a šarvátkách, které slavný Alžbětínec proměnil v komedii omylů.
11: Muž má rád, muž má rád svobodu a odchází a přichází, jak jen mu káže čas.
12: Komedie z 16. století to není úplně jednoduchý úkol pro dnešního diváka ani pro dnešního herce. Jsem na to zvědavá, jak se ty světy střetnou, potkají a jestli dokážeme diváky chytnout u srdíčka.
13: Říká herečka Aneta Krejčíková, pro kterou je komedie omylů první zkušeností s letními shakespearovskými slavnostmi. V nové hře stvární Lucianu ženu, která sama lásku teprve hledá, své sestře už ale ohotně uděluje partnerské rady.
12: Shakespeara nemůže hrát každý herec. To se nehraje tím způsobem, jako se dneska dělá takovýto televizní, filmový, seriálový herectví, takzvaně na půl huby, kdy vám skoro není rozumět, ale chce to řemeslo. A já mám vystudovaný hudebně dramatický obor na Pražské konzervatoři a jsem jako vášnivá herečka, takže jsem to považovala za něco, co divadlo

0: Na letních shakespearovských slavnostech se premiérově představí také Marek Adamčík. Na hraní pod širým nebem ho lákalo nejen samotné prostředí, ale i setkání s novými kolegy.
1: Ten Shakespeare je tak mnohovrstevnatý, nebo je to takový hřiště, na kterém si všichni můžou hrát podle toho, jak je to baví, a v tomhle tom je to prostě super, že vidíte, jak to berou ty ostatní.
0: Marek Adamčík stvární v komedii Omylů Antifola Efeského jednoho z identických dvojčat, které má pocit, že svůj život pevně řídí, dokud mu ho série nečekaných záměn nepřevrátí vzhůru nohama.
1: Možná by mohlo někoho mást to, jak je ten jazyk prostě nezvyklý a jak je ta hra vlastně něčím opravdu archaická, jako že dneska, když jde člověk do divadla na komedii, tak je zvyklý, že prostě jsou tam tři dveře a postel a volají si mobilama a mluví o televizi a já nevím co, a tady to samozřejmě je úplně z jiného času, ale to, že se to musí naplnit nějakou současností a že tu je nutnost existovat tady a teď, tak to má ten Shakespeare společného se všema ostatníma hrama.
0: Režie letošní novinky se ujal Vojtěch Štěpánek. Na letní shakespearovské slavnosti se vrací už po třetí a po Večeru tří královem, který naskoušel v Ostravě, sáhl i tentokrát znovu po komedii.
2: Mě prostě komedie baví, myslím si, že pod to letní hvězdný nebe komedie patří. Myslím si, že na to venkovní hraní je komedie taky výhodná v tom, že to je takový trošku jarmaneční projev, je to přece jenom trošku vyvolávání textu spíš než prožívání replik.
0: Právě komedie patří podle Štěpánka k těm nejnáročnějším žánrům, které může herec na jevišti zkoušet.
2: Je to hodně těžká práce. Já si myslím právě, že spousta těch politických thrillerů se vlastně dá zahrát poměrně úspornějšími hereckými prostředky, takovým jako zamlčováním, zahlížením. Je to v podstatě přece jenom nějaká práce s psychologií, s atmosférou, ale u té komedie to musíte celý prostě odpracovat, odchodit, odběhat, odpadat, odskákat. Tam skutečně ty pointy musí vzbuzovat smích a to prostě je hrozně těžký. A ta komedie Omylů si myslím, že je jako přímo jako i dobrá škola.
0: Vedle Prahy, Brna, Bratislavy nebo Ostravy můžou lidé letní shakespearovské slavnosti navštívit třeba také na zámku Litomyšl nebo Hluboká nad Vltavou. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
3: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Tento týden se v Ostravě odehrával pozoruhodný festival Dny nové opery. Festival vznikl v roce 2012 s cílem iniciovat vznik a provedení nových operních inscenací. Zatím jich takto vzniklo 40 a letos byl festival vybrán britským magazínem Gramofon na prestižní seznam světových festivalů. I o tom budeme mluvit v našem magazínu, konkrétně s hudebním publicistou a spolupracovníkem tohoto festivalu Borisem Klepalem. Vy jste v jednom z rozhovoru uvedl následující slova. Opera nezná nevhodná témata a pokud se něco vzpírá mluvené činohře, musí se to zaspívat. O jakých tématech jste zpívali či hráli letos?
5: Letos v Ostravě se zpívalo o soužití s člověkem, který má demenci. To bylo možná jedno z nejpůsobivějších děl, co zatím zaznělo. O nejistotě uchopení světa a vůbec o nejistotě bytí. Potom jsme se dostali k postapokalyptickému stvárnění jakési možnosti, jestli je možné vůbec nějak dobře žít, jestli není lepší se soustředit na to, aspoň nějak rozumně umřít. Potom jsme se dostali do vybydleného hotelu Palace, kde se jednak rozebírá nová nauka o harmonii od Aloise Háby jako prostředek k nalezení tvůrčí svobody a také dílo Jakuba Rataje na motivy 7 japonských haiku.
4: Podle programu i podle toho, co jsem teď právě od vás, pane Klepale, slyšela, bych soudila, že ten program je určený spíš pro publikum, které se v operní tvorbě vyzná a raději než do kina na horor zajde třeba právě na koncert vážné hudby nebo na operu. Jaký ten typ publika na Dny nové opery přichází?
5: No, na Dny nové opery patrně přicházejí lidé, kteří jsou jednak zvědaví a zvídaví a chtějí slyšet pořád něco nového a ne se nechávat jaksi uklidňovat a ukolébávat pořád dokola stejnými věcmi nebo jenom s maličkými odlišnostmi zpracovanými pořád stejnými náměty. Já si myslím, že je to ale otázka celkem jakéhokoliv umění. Pokud se má mluvit opravdu o umění, tak je potřeba, aby to prostě mělo i nějaký zásah, aby to někdy bylo i, řekněme, nepříjemné, aby to člověka vybuzovalo a aby to v něm zanechávalo nějaký dojem, nejenom to, že se nějak jako uklidnil po večeři.
4: Když ta nová díla v rámci festivalu vzniknou nebo nové projekty, zaznívají i jinde na festivalech nebo uvádějí je třeba jiná česká nebo mezinárodní divadla?
5: No, to je samozřejmě velký problém, protože operní produkce, to je celkově strašně drahá záležitost a uvést novou operu v repertoárovém divadle, to je vždycky trošku komplikované, ale přece jenom už tady byly nějaké ohlasy, nějaké průniky do, řekněme, dalšího provozu. Byla tady opera Bludiště seznamů od Martina Smolky, která se potom v přepracované verzi hrála v Praze v Alfredovi ve dvoře. A Národní divadlo Moravskoslezské v příští sezóně uvede operu od Bernarda Langa, který je jedním z oblíbených autorů tady na ostravských festivalech a musím říct, že píše výborné opery. Také se tady v Ostravě uváděla šestinotónová opera Přijď království tvé od Aloise Háby. A z té se jaksi vyvinulo ne to, že by se ta opera nějak rozběhla do světa, ona je strašně těžká a to asi není repertoárové dílo, ale ono v ní funguje Hábovo šestinotónové harmonium a nyní už je skoro snad dohotovená jeho moderní kopie nebo moderní obdoba a vzniká pro ní nový repertoár, takže ono to prostě přesahy má a hlavně, co je důležité, tak autoři a autorky těch oper prostě se dostanou svá díla na jeviště a můžou si jaksi nabrousit ty svoje schopnosti a ověřit si, co pro publikum funguje, nefunguje. Prostě má to obrovský význam celkem, ale i pro to publikum. Je to prostě významné, aby ta nová díla se dostávala ven a jak už žijí dál, to asi není úplně věc festivalu.
4: Hostem Kultury Plus byl hudební publicista Boris Klepál. Málo kterému herci se podaří vstoupit do Hollywoodu takovým způsobem, že si hned první výraznou filmovou roli řekne o Oscara. Americký herec Dustin Hoffman to dokázal už v roce 1967 jako nejistý mladík ve filmu Absolvent. A právě tento už klasický snímek uvede osobně na Karlovarském festivalu. Hello, darkness, my
6: old friend. Nenápadný a civilní. Jeho Benjamin Braddock působí na plátně spíš jako mladík ztracený ve vlastním životě, než jako klasický filmový hrdina. A právě díky tomu se Absolvent stal generační výpovědí jedním z klíčových filmů nastupující nové vlny americké kinematografie.
7: Look, Mrs. Robinson, I drove you home. I was glad to do it, but I have some things on my mind. Can you understand that?
6: Oscarovém dramatu Půlnoční kovboj z roku 1969 pak herec stvárnil drobného podvodníčka z New Yorku. Před kamerou si nečekaně také zaimprovizoval, když do herce na přechodu málem narazil taxikář. Jednu ze zlatých sošek Oscara získal za roli v road movie Rain Man, kde stvárnil autistického bratra s mimořádnými matematickými schopnostmi.
8: Já mám tu čest zde reprezentovat celý tým, který se o Dustina Hoffmana snažil celá léta. Krištof Mucha, výkonný ředitel, řekl, že si pamatuje, že první zmínky o snahách přivést Dustina Hoffmana do Karlovarů byly už v době, kdy nastupoval na festival, což bylo na konci 90. let minulého století. Tudíž to jen dokládá, že Dustin Hoffman patří k našim a patřil dlouhá léta k našim vysněným hostům.
6: Popisuje umělecký ředitel karlovarské přehlídky Karel Och. Společně se svým týmem přivítají na červeném koberci v Karlových Varech také herečku Juliette Binochovou. Pamatovat si ji můžete třeba z romantického dramatu Anglický pacient. V něm stvárnila ošetřovatelku Hanu, která se na konci druhé světové války stará o těžce zraněného britského pilota. a právě za tento výkon získala Oscara pro nejlepší herečku ve vedlejší roli. Na 60. ročník Karlovarského festivalu přijede i americký herec Jeffrey Wright, který stvárnil agenta CIA v několika bondovkách a zahrál si i v oceňovaném sci-fi seriálu Westworld. Už po třetí přijede na Mezinárodní filmový festival také uznávaný americký herec Harvey Keitel. Stejně jako v loni uvidí diváci v Karlových Varech Stellana Skarsgårda. Tentokrát ale jenom na plátně. Pro festival totiž natočil novou černobílou znělku, která bude mít premiéru na slavnostním zahájení 60. ročníku 3. července.
4: Tolik příspěvek redakčního kolegy Martina Hrnčíře. Ten festivalové dění sleduje dlouhodobě a navíc v novém týdnu vyrazí také do Mariánských Lázní, kde 1. července pořadatelé připomenou okolnosti vzniku festivalu.
6: Léto roku 1896. Karlovy Vary jsou plné lázeňských hostů. Po kolonádách se procházejí dámy s krajkovými slunečníky, pánové v kloboucích debatují o politice a léčivých pramenech. Tentokrát se ale ve městě nemluví jen o lázních. Do tehdejšího Kurhausu dnešních Lázní 3 dorazila totiž novinka, která krátce předtím ohromila Paříž. Kinematograf bratří Lumiérů. Jak vypadalo takové první promítání, připomíná také snímek Báječní muži s klikou režiséra Jiřího Mencla.
9: Tak jsem třeba točil Hrnčíře při práci. Prý na to není nikdo zvědavý.
6: O poznání lepší techniku pak měli přesně o 50 let později organizátoři prvního filmového festivalu u nás, který uspořádali právě v Mariánských Lázních a Karlových Varech.
10: České Lázně se připravují na první poválečný filmový festival v Československu.
11: Kromě teda toho, že se jednalo vyloženě o symbolické umístění, tak i to prostředí těch Mariánských Lázní, které bylo, řeknu, noblesnější, luxusnější, bylo samozřejmě taky poznamenáno válečnými událostmi, ale třeba ne tolik, jako když by ten festival chtěl být situován třeba v Plzni nebo Praze.
6: Komentuje Tomáš Hubáček z Národního filmového archivu. Společně s ním stojíme před plátnem v pražském kině Ponrepo a promítáme si týdeník z roku 1946.
11: Ty Mariánské Lázně nabízely dostatek ubytovacích kapacit z hlediska té lázeňské rekreace. Jednak je to poměrně malé město, takže ta kompatibilita těch přesunů tam byla jako mnohem lepší, ale v první řadě, proč bych řekl, že to tam bylo situováno a ukazují to i archivní materiály, tak je opravdu ten význam jako z hlediska toho poválečného vybudování toho nového československého státu.
12: Karlovy Vary se letos opět staly dějištěm Mezinárodního filmového festivalu.
6: Festival v Karlových Varech je druhou nejstarší filmovou přehlídkou na světě. Starší je jenom festival v italských Benátkách, který začal už v roce 1932. Přestože najdete na letošním červenobílém festivalovém plakátu, že jde o 60. ročník, ve skutečnosti slaví akce už 80 let od svého vzniku. Od 50. let se totiž musel střídat s přehlídkou v Moskvě.
13: U Hřída jsme potkali sovětskou delegaci, ve které jsou i známí režiséři Arnstam a Zarchy.
6: A to se změnilo až v polovině 90. let, kdy odjeli do Ruska umělecká ředitelka akce Eva Zaoralová a herec Jiří Bartoška.
14: Vlastně já jsem tvrdil, že 30. června pro mě skončil festival a 1. července jsem tady jako host. To byl takový bonmot, jakože se už festival mě netýká. Je pravdou to, že mám tady několik sjednaných schůzek, jednak se sponzory, kteří přispěli na tento festival, a jednak se sponzory latentními, které oslovují, vysvětlují jim, provádí mě festivalem, aby viděli prostředí, jak se koná a jak se to povedlo, tento festival, a přesvědčuje, aby do 30. ročníku vstoupili penězma.
6: A od roku 1994 tak festival vítá diváky a filmové nadšence každý rok.
4: Dagmar Havlová odvolala souhlas k užívání jména Václava Havla knihovnou, která je po bývalém prezidentovi pojmenovaná, napsala v SMS zprávě Dagmar Havlová tento týden Českému rozhlasu. Uvedla, že nechce nést odpovědnost za způsob, jakým je Havlovo jméno používáno, a že ztratila důvěru k současnému vedení a směřování knihovny. Osobnostní práva k názvu knihovna potřebuje, aby mohla pokračovat ve své činnosti. Co to pro knihovnu znamená a co vedlo někdejší první dámu k tomuto rozhodnutí? A co bude s dokumenty a archivem dramatika Václava Havla? I to rozeberu v následujících minutách.
15: Šéf knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček čelí ostré kritice kvůli svému stylu vedení instituce. Správní rada mu na svém posledním zasedání, na kterém 4 z 5 členů rezignovali, vytkla hned několik pochybení.
4: Touto zprávou vše letos na jaře začalo. Ze strohé informace se během několika minut stala událost, která zaměstnala mnohé novináře na několik týdnů a zdá se, že zaměstnávat bude i nadále. Osud knihovny Václava Havla stále poutá pozornost.
16: Knihovna Václava Havla. Odchod zaměstnanců, rezignace členů správní rady, konec hlavního
4: Bylo 19. května roku 2026 a iRozhlas.cz uvedl zprávu, že v knihovně Václava Havla má skončit celkem 17 zaměstnanců. Mezi ně se řadí třeba i Jáchym Topol, jedna ze stěžejních postav instituce. Pár dní na to někdejší první dáma sdělila, že odstupuje od dohody o spolupráci na projektu knihovny Václava Havla, čímž následovala dosavadní sponzory projektu miliardáře Zdeňka Bakalu a Karla Komárka. Českému rozhlasu poslala následující zvukové vyjádření.
16: Po dlouhém a bolestném zvažování a hledání dalších cest mě nezbývá, než následovat Zdeňka Bakalu a Karla Komárka. K dnešnímu dni tedy bohužel i já odstupuji od naší dohody. Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní. Knihovně jsem se věnovala dle svých kompetencí i dle svého nejlepšího svědomí a vědomí 22 let. Konala jsem tak na přání svého muže, a to i v době, kdy ještě žil. V její původní myšlenku jsem do poslední chvíle věřila. Knihovnu jsem ale neřídila, nejsem její zaměstnanec ani člen správní rady. A nemám už sílu ani zdraví víc udělat.
4: Kromě toho se rozpadla také tehdejší správní rada knihovny Václava Havla. Jediným členem zůstal David Dušek z Hnutí STAN, který situaci tehdy komentoval následovně.
17: V momentě, kdy knihovnu opustí paní Havlová a neposkytne knihovně žádná práva, to znamená ani právo osobnostní, tedy k názvu knihovna Václava Havla, a ani práva k edukativním programům, pak opravdu tato instituce pozbývá svůj zásadní smysl.
4: Když předseda správní rady David Dušek o několik dní později v médiích oznámil, že dozorčí i správní rada knihovny Václava Havla jsou zase kompletní a že do správní rady byl zvolen mimo jiné hudebník Michael Kocáb a egyptolog a senátor Miroslav Bárta, ohradila se proti tomu spoluzakladatelka instituce Dagmar Havlová, podle které předseda správní rady David Dušek jmenoval radní bez jejího vědomí a zřejmě i v rozporu se stanovami. Havlová médiím oznámila, že zprávu možnosti použití jména Václava Havla už předala nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Když jsme se ptali nadace na detaily, odmítli je sdělovat s tím, že k tomu se více může vyjádřit pouze Dagmar Havlová a ta na opakované žádosti o rozhovor nereaguje. Během letních prázdnin v knihovně program není stejně jako léta předtím a zda a v jaké formě bude pokračovat, to zůstává stále nezodpovězenou otázkou. V novém týdnu by ovšem mohlo dojít na jednání zástupců Dagmar Havlové s některými českými kulturními institucemi, které by mohly odkaz mezinárodně uznávaného dramatika a někdejšího českého prezidenta spravovat dál.
18: Kultura Plus je ve finále. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Michaela Vitešková a naslyšenou za týden.
19: Poslouchali jste reprízu pořadu Kultura Plus
20: na Rádiu Praha.
19: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou sobotu ve 13.30. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Čeští fotbalisté přiletěli z mistrovství světa ještě před koncem základních skupin. A to znamená jediné, šampionát pro ně skončil před branami vyřazovací fáze, do které se mimo jiných probojovali také Kapverdy, Ghana, Demokratická republika Kongo, Bosna a Hercegovina, Paraguay nebo Jihoafrická republika. Tedy reprezentace, které jsou v žebříčku hodnocení Mezinárodní fotbalové federace FIFA papírově horší než ta česká. Proč tomu tak bylo? Zkusíme odpovědět v následující hodině na Radiožurnálu Sport. Začíná desítka Pavla Horváta a Pavle, já jsem moc rád, že tě můžu přivítat. I když jsi na dovolené, tak jsi si udělal čas právě na svůj pořad. V úvodní půlhodině budeš s námi. Zdravím tě.
1: Dobrý den.
0: A ve studiu zdravím také Navrátilce do sestavy, je tak, jak se to občas říká. Ve studiu Radiožurnálu Sport jsou s námi reportéři právě naší stanice, kteří mapovali cestu českého týmu v Severní Americe. Mikuláš Jáša, zdravím tě, ahoj.
2: Dobrý den.
0: A zdravím také Lukáše Michalíka, hezký den.
3: Krásný den.
0: A zdravím také Mirka Vasiče.
4: Dobrý den.
0: Tak pojďme se prvně zaměřit právě na český tým, který skončil na mistrovství světa s jedním bodem. Mnoho názorů už zaznělo, a tak můžeme tu debatu posunout trochu někam dále. A chtěl bych začít s Miroslavem Koupkem, trenérem národního týmu. Pavle, už zaznělo, že právě Miroslav Koubek bude trenérem české reprezentace i v následujících zápasech. Na podzim nás čeká Liga národů. Je to podle tebe správné rozhodnutí, kdyby ty si byl v kůži, ať už generálního manažera, nebo předsedy fotbalové asociace, tak bys udělal stejné rozhodnutí?
1: Já si myslím, že trenér Koubek má smlouvu, neměl úplně dostatek času na to, aby se projevil s tím mužstvem. Samozřejmě určitě se dostaneme k tomu, že tam nějaké chyby byly, spousta kritiky, která byla oprávněná, ale já si myslím, že každý trenér nejenom na té klubové úrovni, ale i na té reprezentační úrovni potřebuje dostat ten čas a já bych ho trenéru Koubkovi ještě dal.
0: Říká Pavel Horvát ve své desítce. Pánové, vy jste mapovali cestu českého národního týmu. Jak na vás působil trenér Miroslav Koubek, se kterým jste měli příležitost mluvit ať už před tréninky, před zápasy, ale také právě po zmiňovaných zápasech? Lukáši Michalíku.
3: Tak já když začnu, na mě působil možná až nezvykle uvolněně místy, že byl tak jako dobře naladěný, docházelo tam k situacím, které bych od něj nečekal, že možná dvakrát, třikrát nás nechal jako novináře déle vlastně na celý trénink, než těch původně domluvených 15 minut, na kterých jsme měli být. Často byl dobře naladěný, usmíval se, ale na druhou stranu i postupem toho šampionátu jsem na něm viděl únavu, protože to muselo být znát, jemu přes 70 let to cestování bylo hodně náročné, ale jak známe Miroslava Koubka, umí být i dost nepříjemný na novináře. Tam mi připadal poměrně v klidu, byť hlavně tedy to hodnocení třeba po tom zápase s Jihoafrickou republikou podle mě úplně nekorespondovalo s realitou. Čekal jsem, že bude výrazně kritičtější.
0: No asi jste, pánové novináři, nečekali, že zažijete tiskovou konferenci Pavla Nedvěda, tedy generálního manažera reprezentace, který v uvozovkách musel korigovat to, co řekl právě trenér Miroslav Koubek. Mikuláši.
4: Nečekali, spíše jsme si mysleli, že generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd bude mluvit po turnaji, to se nestalo, ale že bude mluvit už v průběhu turnaje, to jsme nečekali. Ano, musel vysvětlovat slova trenéra Koubka, on vlastně obhajoval to, co Koubek myslel pro českou televizi v rozhovoru, když mluvil o kladném pozitivním hodnocení, on měl na mysli některé vytvořené šance. Na druhou stranu je bylo dobře, že se k tomu postavil Pavel Nedvěd čelem a že ne skritizoval trenéra Koubka, ale že opravil jeho slova. V mých očích ale tahle krizová komunikace měla přijít daleko, daleko dřív a ne až den po zápase s Jihoafrickou republikou.
0: Říká reportér Mikuláš Jáša v desítce Pavla Horváta. Pavle, ale těch podivných vyjádření bylo více. Třeba střídání Denise Višinského, kterého v posledním zápase s Mexikem stáhl, protože podle Koubkových slov už nemohl. Višinský následně právě v televizním rozhovoru řekl, že se cítil dobře. Další výrok můžu přidat, nad kterým se možná zvedá obočí, a to tedy okolo Huga Sochůrka, ke kterému řekl, že by ho tam dal, kdyby se nezranil Tomáš Souček, přitom ještě předtím, než se Souček zranil, tak už střídající hráči stáli u lajny. Pavle, proč si myslíš, že nastalo tohle kličkování Miroslava Koubka?
1: No, je to těžký takhle. Samozřejmě nejsme v tom týmu u toho prvního případu, kdy střídal Denis Višinský. Tam já si myslím, že opravdu, jestli měli online čipy, nějaký ty informace o tom, jak ty hráči fungujou, kolik toho naběhali ve sprintu, tak Denis Višinský určitě měl nějakou, čas, kdy se to lámalo. Já si taky myslím, že mohl na tom hřišti ještě třeba možná 5, 10 minut, 15 minut bejt. Ty hráči samozřejmě pak to najevo dávají jednak pohybem nebo takovým tím klasickým linkem, když už se opravdu necítěj. Na druhou stranu za národě chce hrát každý a taky určitě to chce nějakou odvahu říct, hele, já už nemůžu, prostě mám toho plný zuby. No a co se týká toho druhého případu, já jsem taky na začátku toho turnaje si říkal, že Hugo Sochůrek pravděpodobně nenastoupí, i mi to přišlo normální, ale jelikož bohužel už v tom zápase s Mexikem bylo rozhodnuto, už když jsme dostali ten první gol, tak jsem čekal, že se na to hřiště dostane, že opravdu by to bylo dobrá zpráva pro ty mladý hráče, že i takovýhle kluk, který to prolít a vlítnul do ligy, tak si zahrál na mistrovství světa a samozřejmě pro toho hráče a jeho další kariéru by to byl veliký krok, takže je to možná škoda, ale samozřejmě to kličkování je takový, já nechci říct smutný, ale my úplně nejsme v tom týmu a nevíme, jaký ten trenér má informace. Má kolem sebe spoustu lidí, který jo, tam nechci říct do toho kecaj, ale prostě mají tam nějaký názor a ten trenér to musí všechno vnímat. Samozřejmě v tom zápase je to velmi rychlý a to rozhodnutí kolikrát není moc času, ale Sochůrek se dal naplánovat dopředu i samozřejmě při myšlence na ten horší scénář, že prostě to takhle bude, tak si říct, hele, tak si to bude tak, že jako vypadáváme z turnaje, no tak ho tam pojďme dát, ať aspoň si uděláme očko jako u veřejnosti a můžeme mít nějakou pozitivní věc, takhle vlastně jsme si trošku zase přidali, jak se říká, ten volej do ohně.
0: Říká Pavel Horvát, ještě bych chtěl reagovat, Lukáš Michalík.
3: Já bych to ještě trochu rozebral ty situace, protože ta komunikace, nekomunikace byla určitě velkým tématem. Když začnu Hugem Sochůrkem, tak to bylo přesně, jak jsi říkal, prostě nevypadá to dobře, protože už před tím střídáním nebo zraněním Tomáše Součka stály u postraní čáry Alexandr Sojka a Tomáš Chorý, takže on by nešel na hřiště stejně, ale podle mě to je tím, co já už jsem zaregistroval na té nominaci, na ten kemp přípravný, kdy se řešil Hugo Sochůrek a já z toho vyčetl mezi řádky, že nominace Huga Sochůrka byla v podstatě akce Pavla Nedvěda, že on do toho Miroslava Koupka trochu natlačil, tak to na mě působilo, takže se nedalo očekávat, že on bude mít nějakou podstatnější roli v tom kádru, ale přesně jak říkal Pavel Horvát, dávalo to nesmírný smysl ho tam dát za rozhodnutého stavu na posledních 5 minut, prostě tomu hráči by to pomohlo, zvedlo by mu to sebevědomí, asi si nikdo nemyslí, že by ten zápas otočil. To je jedna věc a ještě k Denisi Višinskému, přesně jak jsme to tady zmiňovali, myslím si, že by se mělo dát víc na pocit toho hráče, že data říkají něco, ale si se cítil dobře, ale Mirko Vasič byl na té tiskové konferenci Miroslava Koupka po zápase a on dostal tuším dotaz ještě, aby to vysvětlil, protože myslím si, že jeden z novinářů tam operoval právě s tím rozhovorem pro Českou televizi.
4: No tak Miroslav Koubek vlastně řekl, že je to pro něj nová informace. On v tu chvíli vůbec netušil, že Denis Višinský prohlásil to, že se vlastně cítil dobře, což je tedy taky poměrně zajímavá věc, jakoby spolu v tom týmu nekomunikovali, ale chápu zase na druhou stranu, že po tom zápase tam je takový mumraj, jestli trenér řekne něco rychle hráčům v kabině, pak se musí přesouvat na tiskovou konferenci, třeba měl slovo jenom Miroslav Koubek a vlastně vůbec nedošlo k tomu, že by měl nějaký alespoň krátký rozhovor s Denisem Višinským, prostě pro pana Koubka to bylo překvapení v tu danou chvíli.
3: Takže asi nedošlo k tomu zásadnímu, co já bych předpokládal, všichni jsme to hráli na nějaké úrovni fotbal, Denis Višinský byl jedním z těch aktivnějších hráčů, nehrál vůbec špatně, naopak si myslím, že hrál poměrně dobře, tak asi stačilo na něj zakřičet, Denise, jak to vypadá, palec nahoru, palec dolů a podle toho by se zachoval.
0: Já jsem to ještě nezmínil v desíce Pavla Horváta, ale samozřejmě nám můžete také volat na čísle 221 552 222. Ostatně jeden z posluchačů už se do desítky dovolal, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím, Juraj. Já mám otázku na Pavla. On na začátku povedal, že pan Koubek nemal nějak velkou možnost to musí si postavit. A moje otázka pro to je následovné. Mě je škoda, že zmizli z kalendára přípravné zápasy, kdy ten trenér má prostor diskutací.
0: Já se omlouvám, není úplně ideálně rozumět tomu telefonátu, ale na začátku jsem pochytil, že Miroslav Koubek neměl úplně čas si představit to mužstvo. Tak Pavle, samozřejmě, že by mu více času pomohlo, ale myslíš si, že se té role nedalo zhostit lépe?
1: Tak je to, tohleto na tom mistrovství světa už je víceméně, řekl bych, coaching. Byť ten coaching samozřejmě si můžeme představit v různých fázích na stadionu, kde 70 tisíc lidí se těžko koučuje, ale už se opravdu musí pracovat s tou základní jedenáctkou. Samozřejmě zbytek toho týmu vnímá tu taktiku, to rozestavení, jaký ten trenér chce, a pak už jsou to jenom malé úpravy, ale uvědomíme si, že normální ligový mužstvo má prostě přes měsíc přípravu, má, troufnu si říct, třeba minimálně šest přípravných zápasů, v kterých se toho dá spoustu vyzkoušet. My jsme před tím mistrovstvím měli dva přáteláky, který s odpuštěním stáli za starou Belu, a tam se toho úplně moc natrénovat nedá. V těch tréninkách, co říkali kluci, že vás tam trenér Koubek nechával díl, tak si myslím, že taky vám toho neukážou moc, takže si to můžeme odmyslet a přidat si k tomu, že dva tréninky před zápasem byly zaměřený na taktiku, aspoň nějaká část těch tréninků, no a to prostě není moc, jako myslím, jako můžeme fakt říct, že to jako je nějaký čas, ale není to moc a bylo to prostě na týře vidět.
0: Říká Pavel Horvát ve své desítce, okromě těch vyjádřeních právě Miroslava Koubka, bych se chtěl dostat také k tomu, že se na sociální sítě dostávaly nominace a základní sestavy českého týmu ještě před samotným zápasem. A to ne 60 minut, ne hodinu a půl, tak jak jsme na to my novináři zvyklí, ale třeba i den nebo dva dny před zápasem. Pavle, prvně na tebe, jak se taková věc může stát?
1: No, mě to štvalo, jako musím říct, že to je nekorektní, ať už jestli to bylo od spoluhráčů, který třeba nehráli, nebo od někoho, kdo samozřejmě byl rád, že třeba do sestavy jde a někomu to zmínil, a mně to přijde, že jako opravdu tohle je podraz na všechny, jo, hlavně opravdu, když se zeptáš toho trenéra, tak každý chce vědět soupeře sestavu, každý si dovede odvodit nějaký herní styl, který při nějakých změnách může nastat, jo, a my jsme tohle těm soupeřům nabízeli, já neříkám, že to rozhodlo ty zápasy, ale ten dnešní fotbal už je fakt o maličkostech a může být, že v nějakých procentech to ovlivnilo tu naší hru, a pro mě to bylo velmi překvapivý a úplně nadšený jsem z toho nebyl.
0: Pánové, určitě i k vám se ty informace o sestavě dostávaly, nechci říkat úplně z jakých zdrojů, ale přibližte nám více to, jak probíhala právě komunikace na šampionátu v Severní Americe. Mirko Vasič, já se omlouvám, dlouho ses nedostal ke slovu, je nás tady hodně, tak můžeš nám o tom popovídat.
4: Ke stolu jsem se naštěstí dostal, ale vlastně, když se vrátím ještě k tomu, co říkal Pavel Horvát, pro mě to na jednu stranu není zarážející, protože samozřejmě někteří novináři mají bližší kontakty, špatně je, že jim to někdo pouští ven. Teď je otázka, kdo. Jestli to jsou ti samotní hráči, nebo ten hráč to třeba řekne agentovi, agent se spojí s těmi lidmi, nebo mu volá někdo z určitých zdrojů. Na jednu stranu je to novinářská práce, na druhou stranu je to vlastně nepochopitelné směrem k tomu, aby ten český tým měl klid a aby někdo nepřišel na to, v jaké může hrát rozestavení, na koho se připravovat a podobně. Tomu úplně nerozumím. Jinak samozřejmě bezprostředně u toho týmu by se tyto věci nedozvíte. To vám samozřejmě nikdo neřekne. I Miroslav Koubek vždycky třeba oznámil, ano, udělám pár změn a tady musím tu odpověď ukončit, protože z pochopitelných důvodů vám nic neřeknu. Ale už to bylo třeba dva dny venku, takže jako poměrně nepochopitelná věc, ale zase na druhou stranu prostě je to asi součást novinářské práce a pak už to jenom záleží na tom jednom konkrétním člověku, jestli chce být v uvozovkách slavný, no, jestli chce být slavný.
3: Ne, to já souhlasím s Mirkem. Problém je v tom, že se to dostane ven, to je naprosto zásadní problém, ale těch lidí, co znají tu sestavu, je celá řada, takže asi se tomu nedá úplně zabránit, ale nezaznamenal jsem, že by na nás vykoukla někde jako stoprocentní sestava Mexičanů nebo Jihoafričanů. Já byl vždycky překvapený, třeba když se budeme bavit o tom Mexiku, tak v jaké nastoupili sestavě. Měl jsem třeba jiné informace, když jsem určité mexické zdroje studoval. Úplně bych nevinil ty novináře, protože to je prostě novinářská práce, když ty informace mají, jdou s nimi ven, to je asi normální, ale že se to dostane ven, to je pro mě zarážející, protože jak Miroslav Koubek, tak jeho předchůdci Hašek, Šilhavý, nikdy v podstatě ani nenaznačili, kdo bude hrát.
0: Tak Pavle, pověz nám, komu všemu si ty říkal, že budeš v základní sestavě, ať už Viktorie Plzeň, nebo předtím dalších klubů?
1: No, tak je to srandovní, ale vlastně i ty kluci mezi sebou se znají. Teď vůbec nemůžu tvrdit, že to takhle bylo v nároďáku, ale samozřejmě spíš ty hráči, kteří nehrajou, tak někomu řeknou, já nehraju, on mě tam nedal, no, a bude místo mě hrát, já nevím, tadyhle Pepik a levý křídlo hraje druhý Pepik a tam nehraje ten, co tam hrál minule. Takže spíš to bývá takhle od těch jako v uvozovkách ze zlých hráčů, ale samozřejmě to není vůbec týmový. No. Druhá věc je samozřejmě, že i ty hráči, kteří třeba nastupují po delší době, tak řeknou rodičům, že jo, většinou ty agenti už na téhle úrovni mají vztah i s rodinama těch hráčů, jo, tak je možný, že někdo řekne tátovi, hele, já jdu hrát, tyjo, budu hrát, já nevím, vedle Lukáše Červa, známe se z Plzně, jo, bude to super, nebo neznám ho jako soupeře, jo, a v tu chvíli už jsou venku dvě jména, no, je to takový, je to fakt jako ošemetný, ale vlastně je to smutný, je to, co říkal Lukáš, že v ostatní týmy prostě se to nedostane ven a my jsme ty sestavy měli úplně jasně vytištěný dva dny dopředu pomalu, no.
0: Říká Pavel Horvát, po tom, co Češi přiletěli zpátky do Česka, tak s novináři mluvil jak trenér Koubek, tak generální manažer reprezentace Pavel Nedvěd a mluvil také kapitán reprezentace Ladislav Krejčí.
5: To, proč tohle všechno píšu? Není, protože se chci vymlouvat nebo kritizovat. Je to proto, protože mi na tom záleží a chci něco změnit. Protože když se mlčí, tak se většinou souhlasí. Jsou celou kariéru náročný první řadě na sebe a pak ale i na ty ostatní kolem.
0: Nejspíš začíná přestavba národního týmu, protože Patrik Šik a Tomáš Holeš ukončili reprezentační kariéry. Pavle, měla by reprezentace stát právě na Ladislavu Krejčím?
1: No tak určitě to bude jeden z těch velkých lídrů i tohleto. Samozřejmě ten proslov, ty si pustil, řekl bych možná jednu šestinu toho dopisu nebo toho, co ten Láďa čet z toho notýsku. Já si myslím, že vidět, že nad tím hodně přemýšlí, když si uvědomíme, nebo ta mladší generace asi ne, ale když jsme psali někdy dopisy, tak jak dlouho ti trvá, než napíšeš jednu A4 dopisů a kolikrát to zkazíš, takže já předpokládám, že ten Láďa nad tím strávil opravdu jako nějaký hodinky toho té myšlenky, kterou musím říct, že skvěle rozebral, skvěle to pojmenoval. Pro mě jsou tam otazníky v tom a trošku mě to zaráží, že jako i ty trenéry tam jako ne napad, ale zmiňuje to. Já samozřejmě netuším, jestli míří k mládeži, nebo jestli míří k těm dospělým jako reprezentacím. Určitě tam je spousta otázek i mezi řádky, ale je to skvěle napsaný a výborná řeč a je to mladý člověk, který byť na hřišti někdy vypadal jako taky blázen, tak je vidět, že to má srovnaný a já si myslím, že ho trošku změnila i ta je zahraniční angažmá a je to výborný, co vyplodil a věřím, že na tom se dá hodně stavět.
0: Říká Pavel Horvát ve své desítce, pánové, nesoulad v kabině českého týmu. Vy jste byli přímo v dějišti, vy jste cestovali právě za českým týmem, anebo ještě před ním, když jste jeli třeba na nějaké zápasy. Vypozorovali jste nepříjemnou atmosféru, protože upřímně do Česka docházely ty hlasy z rozhovoru, ale následně jsme třeba viděli, jak šli reprezentační hoši na rodeo, jak tady šli z kabiny za hokejistou Radkem Faxou, nebo další věci. Takže byly takový rozpolcené názory. Mikuláši.
4: Já si to nemyslím. Mně naopak přišli čeští fotbalisté jako dobrá parta. Sám si
0: s trenérem?
4: Myslím si, že jo. Když se podíváte na sociální sítě na Instagram, kde třeba Patrik Šik si nechává nandávat jídlo od Ladislava Krejčího, protože prohrál sázku, prohrál pingpongové utkání, nebo utkání v pingpongu, tak on má, Patrik Šik, takový řetěz zlatý. A trenér Koubek se ho ptá, co to máš, laškují tam, mezi sebou vtipkují. Ta nálada mi přišla v pohodě, nepřišla mi, že ta parta byla špatná. Byla to taková ta typická česká kabina.
3: Tak samozřejmě to bylo v nějaké fázi šampionátu, to je jedna věc. Takhle, když člověk byl na místě, přišel na trénink, tak tam jsem nevypozoroval, že by něco bylo špatně, ale těch náznaků byla celá řada, že zkrátka tam problémy byly. A v podstatě to ani nemohlo být jinak, když po prvním zápase vyndáte ze základní sestavy hráče, kteří měli být oporami, ať už Tomáš Souček, Pavel Šulc, Lukáš Provod, tak byť by to tak třeba mělo být v ideálním světě, tak rozhodně si všichni neřekli, tak dobře, teď budeme na lavičce, budeme táhnout za jeden pro vás, a to už vůbec nemluvím o tom, že v tom posledním zápase takový Patrik Šik, který není zvyklý sedět na lavičce, šel do zápasu až v průběhu zápasu, ale spíš to k vám chodilo už takovými náznaky. Já jsem mluvil po zápase s jeho Afričany, s Ladislavem Krejčím, tam poprvé nastolil to téma, že možná se nepřipravujeme tak, jak bychom měli, jistá přetrénovanost, do toho to pak korigoval Jan Suchopárek, že si nemyslí, že to tak je a podobně, že musí potom Pavel Nedvěd, že musí dojít k nějakému jako konsenzu. Takže si myslím, že ta nálada nebyla úplně ideální. Michal Sadílek po posledním zápase, po vypadnutí, že si všichni mají sáhnout do svědomí, jestli pro to udělali maximum, aby se poučili, a to včetně realizačního týmu. Zase určitý rýpanec směrem k té šatně. Takže já si myslím, že ta atmosféra později tedy minimálně měla k ideálu daleko.
0: Možná právě k té atmosféře v kabině má názor další z posluchačů. Zdravím vás, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Karel. Já mám takový dotaz, jo. Ono se furt řeší, trenéři furt se řeší prostě, co se udělalo špatně, co se udělalo dobře. Já si jako myslím, že, nebo spíš by mě zajímalo, jestli se taky někdo zajímal o to, jak ty hráči, co dali tomu ty hráči na tom hřišti. Mně to připadalo, jako když hrajou přípravný zápasy, jo. Já jsem koukal na první dva zápasy a když jsem viděl ten první zápas, tak jsem myslel, že by tam zahrála snad líp Bohemka, jo. A když jsem viděl druhý zápas prvních 6 minut do gólu, tak jsem říkal, no to je úplně něco jiného, to je skvělý, byl jsem nadšený. Ale to, co předvedli potom, když jste jednou na mistrovství světa po 20 letech, tak přece každý hráč, a je jedno, jestli hraje v Anglii nebo to, tak se chce ukázat ještě víc, a mně to teda vůbec nepřipadlo. Takže bych to neházel všechno na realizační tým a na trenéry, jo, ale i ty hráči by si měli šáhnout do svědomí.
0: Děkujeme za tento názor. Samozřejmě na těch hráčích bude stát reprezentace i nadále. Otázka na Pavla Horváta. Okolo Ladislava Krejčího by se měla sformovat asi nějaká reprezentační kostra. Kdo v ní bude? Já chci připomenout. Vladimír Darida, 35 let, Vladimír Coufal, 33 let, Tomáš Souček, 31 let. Tak očekává prvně Pavel Horvát ještě nějaké reprezentační rozlučky a následně ty jména okolo Ladislava Krejčího. Kdo bude základním kmenem právě reprezentačního Ačka?
1: Tak nevím, ty rozlučky, tam si myslím, že ty hráči, je to hodně individuální, někdo se bude cítit dobře v 35, teď narážím na Tomáše Součka třeba, který mu je 31, už má spoustu zápasů za sebou v nároďáku, pokud bude zdravej, tak úplně nevidím důvod, proč by se měl z reprezentací loučit. Samozřejmě může mu vadit, že třeba prostě ztratil trošinku tu pozici, ten fotbal se vyvíjí, trenéři chtějí hrát různýma stylama, takže chápu, že třeba Tomáš Souček o tom asi možná bude přemýšlet. No a Láďa Krejčí, myslím si, že ukázal Sadílek, že by mohl být zase nějakým takovým hráčem, kolem kterého se to bude motat. Je to bojovník, tam si myslím, že u něj taky to nemůžeme mu vyčítat to, že jako by nechtěl. Na druhou stranu dá se tam s posluchačem souhlasit v tom, že to vypadalo, že ty kluci jako nejdou naplno. Já si bohužel myslím, že šli naplno, že prostě jsme byli v takovém stavu, ať už fyzickým nebo psychickým, že ty síly najednou tam nebyly. Když jsme včera viděli, jestli můžu odbočit k zápasu Jihoafrické republiky s Kanadou, tak Já si myslím, že jeho Africká republika obzvlášť druhou půli byla prostě lepší a vlastně trošku nezaslouženě vypadly, jo. Takže to nebyly žádný nazdárkové, byť zase se můžeme vrátit k tomu, že hrajou všichni jako domácí soutěž, ale prostě včera předvedli fantastický výkon a nás vlastně druhou půli přehráli úplně stejně jako Kanadu, jo. Takže to, že nás někdo přehrává, není úplně osuda. Zarážející je pro mě spíš to, že ty kluci fakt jako nemohli, jestli byli psychicky dole, nebo naopak, jestli fakt jako tam byly ty tréninky těžký, nebo já jsem ten svůj názor říkal na to, že po tom prvním zápase, který se hrál nahoře, tak prostě mohli dostat nějakou tréninkovou dávku, která je srazila ještě níž a v tom rozpoložení šli na ten jar. Tam to bylo evidentní, že prostě na ně nemáme fyzicky, jednak samozřejmě fotbalově, což prostě se spojuje, jakmile nemůžeš fyzicky, tak se ti těžko hraje s tím balónem. No a s Mexikem si myslím, že taky makali, ale prostě na Mexiko jsme konkrétně opravdu fotbalově neměli a zase jsme zaslouženě prohráli, takže těch věcí je fakt spousta.
0: Pánové, podle vás urval Miroslav Koubek závity, ať už ty kondiční nebo psychické národního týmu, prostě to, co řekl teď Pavel Horvát. Viděli jste na trénincích, že už hráči nemohou, že i ta nadmořská výška, o které se hodně mluvilo před turnajem, hodně se mluvilo během turnaje a mluvíme o ní i teď, tak prostě se hrála svou roli i to cestování, protože český tým musel hodně cestovat, svou základu měl sice v Dallasu, ale létal v podstatě neustále, ať už na jich, anebo následně k tomu druhému zápasu. Mirko Vasič pozoroval na tréninku české reprezentace to, že by Miroslav Koubek třeba vyžadoval po hráčích trochu více, než by měl?
7: Nepřišlo mi to. Nepřišlo mi to ani když jsme viděli jeden ten celý trénink, který byl vlastně herní, takové speciální cvičení, rozdělené hřiště, hráči v určitých zónách a podobně. Bylo vedro, bylo dusno, málo kdo to nezažil vlastně na vlastní kůži, nebo kdo tam nebyl v Texasu v tuhle dobu, tak si to jako těžko představí, protože teď v současnosti je třeba v Česku velké teplo, ale to teplo v tom Dallasu je jiné a je tam obrovská vlhkost, je to opravdu prádelna. A tam mi nepřišlo, že by ti hráči nějak padali vyčerpáním nebo něco podobného, že by na nich nebylo vidět, že nechtějí a podobně. Předtím posluchač narážel na tu herní stránku, v tom má samozřejmě pravdu. A Pavel Horvát třeba mluvil o nějakém fyzickém fondu, že když prostě jste vysílení, tak už vám to nejde, ale nemyslím si, že to může na celý zápas ovlivnit to, že si občas nedáte 3 přihrávky v řadě. To neovlivní nikdo, to neovlivní ten trenér, žádný z nich. Takže tam je podíl, a teď to nechci přehánět, to slovo viny, jako na všech stranách. A potom četl jsem různé jako fanouškovské názory, že přece všichni to mají těžké, že všichni trénovali ve vedru, přelety a já nevím co, ale ten český tým to měl opravdu extrémní. To bylo jedno z mužstev, které nacestovalo vlastně úplně nejvíc. A ty přelety opravdu byly možná, to někomu přijde jako jednoduché. Ano, tak letíme do 1500 metrů, letíme do 2200 metrů a podobně, ale prostě vás to ovlivní. Trénujete v nížině, ve vedru, pak přiletíte do těch vyšších nadmořských výšek a musíte tam podat 100% výkon. Do toho se to postupně nabalovalo s tím, že to prostě nejde, kritika ze všech stran. Oni sice říkají, že nečtou sociální sítě a podobně, nechce se mi tomu v dnešní době vůbec věřit. Prostě se to byla souhra tolika okolností, že to prostě nešlo. Ale přitom, když se vrátím k poslednímu zápasu s Mexikem, tak tam nejméně poločas prostě se hrálo dobře, to mi nikdo nevymluví. Potom už to postupně uvadalo, udělali se individuální chyby, ale byl to prostě celkově souhrn všech okolností, které na ten tým působily.
3: No a jenom jestli můžu velmi stručně, tak asi těžko my můžeme říci, že by byli přetrénovaní hráči. To jsme zkrátka jako nevypozorovali, to je jiná debata na jiné lidi, ale ta nadmořská výška si myslím hlavně v tom dalším zápase hrála zkrátka roli. David Douděra mluvil tedy před zápasem o tom, že je to téma jenom pro novináře, ale prostě ve 40. minutě Tomáš Holeš předklonu byl úplně hotový, jo, a nebyl zdaleka sám, takže přesně to není náhoda, že Češi hráli relativně slušně tu první půli a pak skapali prostě po změně stran. Tak to bylo a v podstatě podobné to bylo i s Jihokorejci, ale nerad bych to zase přeceňoval a házal do toho, že proti Čechům šlo všechno, byť souhlasím se vším, co říkal Mirko, nebylo to úplně optimální, to bylo dané tím, že zkrátka prošli dál až z baráže, ale hlavně samozřejmě chyběla kvalita, prostě ten turnaj se nepovedl a navíc Češi neměli.
0: V jaké nejvyšší nadmořské výšce byl Pavel Horvát?
1: Já tohleto jsem nikdy nesledoval, samozřejmě hrál jsem v Japonsku, kde bylo velmi vlhko a kde opravdu se člověk potil už jenom když šel pěšky na rozcvičku, takže z tohohle pohledu samozřejmě někdy to bylo jiný, někdy když pršelo, nebo samozřejmě v tom zimním období to bylo jiný, ale člověk si na to zvykne, ale nezvykne se na to za dva dny nebo za týden, je to potřeba nějak jako navnímat, co je potřeba vypít, co je potřeba sníst před tréninkem, před zápasem, jak se chovat jako mimo ten tréninkový režim, když je takovýhle teplo, nebo když jsou takovýhle počasí, takže trošku je to věda. Já jsem včera slyšel číslo nějaký, že třeba tam bylo 50 lidí z realizáků, jo, to je možná přehnaný, ale vlastně jsme tam měli mít tyhle ty odborníky, kteří se tomu asi věnujou. Vím, že to není jednoduchý, ale myslím si, že tam taky možná nějaký zlomeček té viny, jak říkal Miro, tak tam taky můžeme najít. No.
0: Dokonce 64 lidí mělo být v celém tom realizačním týmu, ale počítám, že v tom byli zahrnutí i samotní hráči, takže si myslím, že to finální číslo vlastně nebylo zas tak překvapivě velké, ale to je samozřejmě otázka, to si jen domýšlím. Pavle, druhá půlhodina na Radiožurnálu Sport ve tvé desítce bude sice už bez tebe, protože jsi na dovolené a budeme se věnovat právě kolegům tady na Radiožurnálu Sport, kteří byli na šampionátu v Severní Americe. Jak moc ty jsi měl rád novináře?
1: Tak záleží na tom, jak se ti daří samozřejmě. Ta kritika se vnímá těžko, je to opravdu složitý, protože ty kluci, každý má pocit, že hraje naplno a že úplně jako nepropád, ale ty novináři, a u nás to tak je na Radiožurnálu Sport, že se snažíme být objektivní, tak vlastně ty chyby musíš pojmenovat a těžko se to z té pozice toho hráče poslouchá. Málo kdo je tak jako férovej, že řekne, no, já jsem fakt jako byl hroznej a nedaří se mi a teď bych potřeboval spíš jako někam vypadnout a tohle nefunguje, takže já jsem s novináře měl dobrý vztah a ještě bych takhle na dálku samozřejmě kolegy pochválil, protože jsem spoustukrát poslouchal ty vstupy a komentáře zápasů a byli jste opět výborní a vlastně není překvapení, že teď zrovna dneska nemám ve studiu místo.
0: Pavle, ještě vteřinku s námi zůstaň a já pustím jednu z tvých slavných hlášek na tiskové konferenci.
8: Už jste se domluvili mezi sebou po zápase s Barcelonou, kdo si vymění dres s Messim?
9: No já

0: jenom jeho pohled na tom hřišti, takový ten zabijácký, tam byl chvilku předtím, než dal gol z toho trestňáku, teďka v tom posledním zápase jako střídající hráč, tak tohle mě spíš zajímalo, jak se ty hráči chovají, než že jsem jako přemýšlel to, s kým si vyměním dres a většinou stejně na mě někdo zbyl, takže jako byla to radost a tady ten výrok samozřejmě, taky bych chtěl dres Messiho, to nebudu lhát, ale byly tam větší hyeny.
1: Ať už Lionel Messi, tak také Pavel Horvát nás baví na Radiožurnálu Sport. Pavle, já moc díky, že ses připojil do tvé desítky na zhruba 40 minut. Užij si dovolenou.
0: Díky, hezký den a doposlouchám to.
2: Desítka Pavla Horváta.
1: A teď už se tady v desítce Pavla Horváta bez Pavla Horváta dostáváme k našim reportérům. Reportérům Radiožurnálu Sport, kteří nás reprezentovali na Mundialu v Severní Americe. Pánové, tak jaká byla právě ta návštěva, ať už Spojených států amerických nebo Mexika? Můžeme začít u Mirka Vasiče.
3: Já jsem byl nadšený vlastně z těch věcí okolo. Teď, když se nebudu bavit čistě o tom fotbale, všechny stadiony, které jsme viděli, byly prostě nádherné. Každý svým způsobem jiný, ale všechny krásné. Guadalajara, vlastně takový zalesněný nebo zatravněný kopec, který má uřízlou špičku. Krásně to zapadalo do toho prostředí v takové rovině, skutečně to evokovalo to, co ti francouzští architekti chtěli, to znamená, že to má vypadat jako hora. Atlanta Stadium, o tom vůbec nemluvím, to je prostě, to je skvost, byť trenér Jihoafrické republiky Bruce mluvil o tom, že tohle není fotbalový stadion. Tak když to vidíte, je to prostě krásné. Ta střecha, která má takový kruhový tvar, rozklopí se, je to, někdo tomu říkal clona od fotoaparátu nebo něco takového, když to vyjelo, tak to vypadalo jako taková rozkvetlá květinka. Ten stadion uvnitř nádherný, je to spíš hala než jako klasický fotbalový stadion. No a potom v Mexico City aztécký stadion, to je prostě taková legenda, jak oni říkají, chrám nebo katedrála fotbalu. To byla jedna věc. Pak samozřejmě pro někoho jako já, kdo nebyl nikdy ve Spojených státech nebo v Mexiku, taky to prostředí celkově. Ať to byl New York, nebo kde jsme bydleli ve státě New Jersey v Newarku, v takové čtvrti Ironbound, tam byli vlastně obyvatelé z Latinské Ameriky, když to řeknu původem, plus Portugalci. Prostě paráda, je ojedinělá atmosféra, úplně jiné než zbytky toho města obrovského. Pak samozřejmě ty downtowny s těmi mrakodrapy, šachovnicové ulice, něco, na co jako nejste z Evropy zvyklí, když to ještě úplně už ve zkratce. V Mexiku zase takový organizovaný chaos, ty domy vypadají v některých těch ulicích, že se každou chvíli rozpadnou, ale když jsme byli vevnitř, tak to tam vlastně vypadá krásně, jsou to útulné domečky. Vlastně jako zážitek se vším všudy, to si budete pamatovat. Bohužel ten fotbal se nepovedl.
1: Říká Mirko Vasič, když jste přišli na aztécký stadion, tak byl to ten nejkrásnější pohled, který jste kdy zažili právě v práci reportéra Radiožurnálu Sport?
4: Tak jestli můžu začít, tak když si člověk tu historii hlavně promítne, já jsem byl třeba ve Wembley, což je taky jako samozřejmě neuvěřitelná záležitost, ale když si člověk vlastně vybaví to, že na tu bránu, na kterou koukáte, dal Maradona ten legendární gol rukou, nebo dal gol po tom krásném solu, že se tam Pelé prostě v 70. roce radoval z titulu mistra světa, má to něco navíc, je to prostě legendární stadion, takže už před tím zápasem to na člověka dýchne, i když byl ten stadion prázdný, tak když jsme se rozhlédli, do toho ta nadmořská výška, takže člověk se trochu zadýchá tady do těch schodů. Věřím, že to není jenom mou špatnou fyzičkou, protože se zadýchal i kolega Mikuláš Jáša. No a pak jako, když ty tribuny byly narvané Mexičany, tak to byl neuvěřitelný zážitek. To jsem asi nic podobného nezažil, když Mexičané dali gól. Možná Mikuláš tomu bude mít víc co říct, protože my jsme přece jenom pořád komentovali, ale byl to i tak nepředstavitelný hukot a budeme na to vzpomínat určitě do konce života. I vlastně díky tomu, že v tom zápase se loučil Guillermo Ochoa, legendární mexický golman, byl to pravděpodobně jeho poslední zápas kariéry, protože bude končit kariéru po šampionátu a to tedy bylo neuvěřitelné, neuvěřitelné.
5: Jo, na aztecký stadion rozhodně nezapomeneme, mně se dokonce vžil pod kůži, nebo vril spíše, protože když jste z komentátorského stanoviště utíkal do takzvané flash zóny, tak to bylo kolik, 10 minut určitě?
4: No, bylo to. Já jsem se dokonce, když jsem běžel po zápase do mixzóny, to už těch lidí tam bylo víc, protože Mikuláš do flashzóny šel ještě před závěrečným hvizdem, i tak tam podle mě šel 10 minut. Tam

0: Mix zóna byla ve stejné budově, já jsem se ztratil, dokonce jsem šel o jeden východ dřív, no a pak si mě tam přehazovali, nakonec jsem tam došel, ale abych tě doplnil, je to daleko.
1: Je to daleko a je to v útrobách stadionu pod zemí, kde jsou stropy vysoké zhruba 1,80 m. Já mám ještě o 10 cm víc a když jsem potom následně datloval do telefonu, tak jsem si nevšiml jednoho trámu, praštil jsem se do hlavy, musel mě sbírat kameraman České televize, takže na Astécký stadion rozhodně nezapomenu.
2: To asi si neměl problém jen ty, ale když si představím Tomáše Chorého nebo třeba Matěje Kováře v českém týmu, tak ti určitě v těchto útrobách Astéckého stadionu museli mít taky problém. No, český tým dal na turnaji 2 góly. A já jsem si říkal tedy, a na koho vyšel ten černý Petr, že si nezakomentoval gól českého týmu v přímém přenosu na mundialu po 20 letech a můžeme si to poslechnout.
3: Česko-Jižní Korea 0-0 a je tu aut Vladimíra Coufala.
4: To bude určitě dlouhé autové vhazování až do pokutového území, kde jsou Češi navazeni na malém vápně, ten balón padá ke gólu. Ladislav Krejčí po dlouhém autu Vladimíra Coufala.
2: Tak toto bylo Lukáš Michalík a Mirko Vasič, český gól proti Jižní Koreji. A vy jste to následně vyřešili zase fištronsky, protože jste ten gól řvali spolu. Jasně. A tak si ho následně mohl zařvat i Mikuláš Jáša.
3: Adam Hložek se dostal za obranu jeho Africké republiky, dává balón pod sebe. Tam je Sadílek, který může pálit. Michal Sadílek,
4: gól!
3: Michal Sadílek se prosazuje v 6. minutě. 1-0 pro Česko nad jeho Africkou republikou. To je nádhera, krásná akce.
2: Tak Mirko Vasič byl u obou těch gólů. Pánové, jaký to byl pocit, když český národní tým dal po 20 letech, co je na mistrovství světa, gól. A pokaždé to byl gól, který dával českému týmu naději. Pokaždé to byl vedoucí gól.
1: Za mě asi mluví, respektive nemluví ty hlasivky, ne?
2: Mirko se nadechoval.
5: Ne, tak samozřejmě, kolikrát si můžete za život zazvat jako komentátor gól u českého týmu na mistrovství světa, ještě řekněme na takovém jako historickém turnaji, kde prostě hraje tolik těch týmů, je to pompézní se vším všudy, stadiony, ty věci, které jsou okolo, jako bylo to krásné, no. Tam se o to tady Lukáš připravil sám, protože mi to vlastně předal v momentě, kdy se Vladimír Coufal rozbíhal, takže to už jsem, jak se to říká frázovitě, já jsem slíznul smetánku.
0: To bylo samozřejmě promyšlené, já jsem chtěl, aby Miro měl ten gólový moment, ale je to zajímavé, že při těch reprezentačních zápasech se to stává poměrně často, stávalo se to i v baráži, že zkrátka ten gól si zakřičí oba dva, já se tomu třeba v těch ligových zápasech snažím vyhnout, ale v tomhle případě je to úplně normální, si myslím.
2: No, pamatuji si, když Mirko Vasič řval při vítězném penaltovém rozstřelu společně s Pavlem Horvátem, tak i s...
0: Dokonce i se mnou.
2: Společně, přesně tak, společně s těmito momenty, to asi ten obrázek hezky dokresluje. Jak ten mundial pro vás byl složitý na logistiku? Protože hodně se přelétalo, stejně jako musel český tým cestovat, ať už prvně na generálku do New Yorku, následně do Dallasu a následně do Mexika, zpátky do Spojených států, tam odehrát zápas s jeho Africkou republikou, zpátky na základnu do Dallasu a pak na ten rozhodující špíl úplně v závěru proti domácímu Mexiku. Jak náročné to pro vás bylo to všechno dát dohromady, tak aby seděli lety, tak abyste měli ubytování, měli jste kde spát, měli jste kde pracovat?
5: Já jenom začnu tím, já jsem z téhle trojice zdaleka nejstarší, takže na mě to doléhalo hodně.
0: Ne, ale doléhalo to i na mě, tedy musím říct, my jsme s Mirkem u toho byli celou dobu, vlastně odletěli jsme do dějiště 30. května a tam to začalo. Začalo to tedy výživně, protože už z New Yorku jsme se dopravovali vlastně vlakem nebo metrem do New Jersey, takže jsme si to neulehčili, že bychom měli taxíkem, takže to bylo hodně náročné a pak ty přelety samozřejmě. Mně nejde jenom o tom, že jste neustále na cestách, ale vy i vlastně přecházíte z jednoho časového pásma do druhého a to já vlastně musím říct úplně otevřeně, že pak už mi to jednou neseplo, když jsme byli, tuším, zpátky v Dallasu a já jsem byl pořád v čase v Atlantě a my jsme jeli na trénink a já myslel, že mám hodinovou rezervu a měl jsem tam domluvený vstup na radiožurnál. Takže mi volá tady kolega Petr Kadeřábek, jestli už se tedy spojím a já byl v autě. Jsme byli vlastně v autě.
1: A v Mexiku.
0: Ne, v Mexiku ne. Ale byl jsem už v Dallasu, takže já jsem si to nepřepočítal a byl jsem o hodinu jinde, takže jsme to museli posunout. Samozřejmě neudělal jsem to schválně, ale už toho bylo tolik. tolik, že občas se to těžko počítalo, takže náročné to bylo, na druhou stranu nic, co se nedá zvládnout, zase o to víc vlastně věcí jsme viděli.
1: Já jsem tě vlastně vystresoval hned na úvod šampionátu, protože my jsme věděli jméno hotelu, kde bude česká reprezentace bydlet, ale těch hotelů v Texasu ve státě je X. A asi si dokážete představit, že jsme nakonec tady trefili ten správný, ale původně jsme si mysleli, že to bude hotel v Dallasu, on byl ve Fort Worth, dopadlo to dobře, Češi navíc trénovali ani v Dallasu, ani ve Fort Worth, ale v Mansfieldu. Komplikované, ale dopadlo to.
0: No, to je další věc. Samozřejmě já musím i takhle jako veřejně poděkovat Báře Kovaříkové, Dvořákové, tedy už naší produkční, extrémně nám pomohla se vším. Pak já ještě předám Mirkovi slovo, co možná bylo úplně jako nejtěžší na té práci. Ale přesně to my jsme si, už je to nějaký čas, to jsme si zařizovali ubytování na těch různých místech. A přesně jak jsme se přesouvali do toho Dallasu, tak já jsem chytil paniku, že bydlíme v centru Dallasu a reprezentace bydlela ve Fort Worth, což je vlastně jiné město, je to městečko vzdálené, já nevím, 3/4 hodiny od Dallasu. A název toho hotelu seděl a teď já si říkal, je, tak my bydlíme jinde a budeme muset každý den třeba hodinu ve špičce jako jezdit tam a zpátky. Nakonec to dopadlo dobře, ale možná jako největší komplikace, kterou jsme zažili, a to jsme měli super servis tady od zaměstnavatele, že my jsme museli vlastně po každé clít tu naši techniku. A to byla věc, která byla na dlouhé lokte třeba v Mexiku. Já nevím, Miro, jestli to můžeš trochu popsat.
5: No, ono to začalo v Guadalajáře, protože to vlastně bylo ještě před začátkem šampionátu. A oni, ti místní celníci, na to nebyli podle všeho připravení. A my jsme tam přiletěli, teď jsme jim ukazovali akreditace, oni jo, jo, pojďte, pojďte. Teď jsme vytáhli ten Atacarnet, kde byl soupis té naší techniky. No a teď na nás jako začali koukat, teď samozřejmě z pochopitelných důvodů nás nechali všechno vyložit, což do téhle chvíle je vlastně v pořádku. Ale pak oni vždycky někam zašli a tam byli 10 minut, pak přišel jeden pán a říká, v kolika baťušcích to máte, v kolika zavazadlech to máte? Ve dvou. Dobře, v pohodě. Zase zašel zpátky, 10 minut se nic nedělo a pak přišel jiný pán a ptá se, v kolika zavazadlech to máte. Tak říkáme ve dvou a zase zmizeli. Pak ještě jedna věc, ono je to takové ne zaplombované, ale prostě tady z Česka tam byl takový jako provázek, aby se to nedalo úplně rozebírat. Tak samozřejmě mexický celník první, co udělal, celý ten štos papíru rozdělal a vyndaval si ho. A pak to vypadalo, že už nebude vědět, jak to dá zpátky. No, peripetie je docela šílená, teď člověk byl ještě unavený po té cestě, už si přál být někde na hotelu, teď jsme ještě museli něco dodělávat a podobně, no a vleklo se to a vleklo se to, pak měli jsme jenom elektronické letenky, pošlete mi letenku, možná mám ještě číslo na toho pána Ricardo Moreno, se myslím jmenoval, tímto zdravím do Guadalajary, takže jsem mu musel posílat prostě naší letenku. No, byla to paráda, ale postupem turnaje se to vlastně zlepšovalo a pak bylo vůbec při odletu těžké najít nebo respektive dostat se na tu celnici, protože která je v příletovém prostoru. Takže jsme tam někoho museli prosit, aby nás tam pustili, ty nás tam složitě pustili. Mezi tím už jsme se odbavili, no prostě ta Guadalajara z Carnety, to byl zážitek se vším všudy, to každému doporučuji.
0: No a obecně pro Mexiko platilo to, že s nimi se zkrátka člověk nedomluví anglicky. Oni vůbec nemluví anglicky, zase můžu vyzdvihnout základy španělštiny Mikuláše Jáši, který to zvládal, ale jinak to nešlo. Oni na vás mluví, prostě i v taxiku na vás mluví, jako kdybyste plynule mluvili španělsky a vy jim samozřejmě vůbec nerozumíte.
5: A když jim nerozumíte, tak občas se tady traduje, že Češi, když přijede cizinec, tak na něj začnou mluvit pomaleji, aby rozuměl. No, přesně jasný. Takhle fungují Španělé nebo Mexičani. Oni začnou mluvit rychle, když pochopí, že nerozumíte, tak mluví dál, ale trochu zpomalí.
2: Vypráví v očích Mexičanů Don Pablo Mirko Vasič. Mikuláši, co bude pro tebe ta největší vzpomínka, když se řekne mistrovství světa 2026, u kterého jsem byl?
1: Teď mě lehce zaskočil, asi mimo fotbalová.
2: Klidně můžeš.
1: Mimo fotbalová baseball. Mm. To byl velký zážitek, MLB. Američani promiňte mi to lidově řečené spojení, naprosto žerou baseball, jsou nadšení, sledují hru, to mě překvapilo, myslel jsem si, že jdou pouze za zábavou, koupit si popcorn, nějakou klobásu, Coca-Colu, ale baví je i ten samotný sport a co jsem vůbec netušil, tak mezi 7. a 8. směnou se všichni postaví, jako když poslouchají státní hymnu, ale není to státní hymna, je to God Save America písnička. Nádherný zážitek, krásné to bylo, obrovský stadion pro 40 000 lidí, vstupenky nebyly zas tak až moc drahé, $25, to je poměrně přijatelná částka, ne úplně do první řady, to je pravda, ale opravdu nádherný zážitek, velký stadion, nesrovnatelné třeba s Rodem, které jsme měli také možnost vidět, to nestojí za to úplně.
0: Ještě co mě zaujalo, tak minimálně v Texasu, ale nás to vlastně provázelo celou tu dobu, co jsme byli na mistrovství světa, potkali jsme hrozně moc lidí, kteří mají nějaké kořeny v Česku. Jako bylo jich opravdu neuvěřitelné množství, i když jsme vlastně vyřizovali ten kárnet po návratu do Dallasu z Mexika, tak ten pán celník se jmenoval Žmolík.
5: Ano, měl Žmolík, takže... Zdravíme Václava Žmolíka, tak jedno z redaktorů Českého rozhlasu.
0: No, takže byla jich opravdu celá řada. Dokonce, když jsme jeli taxíkem v Mexico City, vlastně z fanzóny zpět do hotelu, tak to nebylo úplně tak, že by ten taxikář měl kořeny v Česku, ale zase z něj vypadlo, že bude fandit Česku, byť je to Mexičan, protože jeho dcera studuje v Praze, tuším. Takže... Až jsem byl překvapený, protože já už ve Spojených státech párkrát byl a spíš se mi stávalo to, že nikdo nevěděl, kde Česko je. A teď řada lidí věděla a dokonce měla i nějaký vztah k naší zemi.
2: Kromě zážitků jste si určitě přivezli také nějaké suvenýry. Pokud se nepletu, tak tuhle čepici na Mirku Vasičovi jsem ještě neviděl.
5: Atlanta Braves. Pánové. Byli jsme v Atlantě, využil jsem toho.
2: Pánové.
0: No, Mikuláš moc nenakupoval, to je vidět, že šetřil, ale já jsem tedy přivezl klasicky. Klasicky jsem přivážel magnetky a protože mám malého syna, tak jsem přivezl maskoty. Oni jsou vlastně tři, tuším Sob, Jaguar a Orel. A to je také zajímavost, já jsem samozřejmě chtěl nejdřív toho Jaguara, protože vypadal nejlépe, ten maskot jako pro Mexiko. A nebylo dlouho možné ho sehnat. Někde jsem ho scháněl a tam v podstatě mi řekli hned, že ho vyprodali první den. Takže nakonec jsem se k němu dostal. Takže tohle.
1: Vybavila se mi ještě jedna myšlenka, nebo spíš zážitek, který mi utkvěl v paměti. Nevěděl jsem, ty jsi to tušil, že v Americe můžete jet doprava na červenou. To jsem netušil.
2: Je to tak?
1: Tak to mě zaujalo a bavilo mě to. Jezdili jsme doprava do kolečka.
0: A jeden zážitek, o který jsme bohužel přišli, ale měli ho jiní novináři. Hlavně tedy v Atlantě, když si objednáte taxík přes nejmenovanou taxislužbu, která funguje i tady u nás v Česku, tak za vámi může přijet taxík bez řidiče. A všichni si to strašně užívali, že je to zážitek.
2: Pánové, poslední téma, které bych chtěl otevřít teď ještě v desítce Pavla Horváta, posloucháte ji v pondělí 29. června. Co pro vás bylo tou fotbalovou kulturou, protože to byl asi úplně jiný svět. Neumím si to sám představit, když bych přijel do Mexika, kde fotbal každý absolutně žere. Naopak v Spojených státech fotbal neboli soccer jejich není asi úplně číslo jedna, ale muselo to být obrovský kulturní šok oproti Česku.
0: Já do toho ještě trošku skočím, máme 3 minutky. Mirko neřekl vlastně svůj největší zážitek z mistrovství, protože je skromný. Když jsme bydleli v Atlantě, tak přímo pod námi byl pivovar a tam už lákali na mistrovství a byla tam taková ta atrakce, kdy ty střílíš na branku malou z určité vzdálenosti a jsou tam jenom otvory v šibenicích a možná dole. Tak stálo $5 3 pokusy, tak já tam nechal asi 15, měl jsem tam tátu, takže platil on, to bylo v pohodě, protože táta bydlí v Atlantě. Možná $20, takže to máš 4 pokusy, 12 kopů, netrefil jsem nic. Mikuláš, samozřejmě bývalý profesionál, kolik jsi měl pokusů? Jenom 3?
1: A taky jsem netrefil nic.
0: Netrefil nic, no a pak teda Miro, který si říkal, no tak mám to taky zkusit. Vůbec se mu nechtělo, tak tam šel, tak vypálil jedna šibenice, druhá šibenice a třetí už teda netrefil, ale to bylo neuvěřitelné.
5: Tam bylo nejlepší, když se mi tady náhodně povedlo trefit tu pravou ze svého pohledu, tak Lukáš Michalík, který stál po mojí levé ruce, tak jenom zahlásil a teď vymeď tu levou. A byla tam, no. Štěstí začátečníka. Byť vzadu pán volal něco ve stylu, to je profesionál.
2: Lukáš Michalík tento moment natáčel, myslím si, že zhodával následně i na sociální sítě.
0: Dával.
2: Takže i tento velký moment Mirka Vasiče, Děkuju. Ne v reporterské roli, ale ve fotbalové roli, můžete najít třeba právě na Instagramu radiožurnálu Sport, protože tam byl a ty ses pochlubil také nám do naší pracovní skupiny a samozřejmě Mirko sklidil ovace. Tu fotbalovou kulturu asi probereme někdy jindy, ale určitě se na to budu těšit. Upřímně teď už na to v desítce Pavla Horváta úplně nezbyl čas těch zážitků a máte mnoho. Já bych chtěl říct jediné a to je poděkování za celou sportovní redakci, protože moc děkujeme za váš reportérský přínos právě při fotbalovém mistrovství světa 2026. Byli jste u historického momentu, tedy u momentu, kdy čeští fotbalisté byli po 20 letech právě na mistrovství světa. Samozřejmě asi ten výsledek českých fotbalistů to trochu ovlivnil, to je sice pravda, ale myslím si, že vaše výkony byly o mnoho lepší než ty, které byly na trávníku. Já vám za to moc děkuji za jménem celé sportovní redakce, protože to bylo opravdu super a nemusíte smutnit, fotbalové mistrovství světa pokračuje. Myslím si, že po krátkém odpočinku se do toho všichni tři postupně vrhnete. Pokud se nepletu, Mirko Vasiča, Lukáš Michalík budou komentovat samotné finále mistrovství světa. U toho samozřejmě budete, byl tady i Mikuláš Jáša. Pánové, já vám děkuji jmenovitě Mikuláš Jáša v desítce Pavla Horváta.
0: Díky.
2: Lukáš Michalík.
0: Já děkuji a děkuji i vám za pomoc odsud z Prahy.
2: A byl tady i Mirko Vasič, moc děkuji.
5: Díky všem a naslyšenou.
2: To byla další desítka Pavla Horváta.